Gesang der Parzen neboli zpěv sudiček, dílo Johannesa Brahmse, přednesly soubory Collegium Vocale Gent, Orchestre des Champs-Élysées, dirigoval Filip Hereveche. Skytská svita je raným dílem Sergeje Prokofieva z doby krátce po absolvování Petrohradské konzervatoře. V roku 1914 se v Londýně setkal s impresáriem ruského baletu v Paříži Sergejem Djagilevem, který jej požádal o napsání baletu s námětem z pohanských dob ze skytského prostředí s názvem Alla Alolii. Djagilev však dílo odmítl ještě před jeho úplným dokončením a tak z dosud napsané hudby Prokofiev vytvořil čtyřvětou skytskou svitu. V jejich drsných harmoniích a ostinátních rytmech je sice znát inspirace svěcením jara Igora Stravinského, ale Prokofiev dokázal Stravinského podněty vstřebat do svého osobitého stylu a výsledek je poměrně odlišný. První provedení se konalo 29. ledna 1916 v Mariinském divadle v Petrohradě a vyvolalo bouřlivou reakci publika, na kterou Prokofiev vzpomínal ve své autobiografii. Po svitě se v sále rozpoutal mimořádně velký hluk. Glazunov se podruhé neovládl a vyletěl ze své kůže i ze sálu. Nesnesl východ slunce, to znamená, že utekl 8 taktů před koncem. Navzdory poměrně komplikované avantgardní řeči je skytská svita díky originálním nápadům a barvité orchestraci posluchačsky vděčným dílem. Dokonce skupina Metallica zařadila na své koncerty roku 2019 rytmicky údernou druhou část skytské svity v provedení Sanfranciského symfonického orchestru s dirigentem Michaelem Tilsonem Thomasem. My si nyní vyslechneme její nahrávku s Bergenským filharmonickým orchestrem, který řídí Andrew Litton. Skytská svita má následující čtyři části. Vzývání Velese a Ali, Zlý bůh Čužbok a tanec zlých duchů, Noc a závěrečnou částí je Loliův příchod a Průvod slunce.

řídil Andrew Litton. Noční výjevy a reje duchů jsou námětem i v další skladbě, i když je stylem a nástrojovým obsazením zcela odlišná. Komorní koncert Antonia Vivaldiho pro zobcovou flétnu, fagot, dvoje housle a basso continuo nazvaný La Notte neboli Noc patří k typu programních koncertů, jejíž forma se díky stvárnění mimohudebního námětu vymyká obvyklé podobě. Vivaldi poměrně jednoduchými prostředky dokázal dosáhnout přímo strhujícího účinku, který je v tomto případě podpořen jedinečnou interpretací italského souboru Il Giardino Armonico na nahrávce z roku 1991. Solisty jsou Giovanni Antonini, zobcová flétna, Enrico Onofri a Marco Bianchi, housle, Alberto Grazzi, fagot, provedení řídí umělecký vedoucí a zakladatel souboru Giovanni Antonini.

Dozněl komorní koncert Antonia Vivaldiho nazvaný La Notte neboli Noc. Hrál soubor Il Giardino Armonico se solisty Giovanni Antonini Zobcová flétna, Enrico Onofri a Marco Bianchi housle, Alberto Grazzi fagot, provedení řídil umělecký vedoucí a zakladatel souboru Giovanni Antonini. Dechový oktet S-dur Ludwiga van Beethovena je navzdory vysokému opusovému číslu 103 raným dílem, skladatel jej napsal ještě v Bonnu před rokem 1792, o rok později ve Vídni jej revidoval a roku 1795 ještě upravil pro obsazení smyčcového kvinteta. Tiskem byl vydán posmrtně až roku 1834. Přestože jde v kontextu Beethovenovy tvorby o ranou skladbu, je to svými kvalitami velmi vyspělé a osobité dílo, využívající na maximum možností tehdejších dechových nástrojů. My si nyní vyslechneme oktet S-dur Ludwiga van Beethovena na nástroje z doby jeho vzniku, nebo spíše jejich kopie, v brilantní interpretaci italského souboru Zefiro na nahrávce z roku 2006.

Svůj 8. smyčcový kvartet C-moll napsal Dmitrij Šostakovič během 3 dnů v červenci roku 1960. Je to dílo velmi osobní, svědčí o tom mimo jiné řada citátů z vlastních děl. Všemi větami pak prostupuje Šostakovičův kryptogram odvozený z německého přepisu zkratky jeho jména, který tvoří tóny D, S, C, H a vyskytuje se ve více jeho dílech. Ruský dirigent a violista Rudolf Baršaj vytvořil se souhlasem autora transkripci pro smyčcový orchestr pod názvem Komorní symfonie. Ta se brzy stala součástí kmenového repertoáru mnoha smyčcových orchestrů. Nyní uslyšíme nahrávku z roku 2021, která je součástí kompletu Šostakovičových symfonií a koncertů vydaného firmou Deutsche Grammophon. Bostonský symfonický orchestr řídí Andris Nelsons.

To byla komorní symfonie C-moll pro smyčcový orchestr neboli transkripce 8. smyčcového kvartetu Dmitrije Šostakoviče, kterou vytvořil Rudolf Barschai. Bostonský symfonický orchestr řídil Andris Nelsons. Kantátu První Walpurgina noc zkomponoval Felix Mendelssohn Bartholdy na text balady Johanna Wolfganga Goethe, který původně psal ke zhudebnění pro Mendelssohnova učitele Karla Zeltra. Ten plánované dílo nakonec nikdy nedokončil a roku 1830 se jej ujal Mendelssohn. První verzi napsal roku 1832 a o 10 let později důkladně přepracoval a vytvořil definitivní znění. Námětem básně i kantáty je líčení přípravy druidských obřadů vítání jara na hoře Brocken a obavy z pronásledování křesťany. Aby je zastrašili, přestrojí se za duchy a démony a oslavy můžou začít. Walpurginu noc velmi obdivoval mimo jiné i Hector Berlioz, který ji považoval za dosud nejlepší Mendelssohnovo dílo. Kantátu První Walpurgina noc nyní vyslechneme v tomto obsazení. René Morlock alt, David Fischer tenor, Stefan Genz bariton, David Jeruzalém bas, komorní sbor Stuttgart a německou komorní filharmonii Brémy řídí Frieder Bernius.

Vyslechli jsme kantátu Felixe Mendelssohna Bartholdyho První Valpuržina noc. Jejími interprety byli René Morlock alt, David Fischer tenor, Stefan Genz bariton, David Jeruzalém bas, komorní sbor Stuttgart a německou komorní filharmonii Brémy řídil Frieder Bernius. Mendelssohnovo dílo zároveň ukončilo tento pořad, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. V dnešním bloku se zaposloucháme do výběru několika novějších i starších nahrávek z fonotéky Českého rozhlasu, které ale dodnes nestratily nic ze své atraktivnosti. Zahájíme jej předehrou k melodramu Kouzelná harfa France Schuberta z roku 1820. Schubertova hudba k tříaktové magické hře rakouského dramatika Georga von Hofmanna se skládá kromě předehry ze sólových, sborových a melodramatických částí. Kompletní text hry je dnes ztracen, dochoval se pouze v Schubertových hudebních číslech. Předehru ke hře Kouzelná harfa od France Schuberta vyslechneme v interpretaci dánského dirigenta Tomase Dausgaarda a švédského komorního orchestru na nahrávce z roku 2014.

Dozněla předehra ke hře Kouzelná harfa od France Schuberta. Švédský komorní orchestr řídil Thomas Dausgaard. Roku 1733 vydal Georg Philipp Telemann rozsáhlý třídílný cyklus instrumentálních děl zahrnující téměř všechny hlavní formy komorní a orchestrální hudby té doby. Navzdory názvu Tafelmusik neboli česky hudba k hostině, jde o reprezentativní dílo, kterým se tento nesmírně plodný skladatel náležitě předvedl jako mistr instrumentální hudby. Cyklus Tafelmusik měl také patřičný úspěch. Jeho výtisky si předplatilo 206 zájemců a mezi nimi byl také Telemannův přítel Georg Friedrich Händel. Pro něho představovala tato sbírka důležitý inspirační zdroj. Händlovi duchaplně zpracované výpůjčky z Tafelmusik by vydali na samostatný pořad. Z Telemannova cyklu Tafelmusik vybíráme kvartet D moll z druhého dílu. Telemann si zde rafinovaně pohrál s různými styly. Například druhá věta se podobá italskému koncertu, zatímco věta finální je francouzské rondo. Kvartet je psán pro zobcovou flétnu nebo fagot, přičemž obě možnosti jsou autorizované. Dále dvě příčné flétny a basso continuo. My jej nyní vyslechneme v nahrávce legendárního souboru Musica Antiqua Köln ve verzi se zobcovou flétnou v tomto obsazení. Michael Schneider, zobcová flétna, Jet Vance a Cordula Breuer, příčné flétny a ve skupině basa continua Phoebe Caray, violončelo a Thierry Maedre, cembalo.

souboru Muzika Antiqua Köln ve složení Michael Schneider, zobcová flétna, Jet Vance a Cordula Breuer, příčné flétny a ve skupině Bassa Continua Phoebe Caray, violončelo a Thierry Maeder, čembalo. Anton Bruckner je dnes známý hlavně svými monumentálními symfoniemi, které ale začal komponovat až okolo 40. roku svého věku. Do té doby psal převážně duchovní hudbu ve velmi tradičním stylu. Zásadní přelom v jeho skladatelském vývoji nastal roku 1861, když mu bylo 37 let. Tehdy začal soukromně studovat u lineckého divadelního kapelníka, téměř o 10 let mladšího Otto Kitzlera, který byl zapáleným obdivovatelem hudby Richarda Wagnera, Ference Lista a Hectora Berlioze. Kitzler jej seznámil s tehdejšími nejmodernějšími skladatelskými technikami a z Brucknera se za krátkou dobu stal jeden z nejoriginálnějších skladatelů své doby. Umění kontrapunktu, které mistrovsky ovládal, se ale nevzdal a dokázal jej dále rozvíjet v intencích nového stylu. Právě spojení novoromantické harmonie a instrumentace s barokní polyfonií a dědictvím rakouské chrámové hudby tvoří Brucknerův osobitý styl. Prvním významným dílem po studiích u Kitzlera a zároveň prvním typicky brucknerovským je první ze tří velkých zhudebnění mešního ordinária, které opatřil pořadovým číslem. Mše číslo 1 D mol pro soprán, alt, tenor, bas, sbor a orchestr z roku 1864. V našem bloku vyslechneme toto monumentální dílo v nahrávce Johna Eliota Gardinera z roku 1996. Solové party přednesou Luba Orgonasova soprán, Bernarda Fink alt, Christoph Pregardien tenor, Eike Wilm Schulte bas, sbor Monteverdi Choir a vídeňské filharmoniky řídí John Eliot Gardiner.

0: Dozněla mše číslo 1 D-mol Antona Brucknera. Jejími interprety byly Luba Orgonasova soprán, Bernarda Fink alt, Christoph Prégardien tenor, Eike Wilm Schulte bass. Sbor Monteverdi Choir a vídeňské filharmoniky řídil John Elliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro klavír a orchestr napsal Francis Poulenc roku 1949 na objednávku Bostonského symfonického orchestru na své první turné po Spojených státech amerických. Je to typické dílo Poulencova pozdního stylu, v němž se vedle lehce provokativního neoklasicismu prosazují stále více lyrické a neoromantické tóny. Ale i zde Poulenc hýří duchaplnými stylovými odkazy. Melancholické hlavní téma první věty se trochu podobá úvodní myšlence třetího klavírního koncertu Sergeje Rachmaninova. To je v zápětí následováno vedlejší myšlenkou mozartovského rázu a ve finální větě můžeme zaslechnout i citaci americké písně Swanee River spolu s názvuky na brazilskou taneční hudbu. To vše dokázal Poulenc překlenout svým nezaměnitelným stylem do soudržného celku. Premiéra koncertu se konala 6. ledna s autorem jako solistou a Bostonský symfonický orchestr řídil Charles Minch. Dnes se může zdát nepochopitelné, že toto mistrovské a zároveň posluchačsky velmi atraktivní dílo nebylo publikem a kritikou moc dobře přijato. Poulenc sám to přičítal puritánství místního publika, které podle jeho slov bylo až moc zvyklé poslouchat hudbu Jeana Sibelia. Zajímavě a vlastně docela výstižně charakterizoval Poulencův koncert o 3 roky později v New York Times americký kritik a muzikolog Harold C. Schoenberg. Jednou z Poulencových typicky neúctivých skladeb je jeho klavírní koncert, který si dělá legraci z mnoha posvátných hudebních krav. Je to vlastně druh drzého humoru, který někteří seriózní posluchači odsuzují. Pokud je však chápan v duchu, v jakém se nabízí, může být koncert velmi zábavný. My si nyní vyslechneme jeho nahrávku z roku 2018. Solový part přednese francouzský klavírista Alexandre Tarot a londýnský filharmonický orchestr bude řídit Yannick Neze-Segan.

To byl koncert pro klavír a orchestr cis-moll Francise Poulenca. Solový part přednesl francouzský klavírista Alexandre Tarot a londýnský filharmonický orchestr řídil Yannick Neze-Segan. Drážďanská dvorní kapela saského kurfiřta byla jedním z nejlepších hudebních těles v Evropě první poloviny 18. století. V jejich řadách působila řada významných hudebníků z celé Evropy a zvláště hráči na dechové nástroje se těšili vynikající pověsti. V letech 1717 až 1729 stál v jejím čele Johann David Heinichen, všestranný skladatel, kapelník i teoretik, který kromě oper a chrámových skladeb proslul virtuózními a barvitě obsazenými koncertantními skladbami, v níž dokázal využít mimořádných schopností svých hráčů. Typickou ukázkou drážďanského orchestrálního stylu je Heinichenovo koncerto F-dur s extrémně náročnými party dvou lesních rohů. V nahrávce z roku 1993 se opět představí vynikající hudebníci souboru Musica Antiqua Köln, zařízení jeho zakladatele a uměleckého vedoucího Reinharda Goebla.

Vyslechli jsme koncerto F-dur Johanna Davida Heinichena. Soubor Musica Antiqua Köln řídil Reinhard Goebel. Wolfgang Amadeus Mozart napsal velké množství chrámových skladeb v době, kdy byl ve službách salzburského arcibiskupa, ale po přesídlení do Vídně zkomponoval již jen 4, za to velmi významná díla. Nedokončené velké kompozice Requiem a mši C-moll, krátké Ave verum corpus a poněkud záhadné Kyrie D-moll, Kechlův seznam 341. Rukopis tohoto díla je ztracen, dochoval se pouze opis z počátku 19. století a tisk z roku 1825 a neznáme dobu ani příležitost, k jaké bylo psáno. Mozartovský badatel Otto Jahn kladl jeho vznik do roku 1781 v Mnichově, ale dnes je jeho vznik předpokládán spíše okolo roku 1787 nebo později. Je možné, že jde o první část zamýšlené mše, která by vzhledem k rozměrům Kyrie mohla být podobně rozsáhlým dílem jako mše C-moll. Oproti mši C-moll a Requiem se Kyrie D-moll liší převážně homofonní sazbou a hutnou orchestrací. Je zde předepsáno plné obsazení klasicistního orchestru včetně klarinetů. V dnešním pořadu uvedeme toto pozoruhodné dílo v interpretaci sboru Monteverdi Choir a orchestru English Baroque Soulists, které řídí John Elliot Gardiner. Nahrávka pochází z roku 1986.

To bylo samostatné Kyrie d-moll Wolfganga Amadea Mozarta v provedení Monteverdi Choir a English Baroque Soulists, které řídil John Eliot Gardiner. Skladatel a flétinista Johann Joachim Quantz působil v letech 1718 až 1740 v Drážďanské dvorní kapele, první rok jako hoboista, ale již od následujícího roku se natrvalo zaměřil na příčnou flétnu a stal se jedním z nejvýznamnějších flétnistů své doby. Od roku 1741 až do konce života působil v Berlíně jako skladatel a učitel flétny pruského krále Fridricha II. Velikého. Napsal několik set koncertů a komorních skladeb pro flétnu a kromě toho je dnes známý také svou flétnovou školou z roku 1752 nazvanou Pokus o návod, jak hrát na příčnou flétnu. Koncert pro dvě flétny, orchestr a basso continuo G-dur pochází z Quantzova drážďanského období. V nahrávce z roku 1995 vyslechneme opět soubor Musica Antiqua Köln. Solisty na barokní příčné flétny jsou Jet Vance a Marion Moonen, provedení řídí Reinhard Gebel.

Dobré ráno, milí posluchači. Na stanici Český rozhlas Vltava začíná blok Partitur a z brněnského studia vám u nich dobrý poslech přeje Jan Hlaváč. Co uslyšíte? Rozhlasové nahrávky děl Františka Vincence Kramáře, dále Antonína Reichy a ve druhé polovině Gabriela Forého, Claude Debussyho a na závěr první symfonii zvanou klasickou Sergeje Prokofjeva. František Vincenc Kramář, hudební skladatel přelomu 18. a 19. století, pocházel z Moravy. V hudbě byl žákem svého strýce Antonína Matyáše Kromera v Tuřanech u Brna. Kramář odešel kolem roku 1785 do Vídně a poté přesídlil do pěti kostelí v Uhrách, kde působil na několika místech jako koncertní mistr a kapelník. Po opětném návratu do Vídně získal v roce 1815 místo dvorního skladatele a kapelníka dvorní hudby. Za života se mu dostalo mnoha poct a jeho dílo je velmi početné, čítá kolem 300 skladeb, většinou instrumentálních. Složil také přes 100 smyčcových kvartetů. Smyčcový kvartet číslo 1 D-dur z opusu 18 Františka Vincence Kramáře také zahájí dnešní partitury. Vybírám rozhlasovou nahrávku, na které hraje kvarteto města Brna. V obsazení Lubomír Čermák a Karel Heil housle, Bohuslav Fischer viola a Martin Švajda violončelo.

Slyšeli jste smyčcový kvartet číslo 1 D-dur z opusu 18. od Františka Vincence Kramáře. Hrálo kvarteto města Brna v obsazení Lubomír Čermák a Karel Heil housle, Bohuslav Fischer viola a Martin Švajda violončelo. Následuje dílo Antonína Reichy. Ten byl zhruba současníkem Františka Vincence Kramáře, také skladatel, teoretik a pedagog. Ve svých 11 letech odešel z Prahy k dědovi do Klatov, odkud utekl za svým strýcem hudebníkem do Švábska. Poté se společně přestěhovali do Bonnu a brzy se zde Reicha uplatnil jako všestranný instrumentalista v kurfiřtské kapele a v divadelním orchestru, kde hrál společně s Ludwigem van Beethovenem. Usadil se natrvalo v Paříži od roku 1808, osvojil si dokonale francouzštinu, složil dokonce oslavnou vlasteneckou skladbu, hudbu k oslavě památky velkých mužů a získal francouzské státní občanství. Byl také jmenován profesorem pařížské konzervatoře, kde k jeho žákům patřili nikdo menší než Hector Berlioz, César Franck, Charles Gounod a mnozí další. Z díla Antonína Reichy vybírám sonátu pro flétnu a klavír v tónině D-dur, dílo 103. Zahraje Klára Nováková na flétnu a Jean Bernard Marie na klavír.

Z díla Antonína Reichy dozněla sonáta pro flétnu a klavír D-dur, dílo 103. Hrála Klára Nováková na flétnu a Jean-Bernard Marie na klavír. Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte ranní partitury dnes z brněnského studia Českého rozhlasu. Jak už jsem se zmínil, Antonín Reicha působil na pařížské konzervatoři, stejně tak Gabriel Fauré, francouzský hudební skladatel a pedagog. Ten žil ale až v letech 1845 až 1924. Nejprve zastával místo varhaníka a kapelníka a poté převzal řízení kompoziční třídy právě na pařížské konzervatoři. Studoval u něj také například Maurice Ravel. Mezi lety 1905 až 1920 spravoval dokonce pařížskou konzervatoř jako její ředitel. Fauré je skladatel novoromantické orientace. Vyšel z hudby Césara Franka, který mu byl vzorem v dokonalém zvládnutí hudební formy. Přirozeným nadáním je Fauré hudební lyrik. Napsal mnoho písní a také klavírních skladeb. Z jeho komorního díla si můžete poslechnout kvartet pro klavír, housle, violu a violončelo v tónině C-moll, dílo 15. Vybírám rozhlasovou nahrávku s klavíristou Jaroslavem Smíkalem. Na housle hraje Rudolf Šťastný, na violu Jiří Beneš a na violončelo Bedřich Havlík.

Doznělo dílo francouzského hudebního skladatele Gabriela Fauré, kvartet pro klavír, housle, violu a violončelo c-mol, dílo 15. Hráli Jaroslav Smíkal na klavír, Rudolf Šťastný na housle, Jiří Beneš na violu a Bedřich Havlík na violončelo. A teď skladba Claude Debussyho, 6 antických epigrafů pro klavír. Zahraje klavírní duo Milan Bialas a Renata Bialasová.

Z díla Claude Debussyho jste slyšeli 6 antických epigrafů. Na klavír hráli 4ručně Milan Bělas a Renata Bělasová. A na závěr dnešních partitur na stanici Vltava, které pro vás vysíláme z Brna, se můžete zaposlouchat do díla Sergeje Prokofieva. Ruský skladatel, jeden z největších zjevů hudby nejenom 20. století. Žil mezi lety 1891 až 1953. Z Ruska odešel po říjnové revoluci v roce 1917. Koncertoval ve Spojených státech amerických, Anglii a delší dobu prodléval v Německu, ale hlavně ve Francii. V západní Evropě byl vnímán jako skladatel stojící na levém křídle meziválečné avantgardy. Prokofiev se roku 1933 rozhodl vrátit opět do Ruska. Své rozhodnutí zdůvodnil francouzskému hudebnímu příteli jako: musím nechat znovu ve svém sluchu zaznívat ruskou řeč, musím hovořit s lidmi, kteří jsou z mého masa a krve, aby mi vrátili, co mi zde chybí, jejich písně, moje písně. Jsem v nebezpečí, že upadnu do akademismu. Do Sovětského svazu se vracel s nadějemi, neodhadl však situaci, která se vyvinula na umělecké frontě. Právě na sjezdu spisovatelů v roce 1933 po vyhlášení doktríny socialistického realismu. Z vnitřního popudu začal skládat hudbu klasické přehlednosti, nesentimentální v lirice a jemné v sarkastickém tónu. Z díla Sergeje Prokofieva si vyslechneme snad jeho nejznámější symfonii číslo 1 D-dur, zvanou klasickou, dílo 25. Zahraje Pražský komorní orchestr bez dirigenta.

Pražský komorní orchestr bez dirigenta hrál symfonii číslo 1 D-dur, dílo 25. Sergeje Prokofjeva, symfonii zvanou Klasická. A tímto dílem také zavíráme dnešní vltavské partitury. Z brněnského studia vám pěkný den s Českým rozhlasem přeje Jan Hlaváč.

0: Zásadní postava současného anglického dramatu. Mark Ravenhill.
1: Jeho 60. narozeniny oslavíme premiérou hry Angela.
0: Co s ženou udělá postupující Alzheimerova choroba? A jak na to reagovat jako dospělý syn, dramatik?
1: V hlavní roli Daniela Kolářová.
0: Poslouchejte 9. června ve 20 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz. Víkendová příloha.
2: Dobré ráno, vážení a milí posluchači a posluchačky. Začíná kulturně publicistický týdeník Víkendová příloha. K jejímu poslechu vás ve Milena M. Marešová, která ji připravila a dopoledním programem vás bude provázet. Ten první, červencový, zahájíme odkazem na blížící se svátek. Už za okamžik se zaposloucháme do úvahy historika Josefa Vašici, nazvané Svatý Vojtěch, strážcem dědictví Cyrilometodějského. Následující pravidelná rubrika Z Čech až na konec světa a zpět se ponese v duchu tématu letošního vltavského letního vysílání. Tématem je film a tak nás na jeden francouzský pozve Marie Sýkorová. A reportáž z letošního festivalu Muzajon Film připravil Petr Slinták. Postavy světového filmu je cyklus, který vznikl v letech 1967 až 1968. Aleš Fuchs v něm představoval režisérské osobnosti tehdejší československé kinematografie. My se k němu v repríze vrátíme v čase a kolem 8:45 uslyšíme o názorech a díle Miloše Formana. Katedrálu z poloh méně známých nám připomíná kurátorsko-uměnovědné duo Marius Vinceler a Ivan Hartmann. Učiní tak i 10 minut po 9 a uslyšíme, jak prostor i jeho ochránci zvládali okamžiky neveselé. Podtitul totiž zní Destrukce, požáry a ničivé tendence. Podstatně radostnější tóny nepochybně rozezní jedna z částí cyklu Jana Tůmy s názvem Krásná, krásnější, nejkrásnější. Začne 20 minut po 9. 10 minut před 10. budeme s Tamarou Salcmanovou pročítat letokruhy. Ve volném pokračování malé rozhlasové encyklopedie připomínající pozapomenuté, ale inspirativní osobnosti našich dějin. Tou dnešní bude německy píšící výtvarník židovského původu Egon Adler. V poslední 15:45 dnešní víkendové přílohy se v cyklu Jany Davidové Kracíkové už po čtvrté vydáme na čarovné Lomnicko. A protože se budeme téměř v celém obsahu přílohy pohybovat v tuzemském perimetru, vysílání zahajuje skladba připomínající slovy básníka, cituji, Kraj český, jindy smuten, tich, je pojednou tak samý smích a celý ten náš český svět je samý zpěv a samý květ.

Při příležitosti 60. narozenin Josefa Vašici napsal jeho přítel, spisovatel a esejista Jan Čep, cituji. Společnost profesora Vašici mívala několik neocenitelných výhod. Cítili jste vedle sebe mužnou, vyrovnanou osobnost, o kterou se bylo možno opřít ve chvílích vnitřních zmatků. Člověka posuzujícího věci lidské se svrchovaným klidem a moudrým porozuměním. Mohli jste k němu přijít s čímkoliv a nebylo se třeba bát, že se nad vámi snadno pohorší. Svou převahu neuplatňoval nikdy nápadně. Nepoznal jsem nad něho člověka diskrétnějšího a jemnějšího. Bral vás jako sobě rovného, ponechávaje vám pocit úplné svobody a vyrovnávaje s velikým taktem požadavky přátelství, s požadavky náležité úcty a důstojnosti, bez kterých by se vzájemný vztah nepochybně zvrhl. Z knihy Josefa Vašici Eseje a studie české literatury, vydané v Opavě roku 2001 nakladatelstvím Tilia, pochází následující text eseje, který pro vysílání připravil Petr Turek. Čte Petr Pelka.

Vypuzením učedníků svatého Cyrila a Metoděje z Moravy po roce 885 nezanikl náboženský a kulturní odkaz slovanských věrozvěstů v našich zemích. Čechy přemyslovské žijí plně myšlenkami moravského cyrilometodějství. Slovanská bohoslužba se koná se souhlasem knížat i církevní vrchnosti zcela volně vedle latinské a rozvíjí se i čilá literární tvorba v jazyce církevně slovanském, a to jak původní, tak překladová. Zejména kult národních svědců svatého Václava a svaté Ludmily dal podnět k sepsání několika skladeb, výpravných i písňových, jejichž vysoká úroveň slovesná se vysvětlí jen tím, že se tu přímo navazovalo na skvělou epochu velkomoravskou. Ani založením pražského biskupství roku 973 nenastaly podstatné změny. Ráz jeho byl sice oficiálně latinský, ale slovanský obřad byl tolerován jako dřív za řezenské správy. Ovšem snahy o jednotnost v liturgii ve smyslu latinském nabývaly většího důrazu, takže slovanští kněží se cítili nuceni bránit se proti tomu a činili to hlavně dvěma důvody. Že slovanská liturgie byla povolena římským papežem a že to byla dynastie přemyslovská s Bořivojem, svatou Ludmilou a svatým Václavem, jež ji do těchto krajů uvedla. Tak povstalo koncem 10. století několik latinských obran. První z nich je takzvané Privilegium Moravské církve, o němž víme jen ze zmínky v kronice Kosmově. Ale můžeme vytušit jeho obsah z ohlasu v pozdějších legendách. Neznámý slovanský kněz hájil slovanskou liturgii poukazem na papežský indult v bule Jana 8. Industrie tue roku 880. Druhým apologetickým spisem toho druhu je latinská legenda Diffundente sole, neboli krátké sepsání o svatém Cyrilu a Metoději i pokřestění země moravské a české, jež podle profesora Václava Chaloupeckého svým uvědomělým slovanstvím patří k nejpozoruhodnějším literárním výtvorům našeho 10. století. Prvním biskupem pražským byl sice rodilý Sas, Dětmar, mnich benediktinského kláštera svatého Jana Křtitele v Magdeburce a potom dvorní kaplan knížete Boleslava II. Ale ten se naučil dokonale slovansky a byl znám svou mírnou povahou. Nikde se neděje zmínka o tom, že by se byl choval nějak nepřátelsky ke kněžím, konajícím bohoslužbu jazykem slovanským. Můžeme dokonce u něho předpokládat jisté porozumění pro tuto výsadu liturgickou u Slovanů, která měla urychlit jejich pokřesťanštění, a sice proto, že přicházel do Prahy z Magdeburku Děvína na Labi, kde bylo roku 968 založeno arcibiskupství jako východisko pro misijní činnost mezi Slovany, sídlícími na východ odtud za Labem a Sálou. Žákem proslulé školy magdeburské byl též nástupce Dětmarův na biskupském stolci pražském, svatý Vojtěch. Arcibiskup mu prokazoval obzvláštní přízeň a nazval jej na biřmování svým jménem Adalbert. Vedle jemného vzdělání klasického i teologického odnesl si Vojtěch tam odtud i trvalý zájem o slovanský východ. Jako biskup se podjal se vší opravdovostí svého úkolu. Chtěl přivést národ, oddaný ještě obyčejům pohanským, k vyznávání víry Kristovi nejen slovem, nýbrž i skutky. Byl to v jádře týž program misijní, s nímž přišli slovanští apoštolé na Moravu k lidu již pokřtěnému, ale životem ještě vzdálenému křesťanské praxi.
Že svatý Vojtěch choval v úctě památku svatého Cyrila a Metoděje, o tom máme bezpečné svědectví v legendě o svatém Václavu a svaté Ludmile, kterou na jeho přání sepsal jeho strýc Kristián, tehdy již mnich Břevnovského kláštera, založeného jeho synovcem, biskupem, roku 993. Vlastnímu líčení života českých svědců předesílá Kristián dvě kapitoly o působení solunských bratří na Moravě, o schválení slovanské liturgie v Římě papežem a o pokřtění knížete Bořivoje svatým Metodějem. Je to vlastně jen rozvedení myšlenek ze zmíněné obrany Diffundente Sole, to je legendy počínající slovy, když slunce spravedlnosti rozlévalo paprsky svaté víry křesťanské a tak dále, a má týž účel zdůraznit cyrilometodějský původ křesťanství v Čechách a tím i svědce z rodu Přemyslova, Václava a Ludmilu, jimž je věnována tato legenda, zařadit do této dějinné souvislosti. Zdá se, že sám klášter Břevnovský nebyl zcela prost vlivů slovanských. Jeho zakladatel, svatý Vojtěch, osídlil jej sice mnichy z Itálie, ale členy jeho byli též domácí lidé, jako Vojtěchův strýc Kristián nebo vychovatel a přítel jeho Radla Anastázius, později arcibiskup ostřihomský. Ota třetí nazývá tohoto Anastázia v jedné listině opatem kláštera Panny Marie z Klavenzi z provincie, jak Václav Chaloupecky vykládá ve svatováclavském sborníku. Kostel kláštera Břevnovského byl zasvěcen paně Marii a je dosti důvodné, že řečením listiny z Klavenzi z provincie míní se země česká, slovanská netoliko podle obyvatelstva, ale i svojí bohoslužbou. Otázka o poměru svatého Vojtěcha k slovanské liturgii byla však nedávno osvětlena epochálními studiemi polského byzantologa Josefa Birkenmayera, hlavně jeho spisy věnovanými problému autora nejstarší polské duchovní písně Bogu Rodzica Dziewica, kterou tradice připisovala svatému Vojtěchu. Podrobnými rozbory hymnologickými dokázal Birkenmayer, že Bogu Rodzica svou rytmickou i strofickou formou přesně odpovídá byzantským hymnům 9. a 10. století. Skoupé poukazy legend svatovojtěžských na styky svědcovi smichy řeckých klášterů v Itálii vyložil Birkenmayer ze soudobých pramenů tak, že nemůže být pochyby o sympatiích, ba možno říci o lásce Vojtěchově k řecko-byzantské liturgii a o jejím praktickém osvojení. Za pobytu svatého Vojtěcha v Římě dlelo v Kyjevě papežské poselství, kde bylo přijato knížetem svatým Vladimírem s láskou a se ctí. A rok neb dva na to přibyli zase do Říma poslové Vladimírovi. Podle Birkenmayera bylo by lze připustit, že biskup Vojtěch, těšící se důvěře papežově a znalý slovanské řeči, byl přibrán za tlumočníka a prostředníka. O těchto zálibách Vojtěchových pro náboženskou kulturu Byzance svědčí i přátelský jeho poměr k císaři Otovi III. Tento asketa v purpuru cítil se víc Řekem než Němcem a je to jistě především zásluhou svatého Vojtěcha, že do svého plánu na politickou přestavbu střední Evropy pojal též Slovany, kteří měli být získáni spolu s Uhrami pro myšlenku křesťanskou a tím i pro jednotu státní. Svatý Vojtěch se tak stává významným propagátorem slovanské myšlenky v tehdejší Evropě a v tom ohledu patří mu vedle svatého Cyrila a Metoděje nejpřednější místo. Výsledkem studií Birkenmayerových vlastně potvrzoval polskou tradici o tom, že slavná stará píseň Bogu Rodzica byla složena svatým Vojtěchem. Ale Birkenmayer to nechce přímo tvrdit. Konstatuje toliko nezvratnou skutečnost,
Že toto polské Carmen Patrium, jak bývá zvaná Bogurodzica, vzniklo z týchž ideí, jež svatý Vojtěch šířil v polském národě na úsvitu jeho křesťanských dějin. Tyto poznatky mají ohromný význam pro nás Čechy. Platí i o naší nejstarší duchovní písni, která, ač prostší a kratší, celým svým rázem je sesterskou skladbou Bogurodzici, dílem téhož autora nebo téhož prostředí. Naše domácí tradice, zaznamenaná roku 1497, ji také označuje za svatovojtěžskou. Museli bychom opravdu zavírat oči před dokázanými fakty, kdybychom to chtěli popírat. O společném původu obou těchto hymnů svědčí stejná struktura veršová i jazyková. Podle Romana Jakobsona byly složeny napřed v církevní slovanštině české redakce, potom částečně z češtiny a Bogurodzica pak popolštěna. Svatý Vojtěch, u něhož by se dali najít mnohé podobné rysy se svatým Cyrilem a Metodějem, jako horlivost apoštolská, touha po samotě, mnohé a daleké cestování, schopnost organizační, má s nimi také to společné, že se mu Řím stal osudem. Jako slovanští apoštolové navždy připoutali své dílo vzešlé z byzantských kořenů k této tvrzi církevní jednoty, tak Čech, slavníkovec, odkojený západní teologií, seznámil se právě zde úzce a důvěrně s duchem řecké liturgie a mystiky. Zde, na této křižovatce božích cest, najdeme jejich světlé stopy.

0: Úvahu českého literárního historika Josefa Vašici nazvanou Svatý Vojtěch strážcem dědictví cyrilometodějského pro vysílání připravil Petr Turek. V roce 2009 v režii Vladimíra Ruska četl Petr Pelcer. O jedné z letošních francouzských filmových novinek nás bude informovat Marie Sýkorová.
1: S Géraldine Nakache, režisérkou filmu Si tu penses bien, v mezinárodní distribuci uváděném pod titulem Think Good, jsme se sešli na terase Unifrance během festivalu v Cannes. Zeptala jsem se, jak máme číst její film, jako rodinné vztahové drama, film o ženě trpící manipulátorským mužem nebo třeba o náboženství.
2: C'est un film qui parle d'une femme effectivement, Gilles qui
3: Ano, správně. Jakoby to byl film o tisících příbězích. Ale zásadní je ten o ženě jménem Gilles, která se seznámí s mužem jménem Jacques. Ten je pro ní vytouženým partnerem, mužem snů. Nejspíš v tom hraje roli i její věk a biologické hodiny. Protože se záhy rozhodne, že s ním založí rodinu. Chce s ním sdílet i další podstatné věci. Kulturní zážitky, náboženské vyznání, strach i obavy. To všechno je pro formování partnerství podstatné. A podstatné je to i pro protagonistu typu Žaka, který se snaží pěstovat vztah. Ale pouze podle svého vidění. Jako by si řekl, ty jsi tak trochu nejistá, tak pojď, budeš mě následovat. Budeš pod skleněným krytem a já tě budu chránit. Žak chce odtáhnout svou ženu od vnějšího prostředí, nárokovat si ji a ideálně se s ní ocitnout na pustém ostrově nebo někde v poušti. Tak si jejich vztah představuje. Miluje ji, ale vysvětluje si to po svém. Ona ve vztahu není s ním, ale pro něj, pro Žaka. Gilles zpočátku tohle všechno akceptuje, protože takhle nejspíš nikdy nebyla milována.
1: Odkud pochází nápad k tomuto scénáři a příběhu? Co vám bylo inspirací?
3: Jsou to víc než 4 roky, kdy jsem začala psát scénář. Byla jsem u jednoho takového vztahu, ale netroufla jsem si nic dělat nebo zasáhnout. Bála jsem se, že s dotyčnou osobou zpřetrhám vazby. Ve scénáři jsem se pak rozhodla popsat celkovou situaci. Film je tak nejen o této postavě, ale obecně o těch, kteří si netroufnou promluvit, cítí se viní, že jednají moc pozdě a nepomůžou správně. Když jsem psala scénář, uvědomila jsem si postavení těchto žen, které jsou hluché ke svému okolí, které nevnímají tohle nenápadné násilí každodennosti. Jednou z věcí, která mě při psaní dostala, je systemizace celého jednání manipulátorů. Je v tom neustále stejný postup, stejná, řekněme, metodologie. Jednají ze strachu a ten je tak velký, že přijdou o milovanou osobu, protože nejsou schopni uchopit situaci jinak. Při psaní jsme se skutečně snažili s mým spoluscénáristou Davidem Lambérem mít pro Žaka pochopení, sympatizovat s ním, stejně jako to dělá postava Žil. Tento film je tak pro mě odpovědí pro všechny ženy, které jsou dotazovány, a proč si neodešly.
1: Ano, jako by to byla častá odezva od okolí. Jsi silná, tak proč to neskončíš?
3: Už jen to, co znamená silná žena. Ano, naše Žil ve filmu je ženou nezávislou, která má své povolání. Práci, kterou opustí ve chvíli, kdy chce založit rodinu a do které se vrátí, když usoudí, že chce znovu začít pracovat. Vidíme, že pochází z rodiny, která funguje. Vidíme, že má přátele, kterými se obklopuje. Ale stejně do toho spadne. Stejnou situaci může zažít kdokoliv. Film poukazuje i na společné základy, které tvoří víra, náboženství. I to pro založení rodiny může hrát roli. Soužití s takovým mužem předpokládá pevné základy. V tomto případě ale vidíme, jak se můžeme mýlit. Pár i přes společnou víru nespolupracuje a vztah neskvétá.
1: Náboženství je ve filmu velmi přítomné. Hned první záběr ukazuje očistu ženy během koupele mikve.
4: C'est-à-dire que ça va se retourner contre elle?
3: Ano, to je pravda, ale víra jakoby se obrátila proti ní. Tím, že je ve vztahu zmatená, zapomíná na svou podstatu, na svou víru, na své přesvědčení. Totiž víra je něco niterného, velmi intimního pro každého jedince. Věříme a víru si neseme především sami v sobě. A jestliže žil není schopná se víře věnovat po svém, je nespokojená. Já osobně se ve filmu věnuji židovství, protože je mi blízké a znám je. Ale může to být jakékoliv vyznání, niterná víra v sebe. To formuje člověka. Ve víře si klademe otázky, pochybujeme a děláme rozhodnutí. Je to forma filozofie a je v každém člověku. Ovšem ve chvíli, kdy se stává dogmatem, vidíme, že to nefunguje. Na druhou stranu nevždy je viníkem právě náboženství, ale spíš to, jak ho lidé praktikují. Jak vidíme ve filmu, náboženství se nakonec stane útěchou a pomůže Žil v hledání východiska.
1: Unikátní je vidět právě ve vašem filmu praktikování náboženství, a to z pohledu ženy. Byl to záměr?
3: Většinou vidíme ve filmech víru z pohledu mužů. A to v zásadě u všech náboženství, nejen v židovství. V židovství je to přitom právě žena, která každý měsíc provádí obřadnou koupel mikve. Provádí očistu před početím dítěte. Je to tedy žena, kdo rozhoduje o založení rodiny. V našem filmu ale vidíme, že Žil se nakonec k tomu všemu nutí. Koupel jí ukazuje, že je to ona, kdo je obětí.
1: Jak jste přistupovala ke castingu? Hlavní role stvárnili kanadská herečka a režisérka Monia Chokri a francouzský herec Niels Schneider.
3: Monia byla jasná volba. Když jsem viděla její film Povaha lásky, což je zcela něco jiného, tak mi došlo, že Monia dokáže stvárnit takový charakter. V takovém případě musí určitě pochopit i mojí Žil. Navíc Monia dokáže stvárnit a ukázat, že postava Žaka není jen zcela temná. A postava její Žil není jen tak neposkvrněná. Když jsme se jednou potkali, řekla mi, víš, já jsem také takovou Žil. Tak jsme si řekli, že do toho jdeme. To se mi hodně ulevilo. A pak nastal moment představit mužskou roli. Můj producent mi řekl, že by to měl být Niels. Měla jsem strach za ním jít a nabídnout mu roli. Myslela jsem, že postavu odsoudí a řekne, že je to monstrum. Dopadlo to ale dobře. Nehraje Žaka jako patologické individuum se sklony k perverznímu chování, zvládl i další charakterové odstíny. A o to nám šlo. Pokládat otázky a zaměřit pohled různým směrem.
0: Marie Sýkorová hovořila s herečkou a režisérkou Geraldine Nakache o jejím novém filmu. Osmadvacátý ročník přehlídky muzejních filmů Muzeon Film v Uherském Hradišti navštívil Petr Slinták.
4: Vážení pánové, tento potlesk patří i vám, protože jste si udělali čas, že máte smysl, ať už jsou to porodci nebo vy hosté, studenti, pro naši opravdu velice speciální akci. Takže mi dovolte na úvod, aby vás všechny, co nejsrdečněji tady přivítal v muzeu Jana Amose Komenského v tomto krásném barokním sále, který hostí 28. ročník přehlídky muzejních filmů Muzeum Film. Na jejímž úvodu jsme se tady setkali a na jejímž úvodu vás tady co nejsrdečněji vítám. Takže vítám naše ctěné porodce, vítám vás, studenty z gymnázia Jana Amose Komenského, a tak jsme rádi, že jste tady vy, protože si myslíme, že ty filmy vám můžou obohatit vaše studium, rozšířit vaše obzory.
5: Tolik Aleš Kapsa, dramaturg Muzeon Filmu. Filmová přehlídka Muzeon Film se v Uherském Brodě koná od roku 1998. Pomalu ji tedy táhne na třicítku. Ovšem podstata i po letech kontinuální existence zůstává stejná. Dát prostor prezentaci audiovizuální produkce muzeí a dalších paměťových institucí, případně vytvářet platformu pro diskuzi a vzdělávání přítomných odborníků. S takovou ambicí ostatně byla na sklonku 90. let založena a od té doby stanovené cíle naplňuje.
6: Já už teda v muzeu dělám od roku 1998 a není mě známá žádná akce, která by měla tak dlouhé trvání a skutečně byl o ní takový zájem.
5: Hovoří ředitel Muzea Jana Amose Komenského Miroslav Vaškových.
6: Co mě těší ještě víc je ten zájem o muzeum film z hlediska institucí, které přihlašují filmy, protože máme tento rok přihlášených 44 soutěžních snímků, vždycky bývá okolo 30. Mám z toho velkou radost. To, čím se představují a prezentují muzea, jsou to jejich instituce, jejich sbírky, výstavy, jejich činnost a tak dále, není jenom nějaký tady náš uzavřený okruh, naopak.

0: Poslání Muzeum filmu přibližují také slova jeho zakladatele, někdejšího ředitele Uherskobrodského muzea Jana Amose Komenského Pavla Popelky, se kterým jsem měl možnost hovořit při jednom z dřívějších ročníků akce.
1: Já jsem jezdil hodně na etnofilm v Čadci a viděl jsem, že se předtím něco konalo amatérsky v Rožnově pod Radoštěm a byl jsem etnograf. A tehdy jsem si uvědomil, že ten etnograf by to mohl klidně dělat, když by se naučil, jak si pracovat s kamerou. No a pak jsem viděl, že vlastně v muzeích je tolik témat, které je trestuhodné nezachycovat, protože to filmové zachycení těch věcí je svým způsobem tak jedinečné. A když potom zkrachoval ten etnofilm v Rožnově a najednou na Moravě nebylo nic, kde by se mohli projevovat amatéři, tak jsem přišel na myšlenku, že proč nezaložit něco ještě širšího než je etnofilm, tedy muzeofilm, aby se zachycili různé aspekty v té muzejní problematiky.
0: Myslíte, že se tvorba za ta léta, co tato přehlídka funguje, zlepšuje?
1: Rozhodně. Kdybychom šli do našeho archivu, tak bychom to jasně rozpoznali. A jednak jsem chodil už i stále týmy u těchto rozhodně roste, pak je to tedy otevřené i pro nováčky, takže každý, kdo má chuť, tak v podstatě je tady ta příležitost, aby se poučil, získal zkušenosti. Takže narůstá ta odborná úroveň lidí, jako ta technická zdatnost. Víte, jednak je to nastavené takové zrcadlo, do jaké míry se vlastně s tou videodokumentací ty muzea vyrovnaly. A na druhé straně jsou tady lektorské semináře a podobně, takže člověk, který už to dělá, tak má tady možnost na základě rozboru těch věcí, na základě lektorských vlastně hodnocení se dovědět, jaké má chyby a kam by se měl teda posunout ještě výše. Další aspekt tady toho muzeum filmu je, že se tady muzejník mnohodoví o muzeích. Tady jsou profily muzeí, takže je to i zdrojem takového poučení muzejního.
0: Uherskobrodský muzeum film se koná 2 až 3 červnové dny v zázemí muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Muzejníci se schází v historickém sloupovém sálu k filmovým projekcím, aby po nich diskutovali buď po promítání nebo v kuloárech inspirativní muzejní budovy. Dvorana muzea pak dává zázemí večernímu kulturnímu programu, který je nedílnou součástí akce. Je pozoruhodné, že tento prostor v 70. letech navštívil proslulý italský režisér Roberto Rossellini. Tehdejším ředitelem muzea byl komeniolog Pavel Flos, který na vzácného hosta zavzpomínal při natáčení rozhlasových osudů. Tuto pozoruhodnou vzpomínku na návštěvu italského filmového klasika si dovoluji uvést proto, že přibližuje kolorit prostoru, kde se uherskobrodská muzejní filmová akce každoročně koná.
2: V roce 1976, když jsem pracoval v muzeu Komenského v Uherském Brodě, jsem z Prahy dostal zprávu, že přijel přední italský režisér, zakladatel neorealismu Roberto Rossellini, který chce natočit životopisný film o Komenském, protože on takové životopisné filmy o velkých osobnostech Evropy psal, a že ho mám přijmout. No tak jsem byl velmi natěšen a skutečně najednou zaklepal na dveře mé pracovny muž velmi prostě oděný a ohlásil se jako Roberto Rossellini. Protože u toho muzea jsme měli krásnou velkou zahradu a já jsem stejně ty letní měsíce vůbec nepracoval v těch chladných vlhkých budovách, ale měl jsem svůj stan rozbit právě tady na tom trávníku, tak jsem tam měl stůl a židle a slunečník, a tak jsme se tam posadili. Rossellini si přinesl sáček třešní, které jedl a ty pecky tak kolem sebe vyplivoval a řekl mě, prosím vás, já jsem přijel tady poznat to prostředí, ten Komenský žil. Je tady něco, co upomíná na tu jeho dobu? Je tady něco, co viděli jeho oči? A já říkám, ano, právě se na to díváte. Jsou to kuželovité střechy baštovitých věží, které v tom komplexu muzea dosud zůstaly stát. No takže to velmi potěšilo a řekl mi, ať mu vyprávím, co mě Komenský v životě dal a jak jsem se k němu vůbec dostal. No takže jsme si takhle vyprávěli. No a on mě řekl, až přijedete do Itálie, protože máte velký zájem o ty moje životopisné filmy, tak mě navštívíte mé vile, já vám to nechám promítnout. Kdybych tam náhodou nebyl, byl někde jinde, vaše jméno tam bude zaznamenáno, když se ohlásíte, můj asistent vám to promítne. Bohužel nedošlo ani k natočení filmu,

0: Okomenském ani k tomu kontaktu, protože on brzo poté zemřel.
1: Tradiční tváří Muzajon filmu je i kytarista Štěpán Rak, který svým mistrovstvím zpestruje ceremoniál udílení festivalových cen. Inspirativní duch Uherskobrodského muzea jakoby se přenášel i do dnešních dnů. Komenský ani Rossellini se sice prostory někdejších zámeckých budov hraběcího rodu Kouniců neprochází, ale během konání Muzajon filmu zde může návštěvník potkat řadu jiných inspirativních osobností. Organizátoři Muzajon filmu kladou důraz na vzdělávací rozměr akce a proto každý rok zvou lektory z oblasti audiovize. V minulosti zde přednášel například dramaturg Jan Gogola, dokumentarista Martin Štol nebo kameraman Marek Jícha. Dlouholetou tváří Muzajon filmu byl režisér Rudolf Adler, který působil jako předseda poroty a věcně kritický a zároveň inspirativní aktér diskuzních bloků, které obvykle následují po filmových projekcích. O svém vztahu k neoficiální filmové produkci, ze které mnohdy vzešla i audiovizuální tvorba českých muzeí, se vyjádřil po jednom z dřívějších ročníků akce.
2: To je taková má dlouholetá záliba, ke které mě přivedli už mý profesoři. Například, když já jsem studoval profesor Schulz nebo profesor Lehovec, kteří si velice vážili a respektovali práci amatérských filmařů, protože v nich viděli nejenom to divácké zázemí pro profesionální tvorbu, ale současně, zejména v těch posledních desetiletích, kdy byl státní monopol kinematografie a byla tam všestranná cenzura, tak vznikaly mezi těmi neprofesionální filmaři věci velice kvalitní, jak obsahově, tak formálně, které vlastně v té sféře profesionální ani vznikat nemohly.
1: Co byste považoval za největší slabinu a naopak největší příslib muzejní filmové tvorby?
2: Ta audiovize a ten vizuální záznam, který je pro vnímání jaksi primérně a pro uchování určitých artefaktů a sdělení obrazu toho, co vlastně ta muzejní práce představuje v širokém spektru, že to je prostě velice cenná a záslužná činnost. Takže já bych nekritizoval nějaké slabiny, ale naopak bych inicioval k rozvíjení téhleté činnosti.
1: Domníváte se, že doba tomu přeje?
2: Ty technologie tak, jak si se změnily, tak pokročily, ale to neznamená a nemění nic na tom, že nezůstává stále stejný ten jaksi řečový základ kinematografie, který je nutno napřed aspoň v těch nejzákladnějších rysech ovládnout, protože se to vyvíjí jako každá jiná řeč. Že jo? Tohle je řeč obrazová především a vyvíjí se samozřejmě s možnostmi techniky, ale současně ten základ zůstává stále týž a to, že se mění třeba nosiče, to na věci nic nemění.
1: Autoři filmů, kteří na uherskobrodský Muzajon film přijíždí, se povětšinou rekrutují z prostředí českých muzeí. Na přehlídce je k vidění jak tvorba národních, tak i regionálních institucí. Prezentovány jsou krátké několikaminutové videospoty i více než hodinové dokumentární filmy. Z těch dlouhometrážních letos zabodoval celovečerní dokument režisérky Světlany Lazarové, nesoucí název Za železnou oponou. Film vznikl v produkci Památníku národního písemnictví a přiblížil téma české literatury v exilu. Cena diváků byla udělena filmu Lidová řemesla znovu objevovaná, který v produkci Národního muzea natočil režisér Miloslav Kučera. Třetí cenu si pak odnesli tvůrci invenčního filmu Historické Jesenicko ve 3D, který divákům zpřístupnil více než 100 let staré fotografie ze Slezského regionu. Čestná uznání byla udělena domácímu filmu Příběh brodské židovny a filmu z produkce Mosteckého muzea Budova nádraží v Dubí. Stejné ocenění putovalo i několika filmům s muzejními přesahy z produkce České televize. Konkrétně se jednalo o tituly 100 let domu umění v Ostravě, Alois Musil, Beduin z Moravy a Mořeplavci pravěku. Letošní přehlídku, na které bylo prezentováno přes 40 kratších či delších filmů, doplnila také retrospektiva dvou osobností. Jednou z nich byl filmař Václav Hron, který se muzejní filmové tvorbě věnuje dlouhodobě. Jak tento autor dnes tvořící, tak říkajíc na volné noze, reflektuje poslání Muzajon filmu?
3: Za tu dobu, co sem dojíždím, se neuvěřitelným způsobem zvedla kvalita jednotlivých děl. ten první nebo druhý ročník byl v podstatě o tom, jak si amatéři představují ve svých institucích natáčení filmů. A dneska se dá říct, že velká část té produkce samotných muzeí dosahuje už vynikající úroveň. Prostě takovým tím zkoušením zaboje, tím tvořením a společným prostě hledáním chyb, společnou konzultací problémů kolem technologií, takové výroby v těch semiprofesionálních podmínkách se podařilo naprosto něco neuvěřitelného, že se z toho stal takový workshop. Stalo se to i takovou neformální možností, jak se povzbudit, jak se setkat prostě i třeba při troše dobrého moravského vína. Takže to má i takový rozměr osobní a řekl bych velmi přátelský a přímočarý.
1: Na Muzeum filmu se schází především muzejníci, přesto každý rok je pozván i někdo z oblasti profesionální filmové tvorby, filmový režisér či filmový dramaturg. Je to podle vás důležité konfrontovat tu poloprofesionální muzejní tvorbu s názorem těchto lidí?
3: Já bych možná v tuhle chvíli nerozděloval tvorbu na profesionální, poloprofesionální a amatérskou, ale na dobrou a špatnou. A právě přítomnost těchto odborníků a pedagogů pomáhá k tomu, aby se podařili rozkrýt ještě některé třeba nedostatky nebo postupy, které jako nám, muzejníkům, chybějí v té tvorbě a mohou být překážkou k nějakému třeba jasnému, čistému sdělení. A můžeme tím způsobem prostě, aniž bychom museli všichni absolvovat FAMU, jak si doplnit své základní znalosti o tvorbě dokumentárních pořadů.
1: Jak vy osobně jste se vůbec k takovéto tvorbě dostal?
3: Já mám pouze kurz video v muzejnictví, který kdysi pořádalo Národní technické muzeum s pražskou FAMU. A poté už jsem v podstatě propadl pouze v samostudiu a myslím, že pro mě byla nejlepší školou ta praxe. Během let dokumentací různých objektů, zpracováním těch záznamů a zžívání se s tou technikou. Tam se, jak se od eleva přesunul do té pozice člověka, který se snaží něco sdělit sám a něco vytvořit.
1: Využívají podle vás Česká a Moravská muzea dostatečně těch možností audiovizuální tvorby, které se v dnešní době nabízejí?
3: Drtivá většina evropských institucí nějakým způsobem vlastní nebo spolupracuje s nějakými ne semiprofesionálními, ale s profesionálními studii, nebo je dokonce vlastní. A tvorba těchto ústavů je na velmi vysoké úrovni. Já si myslím, že samozřejmě tato činnost má budoucnost a že každá věc, byť nová, která vzniká v muzeích, a to je právě i dokumentace a prezentace jejich života, činnosti, sbírek pomocí videotechniky a pomocí prostě audiovizuálních prostředků, je výzvou pro všechny ty, kteří chtějí zkusit něco nového a prostě skočit do vody a plavat a někdo se trochu potopí, někdo si naloká, ale cesta dopředu je vždycky jenom prostě zkusit něco nového s odvahou a že to má cenu, že to je prostě jediná možnost. Nejsme tady proto, abychom se schovávali za bukem, ale abychom něco zkusili.
1: Tolik tedy reflexe Václava Hrona, který na přehlídce bilančně prezentoval nejen své starší snímky, ale také dokumentární pořad nazvaný Sen a skutečnost. Ten přiblížil novou stálou expozici díla malíře Jana Zrzavého, zpřístupněnou v Telči, a zároveň takto představil část cyklu televize Noé Artbitter. Na závěr bych však rád dal opět slovo Rudolfu Adlerovi, filmovému pedagogovi a režisérovi, který se do historie Muzeum filmu svým odborným vkladem nesmazatelně zapsal. Jeho odchod ze světa v listopadu loňského roku zarmoutil nejednoho z příznivců muzejní filmové produkce a kvalitní audiovize. Myšlenkové poselství někdejšího profesora FAMU se zrcadlí i ve slovech určených nejen návštěvníkům muzeí, ale obecně všem filmovým divákům.
2: Já bych doporučil divákům, aby samozřejmě se věnovali svým zálibám v oblasti kultury, aby si pečlivě vybírali a aby hlavně po tom, co vidí a slyší, aby o tom přemýšleli a nenechali se zmást tou záplavou povrchností, která se i dnes na nás, i díky tomu mediálnímu chaosu, na nás valí. A aby si zachovali soudnost a vybírali si na základě svých zkušeností, pokud možno, tu vyšší kvalitu tvary, které mají tu vyšší užitnou hodnotu a ne pouze tu povrchní zábavnou linii.
4: Petr Slinták připravil reportáž o letošním ročníku přehlídky muzejních filmů Muzeon Film v Uherském Hradišti. V recenzi knihy Jana Lukeše, nazvané Miloš Forman v kostce, vydané v roce 2019 v Akademii, píše Jan Jaroš, cituji. Je velkou zásluhou Lukešovou, že boří všeliké zjednodušené představy. Třeba, že by Forman patřil do vávrovské generace nové vlny, ve skutečnosti studoval v první půli 50. let, promoval roku 1956 a zprvu se živil jako scénárista i příležitostný epizodkář, spolupracoval s Laternou magikou, vyzkoušel si i funkci pomocného režiséra. Teprve poté začaly vznikat jeho světově proslulé komedie. Dovíme se ale také o Formanových dilematech, nakolik se vázat ohledy na rodinné zázemí, zda upřednostnit vyšší principy mravní, nebo přijmout kompromis, aby mohlo vzniknout výjimečné dílo, jako třeba Amadeus i kvůli úsporám natáčený v komunistickém Československu. A právě do reality někdejšího Československa se vrátíme v repríze cyklu Postavy světového filmu. V roce 1967 ho připravil Aleš Fuchs a části věnované Miloši Formanovi dal podtitul Obrana slavného muže.
5: Všichni o něm snad už víme všechno. Během několika posledních let se jeho fotografie objevují velmi často na titulních stránkách nejrůznějších časopisů. Noviny nám ochotně tlumočí jeho skvělé mezinárodní úspěchy, zkrátka je slavný. Když si chodil v ušmudlených montérkách do učňovské školy a dnes už jenom čekáme, kdy mu filmový producent Carlo Ponti nabídne, že by jeho manželka Sophie Lorenová ráda hrála v některém jeho filmu. Připomeňme si proto pouze několik nejhlavnějších biografických fakt. Miloš Forman se narodil 18. února roku 1932. Oba jeho rodiče zahynuli v koncentráku. Otec v Osvětimi, matka v Buchenwaldu. Přes válku žil Miloš u cizích lidí. Po válce se musel začít starat sám o sebe. V roce 48. jako 16-letý učeň viděl v kině jakýsi starší filmový žurnál se záběry nákladních aut naložených mrtvými těly vězňů. Tehdy si uvědomil, jak říká, že tam na tom nákladňáku mohla být i jeho maminka. V roce 1950 se zapsal na pražskou filmovou fakultu, ale nestudoval režii, nýbrž dramaturgii. Ještě jako student se podílel na scénáři veselohry Nechte to na mě, kterou natočil Martin Frič. Zájem o mladé lidi projevil jako autor námětu a spolutvůrce scénáře Novákova filmu Štěňata, při němž si rovněž vyzkoušel roli pomocného režiséra. Spolupracoval s Radokem, nejprve na filmu Dědeček automobil a později v Laterně magice. Ocitl se znovu v roli pomocného režiséra u filmu Tam za lesem. Ale to všechno jaksi Formanovi nestačilo. Vypůjčil si kameru a jen tak na vlastní pěst natočil na 16-milimetrový materiál krátký pokus, který nazval Konkurs. Byl to snímek z prostředí semaforu. Když později o konkurs projevila zájem i distribuce, natočil další krátký film, jakýsi hudební fejeton nazvaný Kdyby ty muziky nebyly. A tak se s Formanem seznámil i náš divák. Od tohoto okamžiku je každý jeho počin pečlivě sledován naším i světovým tiskem. Připomeňme, že v roce 1963 natáčí první celovečerní snímek Černý Petr, o dva roky později Lásky jedné plavovlásky, které byly mezi pěti kandidáty na Oscara, a v roce 67. přichází do biografů barevný snímek z produkce Carlo Ponti Řím, Barrandov, Praha, nazvaný Hoří má panenko. Je v současné době nejvyhledávanějším mladým evropským režisérem, píše o něm kritik New Yorkského Lifeu. Forman sám zůstal tím, kým byl. je pozorný ke každému, s kým hovoří, spíš málomluvný, v poslední době trochu uspěchaný. Když se vám ale podaří po mnoha telefonech se s ním sejít, odpovídá na všechny otázky upřímně, otevřeně.
6: Pokud vím, tak jste původně ambice filmového režiséra neměl, že jste původně se zajímal o divadlo. Myslím, že jste chtěl také studovat práva. Jak to prostě bylo, než jste natočil Konkurs?
7: Já jsem chtěl dělat divadlo a můj bratr chtěl, abych dělal práva. Tak poněvadž jsem poslušný člověk, tak jsem se přihlásil i na práva. Poslech jsem i sebe, přihlásil jsem se na divadelní fakultu. No, na divadelní fakultu mě nevzali a na práva jsem se nějak nedostavil tenkrát. A byla to taková víceméně náhoda, shoda okolností, kdy jsem se od mého pozdějšího profesora, doktora Miloše Kratochvíla, dozvěděl o existenci filmové fakulty. A stalo se, že mě tam přijali. Pak po skončení školy jsem nějakou dobu si vydělával peníze v televizi na živobytí, pak jsem nějakou dobu pracoval jako scenárista, nepříliš úspěšně. Pak jsem se sešel s režisérem Alfredem Radokem, s kterým jsem pracoval na filmu Dědeček automobil a potom na Laterně magice. A potom prakticky s takovou přestávkou dvouroční, kdy nás z Laterny magiky si odsunuli, jsem začal v roce 63 s filmem Konkurs.
6: Rád bych se zeptal, jestli byste mohl něco říct o svém životním setkání s režisérem Alfredem Radokem.
7: Já myslím, pokud to mohu o sobě vědět vůbec, že toto setkání bylo pro mě asi nejdůležitější vůbec, protože nemyslím to, co jsem slyšel od Radoka, to, co mluvil, nebo jeho myšlenky, nebo co si on myslí o filmu nebo o divadle. To má jistě taky svoji hodnotu, ale největší hodnotou pro mě bylo, že Radok, až každý člověk potřebuje určitou provokaci. Vaše ctižádost musí být nějakým způsobem provokována, jinak je člověk v podstatě tvar prostřední a průměrný, který a někdy to trvá jaksi dost dlouho, než se vyprovokuje. A Radok je osobnost, která má tuto schopnost a tenhle ten dar. Já jsem měl prostě ctižádost obrovskou ve mně probudil, abych udělal něco, co, čím bych jemu mohl nějak prospět, anebo později udělat něco, co jemu by se líbilo. Což je strašně důležitý motor při každé práci. Za tohle mu vděčím.
6: Teď bych rád věděl, můžete-li nějakým způsobem popsat tu spolupráci v tom vašem takovém tvůrčím kolektivu, kam patří Ivan Paser a scenárista Papoušek?
7: S Ivanem Paserem se znám dlouho, už od vlastně dětských let, až jsme spolu chodili do stejného gymnázia v Kvartě a v Kvintě. A s Jardou Papouškem jsme se sešli víceméně náhodou, kdy nás seznámil Karel Bartošek. Já jsem si přečet jeho knížku, tenkrát ještě v rukopise Černého Petra, která se mi strašně moc zalíbila. Tak jsme začali se pomalinku scházet a hovořit o věcech a zjistili jsme, že máme v podstatě takovou stejnou chuť vyprávět. A na tom ta naše spolupráce vznikla, protože film v podstatě není nic jiného než vyprávění, že vyprávění pomocí tedy pohyblivých obrázků. A člověk, ať už herec nebo režisér, nakonec je svým způsobem takový exhibicionista v dobrém slova smyslu. Snaží se prostě něco vyprávět tak, aby to ty druhé zaujalo. A nám se povedla, nebo byla to taková šťastná shoda okolností, že se nám líbilo ve třech si vyprávět to, co bychom chtěli vyprávět.
5: Naše kinematografie tvoří celek. Generace navazuje na generaci, vzájemné vlivy i popírání tu léty vytvářejí filmovou kulturu, jakou jsme doposud nikdy neměli. Ale jak už to bývá, každý celek lze všelijak dělit a škatulkovat. A tak jsme někdy svědky, že Miloš Forman se dostává do pomyslné škatulky s výstražným nápisem Pozor, znamenité, ale nikoliv nejosobitější. Což je ovšem nesmysl. Jestliže se některý náš mladý tvůrce nepodobá nikomu jinému a zůstává sám sobě, pak je to Miloš Forman. Představa, že takzvaný intelektuální film patří do vyšší kategorie, že tudíž Forman, Passer a Menzel jsou na jedné straně a Němec, Chytilová a Šorm na druhé, je krátkozraká. Neboť kromě odlišností stylových a také příbuzností stylových existuje zejména společné povědomí, společné cítění životních událostí a jevů. Jistě, Forman není intelektuál v tradičním slova smyslu, je člověkem praxe, zná spíš život než zákonitosti estetických pravidel. Ví však vždycky velmi přesně, co natáčí, i když o tom nerad teoretizuje. Bylo by bláhové právě dnes, kdy tolik záleží na porozumění moderního umění s moderně cítícím obecenstvem, spatřovat v určité prostotě formanovského vidění něco málem nízkého. Snad jen proto, že má v hledišti víc obecenstva než někteří jiní? Forman vypovídá o charakteru naší doby, o lidech, zejména mladých, ale i jejich rodičích, nanejvýš upřímně a otevřeně. Dělá to takovým způsobem, že lidé jeho filmům rozumějí, což neznamená, že všichni vždy souhlasí. Jen si vzpomeňme na nedutklivé přijetí některých scén ve filmu Lásky jedné plavovlásky. To je tedy první rys Formanových filmů. Jednoduchost vyprávění. S tím jistě souvisí Formanův pohled na život. Godard svého času přiznal po jednom setkání s Formanem jistou vzájemnou příbuznost. Proč asi? Proč intelektuál Godard, rozbolestněná duše moderního světa, roztěkaný, civilizací štvaný člověk, nachází příbuzenství s klidným, přirozeným vypravěčem obyčejných příběhů? Godard je chladný, Forman lidský. Godard je tak trochu fantasta. Forman stojí oběma nohama na zemi. V čem je to tedy? Godard odpovídá. Zůstáváme v úzkém kontaktu s vlastním autentickým světem a jmenuje ještě řadu jiných mladých světových režisérů, mimo jiné také Chytilovou. Ano, Forman je autentický. Nejen v tom, že natáčí s neherci přímo v prostředí, v němž se sujet filmu odehrává, je autentický i jinak. Nefiltruje své poznání lidí a světa vlastní složitou subjektivností. Do vyprávění o mladých lidech, kteří ještě mnoho o životě nevědí, ale snaží se v něm nějak vyznat, například ve filmu Černý Petr, tedy do tohoto volného toku záběru téměř dokumentární kamery, Forman nevstupuje. Své mladé lidi, i prošedivělé táty a mámy nebo výrazné charaktery požárníků v uniformách, sleduje zpovzdálí. Dívá se. To je to pravé slovo. Dívá se. Také Godard, máme-li jeho jméno ještě jednou připomenout, je autentický. Jeho filmy jsou jakýmisi dějinami moderního dneška. Godard mluví o světě. Forman o lidech. O konkrétních lidech s konkrétními jmény. Godard nazývá svůj film Bláznivý Petříček, ačkoliv žádný Petříček ve filmu nevystupuje. Formanovy postavy z filmu Hoří má panenko jsou skuteční lidé z Podkrkonoší a vypovídají už jmény o své přirozené pozemskosti. A tak tu najdeme Václava vedle Marie, Josefa, Ludvu, zkrátka lidi, které známe stejně dobře jako Forman. A přitom se vždy vyhne figurkaření a popisu. A ještě něco. Forman má vtip. V Černém Petrovi říká táta svému synovi, který se začal učit prodavačem v samoobsluze. Tak jsem se na tebe dnes díval, vypadáš tam dobře. Obrátí se a volá do kuchyně. Maminko, vypadá tam dobře. Kluk trochu bezradně i vzpůrně zároveň říká, ne, nevypadám. Otec na to, jak bys taky mohl, když tam stojíš jako strašák do zelí. Dialog je ve Formanových filmech stručný, ale nikoli nevýznamný. Režisér nehledá krásu obrazů. Upozorňuje nás na věci, které nevidíme, protože je máme na očích.
6: Setkáváte se v životě s celou řadou lidí ve své profesi i mimo ní. Co vás na lidech nejvíc zajímá, nebo především zajímá?
7: Tak v době, kdy připravujeme film nebo děláme film, tak v podstatě můj zájem o lidi je velice egoistický a zajímá mě jenom to a jenom ten, kdo je dobrý pro ten film, který dělám. Zajímají mě ty typy lidí, kteří se nějak hodí do té představy, kterou hledám pro ten film. Pak ovšem se stane, že najdu takového člověka, jehož typ, jeho osobnost odpovídá tomu filmu, nebo odpovídá mé představě, ale najdu dva takové a jeden z nich ještě navíc má něco, co já jsem nepředpokládal, co mě překvapuje, tak to jsou ty okamžiky, kdy můj zájem velice vzrůstá. Protože jsem zjistil, že to všecko, co si my, každý z nás, to není žádná výsada režiséra, představuje o lidech, tak je velice povrchní v jistém smyslu. Každý člověk je na jednu stranu bytost, která se chová logicky, což si tak člověk dovede trošičku představit a vypočítávat dopředu, ale na druhé straně se každý z nás chová velice nelogicky a to jsou ty momenty, kdy vás lidé velice překvapují a každé překvapení má za svůj důsledek zbystření pozornosti a v tu chvíli jste jaksi nějak připravenější a soustředěnější se o toho člověka zajímat a toho člověka poznávat. To je právě to, co potřebuju od diváka, protože ty filmy, které dělám, jsou filmy, na kterých není to nejhlavnější jejich příběh nebo děj, ten není ani tak sám o sobě zajímavý, čili to jediné, čím jaksi se mohu pokusit diváka udržet v pozornosti po celou tu hodinu nebo půl druhé hodiny, to jsou ti lidé a jejich osudy a jejich osobnosti, kteří se před ním na plátně objevují.
6: Vaše filmy sklízejí ceny na mezinárodních festivalech, jsou na fóru světového filmového dění velmi úspěšné, jsou tedy profesionální, jsou dokonalé, ale přesto mám pocit, jako byste si jako tvůrce chtěl v nich uchovat jistý prvek neprofesionálnosti, volnosti, nedokonalosti, jako kdybyste nechtěl všechno dopovědět to, co víte, to, co chcete k danému tématu říct. Vždycky za tím filmem je ještě mnohem, mnohem víc, než jenom to, co se na plátně ukazuje.
7: To já nevím, jestli jsem profesionál nebo nejsem profesionál. Já jenom vím, že neumím nebo nemůžu dělat něco, co mě nebaví. Že i když třeba teoreticky bych to měl umět, nebo mohl to umět, to nepokládám za žádnou výhodu, dokonce mě to někdy velice mrzí, ale já prostě nejsem schopný se soustředit na věc, která mě nebaví. To, že se ve filmech objevují věci, které nedopovídám, které jsou zatím a tak dále, to není ani tak spekulace, jsou to buď to věci, které nedovedu dopovědět a proto jsou nedopověděné, anebo je neumím dopovědět.
5: Ve filmu Lásky jedné plavovlásky je scéna, kdy dva mladí lidé, sotva se před chvílí seznámili, jdou spolu do hotelového pokoje, svléknou se, ale svítí jim na postel světlo z ulice. On se tedy pracně vyšplhá na okno a snaží se, ovšem marně, stáhnout roletu. Je to už dnes, abych tak řekl, vykřičená scéna. Hodně lidí popudila. Málo kdo si všiml, že je celá situace viděna také komicky. Forman má nejen vtip, ale i smysl vidět ty nejkrutější situace, o nichž jiní natáčejí psychodramata, lehce. Přitom bez úšklepku a ironie. Film Hoří má panenko je vyvrcholením formanovské, nebojím se říci, geniálnosti zachytit trapnost. Celá ta zábava požárníků v malém městečku je ve skutečnosti seriál trapností. Veselých trapností s hluboce vážným vnitřním podtextem, či chceme-li obsahem. 2 hodiny se bavíš, směješ, nepřestáváš se divit té venkovské maškarádě, která nemá vůbec žádné aspirace evokovat nějak svět, Není tu nic symbolického a fatálního, jenom přesně zachycené prostředí, lidské reakce, prostě určití lidé v určitých situacích. Nic víc, ale také nic méně. Teprve zatím vším, bez hlubokomyslné nápovědi, ale v přesně zachycených detailech, je vlastně ukryto mnohem víc. Seriál trapností přestává být jen seriálem trapností. Je to obraz života, jaký je. Je to obraz lidí nekonečně spravedlivých i nekonečně nespravedlivých. Lidí, kterým pro samu lidskost často připadá obtížné myslet na někoho jiného než na sebe. Když nakonec požárnickou zábavu přeruší opravdový požár a místnímu chalupníkovi schoří chalupa do základů, popostrkuje ho kdosi z okolostojících zevlounů blíž k ohni, aby mu chudákovi nebylo zima. Z poláčkovsky laděných scén a haškovské taškařice se vyklube krutá pravda o člověku, který to vlastně vždycky myslí jenom dobře.
6: Chodíte také někdy do biografu a na co?
7: Teď chodím dost málo do kina. Hodně filmů jsem viděl na škole. A já nevím, čím to je. Čím dál, tím víc vidím míň a míň filmů. Ale bude to zřejmě příčinama spíš soukromého rázu, že čím dál tím míň soukromého času. Rád se jdu podívat buď to na ty filmy, o kterých předpokládám, že by mě mohly nějakým způsobem zajímat, nebo na filmy, na který se takzvaně těším, paní, jsou to filmy určitých autorů, anebo pak na druhé straně se rád občas jdu podívat na takové ty kovbojky a detektivky.
6: Jsou filmoví režiséři, kteří vás jaksi víc zajímají než jiní?
7: No jistě, že jo, ale i to se mění. Někdy člověk mění tyhle ty lásky. Já mám velice rád některé francouzské režiséry, jako je Truffaut nebo René, Angličany, Reise, Lindsay Andersona. Těším se vždycky na každý nový film některých svých kolegů nebo kamarádů. Honza Němec, Věra Chytilová, Ewald Schorn, Pavel Juráček, Ivan Passer.
6: Ve vašich filmech hovoříte spíše o generaci mladší, než je vaše, což není obvyklé.
7: Já mám rád ten věk, ve kterým je člověk nejvíce bezbraný. Snad prostě mě to dojímá víc než jiné osudy. Až ten svět kolem nás je dost neosobní a ve své neosobnosti krutý. A mě dojímají příběhy těch, kteří se mu nedovedou dost dobře bránit. A to jsou mladí lidé a staří lidé. Nějak mě moc nedojímají historky těch, kteří si dovedou své účty vyřizovat sami, kteří se dovedou více nebo méně směle bránit a vítězit. A mně se líbí, já snad je člověk trochu sentimentální, mně se líbí, když mohu být lidským osudem dojímán.
5: Když se svého času vrátil Miloš Forman z Hollywoodu, aby pokračoval v natáčení filmu Hoří má panenko, nadepsal Ivan Söldner svůj rozhovor s Formanem vtipným titulkem Z Hollywoodu do Podkrkonoší. Nevíme sice, jak se dál bude Formanova tvorba vyvíjet a nerad bych patřil k těm, kteří mu už teď zazlívají, že si vůbec něco začal s Pontym. Tedy i když můžeme sotva uhadovat další Formanův vývoj, je zatím jisté, že Forman je tvůrce bytostně český, hluboce vklíněný do prostředí malých zastrčených měst, venkova, spjatý s lidmi, jak sám říká, spíše B kategorie. Velký svět velkých ateliérů, velkých hrdinů a bohatýrů barevných kovbojek snad jednou Miloše Formana také potká, zvláště bude-li mít větší možnosti natáčet právě tento druh filmu. Jsem ale přesvědčen, že Forman, aby zůstal pravdivý a svůj, musí vyprávět o lidech, které od dětství zná. O prostředí, v němž se narodil, o zemi, jejíž slávu i bídu zná důvěrně, autenticky. Černý Petr, Lásky jedné plavovlásky i Formanův poslední a nejlepší film Hoří má panenko, jsou jakési mapky českého úhoru, které sice nepřekypují srdcervoucím sentimentem, ale stejně v nich cítíte, že všechny ty veselé trapnosti, ty nešťastné okolnosti, nesmělost a bezradnost lidská nejsou předmětem Formanova žertu, natož výsměchu.

0: období byla kalvinistická spoušť odstraňována. Ferdinand II. Věnoval z císařských sbírek pražské svatyni rozměrný oltářní obraz Svatý Lukáš kreslí panu Marii od nizozemského malíře Jana Goserta, aby tak částečně napravil zkázu onoho barbarství fanatické horlivosti. V takzvané sedmileté válce o rakouské dědictví, jež vedla Marie Terezie, došlo při jarním obléhání Prahy v roce 1757 po porážce Habsburské armády k bombardování pruským dělostřelectvem, které intenzivní palbou způsobilo nepředvídatelnou újmu i na svatovícké katedrále. Množství koulí a granátů roztříštilo kamenné kružby severních oken vysokého chóru, posráželo fiály, střechu zasáhlo údajně 215 kulí, utrpěly úseky opěrného systému, báň věže a hlavní klenba, byla poničena stěna uzavírající chrám svatého Víta na západní straně a také došlo na vnitřní vybavení řadu oltářů, přemyslovské náhrobky a varhany. Kaple svatého Václava prozatím posloužila jako útočiště pro bohoslužby. Metropolitní kapitula se tedy obrátila na papežskou kurii s žádostí o peněžní příspěvek na opravy a bylo jí vyhověno. Rekonstrukční práce se protáhly na léta letoucí. Na upomínku této pohromy byla jedna z mnoha zbloudilých dělových koulí, která zničila oltář zvěstování Panny Marie, zavěšena na pilíř u Šternberské kaple. Ani další nepříznivá epizoda dostatečně nepošramotila hradní svatostánek. Sice až po delším časovém odstupu se přikročilo k obnově velké jižní věže, do jejíž helmice v roce 1760 udeřil blesk, ale přesto se podnikly veškeré kroky ke zřízení nové kupole. Jak je tedy patrné, tak destrukce, požáry a rozličné ničivé tendence neustále usilovali o pokoření katedrální důstojnosti, která však pokaždé tváří v tvář těmto osudovým projevům zmaru našla v sobě pevnou vůli k obrodě.
1: Destrukce, požáry a ničivé tendence. Tak zněl podtitul dnešní části cyklu Mariuse Vincelera a Ivana Hartmana Katedrála, jaký neznáte. Četl Libor Vacek a všechny odvysílané díly můžete také poslouchat na webu stanice Vltava. Pro léto roku 2010 připravil Jan Tůma cyklus s lákavým názvem Krásná, krásnější, nejkrásnější. Poslechněme si jeho pátou část, které dal autor přízvisko O popelce aneb skrytý rozměr krásy.

0: Copak se po ní neohlednete, když vás míjí? Copak si vyprahlým hlasem neříkáte, bože můj, ta je krásná. Ale krása přece není jenom o délce nohou, oblasti boků, tvaru ňader, o vlasech, barvě očí, o tělesném uspůsobení, protože také obraz, krajina, noc, červánky, hudba, slovo, to všechno může být krásné až k pláči. Takže o čem je vlastně ta otázka, kterou si v následujících 30 minutách budeme klást? Otázka kladená nebohému zrcátku, které nemůže říct, má paní, špatně se ptáte. Vždyť nakonec důležité je rozpoznat, jestli se ptám jenom, abych uspokojil svou ješitnost, anebo jestli skutečně toužím dovědět se, jak krásná je krása.
1: Est autem pulchritu do Concordia et conveniencia sui atse.
0: Stanice Český rozhlas 3 Vltava uvádí cyklus Krásná, krásnější, nejkrásnější.
1: Krása je schoda a soulad určitého předmětu se sebou samým a harmonie všech jeho částí s nimi samotnými a každé z nich se všemi ostatními i s celkem a celku s každou z nich.
2: Nauč mě chodit a nauč mě dýchat a do přízemí postav mi výtah. Jsem tvoje panenka, přikryj mě dečko.

0: pokouším se představit si Popelku, respektive její skrytou krásu, která bude v centru naší pozornosti dnes. Těžko hledám obraz mistra, na kterém bych zvolené téma dokumentoval. Pochopitelně, nešlo by to. Ženy předstupující před malířův zrak byly vždycky po všech stránkách pozoruhodné. Tedy nejenom tělesným souladem, ale také oděvem a účesem. Možná, že to byly Popelky, ovšem ve chvíli, kdy vyzbrojení tím, co se skrývalo v oříšku, vyráželi na královský ples. Možná jejich muž nebo milenec nebo třeba otec dívky si přáli vymanit půvab, který jim připadal nejkrásnější ze všech ze spárů času, potažmo smrtelnosti. Ale přeskočme do 19. století, či až do moderní doby. A i tam budeme hledat obtížně, protože ani prodejné dívky z Moulin Rouge zobrazené tu s Lautrecem nejsou Popelkami, které by nestály za pohled. A stejně na tom budou ženy mistrů secese, impresionistů, symbolistů, snad teprve Picasso svými kubistickými portréty ženskou tvář dokonale ukryje. A možná také fenomén fotografie, protože svou dostupností zpřístupní zobrazení tváře. Dokonce mě to svádí říct, že se vyjádření krásy zproletarizuje.
1: Ta vnitřní krása, to vnitřní prozařování, to je velice charakteristické třeba u gotické malby.
2: Tak určitě, ale samozřejmě, že to ve všech těch slozích evropských, které si můžeme teď rychle vybavit, gotiku, renesanci, baroko, řekněme, tak vlastně to tam všude můžeme sledovat. Gotika samozřejmě tu vnitřnost, takovou tu usebranost preferuje. Je to, řekněme, manifest gotiky trošku. V renesanci má civilnější rást, použijí velmi známý příklad, třeba dáma z Hranostaje má hluboký vnitřní život. No ten příklad možná nebyl nejlepší, protože právě Leonardo hluboce tkvěl v gotice, to si málo kdo uvědomuje, na rozdíl třeba od Michelangela, který byl už krůček od baroka. Samozřejmě zase barokní portréty nebo barokní třeba akty a tak dále se v této situaci nachází taky. A je to třeba speciálně česká barokní malba, jsou to Brandlovy věci. Můžeme brát další třeba české barokní portréty, já nevím, Škréta Šotnovský třeba, no tak to je neuvěřitelně hluboký ponor do toho typu. Ono totiž v malířství je to trošku jinak než ve fotografii, kde jako Dagmara se musí na ten model připravovat, protože ten proces toho vytváření té fotografie není až tak dlouhý. Při tom klasickém portrétu má člověk ten model před sebou dlouho a tam k tomu souznění prostě dojít musí. Takže ty se, když maluješ portrét a chceš se jakýmkoliv způsobem zmocnit toho typu, co sedí před tebou, tak se do toho souznění, do toho vnitřního pohledu, do toho vnitřního naladění a ustavení toho člověka tak jako tak dostaneš. Samozřejmě takové ty skutečně inspirované věci, kde maluješ tak, jako kdyby ten štětec ještě trošku někdo táhnul před sebou, že mu sotva stačíš, to je ta situace, kdy jsi na ten model už tak připravený, že už si tam poznamenáš jenom něco, co si náhodou nepamatuješ, protože to je zase taková věc, když se vlastně dostáváme taky k té fotografii. Když fotograf se dívá na nějakou věc a něco fotograficky snímá, tak má úplně jinou situaci v tom, co mu je ochoten člověk uvěřit, než malíř. A právě taky je zajímavá věc, že lidi, kteří třeba moc neovládají figurální malbu a využívají fotografie příliš brzy, ještě předtím málo pracovali podle přírody, tak velmi rychle poznáš na první pohled, jak ten obraz je tedy postavený podle té fotografie, protože malířství si ohromně pamatuje atmosféru, náladu, psychologii té věci, ale nejtíž se pamatují samozřejmě tvary. Jenže právě to se v tom malířském nebo sochařském pojetí musí dělat jiným způsobem. Když tam bude mít Dagmara někde nějakou ruku, která bude v nějakém šíleném skurcu, v nějaké velké zkratce, tak fotografie to prostě unese. Tam se to může. V malbě se to musí udělat jinak. Čili už se zase vracím k tomu, že tady máme taky tu hru těch světel a stínů. Já mám samozřejmě taky rád ty oblety, plné typy samozřejmě, tak tam musí z té malby vznikat zvláštní iluze. Takže i realistická malba, která je dobrá, je samozřejmě vysoce abstrahovaná. Tam se právě vždycky dostáváme do takových věcí, možná je to z doby, kdy se objevila fotografie na scéně, oni původně malíři používali jako takzvanou druhou přírodu. Tam se třeba na tom podílí Enger, takovéhle typy, ona se to třeba tak moc neví, ale tahle ta taková zvláštní klasicistní malba, která vyžadovala veliké soustředění už jenom proto řemeslné provedení, tak často bylo i technicky dost komplikované, aby ten model vydržel, když on maluje tu dámu v bílém 16 let, že jo, tak s bílým boa. Takže my tam vždycky přistupujeme k té záležitosti z mnoha stran. Nemělo by se asi přeceňovat ta psychologie té věci před tím řemeslným uchopením. To někdy hodně svádí. A svádí to kunštíře, kteří nejsou připraveni na to zpracovávat tu hmotnou materii tak, aby byla uvěřitelná a vysoce estetická. Protože třeba ta fotografická estetika spočívá trošku v něčem jiném. Já třeba se často i inspiruju fotografií, protože tam vidím i ten nápad toho fotografa, to jeho zaujetí, tu jeho inspiraci, ale nesmím ji nikdy opisovat.
0: Hovořil malíř a sochař Miroslav Houšť. Ve filozofickém zkoumání souvislosti mezi krásou a vznešeností napsal v roce 1756 zakladatel konzervativismu, kritik velké francouzské revoluce, politický teoretik a filozof Edmund Burke tato slova.
3: Rozšířenou představou je, že základní příčinou krásy je dokonalost. Tento názor se chápe tak, že dokonalost zdaleka přesahuje smyslové objekty. Ve smyslových objektech však dokonalost sama o sobě vůbec není příčinou krásy. Takže kvalita krásy tam, kde je přítomna v nejvyšším stupni, tedy u ženského pohlaví, nese téměř vždy s sebou ideu slabosti a nedokonalosti. Ženy jsou si toho velmi dobře vědomy. Z toho důvodu se cvičí v šeptání a nejisté chůzi, aby předstírali slabost, ba dokonce chorobu. K tomu všemu je vede příroda. Krása v zármutku na nás působí nejvíc.

0: Do dnešních rozprav o kráse a ošklivosti přijala pozvání Eva Růžičková, studentka Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, obor zpracování kovů.
1: Když se řekne krása, tak člověk vnímá ten první náraz, ten první záblesk, když se potká člověk s krásnou bytostí, ale my se tady dostáváme k pojmu skrytá krása. Jak je to s předměty, které se užívají na zdobení, protože šperk taky měl ten účel povýšit krásnou bytost na něco krásnějšího, nebo u ošklivé bytosti zmírnit tedy ten první negativní dojem. Když pomineme ten fakt, že šperk z drahého kovu a z drahokamu samozřejmě vyjadřoval nějaké společenské postavení.
2: Pokud nějaký šperk třeba vyrábím, tak přemýšlím nad tím, aby něco vyjadřoval, aby byl něco víc než jenom na pohled krásný, protože pak je ta věc prázdná. Nebo člověk v tom nemůže hledat další asociace, nemůže nad tím přemýšlet. Když člověk už to vyrábí a nějak jakoby přemýšlí, aby na to ty lidi mohli reagovat, aby vůbec zapojovali při tom svoje nějaké estetické cítění, aby prostě to začali vnímat, tak jakoby si myslím, že ta věc stává daleko zajímavější, než udělat jenom esteticky nebo dekorativně hezký předmět nebo hezkou věc, která prostě se hodí vám zrovna ke svetru třeba.
1: No asi u toho šperku je to stejně jako u šatů, ten krásný šperk, stejně jako krásné šaty. Když se dostanou do toho kontextu s tou bytostí a nepřemýšlí se o tom, že to bude sloužit tomu nositeli, tak můžou od část té své krásy přijít. Je tam rozpor mezi postavou, je tam rozpor mezi chůzí, je tam rozpor mezi tím, jakou mám tvář, jaké mám oči, jaké mám vlasy. Když se podíváme do starověku nebo do pravěku, tak najdeme spoustu šperků z kosti nebo z keramických materiálů, posléze potom z bronzu a tak dále. Tak jak je to s tím materiálem dnes? Když chcete, aby ten šperk byl krásný, aby ten člověk, který si ten šperk veme, byl krásnější než předtím.
2: Takový ty klasický materiály na šperk zlato, stříbro prvním dojmem povyšují ten šperk na něco jakoby dražšího, ale...
1: Jste to řekla přesně, na něco dražšího, neznamená to, že to bude krásnější, ale...
2: Určitě ne, ale myslím, že lidi z toho mají prvotně takovýhle pocit, ale jinak dneska se ty šperky opravdu vyrábí úplně ze všech možných materiálů, jak jste říkal. Já třeba teďko dělám kolekci prstenů z litiny, která v tom šperku v podstatě už vymizela, nebo teď se nedělají, přitom ta litina je hrozně hezký materiál a dělalo se z ní na začátku 19. století, když byla válka ve Francii s Napoleonem, tak se začaly dělat z litiny, aby se nahradil drahý kov a byly z toho krásný šperky. Takže ty materiály si myslím, že mají nějakou hodnotu už sami v sobě, nemusí to mít hodnotu tu peněžní. Samozřejmě stříbro je krásný, zlato taky má to něco do sebe, ale to samé můžete dosáhnout třeba jakýmkoliv jiným materiálem. Šperky si můžou dělat opravdu téměř ze všeho, z látek, z odpadků, z nějakých přírodnin, z gum, z plastů, z kovu, ze dřeva. To je na tom právě to zajímavé, že v tom šperku se může takhle tvořit ze všeho, co najdete.
1: Když vy si vymýšlíte nějaký šperk, máte nějaký materiál, který vás nejvíc oslovuje, nebo jakou základní otázku si dáváte, když se rozhodnete dělat nějakou kolekci, ať už prstenu nebo kolekci šperku jako celistvou, to znamená náušnice, náhrdelník nebo náramek.
2: Mě hodně jakoby baví právě materiály, přírodní, spíš takový surový. Nevím, čím to je, ale většinou dojdu vždycky k tomu, že ten materiál nějakým způsobem ubírám, že ho vlastně modeluju. Dělala jsem z kamene, z břidlice, z korku, ze dřeva, teď z té litiny, všechno to jsou takový surový materiály, ale má to v sobě nějakou sílu a nějakou hodnotu a ten šperk musíte v tom nějak tvarovat, nějak ho vypiplat.
1: To je nejen zápas vlastní představou, ale zápas s tím materiály.
2: To taky občas, než se člověk tam najde k tomu cestu a než pochopí ty technické ty jeho vlastnosti, tak to taky trvá. Ale pak je to o to zábavnější a o to je to lepší vítězství.
0: V kapitole Rozum a krása v několikrát citovaných dějinách krásy Umberto Eco napsal:
3: estetika 18. století, která dala subjektivním a neurčitelným stránkám vkusu zaznít naplno, dosáhla svého vrcholu v Kritice soudnosti Immanuela Kanta. Základem estetické zkušenosti se stalo zalíbení bez jakéhokoliv zájmu, k němuž při pozorování krásy dochází. Krásné je to, co se líbí nezainteresovaně, aniž nám nebo někomu na existenci věci záleží, nebo jen mohlo záležet. Vkus je tedy schopnost posuzovat nějaký předmět nebo způsob představy na základě zalíbení nebo znelíbení bez jakéhokoliv zájmu. Předmět takového zalíbení se nazývá krásný. Je pravda, že považujeme-li nějaký předmět za krásný, domníváme se, že náš úsudek má obecnou platnost a že všichni musí, nebo by měli, náš názor sdílet. Ale vzhledem k tomu, že obecná platnost soudu týkajícího se vkusu nevyžaduje existenci pojmu, jemuž je třeba se přizpůsobit, je všeobecnost krásna subjektivní. V tomto případě se opravdu intelekt i rozum vzdávají své nadvlády, kterou mají na poli poznání a na poli morálním, a pouští se do svobodné hry s obrazotvorností podle pravidel diktovaných právě touto obrazotvorností. Temná stránka rozumu je přímo vepsána do samotných Kantových závěrů. Nezávislost rozumu na přírodě a nezbytnost neopodstatněné víry v dobrou přírodu. Lidský rozum má tu moc učinit každý předmět pozorování nehmotným, aby ho ve formě pojmu převedl do své vlastní oblasti nebo aby na něm byl nezávislý. Kdo dokáže zabránit racionálnímu plánování zla a zlomení srdcí bližních? Kruté a nelítostné užívání rozumu napovídá, že příroda sama o sobě není ani dobrá, ani krásná. Krutost tedy odpovídá lidské povaze. Utrpení je prostředkem k dosažení rozkoše, jediného cíle ve světě osvíceném ostrým světlem rozumu bez hranic, ve světě obývaném jeho tísněmi. Krása těl už nemá žádný duchovní význam. Vyjadřuje krutou rozkoš trýznitele nebo muka oběti bez jakéhokoliv morálního pozlátka. Je to svět, v němž zvítězilo zlo.
1: Krása je manifestem určitého období. Já nevím, v antice krása manifestuje harmonii mezi vnitřním a vnějším světem, to znamená mezi stavem těla a stavem toho těla zevnitř. V gotice ta krása je manifestem spirituality, protože je ztotožněná s božským znakem, který je nám vysílán. V renesanci ta krása najednou dostává jiný rozměr, protože když tak si vzpomínám, tak v renesanci taky najednou se objevila trošku jiná žena, že to byla žena sebevědomější, emancipovanější, nebála se nahoty, nebála se být otevřeně sexuální, barvila si vlasy, používala líčidel, čili jako kdyby tam došlo k nějakému výraznému posunu i v tom, jak ta žena se cítí, co by krásná.
4: To si Honza naznačil jeden z paradoxů evropských dějin, kdy ta renesance už byla tak daleko, že ještě krok a už by byla úplně v moderní době, tak najednou musí přijít baroko, který tu racionalitu zvrátí, ta citovost zase jde dopředu a ta lidská společnost si musí tak ještě trošku jako odpočinout, protože ten skutečný krok do té moderní doby zvládáme těžko i my. Teď si představ, že už by to udělali v renesanci a samozřejmě, že už byli vlastně u toho. Oni nevyužívali naší techniku, ale myšlenkově byli prakticky tam, kde jsme my. Ale taky vidíš, že to nevidíme tak u Leonarda třeba, ja? Protože ten ještě tkví hluboce v tom duchovním zakotvení, ale najednou pak máme spousty portrétů, které jsou takové, bychom řekli, věcné, že jo? Civilní možná by se dalo říct. Asi tak?
1: Při tom zobrazení toho nahého těla třeba, já nevím, Venuše, jsou daleko otevřenější, ale ženy, ty portréty Leonarda da Vinciho jsou jiné, protože mají cosi skrytého. Je to krásná tvář, je to dokonale namalováno, ale je tam jakési zvláštní zvláštní tajemství. Jako kdyby ta bytost mezi nás a sebe kladla jakýsi rám nebo nějaké sklo nebo nějakou plochu, abychom se příliš intenzivně nedotýkali její smyslné podstaty.
4: O těch venuších, o kterých ty mluvíš, které jsou takové jako hodně otevřené, tak ty říkají, ano, takhle vypadáme. Ale Leonardovi věci říkají, my jsme z jiného světa, zkuste ho poznat.
1: Možná neříkají, takhle vypadáme, říkají, takové jsme.
4: Nebo třeba říkají, možná takové jsme, zkuste na to přijít. Jako to je samozřejmě náš možná velmi neobratný výklad téhleté věci, ale rozhodně záležitosti třeba těch venuší jsou otevřený k nám, kdežto třeba ten Leonardo je někdo, kdo nás vztahuje k sobě. Je to vlastně úplně obrácený postup.
0: Hovořil malíř a sochař Miroslav Houšť. David Hume, autor Dějin Anglie, už někdy kolem roku 1745 ve svých morálních, politických a literárních esejích napsal tato slova.
3: Krása není vlastností věcí přímo. Existuje pouze v mysli, která ji pozoruje, a každá mysl vnímá krásu jinak. Někdy dokonce spatřuje ošklivost tam, kde jiný cítí krásu. A každý by se měl spokojit se svým pocitem a nechtít usměrňovat pocity ostatních. Hledat skutečnou krásu nebo skutečnou ošklivost je neplodná snaha, asi jako chtít stanovit, co je skutečně sladké a hořké.
1: Se tady motáme pořád kolem pojmu osobnost. Myslíte si tedy, že všechny ty věci, to znamená šperky, ale taky oděv, ale taky voňavka nebo účes, že to je osobnostní projev, že to je to podstatné, co by člověk si měl uvědomit, že tento šperk je na mě krásný, protože obráží mě, že zrcadlí mě?
2: Já myslím, že to tak je, jako, že každý má prostě jiný projev té osobnosti, ale možná ne každý nad tím třeba tak přemýšlí. Možná je to hodně lidem jako téměř jedno, jak se profilují, přitom tím jako profilují sebe, tím ukazují, co nosí, tím, jak mluví, tím, jak voní, takže si myslím, že by nad tím měli lidi víc přemýšlet.
1: Když uděláte nějakou volnou kolekci, jak to je potom? Uvidíte nějakou ženu nebo nějakého muže a řeknete si ano, ten by měl ten šperk mít?
2: Spíš vidím, když se o to někdo zajímá. Umím si představit, jestli to tomu člověku bude sedět nebo ne. Už jenom tím, jak prostě se projevuje. Myslím, že to jde přiřadit jako k té osobnosti nějakým způsobem.
0: Autorka unikátních šperků Eva Růžičková. Není naše neustálé hledání hranic mezi krásou a ošklivostí, které zaznívá ústy teoretiků umění, ale také historiků, filozofů, mluvčích rozličných uměleckých směrů, jenom uhýbáním před poznáním, které je někde v našem podvědomí, totiž, že krása a ošklivost jsou nerozlišitelné, pokud jim upřeme vnitřní rozměr. Pokud znamení krásy a cejch ošklivosti vnímáme pouze očima, nikoliv srdcem. Rozmlouvám s fotografkou Pavlínou Jarošovou.
1: Když fotografujete a vybíráte si třeba nějaký model nebo vybíráte si situaci, ve které chcete fotografovat, přemýšlíte už od samého počátku o tom, že chcete zachytit ten dvojí rozměr krásy, nebo ještě lépe, že chcete zachytit především tu krásu, která je skrytá?
5: Tady záleží na tom vlastně, co se fotí. Jo. Jestliže je to nějaká fashion, tak tam se hodně stylizuje, takže tam úplně nepřemýšlím nad tím, abych zachytila krásu člověka tu uvnitř, ale tam se opravdu snažím spíš zachytit tu, která je zřejmá navenek, abych to podala divákům, aby i oni se mohli kochat, a myslím si, že u té fashion až tak moc lidi nad tím nepřemýšlí a prostě chtějí vidět hezkou holku, hezkýho chlapa v hezkém oblečení, ale když fotím nějaký portréty a fotím často nebo svatby a tak dále, tak tam ráda do toho dávám ty emoce, aby tam byly zaznamenaný, aby ty lidi viděli, viděli třeba z těch fotek, že ty dva se mají rádi, a nebo strašně ráda fotím starší lidi a v těch vrázkách mají napsané ty svý osudy, a to si myslím, že potom už se určitě o to snažím, ale tak spíš jakoby podvědomně, určitě to není tak, že bych si říkala, tak teď ho musím vyfotit krásně, to už mám tak nastavený v té hlavě prostě, že nechci nikdy nikoho nafotit špatně, že jo, nebo ošklivě, nemám tuhle tu potřebu, no.
1: Ten posun krásy do roviny zboží začal někde na přelomu 19. a 20. století s novými technologiemi, protože předtím, když se nechal pán nebo dáma namalovat, tak to bylo velice náročné, bylo to velice nákladné, a teď přišel fotoaparát,
5: a co teprve, když přišel
1: daguerotypy, a pak přišel Photoshop, no. A najednou začíná něco, kdy mám pocit, že je to to otrávené jablíčko, ten královny, které poslala sněhurce.
5: To se tak určitě dá vnímat, no, já si myslím, že dokonce v dnešní době se říká taková hláška, že každá žena je krásná a záleží jenom na to, jak dobře umíte používat Photoshop, takže to si myslím, že je krásný zelený jablíčko, no.
1: Nedochází tím k tomu, že přestáváme krásu vnímat, že je jí tolik zmanipulované, tolik vylepšené, protáhnutá šíje, vyhlazená pleť, světlem, stínem, ukryté proporce, zvýrazněné jiné proporce, které tam člověk stěží hledá.
5: Stěží hledá. No, tak určitě to tak může být. Ale zase si myslím, že možná to dává tomu divákovi prostor, aby tu krásu naopak hledal v tom běžném životě potom. Že když jí má takhle naservírovanou na zlatém podnose v těch časopisech a na plakátech a tak dále, tak možná o to víc se jí snaží potom najít v běžném životě, no, na ulici a všude, a bude za ní potom možná i vděčnější, no.
0: Na rozdíl od nás, kteří už po několikáté usedáme k hovorům, listujeme v knihách a hledáme odpověď na otázku, kdo je na světě nejkrásnější, tedy otázku, jak rozpoznat v našem světě hýřícím různými krasokejkly skutečnou krásu. Princ z pohádky o Popelce to měl jednoduché. Musel najít tu drobnou nožku, která by do nalezeného střevíčku tajemné dívky z plesu vklouzla jako po másle. Dovolte, abych na závěr páté části našeho cyklu k našemu, ale i k vašemu hledání drobné nožky krásy přidal jednu sentenci prověřenou časem. V pozdní gotice, především v jejím uměleckém výrazu, pokud se budete dívat pozorně, najdete cosi, co je blízké modernímu cítění. Totiž postupné prosazování absolutní jedinečnosti, která se začíná v uměleckých dílech objevovat na úkor smyslu pro typické. Poslechněte si, co o kráse napsal františkánský mnich, teolog a filozof, propagátor mariánského kultu John Duns Scotus.
3: Krása není absolutní kvalita, která by byla přítomná v krásné věci, ale vyplývá ze seskupení všeho toho, co se k ní připojuje, jako je velikost, figura a barva, a ze seskupení všech vztahů, které tyto vlastnosti s věcí a mezi sebou navzájem drží pohromadě.

O popelce a nepskrytý rozměr krásy, tak nazval Jan Tůma v roce 2010 pátou část svého letního cyklu Krásná, krásnější, nejkrásnější. Společně s autorem a s jeho hosty s citacemi sníh Umberta Eka Dějiny krásy a dějiny ošklivosti, ale také z dalších ukázek interpretovaných Lukášem Hlavicou, jsme se pokoušeli nahlédnout do uhrančivé tváře krásy a zároveň též ošklivosti ukrývající se v jejím stínu. České, německé a židovské kořeny se v tuzemsku po staletí setkávaly a proplétaly v součinnosti i rozkolech, jak už to bývá. Jednou z osobností, v níž se všechny tři proudy rodově potkaly, je výtvarník Egon Adler. Více o něm se dozvíme v pořadu Tamary Salcmanové.

0: Letokruhy jsou obrazem stárnutí, ale nesou i paměť ticha, smíření, odchodů a nejrůznějších příběhů. Egon Adler, významný grafik a malíř, narozen roku 1892 v Karlových Varech, zemřel v roce 1963 v New Yorku. Jeho příběh rozplétám v Galerii umění Karlovy Vary.
1: Božena Vachudová, historička umění, pracuji v Galerii umění Karlovy Vary a zabývám se také tvorbou a životem zdejších autorů, kteří se zde narodili buď před první světovou válkou, anebo v meziválečném období a byli židovské nebo německé národnosti a hovořili německy.
2: Ladislav Helsnar, pocházím z Karlových Varů a s paní Vachudovou spolupracuji již několik let na kulturních tématech a na objevech historických osobností a historických událostí v Karlových Varech. Jinak jsem dnes národnosti německé, takže mluví zde pravý Němec. Já jsem dnes měl do Československa, protože jsem byl persona non grata.
0: Persona non grata jste byl, protože jste emigroval v roce 1969.
2: A měl jsem styky s všema možnýma lidma, kteří byli v exilu od Ivana Svitáka až po Pavla Tigrida.
0: Téma Egon Adler.
1: Byl rodákem z Karlových Varů, narodil se v roce 1892, byl židovské národnosti. O Egonu Adlerovi my vlastně víme proto, že ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary je obdivuhodný soubor 10 litografií kolorovaných, který má název, český název ze Staré Prahy, samozřejmě je ale veden pod německým názvem a tento grafický soubor vznikl v roce 1919. Díla Egona Adlera jsou v českých sbírkách jen velmi málo zastoupená. Národní galerii ve Veletržním paláci je vystaveno ve stálé expozici jeho dílo, které má název Tragédie, je z roku 1920. Několik děl velmi zajímavých se nalézá v Židovském muzeu a potom také v Liberecké galerii. Tam je tentýž soubor, co máme my, ale nikoliv kolorovaný, za to však datovaný rokem 1919. Několik listů bychom zřejmě nalezli také u soukromých majitelů.
0: Mladý zahájil svoji malířskou kariéru, narodil se 1892, prameny některé uvádějí 1882 a už v roce 1719 byl zapojen do takového toho výtvarného bohemského života a měl už za sebou plno práce.
1: Víme, že měl o 4 roky staršího bratra Bruno Maria Adler, byl historik umění a také spisovatel, používal pseudonym Urban Redl. On během svých studií a potom toho raného působení byl v Mnichově a ve Výmaru a Egon Adler evidentně díky němu studoval v těchto městech a velmi záhy se seznámil s představiteli skupiny Die Blaue Reiter, Modrý jezdec, kde už vévodily myšlenky německého expresionismu.
0: Jak to bylo s jeho rodinným zázemím? Asi nebylo tak špatné.
2: Jeho otec byl obchodník, nevíme nic o tom, jaký měl obraty a kolik vydělával. Dokonce je možný, že byl jeden čas i fotografem, protože pod stejnou adresou funguje v Karlových Varech fotograf. Jelikož všechny ty děti, které rodina Adlerova přivedla na svět, tak se podařilo všechny ve světě velice dobře uplatnit a vzdělat, takže na to museli mít peníze tenkrát, takže nepochybuji o tom, že byli dobře situovaní. Každopádně tím, že měl toho bratra, který vyučoval na Bauhausu, vyučoval ve Výmaru a tím pádem dostal náš Egon Adler kontakt s tou avantgardou, která pocházela z velké části z Německa. Podle mýho názoru studoval v Praze a v Berlíně. Ještě jsme nenašli vůbec u kterého umělce, ve které škole. Víme, že v Berlíně působil pan Orlík, česko-německý umělec, který dosáhl obrovského vlivu v Německu a měl i školu, ve které vyučoval malbu. Ale To jsou zatím jenom domněnky. Narodil se v Karlových Varech a nevíme přesně, kdy odešel do Prahy. Existuje nějaký konflikt v jejich rodině, kde se ty rodiče rozešli. Možná jenom na čas, ale každopádně matka odešla s Egonem Adlerem do Prahy a proto všechny tyhle ty grafiky z pražských zákoutí, který i připomínají trošku kubismus, to pochází už z Prahy. V té době, podle toho, co jsem přečet, neměl dokončený základní vzdělání a odešel už do Prahy. To znamená, že mění to lázeňské město už tenkrát světového charakteru s hlavním městem v Česku. Málo lidí mělo tenkrát takovýhle vývoj. Četli jsme v novinách nebo v nějakých autobiografiích. Všichni podotýkají jeho úžasné nadání a úžasnou individualitu v jeho výrazu. Jeho kariéra se rozjela už v roce 1910, jemu bylo 18 a už byl známý a už o něm píše Walter Serna, veliký budoucí dadaista, teprve v té době 1910, už o něm píše z Vídně takzvaný první umělecký dopis a slaví jeho nadání.
0: Mladý umělec, který se vyučil u mistrů v Praze a Mnichově, se vyvíjí překvapivě vyrovnaně a překvapivě slibně. Má vzácnou odvážnost kresby a barevnosti, aniž by propadal dědičnému zlu mladých, které je pobuřující. Má také výraznou individualitu, která nemá vzoru. Stojíme zde před osobností. Jarní výstava Kunstschau mu jistě přinese první vavříny.

0: Já musím říci, že také v těch dobových zprávách se hovoří o tom, že Egon Adler se pohyboval v intelektuální sféře německé inteligence, která se scházela v kavárně Arco, která byla vyhlášena. A ty novinové články, které jsou zdrojem našich poznatků, protože bohužel žádné kunsthistorické pojednání o Egonu Adlerovi neexistuje, jsou to vždycky jenom takové útržky, tak z těch novinových článků vyplynulo, že navštěvoval prostředí kavárny Arco a byli jsme velice potěšeni, když jsme zjistili, že v Židovském muzeu v Praze se nalézá jeden portrét. Je to portrét Waltera Firta. To byl člen druhé generace spisovatelů, žurnalistů a literárních adeptů, který tuto kavárnu navštěvoval, a Egon Adler vytvořil jeho portrét. Dokonce je tam děkovná signatura, že tento portrét mu věnuje s přátelskou úctou v květnu roku 1917. Název toho obrazu je portrét muže z okruhu stolní společnosti pražských intelektuálů v kavárně Arco. My víme, že ho velmi inspirovalo takovéto ovzduší, které tam vládlo, kdy zazářil na pražském literárním nebi Franz Welfer. V té kavárně se také scházela i ta starší generace v čele s Francem Kafkou, Johannesem Urzidilem, Maxem Brodem, Felixem Welchem a celou řadou dalších autorů. Americké zdroje rodinné hovoří o tom, že Egon Adler sedával u stolu s Alfredem Kubínem. Ve vzpomínkách Alfreda Kubína o Egonu Adlerovi není ani zmínka. Za to ale Johannes Urzidil až v roce 1925 v novinovém článku poznamenává, že Egon Adler do této kavárny velice rád chodil. Stejně tak jako další umělci výtvarní, Bedřich Feigl, Alfred Justic, Willy Novák nebo Georg Kars.
1: Takový mladík, kterého přijali mezi sebe už renomovaní umělci, musel být charismatickou osobností, musel mít nějaké kouzlo, musel něco umět.
0: Je to nepochybně tak, protože to dokládá i ten soubor, o kterém už jsem hovořila, který je nesmírně zajímavý, protože přibližuje pražská zákoutí, ale jsou v něm i vyobrazeny figury. Krásnou zmínku o vztahu Egona Adlera ke staré Praze potom napsal historik umění Josef Krautvor publikaci Café Fatal mezi Prahou, Vídní a Paříží.
2: Rozkymácené věže pražských kostelů, klikaté uličky, dramatická schodiště, domy, činžáky, pavlače a plynové lampy symbolizují cestu pražským labyrintem. U Adlera je všechno magické, ale zároveň i banální, tak jako u Kafky. Na jednom listu spatřujeme typickou figurku v těsném kabátku a s černým kloboukem na hlavě. Jako by to byl sám Josef K.

0: Už v roce 1913 máme záznamy o tom, že Else Lasker Schüler, což byla Grand Dame německého expresionismu a básnictví, s touto dámou on měl kontakty už od roku 1913, možná až předtím, protože ona napsala nádherný článek o tom, jak spolu kouří, neříká, co kouří, v její, jak říká, špeluňce, což byl její ateliér v Berlíně.
1: Paul Lepin, citace z Prager Presse 29. listopadu 1922. Dnes večer přednáší básnířka na produktové burze ze své tvorby. V Praze recitovala poprvé již v roce 1913 a její účinek byl ohromný. S tímto druhem recitace, při níž nadšení a téměř zvířecí vytržení plně využívají mluvené slovo, se naše publikum dosud nesetkalo. Četla básně, z nich sršela neslýchaná oddanost, fanatické zpěvy a přísahy. Její fantasticky nařasené šaty, náhrdelník ze skleněných zelených kamenů, pramen vlasů, stříbrné střevíce vzbudily zvědavost až k bezohlednosti. Vášnivost, s jakou hlásala své poselství, nutila neodolatelně k následování. Když nakonec uprchla před bouřlivým potleskem nadšenců a návalem rozrušených lidí na ulici, oblétal ji roj nepozvaných trabantů, který trpělivě a přítomně obléhal její stůl v kavárně Arco až do půlnoci, vnímaje to neobvyklé, co její osobu obklopovalo. Není jako ostatní. Cítí se jako vyvolená, je obdařená a milostivá. Stoupenci expresionismu pro ní navrhli modely jejich korun. Ludwig Heiner pro ní navrhl slavnostní korunu pro palácové obřady, Egon Adler kněžskou korunu. Else Lasker Schüler je židovka. Je jí s takovou úctou a oddaností, že si tím získává respekt. Z jejich děl vyzařuje snová blaženost orientu a vyzvání zvony lásky německé ženy. Její postava, často pomlouvaná, je v literárních drbech opředena mýty. Osamělá a tmavooká přináší poselství z říše, kde je krev sladší a život slavnostnější než u nás, kde cirkusové vůně cizích vášní, kde modré oblaky poezie zakrývají věci, které miluje nejvíce. Měsíc, kometu, růžové zahrady a barevné fontány.
0: Byl pod vlivem této největší ženské figury německého expresionismu.
2: A nebyl on nakonec povahově podobný oné dámě, taky bořící konvence?
0: Pokud se mu nabízí příležitost, taky bourá konvence a snaží se i provokovat. V Karlových Varech udělal dvě nádherné věci. Masopustní bál, který měl expresionický a kubistický náčrt, lázně 3, takzvaný hlavní lázeňský dům, vybavili kubistickými kresbami. Dámy měly účesy v barvě žluté, oranžové, fialové a tak dále. Poté přichází druhý rebelský čin, kdy karikuje karlovarskou společnost, která v podstatě spí a nemá dosti dobrý kontakt s ostatním světem.
3: Inženýr Leo Benedikt, velmi movitý občan Karlových Varů, podal žalobu na Egona Adlera a řešilo se to velmi dlouho, protože ho urazila jeho karikatura. Verdiktem tohoto soudního jednání bylo to, že autor má svobodné právo na volbu karikatury, ať už se to týká Boha, krále či papeže. Tato drobná publikace, kterou Egon Adler vydal v roce 1922 a nese název Das Entdeckte Karlsbad, zřejmě to nějaké následky mělo, protože ji potom v roce 1925 vydal znovu Tato druhá varianta neobsahovala ty první karikatury, které byly z našeho pohledu úžasné, už byly daleko takové střízlivější a skromnější, nicméně Egon Adler tady v Karlových Varech rozvířil opravdu společenské klima. A společně se sochařem Wilhelmem Schlossbauerem byli nejenom rebelové, ale také tady založili německou uměleckou školu, což bylo velmi důležité. Ta škola sice trvala pouze jeden rok, ale dokonce frekventanti této školy zde měli i svoji výstavu. On vedle toho grafického umění a kreslířského tak se také zabýval malbou. Články, se kterými se setkáváme v pražských německých denících a také v Karlových Varech, hovořily o jeho malbě expresionistické a zaměřené ještě na biblická témata. Hodnotí tvorbu Egona Adlera jako autora, který patří k té moderně, která i v českém prostředí si musela vydobít své místo. Ona souvisela s tím, co se dělo ve Francii nebo i v Německu, protože si vzpomeneme na první výstavy osmi, bylo to v roce 1907-1908, kdy čeští malíři prezentovali svá díla, která byla orientovaná fauvisticky nebo expresionisticky taky. Takže Egon Adler nacházel styčné body ve své tvorbě s českými autory, ale byl zacílen ještě, jak už jsem zmiňovala, na ta témata náboženská. Zatím se nám nepodařilo objevit malířský odkaz Egona Adlera ani v německých sbírkách. Takže je to otazník do budoucnosti, abychom pak mohli lépe definovat jeho tvorbu. Je pravda, že v roce 1920 se mu podařilo uspořádat v Rudolfinu v Praze svoji ostatnou výstavu. Ukázal 50 svých děl, svědčí o tom takový drobný katalog, který vyšel jak v české verzi, tak i v německé. Je to takový tenký sešítek, kde je seznam těchto vystavených děl a kromě obrazů prezentoval také grafická díla. Rodina odkaz Egona Adlera velmi pečlivě uchovává a také prezentuje ve svých webových stránkách a tam už ale Egona Adlera představuje jako autora lyrické abstrakce a také jako autora, který se zabýval grafickým designem.
0: Doplněk paní Vachodové, že se podílel na výstavbě Sokolovského hornického domu. Sokolovský hornický dům je zvláštnost. Pochází z takzvané první republiky a já jsem to jako mladý člověk, když jsem žil v Karlových Varech, považoval za výplod socialistického realismu. Adler byl přítelem pana Srba, který vytvořil Vlis a dostal za úkol vytvořit 4 obrovské obrazy, 4x6,5 metru, jo, které zmizely zřejmě ve válce. A teď, když uděláme skok do 30. let, pendluje mezi Berlínem a Prahou. V Berlíně si založí grafickou agenturu, reklamní agenturu pro americkou filmovou společnost, což provozuje i v Praze. Nástup fašismu utíká do Československa z Berlína a z Československa potom přes Švýcarsko do Francie a dostává se pomocí oné obrovské a známé organizace amerického novináře Fariana Free do Ameriky. Tato organizace Fariana Free, to byl mladý novinář, který se rozhodl pomáhat židovským umělcům, kteří byli perzekuovaní nacismem v Evropě. Příznivcům patřila třeba Eleanor Rooseveltová. Z peněz, který dávali dohromady, se organizovalo falšování dokumentů, aby se dostali třeba z Francie. Adler s manželkou Bertou a psem, který se jmenoval Cibi, se dostal do Portugalska a odtamtud spolu s Francem Werflem a s jeho Almou Mahlerovou se dostali do Ameriky. V Americe začíná pochopitelně velice skromně a zakládá grafickou agenturu, která produkuje i různou užitkovou grafiku. Stává se z nich abstraktní expresionista.
1: Publikace Art Direction z roku 1958. Koláže v reklamě mohou přinést příjemné zpestření oproti běžněji používaným výtvarným a fotografickým technikám. Někdy se umělecký ředitel ve snaze o jedinečný a poutavý efekt neobrátí k něčemu novému, ale k něčemu starému, Koláže rozhodně nejsou novinkou, jelikož se však v dnešní reklamě příliš často nepoužívají, může být jejich příležitostné nasazení velmi účinné. Vynikajícím umělcem v oblasti papírových výstřižků a trojrozměrných konstrukcí je Egon Adler, jehož některé práce jsou zde uvedeny. Pan Adler se narodil v Československu, studoval výtvarné umění v Mnichově a v Paříži a před příchodem do Spojených států v roce 1941 měl za sebou bohatou kariéru malíře a komerčního umělce v Evropě. Nyní je uměleckým ředitelem společnosti Pictograph Corporation a americkým občanem. Svůj čas dělí mezi malířství a komerční umění na volné noze.
3: My ve sbírkách Karlovarské galerie máme takzvaný svozový materiál, neboli konfiskát německých autorů, kteří zde působili mezi dvěma světovými válkami. A je naším úkolem tato díla zpracovat. Do roku 89 to nebylo možné, s o to větším nasazením se tomu věnujeme v poslední době. Po dva roky již pracujeme společně na té

0: v rámci malé rozhlasové encyklopedie Letokruhy. Pořad věnovaný výtvarníku Egonu Adlerovi připravila Tamara Salcmanová. Spolu s Boženou Vachudovou, historičkou umění a kurátorkou sbírek Galerie umění Karlovy Vary. Také tuto část Letokruhu následně poslouchejte na vltavském webu.
1: Víkendová příloha.
0: Kozlov, čertovo skalisko, ouvozky či hrádka. Klíč k odhalení tajemství zmíněných, ale také mnohých dalších míst čarovného Lomnicka nám v pokračování cyklu nabízí Jana Davidová-Kracíková.

0: Do malebné krajiny vstoupíme za mohutnou hradbou vrchů Kozlov, Hrádka, Tábor, Smita a Bradlec, která od nepaměti odděluje úrodný kraj od drsného krkonošského podhůří. Romantická krása krajiny se zde snoubí s historií a folklórem, jež působivým kouzlem oživují zdejší prostor a nechávají poutníka propadnout mocnému geniu locí. Vydejme se na čarovné Lomnicko.
1: Hrad Kozlov je tajemný, protože nevíme, komu ten hrad patřil, kdy byl založen. Můžeme uvažovat o tom, že vznikl nejspíše na přelomu 13. a 14. století na základě toho typu hradu s plášťovou zdí a na základě archeologických nálezů, konkrétně zlomků středověké keramiky, a má se za to, že nejpozději po husitských válkách byl již pustý. Ale to hlavní, co činí Kozlov tajemným, není ani tak absence písemných pramenů, ale ta divoká romantická příroda, kterou jsme sem přicházeli ze spoda od Kánovky, ale zejména podzemní chodba, o které už se vyprávělo v 80. letech 19. století.
2: Silnice vede lesem a vede už několik set let a vidíme po starých vychozených cestách úvozky tady v lese všude kolem nás. Jsou to takové brázdy, tady se jim říká úvozky, od slova úvoz. Když se jedna pěšina rozbáhnila, tak si našli cestu vedle a takhle střídali ty komunikace.
1: Takzvané ouvozky, jak se ve zdejším kraji říká, jsou nejcharakterističtějším terénním reliktem zaniklých středověkých, v některých případech i pravěkých komunikací, jako v případě Čartovy brázdy ve středních Čechách. V těch lesních porostech takovýchto překladů, takovýchto ouvozků se může nacházet kolikrát i 6, 8, 10 vedle sebe. Jsou dokonce oblasti třeba na Českomoravské Vysočině, kdy máme 20 ouvozků vedle sebe. To je ostrý protiklad k tomu, jakým způsobem mohlo docházet k překládání či nepřekládání komunikací v těch úrodných oblastech, kde se vysoce cenil každý píč zemědělské půdy. To znamená, že tam se držela jednotná linie, kdy ten úvoz byl stále prohlubován, rozšiřován a my jsme v některých případech dnes svědky úvozů, které jsou hluboké 4-5 metrů, až v některých případech působí dojmem příkopů a valových těles zaniklých ranic středověkých hradišť, jak bývají v některých případech mylně interpretovány.
3: Vůz musel projet.
1: Přesně tak, ta standardní šířka malých úvozků se pohybuje kolem 120, 130, 150 cm pro tu tradiční šířku dvoukolového, čtyřkolového vozu, ale právě v těch lesnatých terénech došlo spíše k přeložení té cesty. Když to naopak v té zemědělsky obdělávané krajině máme vždy jednu linii, která je rozšiřována a prohlubována, ale nemohla být přeložena.

0: Vrhněme se směrem nahoru. Jdeme tam.
1: Teďka opatrně. Teď stojíme
2: na tělese toho sypaného valu, pod kterým dále následuje příkop a pak už vlastně vybíhají svahy samotného hradního jádra. Hrad Kozlov, na kterém se nacházíme, je nepravidelně oválného či podkovitého tvaru, který je ze 4/5 obehnán tímto sypaným valem s příkopem. Pouze na té jedné straně, tady směrem k severozápadu, se přimyká k té příkré skalní strání dolů, takže tamto sypané valové těleso s příkopem nebylo potřeba. Takže vidíte, vlastně skrze ten příkop se teď díváme dolů směrem do krajiny Českého ráje. Hrad Kozlov je hrad po všech stránkách tajemný. Nejasná je už jeho historie, protože my prakticky nemáme žádné písemné doklady o tom, kdy byl hrad založen, komu tento hrad v minulosti patřil, ani kdy za jakých okolností hrad zaniká. Můžeme vycházet pouze z obecné typové dispozice tohoto hradu, který reprezentuje takzvaný hrad plášťového typu. Zcela absentuje nějaká dominantní věž v podobě donjonu nebo Bergfriedu, ale vlastně ten hradní areál je ze všech stran obehnán mohutnou plášťovou zdí, která tvoří ten hlavní fortifikační prvek, za kterým se posléze nachází už většinou dřevěné budovy hradního jádra. Případně vstup tady do hradu mohl mít nějakou branou věž, ale jak vypadal hrad Kozlov, nevíme. Na koruně toho hradního jádra je dodnes patrná obvodová zeď, tedy v úrovni terénu o šířce téměř 2 metrů, která obíhá hrad, a v těch jižních částech jsou i poslední fragmenty hradního zdiva. Ale jinak se z hradu Kozlova fakticky nic nezachovalo.
0: Trošku tak by mohli ten hrad připomínat alespoň ty popadané kameny, které tady jsou ještě částečně vidět, než zarostou letním porostem.
2: Jsme na tělese valu, vlastně obraný val, kde mohla být dřevěná palisáda.
3: Ano.
2: Následuje hradní příkop a my posléze vstoupíme do toho samotného hradního jádra. Tak vám se naskýtá téměř romantický pohled. Stojíme v prostoru hradního jádra hradu Kozlova, což je terén zarostlý původní bučinou, javory, smrky. A díváme se na odhalenou skalní stěnu, která je tady 2-3 metry vysoká pod úrovní terénu. A do té skalní stěny je ražená, ručně ražená, podzemní chodba.
0: Já jsem tady na Kozlově byl poprvé, když mě bylo asi 8 let, a vím, že jsme tam lezli s mojí sestrou a s mým otcem. Ten nás naštěstí včas zarazil, takže jsme se neproletěli, jak by se jinak asi stalo, ale je to takový asi můj první zážitek na tomto hradě. Říkalo se Josefu Janu Fučíkovi, že by tam právě měly být železné dveře, a když tehdy lomničtí to tam hledali, ten poklad, tak na ně měli natrefit a úřady jim to v tu dobu měli zakázat. No, takže třeba tam někde něco bude, každopádně prý to dno je pokryto kamením spadaným, takže co se tam nachází, těžko říct.
2: Ta výška je maximálně 80 cm, takže pokud si vzpomenete, jak jsme jako malí chodili jako káčátka, tak přesně to nás čeká. Už se nám ztrácí v útrobách podzemí.
3: Tak já běžím na kolena.
1: Už se to zvedá. Ono to, je to naštěstí suché.
3: Vidím vám dobře. Děkuju.
1: Tady už to nám začíná mírně klesat dolů.
3: Dobrý, tak já jdu nahoru.
1: A kamel už stojí tam, kde to začíná být životu nebezpečno.
3: Kamel je první.
1: Tak, já udělám to, že se tady postavím nad kamel.
3: Výborně.
1: A dál už nepůjdem.
3: Ne, to je škoda.
1: No, vy můžete,
3: já ale... Můžu. Kamele, vy dál nejdete, proč?
1: No, protože tam už začíná 11 metrů hluboká vertikála. Tam udělat krok, tak jste mrtvá, nebo hodně poklučená.
4: Tady je taková návěst.
2: Když se podíváte, teď vám svítím na pozůstatek železné kladky, kterou zde měli zazdít libunští občané nejspíše v 80. letech 19. století při své výpravě za pokladem na hrad Kozlov.
5: Jak libunští hledali na Kozlově poklad? Bude tomu více než 40 let, kdy občané libunští v počtu asi 20 až 25 osob vypravili se na Kozlov, aby ve zříceninách hradu prozkoumali hluboké sklepení, o němž lid si vypravuje, že je to asi bývalá lidomorna loupeživého rytíře, který na Kozlově sídlel. Měli snad i ještě jiný účel. Bájí se totiž mezi lidem, že tam je zakopán poklad. Což kdyby tak při tom svém zkoumání naň uhodili? To byla by jistě pěkná odměna za trochu té námahy. Výprava opatřená vhodně.

0: různými pomůckami, pochodněmi, dlouhým lanem, krumpáči, lopatami, košíky na vynášení nánosu a štěrku a podobně, vydala se jedné neděle v nejlepší náladě a v naději na úspěch ke hradu. Došedše cíle ohledali libunští důkladně chodbu podzemní a shledali, že nutno mají-li dosáhnouti dna sklepení, zazdíti nejdříve do stěny pevnou kladku, kterou bylo by možno spustiti se bezpečně dolů. Kladka tedy přinesena a zazděna. Je dosud na svém místě, byl jsem tam letos, a hlásá po dnešní den návštěvu libuňských na Kozlově.
1: Takže tento zbytek železné kladky je neklamným důkazem, že vyprávění o dobrodružství lomnických občanů se zakládá na pravdě. Pod ním už vidíte černající se otvor hluboké 11 metrů klesající propasti.
2: To chce lano.
1: Otázka, co je vlastně tento útvar zač? Už znalec Českých hradů August Sedláček v 80. letech 19. století vyslovil domněnku, že se jedná o cisternu, tedy chodbu, která je ražená k nějaké skalní propasti, kde se tady zdržuje voda, která fungovala jako rezervoár vody pro hradní areál. Tuto hypotézu převzal i známý český kastelok a svého času největší odborník na české hrady Tomáš Durdík. Nicméně každý, kdo si sem zkusil někdy po čtyřech zalézt, tak musí tím dojít k závěru, že představa člověka, který se sem zde takhle úzkou dírou snaží dostat s vědrem a dostává vodu z této vertikály, která není pravidelná, má zde spoustu terásek a výstupků, tak je takřka nemyslitelné. Zdeněk Fischera, amatérský badatel o Českých hradech, kdysi vyslovil domněnku, že se jedná o pozůstatek podzemní chodby. O únikové chodby. Ta by měla končit právě v jedné z té příkrých skalních stěn tady na východním okraji Zidlinského hřbetu, která nás čeká, až půjdeme nahoru směrem k Horcínovu. Dnes převládá závěr, že se jedná o pozůstatek prospektorských aktivit nejspíše z přelomu 16. a 17. století, kdy císař Rudolf II. Vydává pokyn, aby se jeho hledači rozjeli po českých zemích a pátrali po drahých kamenech. My tady v nedalekém Rovensku pod Troskami měli Tadeáše Budécia, který měl statut toho vrchního dozorce nad všemi prospektory a vlachy v tehdejším Českém království. Takže lze mít za to, že tajemná podzemní chodba tady na Kozlově není nic jiného než razící štolou, která v té melafirové hornině pátrala po achátech, ametistech, vlastně zkrátka drahých kamenech, které se zde v Podkrkonoší hojně vyskytují. Nic to ale nemění na tom, že kouzlo zdejší skalní chodby setrvává. Už v 19. století se vyprávěla pověst o tom, že zdejší podzemní chodba je spojena až s dalekým rybníkem kníže Ujčína, což mělo být doloženo tím, že zde na Kozlově do této šachty vhodili kachnu, která vyplavala na jičínském rybníce. Stejně tak už můžete slyšet četné pověsti o podzemních chodbách, které zde z Kozlova vlastně směřují na všechny možné světové strany. Svého času se vyprávělo o tom, že chodba směřuje na Tábor, jiná varianta vypráví, že směřuje na známou železnickou tvrz v nedalekém městečku Železnice, ale existují i mladší variace o tom, že směřuje do kartuziánského kláštera v Hornicích. A Kamile, máš tam někde nějaký malý kamínek, že bys jenom hodil? Hluboké, že?
2: To je. Už jdeme nahoru. Hlavně nikdo nespadněte.
1: Tady teda zase na kolena, ale tady to bude.
0: Nebylo více překážek, aby se s prací počalo. Nejodvážnější dva občané, opatření krumpáčem, lopatou a košíky, spuštěni na dno sklepení. Jiných asi 10 zůstalo v podzemní chodbě. Měli úkolem košíky s nánosem vytahovati a jeden druhému podávati. Ti pak, kteří venku byli, měli nános odnášeti a vysypávati. Práce slibně zahájená pokračovala i v neděli následující. Také třetí neděle se v ní postupovalo, když tu ze dna sklepení zavoláno: nemůžeme dál, jsme u železných dveří. I hned práce zanecháno a usneseno, že příští neděli spustí se do sklepení zámečnický mistr Josef Somr, aby dveře násilně otevřel. Což divu, že ta čtvrtá neděle očekávána s největším napětím. K výpravě hlásili se noví a noví účastníci, vždyť každý byl zvědav, co asi ukrývají železné dveře a jak ten poklad bude bohatý. Však nastojte. Mezi týdnem došel přísný zákaz, nevím již zdali od nějakého CK úřadu nebo od správy velkostatku, jímž další práce přísně se zakazuje. Nezbývalo, než poslechnouti. Tolik uvízlo mi v paměti z oné výpravy, již zúčastnil jsem se jako klouček 8 až 9 letý se svým otcem Josefem Charouskem, hostinským na Korcích. Byl-li od té doby učiněn pokus ony tajemné dveře vypáčiti, není mi známo.
1: Tak vyprávění o tom, jak libonští hledali na hradě Kozlově poklad, končí v nejlepším. To znamená, že úřady zatrhnou jejich pátrání v okamžiku, kdy údajně dospějí k železným dveřím, za kterými se skrývá nejspíše kýžený poklad. Ale právě motiv nalezení železných dveří, u kterého vlastně veškeré pátrání končí, je jeden z velmi frekventovaných folklorních motivů. To znamená, že vzpomínkové vyprávění, které má svůj reálný základ, přechází v pověst, v tu folklorní rovinu právě v okamžiku, kdy úřady nejspíše toto pátrání zatrhnou, a nebo se libuňským zkrátka už nechce, tak se to posléze takto zdůvodní. Každopádně v okamžiku, kdy jejich pátrání končí lhostejnost za úředním nařízením nebo poklesem zájmu, tak se najednou objeví, naváže plně ten folklorní motiv o tajemných železných dveřích, za kterými už to kýžené bohatství je, ale my jsme mu k nedospěli. Takže popravdě řečeno, na dně kozlovské šachty se skrývá možná ledacos, ale určitě ne železné dveře.
3: Já jsem si přinesla kamínky.
1: Malaferová hornina. Když se podíváte, všechny ty otvory, ty malé dutinky, to jsou vlastně pozůstatky po lávových plynech a právě v těch dutinkách se posléze formují ony známé ametisty a cháty.
2: Když se tady procházíme po té koruně, jak říkáte, to nebyl velký hrad.
1: Je to hrádek. Nevíme, jaký ten hrad měl hospodářské zázemí, jakému šlechtickému rodu patřil.
4: Kozlov byl strážní hrad pravděpodobně a hlídal cestu mezi Jičínem a Turnovem, která vedla v údolí, pak kousíček dál hrádka a v Lomnici gotická tvrz. Takže pravděpodobně přístupová cesta, kudy vedla přes ten vrchol do té Lomnice.
2: Vy jste z Lomnice, Lenko?
4: Ano, jsem Lomničanda a samozřejmě jako děti jsme sem chodívávali do té přírody. Do té díry nás nikdo moc nepouštěl, protože se u nás báli jako děti, když jsme sem chodívali, ale ten přístup tam byl, tak jako jste byli dneska se tam podívat.
2: Říká do díry, přitom je to chodba, vzácná chodba.
4: Pro nás to byla díra tajemná vždycky. A jak se vyprávělo, tak se vyprávělo, že ta chodba tady někudy vede někam, že to byla nějaká ústupová cesta někde směrem těm Kartouzům, k těm Valdicím, ale jestli to tak bylo, to je podle pověsti pravděpodobně.
1: Každopádně hrad Kozlov je jediným hradem, který má fyzicky opravdu svou podzemní chodbu, lhostejno, co ten útvar je. A šťastlivci zde opravdu mohou nalézt drahé kameny, tak jako na snad jediném hradu v českých zemích.

0: Vycházíme po komunikaci směrem k Morcínovu a pohybujeme se při okraji tohoto výrazného terénního hřbetu, který se v těchto místech mění v příkrou skalní stěnu, která nese tradiční označení Čertovo skalisko. Nevíme, jak je ten název starý. On se poprvé objevuje v literární adaptaci lidové pověsti, kterou sepsal lomnický farář Josef Polemír Koun ve historické povídce Oldřich a mladota a neptaxemský křesťan, což je vyprávění, které se pojí k hradu Kozlovu a k hrádkům, které dnes rovněž navštívíme. V tomto příběhu se vyskytuje pasáž, kdy se družina rytířů z Kozlova vydává na trestnou výpravu směrem hrádka a poté, co při noční cestě pod touto skalní stěnou se utrhne velký blok a zabije jednoho z rytířů, tak od té doby se má toto místo nazývat Čertovo skalisko. Je to pomístní název, který otázka, jestli má tedy své počátku už v 19. století. Nejpozději figuruje v roce 1846 této povídce a vlastně dlouhá desetiletí byl tradičním označením. Dnes už je ale fakticky neznámý, stejně jako líbezná romantická vyhlídka, na které teď stojíme a ze které vidíme opět tady z tohoto podkrkonošského hřbetu dolů do těch úrodných rovin kolem Jičína a dál k Novému Bydžovu. My jsme sešli z Hředic, z toho táhlého hřebene a od hradu Kozlova dolů a už směřujeme k srdci čarovného Lomnicka, k městě Lomnice nad Popelkou. Ale ještě předtím nás čeká tady výstup na tuhle výraznou krajinnou dominantu, která se nazývá Hrádka. A to je takové tajemné místo, podobné trochu jako na hradě Kozlově, to znamená, že nemáme žádné písemné prameny, které by zmiňovaly přítomnost nějakého opevněného sídla, ale máme pověst, kterou Josef Polemír Koun stvárnil v roce 1846 a podle téhleté lidové pověsti tady na Hrádkách měl stávat středověký hrad na konci 14. století.
1: A říkalo se, že byla i nějaká tajná chodba z Hrádek do Popelek, aby ty místní, kdo tady byl, mohli utíct v době nějakého požáru nebo napadení nepřítele, takže aby měli prý kudy utíct. Ale jestli to tak je, to nikdo neví.
0: Když se podíváte, tak dnes už, stejně jako za časů Augusta Sedláčka, který tenhle ten terén zhlédnul na konci 19. století, tady nic na přítomnost nějakého středověkého sídla neupomíná. Procházíme tady po zelené louce a vidíme zarostlé terásky dřívějších polí, že hrádka byly intenzivně zemědělsky obdělávána. Ale terénní letecká archeologická prospekce zde v roce 2005 odhalila v prostoru hrádek na základě těch půdních a vegetačních příznaků pravděpodobně přítomnost zasypaného příkopu na té jazykovité ostrožně. Takže se zdá, že lidová pověst o hradu nebo nějakém fortifikovaném sídle na Hrádkách má své reálné jádro. Ono by to bylo logické už z toho důvodu, že Hrádka leží tady zde nad Košovským sedlem při té staré přístupové komunikaci, která přichází z Jičínska sem na Lomnicko. A když se díváte sem na siluetu Tábora, Bradlece, Kumburku, Kozlova, tak silueta Hrádků při pohledu z Jičínska působí dojmem mohutné, výrazné krajinné dominanty, kterou když tady stojíte, byste ani nečekala, že jsme na nějakém výrazném vrchu. Takže přítomnost stěžejního důležitého opěrného bodu při původních komunikacích lze právě předpokládat. Za chvilinku se pustíme do té javorové vegetace mezi ty listnáče a bude nás čekat nádherný výhled na Lomnici.
2: Myslím si, že trošku ta vegetace tomu asi bude bránit, ale nějaký rozhled by tam mohl být.
3: To znamená k té bříze?
2: Je to ještě trochu dál, je to zhruba ještě dalších 70 metrů.
3: To znamená, my jdem teď do hradu.
0: Otázka, jestli jdeme do hradu nebo do hradiště, protože přítomnost zasypaného příkopu svědčí o možné fortifikovaném útvaru, ale otázka, jakého stáří, protože v prostoru hrádků doposavat nebyl nalezen žádný keramický materiál ani jiný, který by nám to mohl datovat. Takže tak jako je možné uvažovat o nějakém fortifikovaném útvaru středověkého stáří, připadá i v úvahu starší pravěké osídlení.
4: Tamhle už je kus hradu.
2: To není hrad, to je lom. Taky zajímavá část.
3: Na Hrádkách říkáme.
2: Na Hrádkách, no.
3: No, jako pomístní název jsou Hrádka, anebo na Hrádkách. Jsou ty pomístní.
2: Já znám plurál jako Hrádka. Ta Hrádka, to znamená, že to množné číslo, takže jako třeba jsme na okraji Hrádek.
3: Hrádek.
2: Ale stejně tak by mohlo být na okraji Hrádku. Ale teda místní název je na okraji Hrádek.
0: Skutečně ty nářeční tvary z literatury neodvodíte, protože ten tvar, který se objevuje v odborné literatuře, vám vlastně umožňuje obě formy skloňování. ale tu správnou se dozvíte až od místních. Před námi se otevřel nádherný výhled na východní, ale především západní Krkonoše a nastupující siluetu Jizerských hor. Za námi, odkud jsme přišli, prostor té jazykovité ostrožny a my jsme dospěli sem do místa, kde, jak vidíte, se ta terénní hrana ostřeláme směrem dolů a velice prudce klesá. A právě v těchto místech, kde stojíme, byl pravděpodobný příznak, tedy zasypaného příkopu, který takhle dělí tuto ostrožnu, který by ukazoval na to, že se v těchto místech opravdu nacházelo nějaké fortifikované sídlo. Otázka, jakého stáří, protože nic nenasvědčuje tomu, že by zde stával středověký hrad. Naopak se bude nejspíše jednat buď to o nějaké dřevěné sídlo.
3: Něco mezi tím Kozlovem a tou Lomnicí.
0: Při vlastně té klíčové přístupové komunikaci z Jičínska sem na Lomnicko. Ostatně stáli jsme dneska dopoledne na hradě Kozlově nad tím příkrým svahem komunikace, která stoupá příkře do Košovského sedla. A tady vlastně zpátky, jak jsme procházeli, postupně klesá.
3: Já bych to spíš na ten strážní hrádek, který měl mezi tím Kozlovem a tou Lomnicí mít sledovací funkci. Kdo co se kde pohybuje asi.
0: A potom, pokud bychom se pustili už na opravdu tenkou, ale velmi zajímavou atraktivní půdu, tak je otázka strážních systémů, tedy systém horských stráží v podobě ohňových vater, která tady nejspíše na konci raného středověku a začátku středověku fungovala, o kterém v nedávné době psal archeolog Petr Šída, a která ukazuje na to, že vyvýšená místa zde v Podkrkonoší, horním Pojízeří, která byla označována jako vartiště, strážiště, byla osazena posádkou, kde dávali ohřovým ohňovým signálem informace o pohybu vojsk v pohraničních oblastech Českého království. Je možné, že hrádka plnili i své místo právě v této strážné soustavě. Je to fakt klíčová lokalita, ono se to nezdá.
3: Tak ještě v době, kdy bývávalo hodně sněhu na Lomnicku, tak to tady byl ráj lyžařů, opravdu nejen ten tábor, ale tady ten Babylon a tady celá ta oblast až do těch Popelek, kde dneska jsou lyžařské skokanské můstky, a první skokanské můstky právě byly na tom Babylonu, takže ti první naši lomničtí skokani trénovali tady.
0: Mezi tím hutným bukovým a habrovým porostem vidíme dolů, skutečně hodně, hodně příkře dolů na Jičínsko, už do těch rovinatých úrodných krajů. A právě při pohledu z Jičínska směrem sem k siluetě Kozlova, Tábora, se hrádka týčí jako výrazná dominanta, která střeží toto Košovské sedlo právě při té přístupové komunikaci. Tak což je jeden z důvodů, proč se lze domnívat, že toto místo bylo osazeno a nějakým způsobem fortifikačně strategicky využito.

0: pár chalup a jsme na vršku.
1: Jsme na Morcinově. Tady původně býval košovský statek a Morcinové v roce 1780 rušili tyhle statky. Jeden z nich byl ten košovský a na základě toho v tom prostoru statku vznikl Morcinov a ty chalupky, které tady vidíme dneska. Osada dostala pojmenování právě po majiteli chlomnického panství, a což byly Morcinové.
0: My stojíme kde, Lenko?
1: Stojíme tak asi uprostřed u jednoho z pramenů říčky Popelky, která pokračuje dál do Popelek a pak až do Lomnice. Ten velkostatek byl zrušen a ty pozemky majitele Morcinové rozprodali těm, kdo si tady chtěl postavit tu chalupku a to hospodářství.
2: Z těch hlubokých lesů od Kozlova jsme nakonec došli sem na prostornou pláň, nazývanou tradičně Ředice, s dalekým výhledem. Když se podíváme tady jižním směrem, tak hledíme už na Jičínsko, Bydžovsko, Poděbradsko. Na druhou stranu bychom přeskočili tenhle ten táhlý hřbet, tak budeme hledět do rovin Českého ráje na malebnou ikonickou siluetu trosek v pozadí s Hroboskalskem. Takže Ředice jako výrazný krajinný prvek krajiny Lomnicka a zároveň opět to, co nás naším putováním čarovným Lomnickem provádí neustále. To je ten výrazný krajinný zlom, který představuje předěl mezi rovinatými, polabskými, úhradnými nížinami a drsnou přírodou podkrkonošského podhůří. My to cítíme na vlastní kůži, protože při dnešním putování je obzvláště chladno, ale taky je tady v krajině další neklamný znak, který nám ukazuje, že se nacházíme v Podkrkonoší. No ale o tom nám víc poví znalec místní historie, fotograf pan Matěj Bárta.
3: Bylo to moje dětství, bydlíme tady od roku 83, a takže to tady miluju a prolejzal jsem tady každý kout. Ale navázal bych na ten Kozlov, který mě vždycky fascinoval tou tajemností. On dřív býval ještě zarostlý, teďka je tam už jako víc vykáceno a je tam výhled dolů, takže zase je vidět, jaký to byl strážní hrad, že plavě na tu cestu přístupovou. Zarostlý byl a bylo to hrozně tajemné místo. Obrovský buky, nádherný stromy, krásná příroda.
2: Krajinné prvky.
3: Tady na tom Ředickém kopci se vyskytuje směrem na západ takový fenomén hrobek. Jsou to vynošený kameny z polí na zřejmě neúrodné části. Úplně mě to fascinovalo a to jsem taky jako malej miloval, protože to byly takový oázy v nějaký ty monokultuře, najednou prostě takový ostrůvek zelený, který žil svým životem, takový mini prales. Ono to odsud není vůbec vidět, kdybychom došli na lavičku, tak bychom je už viděli.
0: Pojdeme na lavičku.
3: Tak půl kilometru. Jsou to snosy kamení a v roce 2013 byly prohlášeny jako významným krajinným prvkem, za což se zasloužil Václav Zahrádka, takže krásný. No.
2: Hrobky, jak už jsme viděli, jsou příznačné pro podhorskou krajinu a vlastně představují jakési terénní indikátory, že jsme v podkrkonošském podhůří.
3: A ještě je zajímavý, Pavle, že se na nich často nacházeli polodrákami.
2: Jo. No, tady no, máme únohou, protože Ředice jsou vyhlášené nalezištěm drahých kamenů.
3: Myslím, že ani na Kozákově to tolik není. Právě v těch 80. letech se dělala ještě hluboká orba, takže to byl fakt jako nádherný po tom poli. To se to třpitilo, jako po dešti, že jo? To bylo prostě úplně fascinující. No ale ty naši přeci to moc neřešili a vyhazovali tyhle ty kameny právě na ty hrobky.

0: My jsme na putování prošli i kolem studánky Kánovky, kde jsme zmiňovali fenomén zdejší krajiny Lomnická, Jičínská, Českého ráje, kde celá řada lidových proroctví se pojí právě k pramenům a vydatným vodním zdrojům, jakožto místům, která se podle těch lidových proroctví v dobách největšího ohrožení stanou místem poslední záchrany. A jedno z těchto proroctví hovoří o tom, že tím posledním místem bude prostor mezi Koudelkou, Radostnou a Popelkou. Koudelka to je studánka tady dole v Rovensku pod Troskami nad Liščími kotci. Radostná to je legendární studánka na Kozákově, na který bychom za chvilinku viděli, kdybychom přelezli tento hřbet. No a Popelka to je právě to, kde je pramen Popelky. Kde je tedy to místo, kde se všichni zachrání? Protože pohled do mapy ukazuje, že těch pramenů, kde Popelka začíná, možná je víc. On ten pramen Popelky má začínat sice jakože tady někde v úrovni ty obce, ale Matěj vám poví své pozorování při jarních táních, kdy všechno ukazuje na to, že ta voda stéká už tam v místě, kde máme tu pověst o tom štvaní, tak vlastně tam máme ten pramen té Popelky.
1: Každé prameniště by mělo být místo nejvyšší položený, tak si myslím, že to je právě tady na Morcinově. A dokonce si myslím, že vyvěrá přímo v cestě, samozřejmě podle hladiny spodních vod, takže když je na jaře tání nebo hodně sněhu, tak prostě ještě tady přes cestu se valí voda. A je to vlastně nad tím Kozlovem, že jo?
0: Znamená...
1: To je vlastně vrchol toho Kozlova. Což je fascinující i tím, že jsme hrozně vysoko položený. Nad námi nic není. A přesto tady je pramen.
0: To znamená, že my vlastně se nacházíme přímo nad horním okrajem obce Morcínov. Je to obec založená na konci 18. století a v jejím názvu se otiskuje majitel tehdejší lomnického panství, šlachtický rod Morcínu. My jsme nad Morcínovem a podle Matěje Popelka nepramení ani tak v rámci prostoru Morcínova, ale dokonce nad ním. A vlastně u té cesty, kudy bychom pokračovali, kudy jsme přišli od Kozlova.
1: Přesně. Ono totiž ta cesta končí skálou, tamhle na té křižovatce začne být skála a je vidět, že přes tu skálu se ta voda prostě začne převalovat a když asi je míň, tak vyvěrá až v tom údolí vlastně podél Morcínova.
2: Matěj, vy jste fotografem, to znamená tu krajinu vidíte jinýma očima možná než my?
1: Asi jo, no. No asi jako fotograf koukám na tu krajinu víc kriticky a je mi trošku smutno z toho, že ta krajina zarůstá a hrozně degraduje. A třeba už od těch 80. let, co procházím tou krajinou, tak vidím, že neskutečně zarůstá a pustne. Prostě se o ní ty lidi přestávají starat. Dřív se obdělával každý kousek, každá mez byla vypásaná, takže tady je to dneska spíš spustlý. Ten relief té krajiny je prostě absolutně nádherný a tady spousta úbočí právě směrem na to Jičínsko. Je spousta údolíček, kde jsou různý pramínky a potůčky a v těch se právě, jak se to tam vymílá, tak se tam nachází ty polodrahokamy, což je taky jako úžasný místo. No. Ale původně by tady měl být buk a duby. A oni se teďka už zase zpátky dosazujou.
0: Tady nevíte, jestli se máte dívat, anebo jít na pole sbírat drahé kameny.
1: Jo. A jste tady vidět Krkonoše, Jizerský hory, ten hřeben Ještěcko-Kozákovský, takže vlastně končící tady od nás pohledem na Ještět. Tam ještě Luž, Ralsko, Středohoří, Bezděz a tuši vzadu vlevo je Hříb. A pod Hříbem vlevo je vlastně ještě vidět Mladá Boleslav a tam pozadu někde Praha.
2: A je to krásně osvětlené.
1: Myslím, že býval vidět i cukrák vysílač, když je dobře vidět a má člověk ruce dalekohled.
2: Jak je to osvětlené ještě mezi mraky
1: tady vlastně
2: a slunce.
1: Tady vlastně jedno takový jako prameniště tohle údolí.
3: Pak ještě třetí.
0: Zadní Popelka a asi 2-3 domečky.
1: Ano.
0: Tak vlastně tohleto údolí má být tím druhým pramenem Popelky, ale podle
1: ale
0: toho,
1: co... Ale určitě další.
0: Tak přesně tak a už jenom proto, že to je v místě, kde nám straší divoká honba, tak to musí být pramen Popelky.
1: A pak třetí prameniště pod tím Babylonem směrem k...
0: Jedna řeka, ikonická řeka pro Lomnicko a takové problémy s pramenem.
4: Původně se jmenovala Lomnice, že?
0: A od kdy je Popelka?
4: Podle mě, když byla vybudována vesnice, tak převzala to jméno, ty řeky a řece dali nový jméno. Takže někde v tom 13. století.
2: A Lomnice podle
4: ta říčka, že se buď lomila, nebo byla lomozná, ale spíš ta lomená. Pak už je v tom městě korigovaná nebo upravená, ale původně ten tok trošku vypadal jinak než dneska.
1: Že byl cik-cak.
4: Ta Popelka byla navedena, aby ta rybniční soustava z těch Popelek pak dolů k Matoušáku, až pak do města k zámeckému rybníku, aby to všechno se propojilo tou Popelkou.
0: Jedním z nezbytných klíčů, symbolických klíčů pro uchopení krajiny, její funkce, významu i historie, je jedna z jejich neviditelných vrstev a to je folklorní tradice, folklorní podání, které opřádá některá místa a která vypráví o tom, jak naši předci vnímali některé krajinné prvky, jak si vysvětlovali jejich vznik, která místa v té krajině byla obávaná a to se velmi úzce dotýká právě Morcínova. K Morcínovskému návrší se totiž pojí jedna z nejstrašidelnějších demonologických látek, kterou vůbec v evropském prostoru nacházíme, a to je vyprávění o takzvané divoké honbě. Z hlediska folklorního materiálu v tom lidovém prostředí jsme schopni tato vyprávění tady české folklorní tradici vysledovat až k počátku 19. století. Ale písemné prameny ukazují, že počátky tohoto vyprávění sahají hluboko do středověku. Máme ho doložené v prostoru západní Evropy už ve 12. století. Co to vlastně byl divoký hon? Představte si, že putujete nočním lesem, tichým lesem, kde se občas ozve zahoukání sovy, když se z ničeho nic začne zbědat vítr, ozve se štěkání psů, divný hukot, křik lidí, lovců, kteří nahání zvěř. Ten vítr se postupně mění téměř ve vichřici a najednou se přežene divoký hon v podobě jezdců na koních, lovců na koních, z nich někteří jsou duše zemřelých, jiní mají dokonce pocházet z pekla. A je to takové démonické zjevení, které nejenom ohrožuje vás jakožto smrtelníka, ale podle folklorních vyprávění dokonce ohrožuje některá jiná démonická zjevení, jako byly třeba diví lidé, divoženky. Tady v prostoru České kotliny máme celou řadu vyprávění o divoké honbě, o divokém štvaní, ale příznačné pro tu českou folklorní tradici je to, že se geograficky vyskytuje právě v těch podhorských oblastech. V těch rovinatých úrodných nížinách na divoký hon prakticky nenarazíte. Jsme už na hraně podhůří, takže první výskyt divoké honby je tady pod horou Tábor v takzvané Plačtivé Rokli, kam se naši předci v 19. století obávali jít. A druhý výskyt je právě tady na Morcínově, kde máme vyprávění o štváňatech.
3: Když jsme byli ještě malí, tak děti, vozili jsme se jednou po sáňkách z Marcínova dolů po tom skopci. A to šlo porád, nahoru, dolů, do samého večera. Teď, když jsem přišel domů, má maminka povídá, to je dost klazané, že už jdeš, však tam budou běhat štváňata. Jen to dořekla a v tom už bylo slyšet okolo stavení štváně ňafat. Všechny smě se skerčily u kamen a žádnej by byl ze sednice nevyšel ani přes práh. Jednou si náš dědeček přeci prej dodal kuráže, odeuřel na něj špehýrku a jak ty štvaně okolo běhali, on na ně vykřík. Alou, vem si ho, alou. Asi tak za půl hodiny najednou se přihnala štvaně a kus nohy i s kopitem položila na okno. A prej, když si mi pomohl štvát, pomoz mi taky žrát. To bylo slyšet. Druhej den to bylo ještě na okně, ale žádnej si netroštoval ani se toho teknout. Teprva třetí den večír ta štvaně se přihnala, tolik to pod oknem blafalo a teprva si tu nohu odnesla.
0: Ukázka, kterou jsme slyšeli, pochází z pera slavného sběratele folklorních vyprávění Josefa Štefana Kubína, který toto vyprávění zaznamenal dole v Doubravici pod Táborem někdy v roce 1905. Plánuje se sem ještě vrátit, ale už se tak nestane. V 19. století, v dobách mytologické školy, panoval názor, že výskyt těchto vyprávění v podhorských oblastech souvisí s výskytem německého etnika. To ovlivnilo dokonce sběr folklorního materiálu natolik, že čeští folkloristé odmítali tyto látky zaznamenávat. Víme, že třeba Karel Jaromír Erben měl jistého vypravěče, který mu vyprávěl o divoké honbě a Erben tu látku nikdy nepoužil. Některé ty látky byly vyprávěny německy, jiné byly česky, ale ono obecně panovalo za to, že jsou spjaty tedy s německým mluvícím prostředím. Nebylo tomu tak. Tím skutečným faktorem, který ovlivňuje ten geografický výskyt, je skutečně to, že se váže k těm podhorským terénům z důvodu členitosti, zalesněnosti té krajiny. Protože v rovinatém Polabí, kde se bojovalo o každou píť úrodné půdy a kde lesy prakticky nenacházíte, divoká honba neměla ani kde řádit.
2: Lidi se potřebovali bát, já bych řekla u dětí, ale divoká honba...
0: Osvětlit původ této demologické látky je komplikované. Česká folkloristka Dagmar Klímová ve svých textech uvádí, že výskyt těchto vyprávění sahá bezesporu do renesance, s nimiž je zpět právě ten rozvoj šlechtického způsobu života, pro nějž je lov signifikantní festivitou. Nicméně pokud vezmeme v potaz, že látka o Herlechinově družině což je nic jiného než divoký hon, sahá až do 12. století. Těžko říct, my máme v tom evropském prostoru takový ustálený typ, kdy reprezentanti vysokých společenských vrstev, šlechtici se většinou na těch nižších dopouští různých provinění, za což jsou trestáni posmrtnými tresty. A tím se dostáváme otázce, kdo vlastně vede divoký hon a kdo tvoří divokou honbu. V některých podáních je to sám ďábel, který přichází z pekla, z podsvětí, ale v jiných jsou to dokonce význační šlechtičtí představitelé, v některých podání i králové, které doprovází zástup mrtvých rytířů, duší rytířů a jiných demonických zjevení. Takže můžeme hledat ten původ v obecné potřebě hledání spravedlnosti, které se nezřídka dočkáme za života, ale která alespoň v těch mytických podáních přichází po smrti.
4: Pod pramenem Popelky směřujeme nahoru směrem k Ředicím a na konci té osady Morcinov stojí krásný ještě roubený dům a v době konce 19. století a za té první republiky to byl známý hostinec na Morcinově, protože lidé přicházeli od Libuně, od vlaku se chodívalo tady právě přes ten kopec a tady se občerstvovali, než zase sešli buď na ten Košov nebo do Lomnice.
0: Cesta, u které ten hostinec stojí, tak je dálková komunikace, která spojuje opět ten prostor Českého ráje směrem na Turnov, Rovensko pod Troskami, kde ta cesta odbočuje a strmě stoupá sem na ten kozlovský hřeben. Tady na samotném vrcholu, kdy vystoupají do těch nejvyšších partií na Ředicích, tak se občerství, aby nabrali sílu a energii a pokračovali tou cestou dál do těch nižších partií už pod Krkonoší směrem k Lomnici nad Popelkou.
4: Stojíme u hostince na Morcinově, který byl provozován až do roku 1950, kdy živnost byla ukončena po únoru 1948. Hostinec patřil rodině Mákových.
5: Chalupa je zajímavá tím, že buď je jedna z posledních, nebo ne-li vůbec poslední, že má 4 sloupy podpěrný zepředu. Všechny ostatní v okolí mají pouhé 3. Poslední zbořená, která byla v Lomnici, byla na Novém Městě. V dnešní době tam je pouze plot. Takže v podstatě tadlensta by měla být opravdu poslední.
4: Která má 4 sloupy u Podcíně. Dnes je to soukromý dům, krásně udržovaný stále. Má krásnou lomenici, Podcíň a ve štítu je svatý Florián.

Jen málo který poutník vnímá pásmo blízkých vrchů lemujících Český ráj na jeho severovýchodním okraji. Jen málo který poutník vytuší, že za mohutnou hradbou vrchů Kozlov, Hrádka, Tábor, Smita a Bradlec, od nepaměti oddělujících úrodný kraj od drsného krknošského podhůří, leží prostor neméně líbezný. Vždyť zapomenuté pravidlo každého putování magickou krajinou od pradávna zní klíč k místu, místo jako klíč.

Klíč k místu, místo jako klíč. Po čtvrté jsme čarovným Lomnickem procházeli s Janou Davidovou Kracíkovou. Dnes ji doprovázeli folklorista, archeolog a regionální historik Pavel Kracík, znalci a ochránci místa Pavel Saska a Kamil Brož, odbornice na lomnickou historii Lenka Morávková a znalec místní historie, fotograf Matěj Bárta. Ukázky četl František Skřípek. Autorem původní hudby je Zdeněk Zahradník, rodák z Lomnice nad Popelkou. Rovněž tento cyklus můžete poslouchat na webu stanice Vltava. Třeba už za okamžik, protože dnešní víkendová příloha, kterou pro vás za technické spolupráce Ivany Možné připravila Milena M. Marešová, končí. Přeji vám dobré a klidné dny a za týden se těším na slyšenou.

0: Jazzové dopoledne.
1: Milí posluchači, v dnešním jazzovém dopolední bychom si představili trumpetistu americko-karibských kořenů Artura Briggse. Briggs natočil v meziválečném období na našem kontinentě množství zajímavých jazzových snímků. Jedním z nich je například Rosy Cheeks.

Slyšeli jsme snímek Rosy Cheek z roku 1927 a zpívala jí tehdy vycházející hvězda moderního jazzového zpěvu Al Bowley. Arthur Briggs působil ve Spojených státech, nicméně už v roce 1919 odplul do Evropy a později se zde trvale usadil. Ve 20. letech vedl orchestr Savoy Syncopators. Název odkazoval na hotel Savoy v Bruselu, kde měl tento ansábl angažmá. Vedle toho hrávali Savoy Syncopators také ve Vídni a v Berlíně. Savoy Syncopators se rozpadli v roce 1928. Nicméně trumpetista Arthur Briggs založil vlastní orchestr a působil s ním potom především v Paříži. Další ukázkou orchestru Savoy Syncopators s Arthurem Briggsem je snímek I'm Coming, Virginia.

Vedle působení se Savoy Syncopators účinkoval Arthur Briggs v druhé polovině 20. let také s ansáblem britského saxofonisty, kterým byl Billy Bartholomew a jeho Delphians. Tento soubor nahrával rovněž v Berlíně, kde bylo kvalitní nahrávací studio, a v roce 1928 natočil opět se zpěvákem Alan Bowlem několik desek, z nich jsme vybrali dvě povedené skladby. Tou první je skladba When.

Billy Bartholomew nahrál v Berlíně v roce 1928 s trumpetistou Arthurem Brixem a zpěvákem Alan Bowleym také znamenitý snímek Sorry. Tuto skladbu Howarda Quixla proslavil v instrumentální podobě geniální americký kornetista Bix Beiderbecke. My ji nyní uslyšíme se zpěvem Ella Bowleyho.

Ve 30. letech působil trumpetista Arthur Briggs, hlavně v Paříži. V roce 1933 vznikly v Paříži dva velmi zajímavé snímky, které vyšly u společnosti Brunswick. Arthur Briggs se tehdy spojil s černošským pianistou a impresáriem Freddy Johnsonem, působícím rovněž v Evropě, a několika dalšími vynikajícími jazzmeny, kterými byli například saxofonista a klarinetista Frank Big Boy Goody, pozounista Billy Barnes, bubeník Billy Taylor či saxofonista a klarinetista Peter Dakonč. Zazní skladba Foxy and Grapesy, která představuje improvizovanou melodii. Arthur Briggs zde hraje téměř armstrongovské solo a sketuje Louis Cole.

Druhou ukázkou evropského orchestru složeného z černoských jazzmenů je dodnes hrávaná skladba Sweet Georgia Brown. Výjímají se zde soula tenor saxofonisty Franka Big Goodyho, trumpetisty Artura Brixe, klarinetisty Petra Dakonje, který jinak ve 20. letech hrával také v New Orleans a později ve 30. letech doprovázel také Louis Armstronga na jeho evropském turné. Aranžma napsal Freddie Johnson a zpívá opět Louis Cole.

Arthur Briggs žil ve 30. letech v Paříži a jako vyhledávaný hráč se objevil také na několika nahrávkách s vynikajícím belgicko-francouzským kytaristou Jungem Reinhardtem. Ve Francii se dařilo spojovat americké a francouzské jazzmeny také díky organizaci Hot Club de France. Když byl jeden z nejlepších jazzových tenorsaxofonistů Coleman Hawkins na své návštěvě Evropy, tak jeho cesta samozřejmě mířila do Paříže. V Paříži natočil roku 1935 nádherný snímek What a Difference Day Makes s orchestrem Michela Varlopa. Na trumpetu hraje Arthur Briggs, na kytaru jej doprovází Django Reinhardt a vyniká zde Hawkinsův tenorsaxofon.

Trumpetista Arthur Briggs se objevil také na několika dalších zajímavých nahrávkách s Jungem Reinhardtem. Briggs zůstával za války ve Francii a později po okupaci země byl nuceně internován do pracovního tábora. Po osvobození země se živil jako profesionální hudebník až do 60. let. Zemřel roku 1991 v Paříži. My se s Arthurem Briggsem rozloučíme s nahrávkou z roku 1940, která nese název Sometimes I'm Happy, v níž se opět vyjímá kytara Junga Reinhardta. Přeji vám příjemný poslech dalších pořadů a těším se na další setkání. Srdečně zdraví, Petr Jambor.

0: Na závěr jazzového dopoledne Petra Jambora nám hrál britsko-karibský jazzový trumpetista a dirigent orchestru Arthur Briggs píseň Sometimes I'm Happy. Štěstí ať vás provází celým dnešním dnem, přeji z Vltavy Jana Kozubková od mikrofonu a Viktor Láně z technického pracoviště.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Je 11:30, před námi knižní pól herečky Magdaleny Borové, ve kterém se s námi podělí o své čtenářské zážitky. A hned tři vám nabídneme dnes na Vltavě odpoledne v povídkách Klause Merce, ve kterých se vždy obyčejná situace promění v něco nečekaného. Cesta vlakem, běžné setkání nebo příběh nenápadného člověka postupně otevřou druhou zvláštní rovinu příběhu. Dnes ve 13:30 na Vltavě.

Knižní pól. Nabídku napsat své čtenářské vyznání jsem přijala s ostychem. Kromě textů, které souvisejí s mou prací, tedy kromě knih pro audionahrávky, rozhlasové a filmové scénáře a divadelní hry, čtu totiž velmi málo. Připadá mi, jako bych byla zahlcená příběhy a žádné další už nechtěla nebo možná nemohla, nedokázala pojmout. Jako bych potřebovala vnímat, co se děje teď a měla méně touhy unikat do světa fantazie, který je vlastně základním kamenem mé každodenní práce. Umět si něco představit, snít, stát se někým jiným, prožít cizí příběh. Nejvíc jsem četla samozřejmě v dětství s rodiči, kteří oba literaturu milují a hltají celoživotně. V období dospívání jsem se spolehlivě dokázala ponořit do románu hlavně tehdy, když jsem byla nemocná a ležela v posteli. To se pak i ze mě stávala vášnivá čtenářka a Annu Kareninovou nebo Idiota jsem četla na jeden zátah. K pobývání s knihami mě pak vrátili moje děti. Přečetla jsem s nimi znovu většinu knih svého dětství a také nové skvosty vydávané především nakladatelstvím Baobab. A věřím, že si mě jednou zase čtení víc přitáhne, že to přijde. Své vyznání jsem se nakonec rozhodla rozdělit podle pěti žánrů. Zkusím se znovu ponořit do literatury dětské, do poezie, do psychologické literatury, do jednoho současného románu a také do knihy, jejíž žánr je trochu mimo běžné kategorie. Božena Němcová pro mě vždy byla hrdinkou. Ve své době byla odvážná a radikální. Způsobem, jakým žila a milovala. Schopností psát v náročných osobních podmínkách. Citlivostí pro lidovou slovesnost, kterou sbírala a literárně uchovávala, protože chápala, že je to zdroj nebo kořen našeho národa. Hloubkou, citovostí a otevřeností své duše. Její babička mě provází od dětství, kdy jsem lehávala v obýváku a z gramofonu poslouchala dvojdesku v interpretaci Vlasty Fabiánové a Růženy Naskové. Ty intonace mi v hlavě zní dodnes. Dávno, dávno již tomu, co jsem posledně se dívala do té milé, mírné tváře, co jsem zulíbala to bledé líce plné vrásků, nahlížela do modrého oka, v němž se jevilo tolik dobroty a lásky. Dávno tomu, co mne posledně žehnali staré její ruce. Není více dobré stařenky. Dávno již odpočívá v chladné zemi. Babička pro mě nikdy nebyla povinnou školní literaturou. I když jsme ve třídě četli ukázky z čítanek a mnozí spolužáci se jistě ofrňovali. Já ale cítila tu sílu vzpomínky, která má moc léčit bolavou duši. A když už jsem byla dospělá, představovala jsem si autorku, která román píše v přetěžkém období po smrti svého milovaného syna Hinka. Nechává se znovu babičkou chlácholit a vést a stává se bezstarostnou, svět pečlivě pozorující Barunkou. V uších mi zní vzrušení, které cítili děti na starém Bělidle, když babičku uviděli poprvé. Její kroj, každičkou jeho součást. Když babička otevřela kapsář a vyndávala z něj dary na uvítanou, na každého se dostalo. Nebo když později v příběhu babička otevírá malovanou truhlu a její tajemství. Do mé dětské fantazie se tohle silně zarylo. Herectví má ten dar, že se člověk může s jedinou knihou setkat v různých formách. A tak se mi stalo, že jsem se, co by celkem čerstvá členka souboru, mohla stát Barunkou v dramatizaci babičky na jevišti Národního divadla. Inscenaci režíroval J.A. Pitínský, babičku hrála Vlasta Chramostová a představení bylo v lecčems pobuřující, což by se, myslím, Boženě Němcové líbilo. V té době jsem však roli Barunky nedokázala dost ocenit. Hrozně jsem si přála být tou, která touží a miluje a ztrácí a nalézá, jak jen to bylo autorce vlastní. Chtěla jsem se stát Krystlou, blouznit jako Viktorka, držet své tajemství jako Hortenzie, nebo aspoň prožívat útrapy jako Magdalena Novotná při doprovázení svého muže Jiřího ve válce.
Ale být dětskem? Většinu času mlčícím, pozorujícím dětskem, které sem tam klade hloubavé otázky? I když jsem nedala nic najevo a Barunku v sobě hledala, nebyla jsem spokojená. A myslím, že Boženě a holčičce v jejím nitru leco zdlužím. Snad mi to odpustí. Když jsem se po 10 letech chystala znovu na roli, tentokrát už dospělé Boženy v inscenaci Jako břitva, a přišlo mi výjimečné, že se mi to jako herečce děje, rozhodla jsem se přečíst si Babičku znovu se svými malými dětmi. Bylo jim asi 5 a 7 let. Zajímalo mě, jak budou příběh zvládat a jestli ho vůbec společně dokážeme projít. Ukázalo se, že největší překážkou bylo mé časté puzení k pláči, kdy jsem nemohla se sevřeným krkem číst a děti si stěžovaly: mami, už zase. Jinak seděli tiše a fascinovaně poslouchali nejen vyprávění o černém myslivci. Byla jsem potěšená a překvapená, že jim vůbec nepřekáží 150 let starý jazyk, kterému nemohli úplně rozumět. To podstatné se na ně přenášelo i tak. Představení Jako břitva pro mě bylo jednou z nejtěžších, nejostřejších hereckých zkušeností. A myslím, že odstartovalo můj osobní životní rozklad a přerod. Autorka hry Lenka Lagronová se podle mě dostala až na dřeň duše té ženy. Bo-ženy, jak jsem si ji nazvala spolu s literárním historikem Ivem Říhou, který nás při prvních čtených zkouškách nádherně zasvěcoval do světa 19. století. Setkání s hloubkou paní Němcové bylo tak trochu zničující. V den premiéry jsem šla na Vyšehradský hřbitov a svoji hrdince se hluboce uklonila. Moje zatím poslední setkání s Babičkou se uskutečnilo celkem nedávno a beru ho jako velkou čest. Dostala jsem nabídku načíst ji jako audioknihu. Kolikátý interpret v řadě jsem asi byla. Brala jsem to jako dárek. Na týden se s Babičkou zavřela do studia a znovu se ponořila do nekonečného prostoru autorčina srdce. Mně ale neumřela. Obraz její odtisknut v duši mé s veškerou svojí barvitostí. A dokud zdráva zůstane, dotud bude žít v ní. Kdybych štětcem mistrně vládnout znala, oslavila bych tě, milá Babičko, jinak. Ale nástin tento perem kreslený, nevím, jak se komu zalíbí. Ty si ale vždy říkala, není na světě člověk ten, aby se zachoval lidem všem. Dost na tom, když se najde jen několik čtenářů, kteří o tobě s takovou oblibou čísti budou, s jakou já o tobě píšu. Můj vkus, co se týče poezie, významně ovlivnili mí rodiče. Díky nim a díky jejich knihovně jsem měla možnost poznat Halase, Holana, Skácela, Tomana, Horu, Seiferta a další nejen české básníky. Protože máma i táta poezii milovali a nakazili mě tím. A přestože tyto velikány veršů obdivuju a moc ráda čtu a znovu se snažím jim porozumět, ten vyvolený, co se do mě zaril a především v pubertě mi proudil krví, je někdo jiný. Je jakoby odjinut. A myslím, že mí rodiče mu nijak nepropadli. Už si nepamatuju, od kterého z nich jsem v polovině 90. let dostala výbor básní Václava Hraběte Blues pro bláznivou holku. Tento básník zemřel ve věku 24 let a já mám jeho sbírku na poličce zmíněných básnických velikánů. Když si dnes jeho verše čtu, dotýkají se mě stejně silně jako v mých 15, kdy jsem je hltala a nasávala všemi smysly. Mnohé z nich jsou dodnes uchovány ve hvozdu paměti, slovy Prévera. A když potřebuju, vynoří se a připlouvají ke mně velmi blízko. Z té knihy si vybavuju i básníkovu fotku na přebalu. Sedí, tak nějak bohémsky, celý v černém, v ruce cigaretu. A jeho obličej jemně zahaluje její dým. Tenhle portrét mám v tom svém hvozdu taky uložený. To je on, do kterého bylo nutné se zamilovat. A představovat si, že všechny ty verše plné touhy jsou pro mě. Myslím, že silně ovlivnil i moji vlastní tvorbu. V jedné ze svých básní jsem ho dokonce citovala. Tak troufale, jak to jen introvertní dívka v pubertě dovede.
Jeho předčasný odchod, který jsem v duchu mnohokrát prožívala, mě fascinoval. Touhu, která sála z jeho básní, a strach z možného odmítnutí, a tedy z konce lásky, protože všechno na světě se neustále mění. Tu touhu a ten strach jsem s ním sdílela. Čistotu vnitřního světa, kam vždy můžeme utéct. Tu svobodu, kterou nám nikdo nemůže vzít. Umanutost věčného hledání. Tajemství smrti, se kterou je potřeba počítat. A vzdor. Vzdor proti všední režimní přízemnosti a pravidlům a snobům. O Václavu Hraběti jsem na Gimplu psala literární studii. Dokonce jsem o něm mluvila u maturity. A jeho báseň Citová výchova jsem recitovala při přijímačkách na DAMU. Je to takový dialog mezi uslintanou, dospělou, všednodenní rutinou a čistou, hledající, snící duší. Nikdy nezapomenu, jak mě těsně před koncem zastavil Boris Rezner a zeptal se mě, jestli vím, co je to slovo kovercot, použité v básni. Takže poslední verš jsem už nedořekla a to mě pobouřilo. Verše Václava Hraběte jsou formálně nedokonalé. Sem tam se vynoří rým, ale zase rychle zmizí v dlouhém proudu asociací, který voní jazzem a nespavostí a noční Prahou 60. let. Mnohé jeho texty jsou takové dlouhé melancholické solo, feeling. Mají svůj specifický rytmus. Tečou jako tóny klarinetu, na který Hrabě výborně hrál. Hudba prostupuje všemi jeho básněmi, vykukují z nich jména slavných muzikantů. Na verš To v rádiu za tvými zády se miluje divoce a smutně muž jménem Hulan s macatou basou. Nelze zapomenout. Někdy se ale básníkovi verše seskupí do přesné formy sonetu nebo jednoduché básničky s pravidelným rýmem. Takové jsou většinou v ženském rodě a přímo vybízejí ke zhudebnění. Však taky Vladimír Mišík byl tou poezií uhranut a tak si ji dnes zpívá kdekdo, možná aniž by autora textu znal. Letos by Václavu Hraběti bylo 85 let. Brzkou smrt mu prý předpověděla cikánka. Napsal o tom věštění z ruky verše. Myšlenky na konečnost věcí s ním věrně putovaly. Jeho život byl hodně intenzivní, lačný. Jako by to všechno potřeboval. Ochutnat, prohlédnout, naposlouchat, umilovat. Nedospat, napsat, zahrát. Jako by to všechno chtěl stihnout. A teď zkusím z paměti jednu jeho báseň. Pln domýšlivosti z březnového slunce. Vzal jsem starý kuchyňský nůž a několikrát jsem jim otočil v ráně už zacelené. Po odkapání krve a zbytků hnisu se venku začalo stmívat a jako ruce tonoucí krepové růže se zadrhla kolem mého krku škubavým infekčním smutkem. Vzpomínka na tebe. Když jsem před pár lety, bylo to v září, ležela doma v posteli, kam mě doslova zatlačil nápor začátku divadelní sezóny a poslouchala rozhlas. Mou pozornost přitáhl rozhovor, který se zabýval tématem vysoké citlivosti lidí. Musím říct, že to pro mě byl takzvaný aha moment. A o pojem HSP, tedy Highly Sensitive Person, jsem se začala do hloubky zajímat. Objevila jsem knihy americké psycholožky Elaine Aronové, která hypersenzitivitu zkoumá už od 90. let a vnímá ji jako dar, se kterým je potřeba pracovat. Zbavuje ji zároveň negativních nánosů z minulosti, kdy byla vysoká citlivost vnímána především jako přítěž. Z poznatků Elaine Aronové čerpá i dánská farářka a psychoterapeutka Ilze Sandová. Při svém průzkumu tématu jsem narazila na její knihu z roku 2014, která byla do češtiny přeložena o 2 léta později pod názvem Přecitlivělost není slabost. Na obálce je celkem kýčovitý obrázek motýla na lidské dlani. Trochu mě vyděsil. Ale jakmile jsem knihu začala číst, měla jsem pocit, jako by mě celou objala. Možná i proto, že autorka je farářka, dokáže ke čtenáři promlouvat jednoduše a přitom ne povrchně. Překvapilo mě, jak se na tak malém počtu stránek, knížka je opravdu útlá, může Ilze Sandová dotýkat tolika hlubokých věcí a především s jakou laskavostí to dělá. Kniha se dá číst znovu a znovu a je to, jako byste si popovídali s blízkým člověkem. Například ve chvílích, kdy je vám se sebou těžko a vy znovu přemýšlíte, co jste to za bytost. A právě v tomhle mi kniha hodně pomohla.
Ujistila mě, že jsem správně taková, jaká jsem a že mým úkolem není s tím bojovat a vinit se za to, ale přijmout se se vším, co k vysoké citlivosti patří a zařídit si podle toho život. A tak se ve mně pomalu, pomaloučku rozpouští věčné otázky. Jak to, že toho ostatní zvládnou za den o tolik víc než já? Proč mě tak rychle unaví hovor s druhým člověkem a přestávám vnímat? Proč ve společnosti nezadržitelně monitoruju emoce ostatních a dokážu se na ně napojit? Proč mě konflikty vyčerpávají? Proč potřebuju věci dlouho promýšlet a nemám ráda náhlé změny? Proč od dětství pláču, když vidím starou babičku v tramvaji? Proč jsem se nikdy nedokázala dívat na horory a u detektivek měla polštář před obličejem? Proč se červenám, když mluvím o pravdivých a dobrých věcech? Proč spím se špunty do uší a po městě chodím se sluchátky, ovšem bez hudby? Proč jsem si nějakou dobu myslela, že se napojuji na svého psa a stávám se jím? To když jsem začala intenzivně čichem vnímat všechno kolem i daleko ode mě. Proč tak často potřebuju být sama a utíkám do přírody, která je doslova mojí spásou? Proč ráda nic nedělám a potřebuju hodně odpočívat? Proč umím dlouho mlčet? Proč mám jen pár přátel? Proč mě svět zahlcuje? Kniha Ilze Sandové nabízí doprovod při smiřování se s darem velké citlivosti. Nabízí inspiraci, jak nakládat se svou křehkou životní energií, kde hledat její zdroj, kde se dobíjet, jak kvalitněji odpočívat. Jak ohledně svého nastavení komunikovat s druhými. Jak vést rozhovor a nestratit svůj vnitřní i vnější prostor. Jak pracovat s pocity, které nám nedělají dobře, s hněvem, vinou, studem i smutkem. Obsahuje i konkrétní příklady lidí a situací z reálného života, protože vysoce citlivým bytostem pomáhá, když mohou své pocity vzájemně sdílet. Přináší praktické rady, co dělat ve stavech přetížení, jak být k sobě ohleduplnější, protože tito lidé, tolik empatičtí k druhým, mají sami na sebe často velké nároky a ubližují si. Tato kniha pomáhá vysoce citlivým lidem růst a rozkvétat a možná se i postupně stále více otevírat světu. Před několika lety jsem v zimním čase, kdy příroda spí a vypadá to, že světlo je ještě v nedohlednu, trávila dny mimo Prahu, ve svém rodném městě. Potřebovala jsem si utřídit myšlenky, zorientovat se ve svých pocitech. Můj stav byl tak excitovaný a bdělý, že jsem si dokonce sebou vzala knihu, ačkoliv jsem tou dobou četla velmi málo. Ale něco mě k ní přitáhlo. Možná to, že se kniha Do temnoty, která mě obklopovala, moc hodila. Do tmy, tak se ta kniha jmenuje. O této prvotině Anny Bolavé jsem věděla už dřív. Byla to literární událost. Autorka za ní dostala Magnesia Literu, ale já četbu odkládala. Teď jsem se však ponořila do příběhu ženy, která sbírá a pěstuje byliny, nepěstuje žádné vztahy, je stižena nepojmenovanou nemocí a nakonec zmizí, stane se neviditelnou. Znám několik lidí, kteří román nemohli dočíst, tak moc je ta postava rozčilovala. A Anna Bartáková, tak se ta žena jmenuje, dráždila i mě. Její umanutost, co se týče sběru, sušení a odevzdávání rostlin ve výkupně každé úterý, kdy za neskutečnou dřinu dostane jen několik korun, byla fascinující, iritující a zároveň velmi zábavná. Stejně jako bylinný humor, kterému rozumí jen ti, co vědí. Ta žena dokáže se zvláštní ironií sledovat lidi, kteří žijí v jejím okolí a se kterými postupně přervává poslední nitě vztahů. A zároveň sněhou a opravdovostí pozorovat přírodu, detaily jejich geniálních mechanismů. Třeba spočinout v přítomném okamžiku, kdy se nad ránem otevřou květy divizny. To vše dělá z Anny Bartákové mimořádnou hrdinku. A já pocítila, že se s ní potřebuju utkat. Něco se o sobě dozvědět. A tak jsem se poprvé v životě pustila do dramatizace knihy. Šlo to tak pomalu, jak mé životní tempo velelo. A nakonec ve spolupráci s dramaturgyní Terezou Marečkovou a v režii Anny Klimešové vzniklo monodrama. Tedy tvar, který byl tím posledním, do kterého bych se já jako herečka chtěla pustit. Ale bylo potřeba se odvážit. Zkušenost úpravy textu a samotné představení byly pro mě zásadním zážitkem. Jako bych po dlouhé době hledala, co chci říct a jestli se mohu nějak vyjádřit k světu sama za sebe. Být na jevišti sama
jen s kontrabasistou představovalo pokaždé velkou výzvu. Vystupovala jsem ze své komfortní zóny až na dřeň. Vyprávěla jsem divákům Anin příběh pomocí množství slov, pomocí zpěvu i společným mlčením. Třeba ve chvíli, kdy jsem s nimi seděla ve tmě kolem ohně a v tichu jsme pozorovali plameny. Moment plné přítomnosti, kvůli kterému se divadlo dělá. S odstupem času jsem si uvědomila, že ze všeho nejvíc pro mě setkání s knihou Anny Bolavé bylo setkáním se samotou. Se samotou osobní, samotou herečky na jevišti a samotou té prazvláštní posedlé bytosti. Trochu víly, trochu dryáčnice, která odpojenost od vlastního těla a života završí tím, že se stane rostlinou a v hloubce půdy prověří svůj sesychací poměr. Mimochodem, Anna Bartáková, hrdinka románu Anny Bolavé, mě letos opět překvapila. Vydala totiž sbírku svých básní. Jmenuje se Lamium Album, hluchavka bílá, jako její oblíbená bylina. Zde je jedna z nich. Možná jsem kdysi taky měla listy v pravidelných přeslenech. Už téměř nic nevážím, tak jako ty. Už skoro nejsem a jsem čímkoliv. Nejdřív mě ani nenapadlo, že jedno z mých vyznání by mohlo patřit knize, která se čte tak nějak úplně jinak. Když jsem si ale uvědomila, že nejohmatanější a nejčastěji otvíranou knihou v mém bytě za posledních 10 let je čtvercový svazek, čítající asi 200 stran, který leží u mého klavíru, bylo rozhodnuto. Je to zpěvník. Jmenuje se Písně na cesty krajinami duše a vytvořila ho muzikoterapeutka Zuzana Vlčinská. Tato sbírka obsahuje přes 100 lidových písní z Čech, Moravy, Slezska i Slovenska. Některé z nich jsou známé, ale většina pro mě byla úplně nová a ohromila mě svými krásnými melodiemi a texty. Já osobně považuji lidové písně za náš zdroj, za jednoduché médium, které nás spojuje s našimi kořeny. Jsou koncentrátem všech lidských situací a s nimi souvisejících emocí. A poslouchat je nebo zpívat znamená propojovat se se svými předky, s jejich každodenností, kterou prožívali. Když zazní ve společnosti lidová píseň, většiny z nás, aniž bychom museli chápat, proč, se to dotýká. Často se nám chce plakat, cítíme pohnutí. Jako bychom zaslechli jakousi ozvěnu lidství. Sahá na nás něco ryzího a čistého. Lidovky mě provázejí celý život. V dětství mi je doma zpívali rodiče, chodila jsem do slavného libereckého sboru Severáček a tam se do mě definitivně zaryl jejich drápek díky citlivému přístupu sbormistra Milana Uherka. Zpívala jsem je na gymnáziu, na DAMU, setkávám se s nimi v divadelních inscenacích. Založila jsem a vedla vokální těleso, jehož stěžejní repertoár byly lidové písně. Když jsem čekala obě své děti, každý večer jsem jim do břicha jednu zpívala. A pokračovali jsme v tom i po narození, na dobrou noc, až do té doby, kdy jednoho dne děti řekly, že už nechtějí. Ale asi nikdy nezapomeneme na synův oblíbený chodníček, dceřinu Marišku a společné okolo hradišťa, staré nebo nové, podle nálady. Písně na cesty krajinami duše je podle mě zpěvník zcela výjimečný, protože úpravy, které autorka vytvořila, jsou harmonicky nádherné a velmi variabilní. Mohou je zpívat zkušení i začínající zpěváci, protože náročnost partu si vybírají podle svých schopností. Písně je možné zpívat unizono i více hlasně, využít jen některé z nabízených linek a doprovodných zvukových podkladů. Nabídka je pestrá a u každé písně je navíc krátká poznámka s popisem, co jí prospívá, nejen co se týče melodiky a zpěvu, ale i fyzického postoje a vůbec psychologického uchopení příběhu. Protože každá lidová píseň příběhem je dramatickým i odlehčeným. Zuzana Vlčinská zpěvník rozdělila do několika oddílů podle emocí či obrazů. A tak zde najdeme písně smutku, zlosti, písně dívčí touhy a ženské rozvernosti, mužské lehkosti a furianství, písně cesty, písně stromů, obřadní písně kolíbačky, balady, písně společné zábavy a pospolitosti, a rozhovory mezi muži a ženami. Kniha také obsahuje úvodní text určený muzikantům a těm, kteří se hlouběji chtějí seznámit s hudebními i prožitkovými souvislostmi písní a více hlasého zpěvu.
Tenhle zpěvník mě v mnohem doslova zachránil. Doprovázel mě těžkým životním obdobím, kdy jsem se svými emocemi prospívávala. A připomněl mi znovu, co mám tak ráda a u čeho se cítím nejvíc u sebe. Díky němu jsem začala více zpívat mimo svou profesi a možnosti v úpravách písní realizovat v praxi. Intenzivněji to začalo v období covidu, kdy jsem sbírku prolezla skrz naskrz, potom jednotlivé písně začala zpívat s kamarádkami a kolegyněmi a teď už druhým rokem vedu ženskou skupinu, se kterou jsme prospívali ze sbírky Zuzany Vlčinské, co se dalo. Vypadá to, že už umím z paměti téměř všechny hlasy ženských a některých mužských písní a je to blaho. Jsem přesvědčená, že zpěv a především společné zpívání léčí, protože vede k laskavému rozpouštění ega, k větší otevřenosti, učí poslouchat druhé a vytvářet harmonii. A to je něco, co by náš svět mohlo uzdravovat.

0: dvě slovečka promluvila. Hej.
1: Knižní pól herečky Magdaleny Borové připravil Petr Šrámek. Premiéru měl v loni na Vltavě 13. prosince. Další čtenářské setkání s knihami vám nabídneme opět za týden. Tentokrát to bude literární vyznání divadelního režiséra Jiřího Adámka v sobotu 11. července v 11.30. Knižní póly hledejte na vltava.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Český rozhlas Vltava, zprávy.
1: Kvůli rekordním vedrům v USA ruší některé oslavy 250. výročí Dne nezávislosti. V Iránu začíná pohřeb někdejšího vůdce země Chameneího. Jeho rakev je vystavená ve velké teheránské mešitě. Oscarový herec Dustin Hoffman představí festivalovému publiku v Karlových Varech film Absolvent. Počasí dnes bude zpočátku polojasno až oblačno, od severozápadu bude přibývat další oblačnost a k večeru se hlavně na severu a na severovýchodě Čech místy objeví déšť, teploty 22 až 27 stupňů. Spojené státy slaví 250 let Dne nezávislosti a zároveň bojují s rekordní vlnou veder, která zasáhla celý východ země. Washington překonal rekord starý 154 let, 38 stupňů Celsia hlásí i New York a Boston. Philadelphia kvůli horku zrušila největší slavnostní průvod v zemi a úřady varují před přetížením elektrické sítě. Slavnostní průvod i pouť všech států zrušil i Washington.
2: Američanka Jennifer přijela do Filadelfie z New Yorku, aby se zúčastnila slavnostního pochodu. Je zklamaná, že město průvod zrušilo, měl být největší v historii. Rekordní vlna veder nutí vedení měst odložit na neurčito i většinu dalšího venkovního programu. Dnešek samotný vrchol oslav má být vůbec nejteplejším 4. červencem v historii metropole. Nemocnice hlásí podle úřadu mimořádně vysoký počet pacientů s přehřátím. Spotřeba elektřiny vyskočila o 40% a ministerstvo energetiky vydalo mimořádné příkazy na ochranu sítě. Vedra mají trvat přes celý víkend. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: V Teheránu dnes začíná veřejný pohřeb bývalého iránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího. Trvat bude 6 dnů, očekává se účast milionů Iránců.
3: Rakev zabalená do iránské vlajky bude ve velké teheránské mešitě až do pondělního průvodu iránskou metropolí. V úterý bude rakev přesunutá do svatého města Kom a ve středu do sousedního Iráku, kde tvoří šítská komunita většinu obyvatelstva. Nakonec bude Chamenej pohřbený ve čtvrtek 9. července v mauzoleu imáma Alího Rezy ve svém rodišti v Mašhadu. Pohřeb iránský režim odkládal. Chamenei zemřel ve věku 86 let při útoku na Tehrán, kterým Spojené státy a Izrael 28. února zahájili válku s Iránem. Jana Karasová, Český rozhlas.
1: V Karlových Varech uvedou své filmy zahraniční hvězdy letošního festivalu. Americký herec Dustin Hoffman si přál promítat film Absolvent, který natočil před 60 lety. Zahrál si v něm mladého muže, který se bouří proti přetvářce. Promítá se od 14 hodin. Americký herec Jace Eisenberg dopoledne publiku představil film Dvojník a převzal cenu prezidenta Karlovarského festivalu a adaptaci příběhu o Frankensteinovi snímek Nevěsta pak ve 22:30 osobně uvede herečka, scénáristka a režisérka Maggie Gyllenhaalová. Začíná Šrámkova sobotka, festival českého jazyka, řeči a literatury, letošní 70. ročník na téma Hostina. Oficiální zahajovací ceremoniál začíná dnes v 19:30 v sobotecké Sokolovně. Po celý týden jsou připraveny workshopy, přednášky, společná čtení a tvořivé dílny. Festival v Sobotce na Jičínsku potrvá do 11. července. Nádvoří hradu Pernštejn u Nedvědice na Tišnovsku se tento víkend vrací do středověku. Na slavnostech Pernštejnského panství si návštěvníci připomenou dobu, kdy hrad i okolní obce patřily pod správu stejnojmenného rodu. Uvidí vystoupení sokolníka, šermířů nebo třeba vyprávění mistra Kata, popisuje kastelánka Kristýna Čermáková.
4: Taneční a žonglerská vystoupení, divadelní představení. Část toho vystoupení přenese návštěvníky do středověku a částečně je tam potom i renesanční umění. V poledne, v sobotu i v neděli proběhne tradiční a velmi oblíbená velká střelba.
0: Počasí.
1: Dnes bude zpočátku polojasno až oblačno, od severozápadu bude přibývat další oblačnost a k večeru se hlavně na severu a na severovýchodě Čech místy objeví déšť. Dnešní teploty 22 až 27 stupňů, na severu a západě Čech kolem 20, na horách kolem 15 a na Šumavě kolem 18 stupňů Celsia. Během noci bude přibývat déšť, čekejte oblačno až zataženo, nejprve místy během noci na většině území občasný déšť nebo přehánky, na jihozápadě srážky ojediněle, nejnižší noční teploty 16 až 11 stupňů. V neděli nás čeká velká oblačnost s přehánkami, na většině území déšť, přehánky, ojediněle i bouřky. Večer čekáme zejména na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek. Nejvyšší zítřejší teploty 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 26, na horách kolem 13 a na Šumavě kolem 16 stupňů Celsia. Mírný severozápadní až západní vítr povane místy s nárazy kolem 55 km za hodinu a večer částečně zeslábne. To byly polední zprávy na stanici Vltava v sobotu 4. července roku 2026. Je četla Jana Kozubková.
5: Letní slavnosti staré hudby s podtitulem Mýty a legendy přinášejí 7 večerů plných pokladů hudební historie. Nenechte si ujít špičkové interprety v nezaměnitelné atmosféře pražských sálů, zámku Troja, Lobkovického paláce, Emauského kláštera a dalších. Od 16. července do 5. srpna. www.letniislavnosti.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
6: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: 18-letá Jana přichází po první světové válce jako sirotek do rodiny své tety Kláry Rýdlové a jejího muže, zvěrolékaře Roberta. Po nedostatku a strádání, které zažila během války, se dívce zdá, že v domě příbuzných snad najde nový domov, ovšem situace se vyvíjí jinak, než původně čekala. Tady je ukázka z dnešního sobotního dramatu.
7: V životě jsem neviděl něco tak beznadějně smutného a ponurého, jako je tenhle dům. Když jsem sem dneska vešel, tak mi bylo, jako bych spadl do vlčí jámy. Jak v tom můžete žít? Proč neutečete?
8: Nemám kam. Mám jenom ji. A otčíma.
7: Kdybyste potřebovala upřímného a spolehlivého přítele, přijďte za mnou.
8: Až mě bude něco bolet, pane doktore, určitě přijdu.
7: Já jsem ovšem neměl na mysli jen fyzickou bolest, Jano.
8: Já vím.
7: Opravdu vám nemůžu pomoct. Vůbec v ničem.
8: Pojď sem. Jano, pojď sem. Bude lepší, pane doktore, když odejdete. Martina vám posvítí ke dveřím. Dobrou noc.
7: Dobrou noc, Jano. A nezapomeňte, že jsem vám pořád na blízku. A čekám.
1: Rozhlasovou dramatizaci románu Jarmily Glazarové Vlčí jáma vám nabídneme na Vltavě dnes v 15 hodin. Podle románu vznikl roku 1957 film režiséra Jiřího Weisse v hlavních rolích s Jiřinou Šejbalovou, Janou Brejchovou a Miroslavem Doležalem. A film nás letos zajímá na Vltavě po celé léto.
0: Polední koncert.
9: Léto na Vltavě ve znamení filmu. To stejné platí o nadcházejících 2 poledních koncertech 1. červencového víkendu. Hudbu, která byla pro film přímo napsaná, ale i tu, kterou si filmoví tvůrci adaptovali a učinili často slavnou pro masy, pro vás vybírá Renáta Spisarová. Pochopitelně, jen střípky toho, čemu se říká filmová hudba nebo hudba z filmu. Nebudou to jen symfonické orchestry a v nich emocí nabité smyčce, žestě zdůrazňující dramatické momenty nebo bicí znásobující napětí a akci, ale také třeba jen prosté písničky. Jejichž melodie nám okamžitě navodí esenci daného filmu. Teď toho romantického s názvem v českém překladu Muž a žena, který proslul také díky skladateli filmové hudby a tím byl Francis Lee. Pod režií byl podepsán Claude Lelouch a jeho

BBC Symphony Orchestra nahrál filmovou hudbu Ericha Wolfganga Korngolda, kterou složil koncem 30. let pro film Dobrodružství Robina Hooda a dirigoval Rumon Gemba. Počase měl ale Korngold komponování pro Hollywood tak akorát dost a vrátil se k psaní koncertantní a symfonické hudby. Filmové léto na Vltavě a s ním filmové polední koncerty a teď hudba velmi oblíbeného Rudolfa Frimla s datem narození 1879 v Praze, jeden ze zakladatelů amerického hudebního divadla a úplně nejdřív dítě se zázračným talentem. Kompozici studoval u Antonína Dvořáka, četné koncerty. Koncertní cesty přivedly Frimla také do Ameriky, kde se rozhodl začátkem 20. století usadit a začal se tam prosazovat jako autor operet. Vrcholné úspěchy v tomto žánru přišly ve 20. letech a jednou z nejslavnějších byla romantická opereta Král tuláků. Frimlova hudba, zejména operetní, byla používána také při promítání němých filmů, což je další fenomén, který by stál za pozornost. A později též ve zvukových filmech. Díky obrovskému úspěchu operety Král tuláků vzniklo tedy několik filmových adaptací. K poslechu teď nabízím slavnou píseň tuláků a autor Rudolf Frimla.

Nesmírně populární americký tenorista a hollywoodská filmová hvězda 40. a 50. let Mario Lanza a sbor a orchestr, který vedl jeho majitel, dirigent a aranžér Konstantín Kalinikos. Píseň Tuláku z filmu Král tuláků. Slavná americká adaptace natočená podle stejnojmenné operety Rudolfa Frimla má datum 1930. Polední koncerty na téma slavní i díky filmu a další nesmrtelné jméno Leonard Bernstein a jeho hudba pro muzikál West Side Story s premiérou v roce 1957. A opět nejdříve muzikálová divadla, a to nejdříve americká, ale díky filmovému zpracování příběh Romea a Julie 20. století poznali miliony diváků a posluchačů také písně z původního muzikálu. Na filmu z roku 1961 se podíleli režiséři Robert Wise a Jerome Robbins. Tak teď k poslechu symfonické tance Leonarda Bernsteina z West Side Story. Prolog a Somewhere. Newyorskou filharmonii řídí sám pán skladatel.

Symfonické tance, aspoň první dvě části z muzikálu a později filmu West Side Story Leonarda Bernsteina. New Yorkskou filharmonii dirigoval sám autor. Polední koncerty na téma slavní i díky filmu a před námi hudba Sergeje Prokofjeva. V době nacistického ohrožení vytvořil Prokofjev například vynikající hudbu k Eisensteinovým filmům Alexandr Nevský a Ivan Hrozný. Stalo se tak po definitivním návratu Prokofjeva do Sovětského svazu. Pokud cituji oficiálního distributora filmu Alexandr Nevský, mám na mysli i toto. 30. léta Sergeji Eisensteinovi příliš nepřála. Stvůrce poplatného režimu se stal odmítaným režisérem. Návrat na výsluní mu zajistil snímek o jednom z největších ruských válečníků, Alexandru Nevském, který dokázal porazit armádu řádu německých rytířů při jejich expanzi na východ. Eisenstein se tu opět projevil jako mistr obrazové kompozice i velkých davových scén. A charakter právě bitevních scén umocnila hudba Sergeje Prokofjeva. Konec citace. Film měl premiéru v roce 1938. Na svou dobu šlo o mimořádně novátorský přístup. Prokofjev nepsal hudbu až k hotovému filmu, ale oba umělci průběžně konzultovali rytmus střihu, obrazovou kompozici i hudební strukturu. A výsledkem byla jedna z nejslavnějších filmových partitur 20. století, tak aspoň část z ní Ledová bitva, neboli Bitva na ledu, z filmu Alexandr Nevský.

Sergej Prokofjev a jeho hudba z filmu Alexandr Nevský, Opus 78, Bitva na ledě neboli podle historické události Ledová bitva. Londýnský symfonický orchestr a sbor dirigoval Claudio Abbado. A polední koncerty na téma slavní i díky filmu teď pokračují dílem nejslavnějšího amerického skladatele meziválečného období, rodáka z Brooklynu, Aarona Coplanda. Žil v letech 1900 až 1990. Vedle koncertní hudby, organizování koncertů s avantgardními díly se ve velké míře věnoval komponování hudby pro scénické útvary, pro balet, operu, ale také film. Jeho styl pomohl vytvořit charakteristický americký zvuk Hollywoodu. Otevřené harmonické plochy, lidové inspirace, průzračná orchestrace, evokace americké krajiny. Jednoduše Aaron Copland nabídl alternativu k tehdy převládajícímu romantickému a evropskému stylu. Ponořit se teď můžeme do soundtracku svity z filmu Dětička. Jedná se o psychologické drama z roku 1949, pilíře amerického filmového průmyslu Williama Wylera. Za hudbu k Dětičce získal Copland Oscara, a to za nejlepší původní hudbu. Z hlediska ocenění je to Coplandová nejuznavanější filmová partitura. Hudbu pro svitu aranžoval Arnold Fried.

A Ron Copeland, soundtrack filmu Dědička, nahrávka vznikla díky rekonstrukci původní filmové hudby a jejím autorem byl Arnold Fried. Nahrával St. Louis Symphony Orchestra pod vedením Leonarda Slatkina. A když už jsme se zastavili u tohoto slavného filmu režiséra Williama Wylera, v této souvislosti ještě musím zmínit jméno Miklós Rózsa. Patří k nejvýznamnějším autorům hollywoodské filmové hudby 20. století. Známý schopností spojit moderní orchestrální jazyk s lidovými maďarskými motivy a evropskou symfonickou tradicí. Sám svůj život nazýval dvojím životem mezi koncertním pódiem a Hollywoodem. Další nahrávkou filmové hudby, ale teď už míříme k vlivnému anglickému skladateli, který se jmenoval Ralph Vaughan Williams. Film Scott z Antarktidy, ten pojednává o britském polárníkovi jménem Robert Falcon Scott a jeho expedici, se kterou došel v roce 1912 k jižnímu pólu. Co se o ní dočteme? Scottova výprava skončila nezdarem. Sibiřští poníci, které Scott zvolil jako tažná zvířata, se neosvědčili. Brodili se po břicha ve sněhu a nakonec museli být utraceni. Ve vzdálenosti 200 mil od pólu se Scott vydal na další cestu, a to už sám se čtyřmi druhy. Sáně museli táhnout sami a cesta byla tak strastiplná, že někdy urazili jen 16 kilometrů za den. Přesto jižního pólu dosáhli. Avšak následující den zjistili, že Roald Amundsen tam dorazil opět týdnu dříve. Cesta zpět se Scottovi a jeho mužům pak stala osudnou. Zastihla je sněhová vánice a došly jim zásoby. Vyčerpáním a vysílením zahynuli někdy 29. nebo 30. března roku 1912 a jak se uvádí jen 18 kilometrů od velkého zásobovacího skladu potravin a paliva. Jejich těla byla nalezena až o 8 měsíců později. Režisérem dobrodružného filmu z roku 1948 byl Charles Herbert Friend, tak aspoň tedy část z hudby v souvislosti s osudovou výpravou polárníka Roberta Falcona Scotta a jeho druhů. Ralph Vaughan Williams, film Scott z Antarktidy a část Ledové kry.

BBC Philharmonic Orchestra s dirigentem Rumonem Gambou. A šestá část soundtracku k filmu o výpravě na jižní pól, Scott z Antarktidy. Autorem hudby je Ray Vaughan Williams. A z britských hudebních vod teď k jednomu z nejslavnějších autorů filmové hudby vůbec. V roce 1928 se narodil a v roce 2020 zemřel, vždy v Římě, Ennio Morricone. Je držitelem čestného Oscara za celoživotní dílo z roku 2007 a v roce 2016 získal Oscara i za nejlepší původní hudbu k filmu Quentina Tarantina Osm hrozných. Ano, western a znovu western. Hluboká emocionalita, zapamatovatelné melodie a geniální práce s orchestrem i netradičními zvuky, jakými byly například v té době elektrická kytara, foukací harmonika nebo bič. Tak teď návrat k legendární spolupráci na Spaghetti Western dvojice Ennio Morricone a Sergio Leone a hudební téma z filmu Tenkrát na západě.

slavní i díky filmu, téma dnešního i zítřejšího poledního koncertu a v jejich programech zastavení u populárních, oblíbených, legendárních melodií z věhlasných filmů. Teď z westernu plného intrik, úskoků a lásky. Tenkrát na západě, rok 1968, režie Sergio Leone a velmi plodný skladatel filmové hudby Ennio Morricone. Hrál Hollywood Symphony Orchestra. A teď Vlasy Miloše Formana. Takto česky v kinech až v roce 1989. Americká premiéra rok 1979. A ještě dříve, rok 1968, stejnojmenný broadwayský muzikál s hudbou, kterou napsal Gold McDermott, rodák z Montrealu. Vyprávění o síle přátelství, nekonečných a bezstarostných jízd, halucinogenních výletů, ale i střetu svobody a volnosti s každodenní realitou, konzervativním a úzkoprsým viděním světa. V době svého vzniku byly Vlasy dílem politickým a vyhroceně sociálně kritickým, odsuzujícím válku ve Vietnamu a maloměšťáckou lhostejnost vůči této tragédii. A také dílem romantickým, které vzývalo hnutí hippies a všechny formy jejich

slavní i díky filmu, v tomto případě díky muzikálu na Broadway, kde se Vlasy dávaly s velkým úspěchem od roku 1968. Až daleko později se tématu mírového hnutí chytil režisér Miloš Forman. Autorem hudby byl v obou případech Gold McDermott, který na nahrávce také vedl studiový sbor a orchestr a sólové hlasy jednotlivých herců. Po ukázce ze slavného filmu Vlasy teď na závěr něco naprosto původního. Philip Glass se vyjádřil, že v případě filmu Kojány z Gaci šlo o jednu z nejnáročnějších filmových spoluprací jeho kariéry. A to právě proto, že musel vše hudební podřídit už existující vizuální struktuře. Jeho hudba doslova obkresluje montáž nonverbálních krajin, měst, průmyslu, davových scén. Výsledný film pak skutečně vznikl jako rytmická montáž kontrastů. Glass dostal hotový obraz a musel na něj dosednout hudbou, ne naopak. To je u filmu dost neobvyklé. Unikátní Kojány z Gaci z roku 1982, režisérem byl Godfrey Reggio, je jakýmsi oratoriem o moderní civilizaci. O nahrávku narrativní hudby se postaral tedy Philip Glass Ensemble a Philip Glass v hudbě používal velmi často opakující se vzorce, postupné přidávání, ubírání vrstev, drobné změny rytmu, které vytvářejí až hypnotický tah. No jednoduše, minimalismus. Na závěr tedy několik minut z úvodu filmu Kojány z Gaci, Život mimo rovnováhu. Teď tedy hudba Američana Philipa Glasse, který v lednu 2027 oslaví 90 let. A zítra v poledních koncertech už slavní díky filmu čeští autoři a autorky, ti legendární i ti současní. Na poslech s vámi se těší Renáta Spisarová a z hudební režie Vojtěch Dlužák.

0: Koyaanis Gaci, autorem hudby k tomuto přelomovému filmu z počátku 80. let, je Philip Glass a jeho ensemble ji také nahrál. Polední koncert na téma slavní i díky filmu v souvislosti s filmovým létem na Vltavě nás čeká zase zítra, připravuje ho Renáta Spisarová a ozve se nám zítra ve 12 hodin a 10 minut. Zítra o svátku svatých Cyrila a Metoděje vysíláme předtím od 10.30 přímý přenos bohoslužby z Národní pouti na Velehradě. Teď máme 1:30, je sobota 4. července roku 2026.
1: Povídka.
0: Setkání s indickým věštcem při cestě vlakem a také příběh muže z Königsteinu, jehož citlivost na změny počasí se z hlavy jednoho dne definitivně přestěhovala do duše. Dvě povídky současného švýcarského prozaika z knihy Adamův kostým připravil Dominik Mačas z překladu Milana Tvrdíka a na stanici Vltava účinkuje v režii Jakuba Doubravy Zdeněk Hruška.
2: Klaus Merz, Zábavně o hmyzu. V odpoledním vlaku do B mi mezi A a O nějaký int hádá z ruky. Aniž bych ho vyzval, posadí se v kupé naproti mně a bez okolků mi vpadne do života, který tedy nadějí zrovna nepřekypuje. Na západě přibývají stále nová mračna, ale tenhle chlapík se o počasí nestará. Good head, řekne a hned má mou hlavu v oku. Tomu zakázat nemohu. V přátelském gestu vůči cizinci se pokouším představit si sám svou lebku změjšku. Pohled do okna během krátké jízdy tunelem celou věc ulehčuje. Ale to už mě vyzývá, že se společně podíváme do mého mozku. Good ideas, dosvědčuje vykladač, jen převést myšlenky a přání ve skutky se občas nedaří. Peněz je právě dostatek, ale chybí opravdové štěstí. Komu to bude povídat? Ptám se v duchu a pozoruji krajinu ubíhající za oknem. Před továrnou na boty se pasou tři osly. But on 25th of this month začíná. It will change. Do vlhké dlaně mi vtiskne bílý papírek. Press. A já opravdu mačkám, jako by citron byl zaslíbené štěstí, papírek citron, na kterém se po pevném stisknutí objeví žlutá písmena scénáře mého života. Otázkou zůstává, jak se mezi tím dostala má ruka do jeho. Dlaň mám otevřenou, čára života svítí. Tmavý muž mi prorokuje 92 let života. Mě vytane na mysli babička z otcovy strany, jak kope nohama v ohrazené posteli. Tehdy byla neobvykle krutá zima a babička neústupně trvala na tom, že musí jít ven do sněhu bosa. S takovými vyhlídkami, ať na mě ten žvanil nechodí. Ten mi ale vychází vstříc. No sickness at all. Jen moudrost a rozvážnost a bílá kštice jako Abraham na leptech Schnorra von Karolsfeld. V tomto mém posledním lidském životě. Aha, a co bylo předtím? Byl jste Španěl, odpověděl věštec a vypoulil na mě oční bělmo. Prasklá žilka vykreslila obrysy Pyrenejského poloostrova. Narozen v Barceloně roku 1755. U sousedů se otřásá země, Lisabon hlásí 30 000 mrtvých a v Prusku je skolen poslední zubr. Marie Antoaneta, pozdější francouzská královna a oběť mistra popravčího a válečník Gerhard von Scharnhorst se narodili v tomtéž roce. Tehdy zazněl i Haydnův první smyčcový kvartet. Kant rozvíjí teorii o velkém množství rotujících mléčných drah ve vesmíru a Rézel von Rosenhof vydává svou publikaci Zábavně o hmyzu. O tom mi Int samozřejmě nevypráví. Netečně pouští mou ruku Your heart line is great a hned zavádí hovor na můj druhý život. Znovu jsem přišel na svět v Itálii v roce 1822. Tak rychle to tehdy šlo. Buď jsem tedy byl nějaké pozdně barokní předčasné završení života, nebo jsem už znovu vedl aktivní život mimo Řím, aniž bych dosáhl důchodového věku. Kaspar David Friedrich maloval daleko od místa mého narození východ měsíce nad mořem, vlny šplouchaly kolem romantikova malířského stojanu, ve Francii mezitím Stendhal pojednává o lásce a propuštění američtí černoši založili Libérii. V Jižní Americe, kam jsem se vždycky toužil podívat, cestu až dolů do ohňové země předpovídá hvězdopravec s určitostí na konec tisíciletí, osvobodil Bolívar Ekvador z područí mé bývalé vlasti, zatímco Ampér navěky stanovuje, že magnetismus látek spočívá v elektrickém molekulárním proudění a Schubertova osmá symfonie H-moll ve dvou větách se ještě nejmenuje Nedokončená. Alon enfant de la patrie, ale na zpěv a slunění v nezaslouženém světoobčanství nezbývá čas, neboť země stále rotuje kolem své mateřské hvězdy a vlak se noří do temné mořské zeleně smíšeného lesa. V roce 1995 pokračuje cizinec a důsledně přeskakuje mé poslední narození. Po pravici stoupá pára z atomové elektrárny, blízké fazolové pole leží ve stínu mračného klobouku. Až mi bude 50, bych měl být materiálně zabezpečen až do konce života. Hell's love money. Aby konečně zaměřil mou pozornost na Boha a věci duchovní. Dary a milodary s chudým budou mé statky samozřejmě skrytě rozmnožovat. Dodává jakoby náhodou a vykouzlí aršík papíru. Nakolik si vlastně cením svého štěstí? Zeptá se mě rychle a na papírek napíše 3 čísla, aby mě nenechal v nejistotě ani o svém tarifu. Trochu zmateně sedím nad prorokovým účetnictvím a poprvé simuluji nepochopení, abych získal čas. Vykladač respektuje mou malomyslnost a mimoděk napíše na papír i počet mých dětí, o kterých jsme vůbec nemluvili. A chce po mně číslo mezi 1 a 5. Volím 3. Beze slova otáčí papír a ukazuje mi 3. čekající na druhé straně papíru jen na svůj výstup. Už jsem mu prozradil i své jméno a číslo telefonu. Nerad, ale čestně. Navštíví tě ještě četná pokušení, ale své ženě zůstaň věrný. She is a good woman, dodává ještě těsně u mé hlavy, když se vlak naklání v táhlé, levotočivé zatáčce. Teď už si jen přeji rychle sáhnout po peněžence, abych kouzelníka na místě uspokojil a konečně zarazil, když tu k nám přistoupí průvodčí v modrém, prolamovaném letním klobouku a s červenou služební brašnou a požaduje jízdenky. Vlakový rozhlas oznamuje zastávku v O. Věštec se chápe skromného příručního zavazadla. Chci za cizince zaplatit alespoň přirážku za změnu třídy. Kvůli mým obavám, abych horkem neskolaboval, mě doprovodil přehrátou druhou třídou do klimatizovaného a velkorysejšího kupé první třídy. Šermuji 10 frankovkou mezi průvodčím a cizincem, ale ten už ve stoje vytáhne modrý průkaz předplatného pro první třídu a zanechává mě s celou vinou za minulost i budoucnost na měkkém sedadle.

Když se vlak znovu dává do pohybu, nepřestává ve mně hlodat nedůvěra ke všemu, co jsem právě viděl a slyšel. I má od roku 1755 vrozená skepse. Ale všechno, co mezi A a O bylo jako na dlani, najednou zmizí, když vlak přejíždí most a já stáčím svůj zrak mezi rezavějící prašce na dravou vodu. V levé ruce držím dvě kuličky ze žlutého pouťového náhrdelníku, které mi mák nechal. Jednu do peněženky, aby se v ní hromadilo laciné štěstí, druhou pro mou ženu, aby mě nepřestala milovat. Na zápěstí se mi usadil pach železnice. Jura pádí jako červená čára přes sedlovou střechu, na záda se mi lepí košile. Projíždíme mezi azurově modrými koupališti a sitě zelenými loukami. Na velkém poli leží přesně vyrovnané kořeny pokácených stromů, části zapomenuté trojrozměrné abecedy. Před jedním statkem pozoruji se zájmem vzpřímeně kráčející husy. V oknech běsní muškáty. Nejblíže však mám k jedné čtenářce na zahradě staré budovy, kolem níž projíždíme. Čte v knize, jako by hádala z ruky. V ouškách jejího dítěte, hrajícího si na železničním náspu, se houpají dvě malé, pestré zeměkoule. Malými prstíky drží velká křídla tiplice. Zvířátko se legračně kroutí. Těsně před B se konečně strhne bouře, která o sobě dávala vědět už v A, a ochladí vzduch.

Hrozící turbulence a neb jak jsem hledal H. Hýzikr pocházel z Königsteinu, zapadlého údolí s mohutnými zásobami minerálních vod, vysokou roční spotřebou analgetik a častými fény. Za to tam nikdo nepamatuje jediný srdeční infarkt. Obyvatelé údolí častých fénů umírají na bolesti hlavy, rakovinu nebo deprese. Hýzikr, přemýšlivý laborant v místní stáčírně minerálních vod, jehož rodiče sice zemřeli ve vysokém věku, ale po matení, upozornil těsně po válce na nápadnou spojitost mezi údolím fénů, aspirinem a zástavou srdce. Laickému pozorovateli nikdo nevěnoval pozornost, dokud jeho domněnky po letech nepotvrdili rozsáhlými pokusy Američané. Aspirin posiluje srdce. To už ale Hýzikr v údolí upadl v zapomnění. Přesto je výsledek Königsteinským útěchou a vyplatil se i v celosvětovém měřítku především odbytem léku proti bolesti, v jehož označení je ukryt náznak naděje. Jinak objev pro Königstein žádné další důsledky neměl. Dávno před tímto oficiálním poznatkem zůstalo zneuznanému laborantovi jako útěcha jen silné srdce, extrémní citlivost na změny počasí a jisté pracovní místo, neboť majitelé Königsteinských minerálních pramenů velmi záhy vstoupili na trh perspektivních sladkovodních nápojů a vytlačili z něj dosud oblíbené výrobce limonád ze studniční vody. Přidali do svých produktů kyselinu uhličitou, bublinky v otevřených lahvích stoupaly odvážně vzhůru a vyšuměly. Königstein měl vystaráno. Laborant se smutnýma očima by měl málo radosti v životě, kdyby mu jeho už postarší žena neporodila děťátko. V onom pověstném horkém roce, kdy odbyt Königsteinské minerálky stoupl na 16 milionů lahví, mu v loužích potu porodila synka. Výzva vrchnosti, vydaná krátce před válkou, podle níž bylo povinností k vlastnímu potomstvu i k vlasti ženit a vdávat se do tělesně i duševně zdravých a kvalitních rodin, způsobila, že mladý pár s nevýznamným rodokmenem byl dlouhá léta neplodným. I pak zůstalo jen u jednoho dítěte.

syn s přezdívkou Dvojče, protože Hizigr v manželčině vyklenutém břichu předpokládal ještě dalšího kojence, vyrůstal s pohledem nahory zahrnut dvojitou láskou. V duchu starobylého vědeckého posudku o minerální vodě ho Hizigr záhy uvedl, jak bylo v kraji zvykem, ale bez obvyklé bezohlednosti v hlase, do abecedy a vyznání víry celého údolí. Kénigštaňská voda pročišťuje nečistou krev, zjemňuje a mírní přílišné pocení, zabraňuje ucpávání jater, sleziny a ledvin, nebo ho dokáže odstranit. Odnímá údům malátnost a vlévá do nich fyzickou i duševní sílu. Zbaví kůži svrabu, ochablosti a svědění a vyléčí ji. Přesto se Hizigr s přibývajícím věkem stále častěji drbal, protože ho všechno svědělo. A bolela ho hlava. Z jedlových větví právě sklouzával sníh, když těsně před svými padesátinami údolí opouštěl. Po jeho odhodlaném odjezdu zasypala utržená skála chlapce i laboratorní trakt. Neštěstí ho přivolalo zpět domů. Ale už za 3 dny po pohřbu obětí sesuvu, kdy se začínalo s neodkladnými vyprošťovacími pracemi, stála Hizigerova žena v černých punčochách u stáčecí linky a plakala. Právě zamávala svému bývalému muži, který odešel natrvalo. Produkce minerální vody byla obnovena v provizorních prostorách, vše se vrátilo do starých kolejí a přizpůsobilo se podle nejběžnějšího přísloví běhu světa.

Bloudění světem ho zavedlo do Edesy, Perzie a Indie, kde po něm v jedné temné uličce k jeho zděšení vrhali šipkami. Putování světem absolvoval sice bez analgetik, zapomenout ale nedokázal. Usadil se u nás a stal se mým manželem. Jako příležitostný zahradník pečoval od jara do podzimu o rozlehlé okrasné zahrady a travní plochy zámožných rodin v klidných okrajových částech města. V zimě odklízel sníh. Když se mnou spíš, tluče ti srdce jako temný buben, říkávala jsem, kdykoliv si ke mně beze slova lehl a po horském způsobu opatrně laskal mé nejosamělejší pahorky, než se po dráhné chvíli obrátil na nezdravou srdeční stranu a usnul. Zdálo se mi, že má v pravé polovině prsou olovo, svůj kýl pro cesty nocí, během nich jsem ho často slyšela tiše komandovat. Už brzy po třetí hodině pravidelně připlouval ke břehům nového dne a hmatal poláhvy s minerálkou vedle postele. Kénigštaňskou, pokud možno. Kyselina uhličitá mu vháněla slzy do očí, vodu akorát tak pro zběžné opláchnutí obličeje. Nux vomica, mou homeopatickou radu proti selhání jater, poruchám spánku a nespavosti odbýval pokaždé stejným mávnutím ruky. Pod každým stvořením vedou tři cesty. Nikdy jsem plně nepochopila, co tím vlastně myslel. To úsloví si patrně přivezl z dálného východu a provázelo naše společná probouzení. Dřív reagovala jsem většinou. Dřív ještě bylo možné, aby člověk o odpověď na obtížnou otázku požádal slečnu v telefonní informační službě. Dnes už na žádném úřadě nikdo nic neví. Hýzikr přisvědčil a já mu věřila vrozenou citlivost na změny počasí, kterou zdůvodňoval vnitřním neklidem. V jedné ruce cyklistickou brašnu, kterou večer přehodil v ložnici přes opěradlo židle, druhých pět prstů laská na rozloučenou nejteplejší místečko mého těla. Tak tam stál na předložce vedle postele. V očích se mu už točily dráty těžkého jízdního kola. Jeho terapeutka ho volala za hráz. Vlhkým ukazováčkem si ověřil vanutí větru. Nechala jsem ho jít. Dědičná zatíženost duše, nečekané věci, říkával a už byl ze dveří a posílal mi vzdušné polibky. Terapeutka se zabývala sny, které si vymýšlel až při jízdě na kole. Terapeuti potřebují k životu málo. Jestliže nemocenská pojišťovna nebo zákazník řádně platí, vystačí si s cizím životem jako náhražkou vlastní existence. Hizigr to rychle pochopil a ke své léčitelce se choval blahoskloně. Dodával jí, co potřebovala. V případě nouze nechával vyjet i tucet egyptských lodí mrtvých, o jejich nálezu se dočetl v novinách. Flotila dřevěných člunů starých 5000 let byla nalezena poblíž Abydosu. Hizigr přeložil svou poslední přepravu do jednoho opuštěného lomu. Příliš snadné to své zkušené sestřičce také nechtěl udělat. Na cestě k řece už stál hlídač čističky odpadních vod mezi třemi nádržemi a čekal, až se úplně rozední. Hizigr ho pozdravil skrz drátěný plot, do škarpy hodil měďák a šlápl do pedálů. Kdo se ohlíží zpět, zírá na počátek, ale já chci hledět dopředu, nakonec,
říkával od jisté doby Hizigr a terapeutce přenechal zapisování. Tak se pozvolna dostávala k příběhu, na němž pracovala každý večer a obohacovala ho doznáními dalších klientů. Vyprávěl o muži středního věku, jehož citlivost na změny počasí se z hlavy jednoho dne definitivně přestěhovala do duše. Proti trvalému ohrožení turbulencemi nepomáhalo ani putování po kraji, ani pohlazení a už vůbec ne aspirin. Přesto to i ona zkusila s láskou. Chtěl bych být uchopitelný pažemi, zněla první věta textu. Ale Hizigr se rychle zmocnil lodí jejího jména a vyplul s ní na širé moře. V polosnu se pak viděla stát na břehu a plakat, zatímco Hizigr seděl na sekačce a vznášel se nad zelenými plochami na okraji města. Nad ránem se k ní s vlhlými vesnicemi zase vracel. S kovovým leskem navigátora v očích dorazil jako vždy na minutu přesně. Kdo jsi? A co vlastně chceš? Zeptala se ho jednoho dne terapeutka, rozhodnuta vzít svůj život konečně do vlastních rukou. Stála za zamřížovaným okénkem zamčených dveří a dívala se nekompromisně skrz zákazníka do nastávajícího dne. Hizigr vložil oba palce do očních důlků, aby měl aspoň nějaký přístav pro obě ruce. Vlastně královské dítě, odpověděl. Na svět jsem přišel císařským řezem, ale pak to šlo jenom z kopce i vlastním podceňováním. Chci zase nahoru. Naposledy Hizigra viděli v pestře ofáborovaném posledním vlaku do Königsteinu. Poštovní i nákladní přepravu přeložili ještě před uzavřením trati z kolejí na silnici. Poté se vláda pod tlakem červených čísel cítila nucena legendární železniční trať definitivně uzavřít. Hizigr seděl v šestimístném kupé první třídy na ošoupaném sedadle u okna. V ruce držel ingredience svého původu. Trubičku s aspirinem a láhev minerálky Königsteiner, kterému na místě vrátili onu středně silnou bezbolestnost, o níž se v půli života domníval, že před ním musí prchnout. V kupé druhé třídy vagonu řádila nějaká školní třída. V kupé s Hizigrem seděl pětičlenný výbor iniciativy k záchraně železnice do údolí a přiťukával si na své rozpuštění zeleným veltlínem. K všeobecné prevenci rozdával Hizigr spolucestujícím analgetika. Do zvuků uniformované dechové kapely stojící vedle propuštěných sklářských dělníků a zástupců úřadu se s hudební parafrází mísila siréna záchranné služby. Přednosta stanice zvedl zelenobílou výpravku a poslední vlak do Königsteinu se dal do pohybu. Podél nádražní budovy se chvěly stračky. Na zadním nárazníku seděl obkročmo chlapec a vyrážel z města. Königsteiner nám pročišťuje nečistou krev. Přispěl Hizigr do železniční konverzace výboru iniciativy, jakmile vlak překonal první stoupání. Zjemňuje a mírní přílišné pocení, pokračoval zatvrzele. Zabraňuje ucpávání jater, sleziny a ledvin a dokáže je i odstranit. Zařval do kupé. Pánové se odvrátili. Zbaví kůži svrabu, ochablosti, svědění a vyléčí. Uzavřel Hizigr tradiční místní vyznání víry. Poslední větu řekl sám pro sebe a vzdal se tak citace o fyzické a duševní síle. Myšlenku víkendových vlaků jako turistické atrakce na zrušené trati do Königsteinu oprášil nadšeně výbor iniciativy při občerstvení. Čau, čau, bambino, četl Hizigr na bílém transparentu. Z blízkého pole
zdravili vlakrolníci. Ještě za několik dní po příjezdu vlaku do konečné stanice hovořili kénigštajnští o zvláštním pasažérovi v slavnostním vlaku. Ale ten cizinec prý nevystoupil.

0: Dvě povídky Klause Mertze, Zábavně o hmyzu a Hrozící turbulence a ne Jak jsem hledal H, načetl v roce 2022 pro Vltavu Zdeněk Hruška v režii Jakuba Doubravy. Také zítra pro vás budeme mít švýcarskou prózu. Péter Štam je autorem řady próz i divadelních a rozhlasových her. V minulosti byl nominován na Man Bookerovu cenu a v roce 2018 se stal laureátem švýcarské knižní ceny. Česky dosud vyšly jeho romány Agnes, Krajina náhodného žití a Jemná lhostejnost světa. Promiňte. A nás čeká zítra titulní povídka z jeho knihy V cizích zahradách. Tak jako každý den jde k sousedce zalít begonie a sazeničky, kuchyňského koření, rajčata a keře malin a borůvek. Tichý dům uprostřed zahrady ukrývá příběh Rut a její rodiny. Povídka V cizích zahradách Petra Štama nás zalije teplými paprsky slunce a nechá námi prostoupit harmonii zahrady s bující zelení. Zítra na Vltavě ve 13 hodin a 30 minut. Za hodinu nás čeká dramatizace románu Vlčí jáma Jarmily Glazarové a teď minutu po 14. Madrigaly.
1: Staří mistři. Dnešní pořad z cyklu Staří mistři, u něhož vás vítá Jan Baťa, bude oscilovat mezi světskou a duchovní sférou. Jeho hlavním protagonistou je totiž Luca Marenzio, čelný představitel pozdního italského madrigalu. Ačkoliv se jeho jméno spojuje nejčastěji právě s madrigalem, budeme se moci společně přesvědčit, že se stejnou lehkostí a bravúrou tvořil i díla duchovní, aniž by tím utrpělo jejich závažné poselství. Začněme však přece jen v profánním duchu a otevřeme naši dnešní marenciovskou hodinku šestihlasým madrigalem Vágy Elieti Fanciulli na text italského šlechtice a básníka Petronia Barbátyho. Zpívá soubor Concerto Italiano pod vedením Rinalda Alessandriniho.

Zazněl madrigal Vágy Eliety Fanciulli z druhé knihy šestihlasých madrigalů skladatele Luky Marencia, vydané v Benátkách roku 1584. Účinkoval ansámbl Concerto Italiano s uměleckým vedoucím Rinaldem Alessandrinim. Marenciův život je spojen především s Římem. Skladatel však nebyl rodilý Říman. Narodil se v lombardské Breši buď roku 1553 nebo 1554. O jeho dětství a mládí nevíme zhola nic. Má se za to, že byl žákem skladatele Giovanniho Contina, který působil v době Marenciova dětství a jinožství jako maestro di capella v katedrále v Breši. Kromě toho však pobýval i v Mantově a byl též ve službách tridentského biskupa, později kardinála Cristofora Madruca. Byl to patrně Contino, kdo představil mladého Marencia kardinálu Madrucovi, za nímž skladatel odešel do Říma a který se stal jeho prvním zaměstnavatelem v letech 1574 až 1578. Po smrti kardinála Madruca v roce 1578 přešel Marencio do služeb dalšího umění milovného kardinála a také podporovatele věd Luigiho d'Este. Celkem 8 let strávených u jeho dvora patří ke skladatelově nejplodnějšímu období. Během něj totiž vydal tiskem 2/3 svého díla. Hned jeho umělecký debut, první kniha pětihlasých madrigalů z roku 1580, ho rázem proslavila po celé Itálii. A právě z této sbírky, dedikované přímo kardinálovi d'Este, si nyní poslechneme madrigal Tirsi morir volea na text věhlasného italského básníka a dramatika Giovanniho Battisti Guariniho, opět v podání souboru Concerto Italiano s dirigentem Rinaldem Alessandrinim.

soubor Concerto Italiano vedený Rinaldem Alessandrinim dospíval třídílný pětihlasý madrigal Tirsi morir volea od Luky Marencia. Jeho navýsost smyslný text z pera Giovanniho Battisti Guariniho je rafinovanou básnickou stylizací milostného aktu, již skladatel zahalil do mistrného hudebního hávu. Nelze se proto vyhnout otázce, jak je možné, že toto dílo vzniklo u dvora duchovního knížete a bylo mu dokonce věnováno. Ačkoliv se nám to dnes zdá nepochopitelné, umělecká smyslnost a kardinálská hodnost se v 16. století nijak nevylučovaly. Jemné a vytříbené umění, ať výtvarné, literární či hudební, prostě patřilo k reprezentaci šlechtického majestátu jak ve světské, tak církevní sféře. Osobitou reakcí na bohatství, nádheru, přepych a světskou marnivost byla vlna nové zbožnosti, která posléze prostoupila celou tehdejší společností. Jedním z jejich viditelných projevů bylo například zakládání duchovních bratrstev, v jejichž oratořích se scházeli k modlitbám lidé ze všech sociálních vrstev. V tomto prostředí našel vynikající uplatnění tzv. Duchovní madrigal, druh, který využíval všechny hudebně stylové prvky světského madrigalu, ovšem na rozdíl od něj byl zhudebňován na italské duchovní texty. Názornou ukázkou, která nyní zazní v provedení souboru Li Erranti, je pětihlasý madrigal E questo il legno na text neapolského básníka Jacopa Sannazzara, jenž je niternou kontemplací u Kristova kříže.

Dozněl Marenciův duchovní madrigal E questo il legno, vydaný ve skladatelově sbírce duchovních madrigalů roku 1584. Zpíval soubor Li Erranti. Marenciovo umělecky nejplodnější období trvalo, jak jsme si již řekli, 8 let a skončilo smrtí kardinála Luigiho d'Este v závěru roku 1586. Marencio už byl tou dobou bez nadsázky evropsky proslulým skladatelem. Jeho hudba okouzlila i alžbětinskou Anglii, kde se poprvé objevila roku 1588 v antologii Muzika Transalpína. A právě z této sbírky pochází madrigal I Must Depart All Hapless, jenž původně vyšel v Marenciově druhé knize madrigalů pod názvem Io Partiro. Ten za okamžik přednese vokální kvintet souboru The Academy of Ancient Music s dirigentem Christopherem Hogwoodem.

Vyslechli jsme madrigal I Must Depart All Hapless Luky Marencia z antologie Muzika Transalpína, jehož originální italská verze vyšla ve skladatelově druhé knize pětihlasých madrigalů z roku 1581. Pro vedení se zhostil vokální kvintet souboru The

květnu a červnu roku 1589. Jejich důležitou součástí byla výpravná scénická intermédia ke hře Girolama Bargaliho La Pellegrina. Marenzio dostal za úkol zhudebnit druhé a třetí intermédium. Námětem třetího intermédia, z něhož zanedlouho uslyšíme dvě ukázky, je zápas Apollóna s drakem Pythonem podle Ovidiových proměn v přebásnění Ottavia Rinucciniho. Oba výňatky, Qui di carne si sfama a O mille volte, zazní v podání francouzského souboru Pygmalion s dirigentem Rafaelem Pichonem.

Zazněly dva sbory, Qui di carne si sfama a O mille volte, ze třetího intermédia ke hře La Pellegrina, jehož autorem je Luca Marenzio. Účinkoval soubor Pygmalion za vedení Rafaela Pichona. Marenciova hudba ve spojení s výpravnou scénografií Bernarda Buontalentiho musela v divácích bez pochyby zanechat hluboký dojem. Po skončení několika měsíčních svatebních oslav však byla většina umělců, včetně Marencia, propuštěna. Skladatel ovšem plynule přešel do služeb Ferdinandova synovce Virginia Orsiniho, vévody z Bracciana, pod jehož ochranou prožil další 4 roky. Během nich sice Marenciovi nevyšla žádná nová sbírka skladeb, neznamená to však, že by umělecky zahálel. Část jeho díla totiž vyšla až posmrtně, takže je možné, že vzniklo právě v tomto období. To je i případ pětihlasého zhudebnění mariánské antifony Salve Regina, v níž Marencio mistrně kontrapunkticky zpracovává původní chorální melodii. Pod vedením Jamese Grossmitha zpívá ansámbl Claritas.

Vyslechli jsme působivou pětihlasou mariánskou antifonu Salve Regina Luky Marencia, a to v podání ansámblu Claritas. Již bylo několikrát řečeno, že skladatel si svým kompozičním mistrovstvím získával obdivovatele doslova v celé Evropě. Nelze proto nezmínit českého šlechtice, literáta a hudebníka Krištofa Haranta z Polžic, jenž se nechal inspirovat Marenciovým madrigalem Dolorosi Martyr z první knihy madrigalů k napsání stejnojmenného mešního ordinária. Harant se s madrigalem seznámil nejspíše za svého pážecího pobytu v Innsbrucku a mši na tuto předlohu zkomponoval patrně na přelomu 80. a 90. let 16. století. Marenciův madrigal si vyslechneme v provedení souboru The Consort of Music, Kyrie ze mše Krištofa Haranta pak v podání ansámblu Duodena Cantitans s dirigentem Petrem Daňkem.

Dozněl madrigal Dolorosi Martyr, jenž se stal předlohou pro mši Krištofa Haranta, z níž jsme si vyslechli první část, Kyrie. Účinkovali soubory The Consort of Music a Duodena Cantitans. Z české kotliny se vraťme zpět do Říma. Roku 1593 se Marenzio dostává do služeb kardinála Cinzia Aldo Brandiniho. Zde ho roku 1595 zastihne nabídka kapelnického místa u polského královského dvora, kterou skladatel přijímá, a v létě 1595 se vydává společně s dalšími hudebníky do Krakova a posléze do Varšavy. Ve službách hudby milovného polského krále Zikmunda III. Vasy stráví necelé 3 roky. Během této doby se věnuje zejména duchovním skladbám, jak dokládá jeho 8hlasé moteto Iniquos odio habui i stejnojmenná mše, z níž uslyšíme úvodní část Kyrie. Obě v podání souboru The Sixteen s dirigentem Imonem Dagenem.

Soubor The Sixteen dospíval osmihlasé moteto Iniquos Odio Habui společně s Kyrie ze stejnojmenem vše Luky Marencia. Ač byl kapelnický post u polského krále prestižní a dobře placenou pozicí, skladatel se v roce 1598 rozhodl pro návrat do Říma. Bezprostřední pohnutky nejsou známy, zdá se však, že rozhodujícím faktorem bylo chladné podnebí ovlivňující Marenciovo zdraví. Věčného města si však skladatel příliš neužil, neboť 22. srpna roku 1599 zemřel. Smrt tak předčasně ukončila jeho bohatou tvorbu, jejíž kvalitu a šíři obdivujeme dodnes. Ke skladatelově posmrtnému věhlasu bezesporu přispěl i jeho nejznámější madrigal Solo e Penzoso na text Francesca Petrarky, vydaný v poslední, deváté knize pětihlasých madrigalů roku 1599. Tato skladba v provedení souboru Huelgas Ensemble s uměleckým vedoucím Paulem van Nevelem také náš dnešní pořad uzavře.

0: Dirigent Paul van Nevel vedl Huelgas Ensemble v Madrigalu solo e pensoso Luky Marencia, našeho dnešního starého mistra. Uplynulou hodinku s ním pro Vltavu připravil Jan Baťa. A blíží se nám 15. hodina.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
3: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
2: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
4: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
2: Dej mi pokoj.
1: Tohle neskončí dobře.
2: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Léto má v Českém Krumlově svůj vlastní zvuk. Zvuk orchestru pod širým nebem, zvuk komorní hudby v historických sálech, zvuk večerů, které si chcete zapamatovat. Festival Krumlov slaví 35 let. Velké symfonické projekty, výrazné osobnosti, výjimečná atmosféra jižních Čech. Hudba, která spojuje tradici s dneškem. 17. července až 8. srpna. Program na www.festivalkrumlov.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Sobotní drama.
0: Vlčí jáma. V pořadí druhý román Jarmily Glazarové se odehrává ve Slezsku. Sugestivně v něm autorka vykreslila poměry provinčního maloměsta, které přispívají k dusivé atmosféře v domácnosti tety Kláry, považující se za místní honoraci. Inspiraci čerpala Glazarová z pobytu ve Slezských Klimkovicích, kam přišla spolu se svou mladší sestrou po smrti rodičů v roce 1917. Později tu žila se svým manželem, lékařem Josefem Podivínským, kterého často doprovázela při obchůzkách pacientů. Také tyto zážitky později zužitkovala při psaní Vlčí jámy, která vyšla v roce 1938.

0: No, tak tady vám vedu slečinku, milost paní. Mašinka se kafku omeškala.
1: Pořádku, Martino. Slečnin kufr zanes vedle do komůrky. A běž poklidně dobytek.
0: Hnedka, milost paní, to já hned. Dobrý večer.
1: Já jsem Klára Rýdlová. A tohle je můj muž.
2: Vítáme vás, slečno Jano, v novém domě.
1: Tady se opravdu můžete cítit jako doma. Včel jste už naše.
0: Děkuju.
1: A nestojte pořád u dveří jako nějaká žebračka. Odložte si kabát, Jano. A posaďte se. Večeře bude hned. Jistotně jste cestou vyhládla. Petronilo, můžeš nosit na stůl.
0: Myslela jsem, že se jmenuje Martina.
1: Martina vám byla naproti na Bahnhofu, ta se stará hlavně o hospodářství. Domácnost má na starosti Petronila, mešká v našem domě už skoro 40 roků. Tak, tohle je naše Jana Petronilo. Taky přivítej.
3: Vítám, slečinko. Nech se jim tu podoba.
1: No to víš teda, že se jí tady bude líbit. Ale proto se ještě nemusíš mračit jako čert. Špatně ses vyspala, či co?
3: Usnout nelza, bo Martina ten puklatý pěrn pokašuje.
1: Dej pekáč na stůl. A běž vytřít v kuchyni dlášku, tam si můžeš brblat do aleluja. Tak, berte si a jeste, dokud je to teple. Robert dostane tady prsíčka. Ty on má ze všeho nejradši, viď? A vy se nežinírujte, Jano, a vemte si pořádnou porci.
0: Je, děkuju, milostivá paní, ale já nejsem moc velký jedlík.
1: To není divu, že jste tak chudá.
0: Prosím?
2: Abyste rozuměla, slečno Jano, ve Slezském nářečí slovo chudá neznamená chudobná, ale jak si...
1: Hubená, však my si vás vykrmíme. Budete pít hodně mlíka a to by bylo, abyste nám do léta nerozkvetla.
2: To si ovšem slečna musí pospíšit, protože do léta jsou jen 3 měsíce.
1: A kolik je vám vůbec, Jano? 17?
0: 18.
1: A víte co? Když vlastně patříte do rodiny, já vám budu tykat. A ty mi říkej třeba teto.
0: Ano, tetičko.
1: Tak se mi to líbí. No a co ty, Robertku? Ty budeš vykat?
2: To ať rozhodne Jana.
0: Byla bych ráda, pane starosto, kdybyste mi tykal.
2: A já bych zase byl rád, kdyby jsi pro mě vymyslela něco jiného než pana starostu. Toho si užiju dost v úřadě.
0: Něco si určitě vymyslím, ale později, když dovolíte, pane doktore.
2: Ach, děvče, já už na veterinu ani nemám čas. Pro samé funkce a osvětové přednášky o hygieně stájí, odchovu hříbat a telat, etc., etc.
1: Ale k nejtěžším případům stejně volají jenom Robertka, Jano. Je vyhlášený po celém Slezsku.
2: Když se jedná o mě, Jano, tetička ráda přehání.
1: Náš pan starosta je zase přehnaně skromný.
0: No. Smím sklidit ze stolu?
1: Dneska to udělá ještě Petronila. Ty si včel pěkně sedneš a budeš nám povídat o sobě.
0: Není o čem, tetičko.
1: Slyšeli jsme, že se s tebou život nemazlil. A ke všemu ta nešťastná vojna. Robertek byl taky na frontě. Celé 2 roky. Představ si to. A co ty, Boračku? Zakusila si hladu, viď?
0: Hlad není to nejhorší.
1: No, to máš pravdu, dítě. Vím sama nejlíp, co to je ztratit rodiče. Dávno ti maminka umřela?
0: Ještě před válkou. Byla jsem docela malá.
1: A co pak?
0: Dostala jakousi nakažlivou nemoc.
1: Proboha, snad ne tyfus.
2: Nechtěli byste si povídat o něčem veselejším? Že bych Janě zahrál na uvítanou nějakou naši písničku, co říkáš, Kláro?
1: Nezlob se, děvče, ale jestli jsi přivezla nějaké věci po mamince, pak to musí jít okamžitě z domu, anebo rovnou do kamen. Kvůli bacilům, rozumíš?
2: Ale prosím tě, Kláro, po tolika letech...
1: Sichr je sichr.
0: Nemusíte se bát, tetičko. Mně po mamince už vůbec nic nezůstalo.
1: Jenom ty vzpomínky, viď? No, tak už to v životě chodí. Nakonec člověku zbude jen pár hezkých vzpomínek. úzká ulička. Robertkova nejmilejší.
2: Jestli pak ji znáš, Jano?
4: Ne, nikdy jsem ji neslyšela.

0: tu nám hráli na svatbě. Už je to 22 roků. Vzpomínáš si, Bobečku? Ale včil se půjde spát. Jana si musí odpočinout po cestě.
1: Přeju ti, abys brzy zapomněla na všechno zlé, abys u nás byla šťastná a veselá.
2: Děkuju vám.
1: Zač pak, prosím tě.
2: Že jste ke mně tak hodní. Tetička i vy.
1: Dobrou noc, Jano.
2: Dobrou noc.
0: Pojď, ukážu ti tvoji komůrku. Budeš tu pěkně sama a toho žmotu se nelekej, dole je maštal. Kdybys něco chtěla, my s Robertkem jsme vedle v ložnici a Petronela s Martinou spí v kuchyni.
2: Dobrou noc, tetičko.
0: Ať se ti něco hezkého zdá. Dobrou, dobrou.
3: Vítáme tě, Jano, v novém domově.
0: My víme, že se s tebou život nemazlil.
3: Přejeme ti, aby jsi brzy zapomněla na všecko zlé.
0: Čil jsi už naše.
3: A budeš tu šťastná a veselá.
0: Jsi doma, Jano. Jsi u nás doma.
4: Děvčisko, jaký si cudze bude tu žrať. Ach, ty můj Jezusku dobročivý, ty tež furt mereš. Petronilo, jak ten mlínek na kafe.
5: Daj mi pokoj a staraj se o sebe.
6: Dobré ráno.
4: Slečinka je raní ptáče.
2: Tetička ještě spí?
5: Pan starosta taky, ještě není 7.
4: Tetička, slyšeli jste Ludkově? To jsou mi novinky, tetička.
7: Petronile, se radši hleďte vyhnout. Ta má jedovatý jazyk.
2: Kde bych se mohla umýt, Martino?
4: Tady, slečinko, utěrák visí u dveří a voda je už v lavóru.
2: Tady?
4: No, tady. Paní se tu taky myje a pán. Jezusko, ty, slečinko. To porcelánové s kytičkama je jenom pro našeho pána. Milost paní, a my máme tamten plechový lavor.
2: Promiňte, já nevěděla.
4: Tu jubku si radši schoďte, ať se nezmáčíte. Před náma se nemusíte stydět. Paní tady po ránu špacíruje taky jenom tak.
8: Petronilo!
9: Já?
8: Petronilo!
9: Já!
4: Jezusky, panička! A kafe ještě není.
8: Petronilo, na dvorku je kura s přeraženou nohou. Kdo jí to udělal?
4: To já vím, kaj si polámala nohu.
5: Jestli po ní nějaká vzteklice nepraštila kamenem.
8: Ty si hletě radši maštale, Martino. No,
4: však už jdu, milost.
2: Dobré ráno, tetičko.
0: Jak pak ses vyspala, Jano?
2: Dobře, jako doma.
0: Dítě, ty máš ale tak nádherné vlasy. Ukaž. Dneska tě učešu já. No, jak voní. Jako by sis je koupala v hřmánku. Takovou krásu svázat do copu je skoro škoda.
1: Vinčuju vám dobré ráno, Robky.
8: Petronilo, vodu na mytí pro pána. Už je v umývadle.
0: To bude od zítřka tvoje starost, Jano.
2: Ano.
0: A pamatuj si, Robert musí mít vlažnou vodu.
4: Mhm. No tak, Bobečku, co ten župan? Snad by se nežinýroval před Janou.
0: Vždyť je to ještě dítě. Jano, podej Robertkovi ručník.
2: Prosím.
0: Ten s jeho monogramem. Jestli pak umíš vyšívat?
2: Neumím.
0: A háčkovat? A štrikovat?
2: Taky ne.
0: No, však já tě to naučím, abyste ve byla měšťanská dcerka, jak se sluší a patří.
1: Tetička tě naučí spoustu užitečných věcí. Ona je totiž ta nejlepší hospodyně na světě.
0: A ty jsi zase můj tajtrlíčok, viď? Petronilo, snídaní!
9: Já už jsem.
0: Jano, podej Hanky z police. Pro Robertka ten střešně má. Tak a já mu zatím namažu chleba s máslem a medem. Do kafe přilej smetanu a všecky škraloupy, ty on má moc rád. A ty budeš snídat mlíko, Jano.
5: Každé ráno nejmím půl litru. Babičku, neměl by se podívat na Martinu? Ten její kašel se mě nezdá.
1: Určitě jí přejde, jen co bude jaro. Jako vždycky.
5: No by nakonec neměla suchoty. Tu baračku bych v domě nestrpěla. Jano, podej Robertkovi košeli. A sako,
2: prosím.
1: Děkuji. Doufám, že z tebe bude dobrá hospodyňka. Pamatuj si, že nad tvými pokroky budu bdít stejně jako tetička. Ba mnohem přísněji, schovanko.
2: Udělám všechno, abych vás nesklamala, otčíme.
1: Tak Vida, ty už jsi pro mě našla pojmenování? Tak já jsem otčím? No, pamatuj si, že přísnost není projevem nevlídnosti, nebo dokonce nelásky.
5: Pojď, Bobečku, vyprovodím tě. Jano, ty zatím pomoz Petronile z nádobí.
2: Ano, tatičko.
5: Vem si šálu, nebo se mi ještě nastudíš, Bobečku.
2: Proč se na mě mračíte, Petronilo?
6: Co je mi po vás?
2: Vy si myslíte, že jsem přišla výjídat, ale...
6: Tu se nemudruje, slečinku, tu se robí.
5: Jano!

0: Když tu se mnou není Robertek, tak nemusíš klepat.
1: Co si přejete, tetičko?
0: Pojď mi pomoct s oblékáním. Podej mě z Almary flanelové šaty. Ty zelené, z Canigrama.
1: Tady jsou.
0: Tak, měla jsem je na sobě, když jsme se poznali s Robertkem. A podívej se, pořád mi pasujou. Však Robert vždycky říká, že u ženy je nejdůležitější postava. A já mám přeci pěknou postavu, co?
1: Ano, tetičko.
0: Sobě se třeba zdá, že jsem trochu při těle, protože sama si jako lund. Ale Robertkovi se líbím a to je hlavní. Víš, jak mu říkali, když tady začínal praxi? Doktor Kakarbolka. Představ si, ano, Kakarbolka.
1: Ale vždyť on vůbec nekoktá, jenom se občas trošku zajíkne.
0: Ale tenkrát ještě koktal a pořádně. To jsem měla slyšet. Slečno, smím vás doprovodit. Jak se přitom začervenal. Byl hrozně nesmělý. A chudák neměl než ten svůj diplom, pár knížek a jedny šaty na neděli i na všední den. A vidíš, včel tu starostuje jako kdysi můj otec. Žije si jako pán a lidi ho mají ve vážnosti. A to všecko je moje práce. Však Robertek to dovede ocenit a má mě rád. My dva jsme jedna duše a jedno tělo. Ještě pořád.
1: Máte pro mě nějakou práci?
0: No tady budeš mít pořád co robit. Pomůžeš Petronele v kuchyni a při úklidu. Já tě začnu učit vyšívat a háčkovat a samo sebou taky vařit. A péct? Robertek má rád třenou bábovku, ale udělat třené těsto, aby bylo tak akorát. To je kumštiano. A nebo naškrobit a vyžehlit košile podle jeho gusta.
1: Mně se nezdá, že by byl takový pedant.
0: Pedant? Robertek je učiněný domácí tyran. V tomhle domě platí jeho slovo jako evangelium. Pro všechny. Rozuměla jsi?
1: Ano, tetičko.
0: A včel běž na zahrádku. Martina dělá záhony, pomůžeš jí.
1: Ano.
2: Tak pojďte, slečinko, pojďte. Ve dvou nám to půjde líp od ruky. Už jste někdy sela mrkev a petrušku?
1: Spíš květiny. Měsíčky, ostrožky, laskavce a tak.
2: To je skoro totéž. Tady v tom pytlíku je petrželový semeno. Můžete se do toho rovnou pustit. Mm-hmm. Já zatím uhrábnu ten druhý záhon. Zatrápený kašel. Jezusko, te slečinko, vám ale ty řádky jdou šejdrem. Onen to spravte, než přijde milost paní.
1: Měla byste si zajít k doktorovi, Martino, aby vám předepsal nějaké kapky.
2: Kde pak? Já věřím na bylinky. To je nejlepší medicína na všecko, i na tu moji dušnost. Radši o tom ani nemluvte. Milost paní nerada slyší o marodění. A doktorovi ani neodpoví na pozdrav.
1: Proč?
2: Když má ženská na krku 60 a mužský o 15 roků mladší, tak pak není chuť myslet na nemoci.
1: Takhle byste o ní neměla mluvit.
3: Martino! Martino!
2: Už jdu, milost paní! Příště si radši udělám na jazyku úzel.
1: Ale to ne.
2: Tak se na mě nezlobte, slečinko. Slečinko, já to nemyslela ve zlém, ne ve zlém.

0: i bambus, Lečínko. Že ale máme dneska den.
1: Jaro.
0: Však jsme se už načekali. Už jste si zvykla na novém?
1: Na dobré se lehko zvyká, paní.
0: Kde pak já? A paní? Obyčejná tetka. Tetka Karolínka, vaše sousedka.
1: Z té hezké chaloupky vedle?
0: Což o to. Hezká je. Jenomže v ní žiju. Jako planá hruška v poli. Bez muže, bez dětí. Chlop mi umřel, když měl synek sotva rok. A synka mi zabili na vojně. Zajděte někdy na besedu, ráda vás uvidím.
1: Děkuji za pozvání.
0: Ke mně můžete s veselou a třeba se i vyplakat, když bude srdce bolet.
1: To ani nebudu potřebovat.
0: Pán budej, děvenko.

0: Jano, nebuď jako zařezaná. Usmívej se. Co pak nevidíš, jak nás všichni pozorujou?
1: Nezlobte se, tatičko, ale já nejsem zvyklá být lidem takhle na očích. Nejdřív v kostele a teď tady.
0: Sedět v kostele v první lavici, to je staré právo naší rodiny.
2: Ruku líbám.
0: Dobrý den. Už od těch časů, co tady mlynařil můj děd. A korzovat neděli poričku.
2: Kysný den.
0: To patří k dobrému tónu. Nezapomínej, že Robert je tady starosta.
1: A to musí chodit na radnici i v neděli.
0: Nemusí, když nechce. Dneska pro něj přiběhl soused, že má telefonickou výzvu z opavy.
3: Líbá, milostivá paní.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, slečno. Tak, jak se vám líbí v našem starobylém městečku?
1: Líbí.
0: Promiňte, pane notáři, máme na spěch. Pojďte.
3: Naschledanou, dámy.
0: Naschledanou.
3: Poroučím se.
0: S tímto tělou se vůbec nebav. Ohlíží se za každou sukni, nestrydá. A mi pomlouvá, kde může.
4: Guten Tag, Frau Rieder.
0: Guten Tag.
4: Das ist Fräulein Jana, nicht wahr?
5: Ganz hübsch sind Sie, mein liebes Kind. Aber etwas mager.
1: Promiňte, ale já německy neumím.
0: Entschuldigen Sie bitte.
1: Naschledanou.
0: Tohle nemožnou ženskou ani nezdrav, Jano. Je to největší drbna v městě, víš, co povídala? Že prý jsi hubená.
1: No vždyť je to pravda, sama jste to říkala, tetičko.
0: Jenomže ona to říká proto, aby mě pomluvila.
1: Proč vás?
0: Protože mi závidí. Všichni mi tady závidí. Že jsem bohatá, že mám hezkého muže a včel dokonce i dceru. Kdyby mohli, utopili by mě na lžíci vody. Ze závisti. Však to časem taky poznáš.
1: Už jde.
0: Konečně. Robertku, tady jsme.
6: Hned. Tu striku, jak u vás? Kůně už zdraví?
7: Baj, pánbu jim to zaplač na 100 razy. Oni jsou taci dobří, pane doktor.
0: Roberte.
7: Já už jdu, paničko, nehněvají se. A zajdíte raz do nás, pane doktor.
6: Dobře, zajdíte. Odpusťte, Robečky, že jsem vás nechal tak dlouho čekat.
0: Tak povídej, honem, proč ti volali z Opavy? Kdo ti telefonoval?
6: Zemský prezident Volman. Budeme se stěhovat, Kláro.
0: Stěhovat?
6: Ano, do Opavy. Byl jsem jmenován vrchním veterinárním radou územského úřadu. Mám v kraji vybudovat a řídit zvěrolékařskou službu.
0: A proč zrovna ty?
6: Protože jsem ve Slezsku jediný český zvěrolékař.
0: Spíš blázen, co se vždycky jenom obětuje pro jiné. Kolik roboty tě to stálo, než se tady postavila železnice a hospodinská škola a...
6: Příští měsíc nastupuju v Opavě, Kláro, na tom se nedá nic změnit.
0: Cože? Už v květnu? A co bude se mnou? Jak si to vůbec představuješ?
6: Prosím tě, mírni se, lidé se po nás otáčejí.
0: Co pak můžu odtud jen tak odejít? Ani nechci. V tomhle městě jsem se narodila. Všichni mě tu znají, mají ve vážnosti.
1: Ale před chvíli...

0: se v žádném případě prodávat nebude. Ten pronajmu třeba novému zvěrolékařovi.
1: Klaro.
0: Pro sebe si necháme jeden pokoj. Můžeme sem jezdit na letní byt a na svátky.
1: A taky na soboty a neděle, když budeš chtít.
0: Hospodářství se zlikviduje, s tím souhlasím. Dobytek se prodá a pole dám do pachtu.
1: Dobrá.
0: Co myslíš, za jak dlouho se to dá všecko stihnout, Bobe?
1: Do podzimu, tak do poloviny října.
0: A včel máme teprve duben. Půl roku to bez tebe nevydržím, Bobečku.
1: Ale Kláro, vždyť Opava je zahumný. Každou sobotu a neděli mě budeš mít doma. Uteče to, ani se nenadáš.
0: Nepak, já se tu bez tebe usouším.
1: Vždyť tu máš Janu.
2: Tetičko, se mnou budete mít tolik práce, že vám těch 6 měsíců uteče jako nic, než mě naučíte vařit.
0: Ale kdo bude vařit Robertkovi? A kdo mu ráno namaže chleba s máslem a medem? A kdo mu večer nachystá kravatu a čistou košili? Proboha, kde vůbec budeš meškat, než si v Opavě najdeme vlastní byt?
1: V podnájmu, jako starý mládenec.
0: Tak to ti zařídím sama. Hned ráno napíšu známým do Opavy, aby se ti po něčem šikovném poohlédli. Nejspíš u nějaké staré vdovy. A víš co? Zajedu tam s tebou alespoň na jeden den.
1: Jak myslíš, Kláro?
0: Schillingerka pukne z závistí, až se to doví. Jako bych ji už slyšela. Opava je hezké město, ale Olomouci se nevyrovná.
1: Jano, byla jsi už někdy v Opavě?
2: Ne.
1: Je to opravdu hezké město. Tiché, plné parků a zahrad.
0: V neděli budeme chodit na koncerty vojenské kapely a do kaváren. A vůbec do společnosti, jak se na vrchního veterinárního radu sluší.
2: A kdo tady bude starostovat místo vás?
1: Soused Frýdecký. Léta dělal prvního radního a obecní záležitosti má v Malíku.
0: Cože, ten potrhlý švec má být po tobě starostou?
1: Ale Kláro, má v hlavě víc než lec, který vzdělanec.
2: A ta práce, co budete dělat v Opavě, bude zajímavá?
1: Určitě. Víš, tady už jsem trochu spohodlněl a v Opavě teď budu začínat znovu. Vlastně po druhé. Už to brzy bude 30 roků, co jsem tam studoval na matičním gymnáziu. Dával kondice a tajně hrával v divadelním orchestru.
2: Proč jste se vlastně rozhodl pro zvěrolékařství a ne pro hudbu?
1: To už dnes není důležité, Jano.
0: Já ti povím proč. Protože je z chudobné rodiny, víš? On si nemohl dovolit takový luxus. Muzika by ho neuživila.
1: No, mám přece obojí. Hudba je moje milenka a zvěrolékařina to je jaksi moje zákonná žena.
2: A máte obě stejně rád?
0: Tak už dost, Jano. Na děvče se takové otázky ani nesluší. Moc mudruješ a to není dobře. Pro ženu je hlavní, aby uměla dobře vařit. A její muž měl všecko, co potřebuje. Že je to tak, Bobe?
1: Ano, ano, tak, tak. Jano. Když jsem šel jednu úzku uličku, potkal jsem děvče jako kytič.

0: Tak už dost, na to vaše muzicírování není čas. Čím máme jiné starosti? Bobočku, pojď si lehnout. Musíme to ještě všecko spolu prodebatovat. Jano, ty odnes nádobí do kuchyně. Umýt ho můžeš až ráno.
1: Ano, teto.
2: Vidím, že se z tebe stává pravý domácí skřítek.
1: Tak jste si pro mě našel taky pojmenování.
2: Jestli se ti líbí.
1: Určitě je to lepší, než kdybyste mi říkal hospodyňko.
2: Tebe ta práce v domácnosti moc nebaví, viď?
1: To ne. Jenom si myslím, že jsou na světě užitečnější věci, než od rána do večera vyšívat na kanavě věrné naše milování.
2: Jano.
1: Dobrou noc, otčime.
2: Dobrou noc, skřítku.

0: bez jde, kdo po tobě jde.
1: Pan soused zas vyspěvuje jak na lesy. Tomu stoupila do hlavy radnice. Kdo to jakživ slyšel, aby starostu dělal příštěpkář?
2: Strýček Fridecký tomu náhodou rozumí. A jak je sečtělý?
1: Jaký pak strýček? A vůbec, Jano, já si nepřeju, abys u něho z Bůh darma vysedávala. Jsi pomalu jak Robert. Jen přijde z Opavy, doma se ani neohřeje a už běží k tomu starému mudrlantovi na besedu. Ach, co asi robí, můj dojtrolíček. Jestli pak na mě vzpomíná. No, ty to tak nemůžeš posoudit, protože ho neznáš. Ale já i na tu dálku cítím, jak se mu stýská. No, co tu sedíš jak 7 drahých let? Štrikuj, štrikuj. Bože, holka, tobě to jde jako psovi pastva.
3: To máme dnes krásný den, paní Rýdlová, viďte.
1: Skoro jako v létě, paní Schillingerová.
3: O, vy jste si pořídila nový klobouk.
1: Měla jsem ho jenom u kloboučníka na předělávce.
3: Cross Arctic, to jsou pravá pštrosí pera?
1: No ovšem, samozřejmě. Příští měsíc totiž jedeme s Janou do Opavy na matiční den. Má to být největší společenská událost ve Slezsku.
3: Ano, ano, slyšela jsem. Tam nesmí chybět nikdo, kdo mluví ve Slezsku českým jazykem. Ovšem, přehlídky císařské kavalérie v Olomouci. Ještě před válkou. Ach, Olmic. Was viel eine herrliche Stadt. No, hezky si užijte té vlastenecké slávy, paní Rýdlová. I vy, slečno. Naschledanou. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Všimla jsi si, jak byla závistí bez sebe? A jde k čertu s tou svojí Olomoucí. A podívejme, pan doktor, toho jsem v naší uličce neviděla ani nepamatuju.
4: Přeji vám hezký podvečer, drahé dámy.
1: Vyšel jste si na špacír?
4: No, byl jsem za pacientem.
1: A kdo pak marodí?
4: Marička Honusová, milost.
1: Ale to jste to vzal nějak oklikou, pane doktore. Kolem pošty byste to měl domů blíž.
4: To máte pravdu, ale potřebuji si trochu provětrat hlavu i plíce. A jak se daří vám, milostivá?
1: Musím to zaklepat, pane doktore. Jsem zdravá jako řípa.
4: To rád slyším. Ale přece jenom neměli bychom někdy změřit tlak?
1: Děkuju, ale jako by se stalo. My jsme jako rybičky. Jenže vy byste možná dokázal vymyslet nějakou medicínu i tady naší Janě.
4: No, určitě by jí prospělo víc pohybu na čerstvém vzduchu. A občas mladá, veselá společnost. Promiňte mi, slečno, že jsem se vám doposud nepředstavil.
2: Není třeba, pane doktore. Slyšela jsem už o vás od pana Frideckého.
4: A mě zase pan Fridecký říkal, že jste velká čtenářka. Kdybyste měla zájem, moje knihovna je vám kdykoliv k dispozici.
1: My máme dost vlastních knížek. A Jana bez tak nemá na čtení čas, pane doktore.
4: Ano, no, chápu, chápu. Slečna se musí vzdělávat hlavně především v ručních pracích, jak vidím. Poroučím se vám. Slečno Jano, jsem opravdu rád, že jsem vás konečně poznal. Naschledanou, dámy.
1: Naschledanou. To tak. Udělal si mě maroda, aby si namastil kaps. Ale to se přepočítal. Tady mu pšenice nepokvete. Stejně je to divný patron. Žije tady 13. rok jako jezevec a krom pacientů ho nikdo nezajímá. Ale že by vdovec a ke všemu takový pohledný mužský neměl žádnou ženskou, to se mi nechce věřit. Vždyť by to bylo proti přírodě. Ve 40. Už, aby jsme byli s Robertkem zase pohromadě. No, tak co tomu říkáš, Jano? Není to krása? Kloboučník si dal záležet, to se musí nechat. Představ si, že tenhle samák mám nejméně 10 roků, ale s tímhle bílým pštrosím peřím vypadá jako nový, viď? Líbí se ti?
2: Tmavá ozdoba by možná byla decentnější.
1: Ty máš ale nápady. Nejdu přece na funus, ale na letní slavnost. Nebo si myslíš, že mě bílá barva nesluší?
2: To ne, jenom mě napadlo, jestli ten chochol z pštrosího peří není trošku výstřední.
1: Podle tebe bych si asi měla uvázat na hlavu šátek jako nějaká venkovská bába, co?
2: No to ne, tetičko.
1: Jednou jsem žena vrchního veterinárního rady a podle toho musím taky vypadat. Víš ty vůbec, jakou cenu má dneska takový pštrosí chochol? To není jako za Rakouska, za pár korun. Potřebuji akorát trochu roztáhnout, aby netlačil. A uvidíš, jaký s ním udělám v Opavě aeroberung.

0: Tudy, Kláro, tudy.
1: Ano.
0: Jano, dej pozor, aby se s nám v té tlačenici nestratila.
1: Takovou slávu jsem ještě nezažila. To je národa všude. Großartig unglaublich.
0: Kláro. Tohle je česká národní slava.
1: Já vím, Robertku, já vím. Vzpomněla jsem si jenom na Schlingerku. Co asi řekne, až jí budu o tom vypravovat. Ale jedno mě na tebe mrzí, že jsi mě nepředstavil zemskému prezidentovi ani kolegům v úřadě.
0: Zatím nebyla příležitost.
1: A kam nás včil vedeš?
0: Do parku. Na promenádní koncert vojenské hudby.
1: Oh, tak na promenádu. Nás můžeš, Robertku, zavést třeba do opery. My víme, co je reprezentace. Nejsme sice tak nafintěné jako zdejší paničky, ale za to nás ta paráda nestála majlant.
2: Tetičko, otčímovi je úplně jedno, jak jsme oblečené.
1: To je pravda. Vsadila bych se, že ani neví, co mám na hlavě.
0: Klobouk, to přece vidí.
1: Ale jak se ti líbí. Jenom kdyby mě tak hrozně netlačil.
0: Tak si ho sundej, nebo tě rozbolí hlava.
1: Co pak můžu na promenádu jen tak, tak v drdolu? Robertku, proč nic neříkáš? Co je ti?
0: Nic, Kláro, nic. Jsem jenom trochu unavený. Měli jsme v úřadě spoustu práce, víš?
1: Čím nejsi v úřadě, tak myslí na nás. Pane bože, to je bolest.
2: Ale no tak teto, tak si ho sundejte. Alebo si ho nasaďte pořádně.
1: A co pak můžu, když mám čelo do krve? A nekvaltujte tolik. Vždyť vám nestačím.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Pan Rada tady má rodinu, jak vidí?
0: Ano, ano. Dovolte, abych vás představil. To je kolega doktor Valenta.
2: Těší mě.
3: Potěšení je na mé straně, milostivá paní.
0: Totiž dovolte moje žena.
3: Netušil jsem, že pan Rada má tak půvabnou choť. A ta dáma tam v pozdálí, to je vaše paní matka?
0: Nikoli, pane kolego. To je moje žena.
3: Promiňte, prosím. Já jsem totiž netušil, že...
0: Ne, nic se nestalo. Naschledanou, pane kolego.
3: Naschledanou. A ještě jednou se moc omlouvám.
1: Roberte!
0: Ano? Prosím.
1: Kdo to byl?
0: Doktor Valenta od nás z úřadu.
1: Proč jsi mi ho nepředstavil?
0: Já jsem chtěl, ale on pospíchal. Prosím tě, Kláro, sundej si ten klobouk.
1: Co pořád máte s mým kloboukem? Dejte mi už konečně pokoj.
2: Teto, prosím vás. Sama jste před chvilkou říkala, že vás bolí hlava.
1: Kdybys mi radši místo zbytečných řečí sehnala nějaký prášek.
2: No, kde?
1: No, papatice, kde jinde? Kam se zas poděl, Robert?
2: Nevím, asi se s někým zastavím.
1: Roberte!
2: Tetičko!
1: Roberte!
2: No tak, tetičko, uklidněte se, prosím vás.
1: Paní, prosím vás, nepotkal jste náhodou Robertka?
2: Nevím.
1: On je blázen.
2: No vidíte, že se za chvilku vrátí.
1: Prosím vás, paní, neviděli jste náhodou mého bobečka? On se mi ztratil.
4: Jo, paničko, čokla si musíte pěkně hlídat. Asi se vám zaběhnul za nějakou fenkou.
1: To by mi Robert taky nikdy neudělal.
2: Prosím vás, teto, sedněte si tady na lavičku a nikam nechoďte, já ho najdu.
1: Jano, vrať se!
2: Otčíme, proč jste najednou zmizel a nic neřekl? Teta je z toho úplně zničena.
0: Potřeboval jsem být chvilku sám.
2: Jste bledý? Je vám něco?
0: Ne, nic. Neptej se, Jano.
2: Potřebujete si odpočinout, jste přepracovaný.
0: V tom to není. Jestli mě něco drželo nad vodou, tak to byla vždycky jenom práce. Víš, jenom, že jsou chvíle, kdy člověku napadne, jaký to má vůbec smysl. Proč se vlastně štveš, ty blázne? Pro koho? Děti nemáš. A tvoje žena?
2: Já vám rozumím. Ale když ona vás má tak ráda.
0: Ale ano, má mě ráda. Má. ale podobně má ráda svůj dům a všechno, co jí patří. Ne, nemyslí si, že jsem nevděčný. Nezapomínám, co pro mě Klára udělala. Jenom mi najednou přišlo něčeho líto.
2: Můžu vám nějak pomoct, otčíme?
0: Ale vždyť mi pomáháš, skřítku. Už tím, že vůbec existuješ, jenom že dnes.
2: Co dnes?
0: Včera jsi byla ještě dítě a dnes...
2: To asi dělají ty přešité šaty po tetě. Musíte se k ní vrátit.
0: Ano. Musím se vrátit. Jano, počkej ještě okamžik. Chci ti ještě něco říct. Já tě potřebuju. Potřebuju, abys mi důvěřovala, ať se stane, co chce. Abys byla trpělivá. Víš, každý člověk se dřív nebo později musí rozhodnout.
2: K čemu?
0: No, začít znovu. A nebo se o to alespoň pokusit. No tak, skřítku, nedívej se tak polekaně a usměj se.
1: Robertku, kde jsi byl tak dlouho? Proč jsi mě tu nechal samotnou?
0: Snad ses nenudila, když ti tak pěkně vyhrávají.
1: Prosím tě, vždyť mě z toho kravalu třeští hlava. Já bych chtěla domů, Bob.
0: Jak si přeješ?
1: Ty se na mě zlobíš? Proč jsi najednou takový?
0: Sundej si ten klobouk. Prosím tě, jestli mě chceš udělat něco kvůli, tak si sundej klobouk.
1: Abych dostala úpal.
0: Ta chvilka tě nezabije. Jestli chceš poznat mého šéfa.
1: Dobře, Robertku. Já tě poslechnu. Jano, podrž mi ho. Ano. A netvrž se jako boží umučení.
0: Dobrý den, pane prezidente.
5: To jsem rád, že vás poznávám. Dobrý den, dámy.
0: Dovolte, abych vás představil. Moje žena, to je pan zemský prezident Volman, Kláro.
1: Moc mě těší, pane zemský prezidente. Opravdu moc. Manžel si vás nemůže vynachválit.
0: Naše schovanka Jana, pane prezidente.
5: Mě.
1: No tak, dítě, pozdrav přeci pana zemského prezidenta. Víte, ona je hrozně nesmělá. Zrovna jako kdysi můj Robert.
0: Měli bychom už jít, Kláro. Bytná nás čeká na svačinu.
5: No, pak ovšem nebudu zdržovat. Jsem rád, že jsem vás poznal, milostivá paní. Ale rád bych využil této příležitosti a o něco vás požádal.
1: Co pak já bych pro vás mohla udělat?
5: Spíš pro pana manžela. Domluvte mu, aby tu nabídku z ministerstva přijel. Taková šance se podruhé třeba už nenaskytne.
1: Jaká šance?
0: Já už jsem se rozhodl, pane prezidente.
2: Odčíme?
5: Žádal jsem vás, abyste si to do zítřka rozmyslel.
0: Můžete do Prahy oznámit, že od 1. září nastoupím.
1: Roberte?
5: Výborně, pane ministerský rado. Milostivá paní, váš manžel má před sebou skvělou kariéru, ale teď už opravdu nebudu zdržovat. Poroučím se vám, dámy, a vám děkuji, příteli.
0: Poklona, pane prezidente.
5: Nashledanou.
1: Co to má znamenat, Roberte? Tak vysvětlíš mi to už konečně. Jano, dej mi ten klobouk.
0: Ovládej se, prosím tě.
1: Jestli si myslíš, že od září budeš robit v Praze, tak si na omilu. Já to nedovolím, slyšíš? Nedovolím! Okamžitě půjdeš za ním a řekneš mu, že jsi to rozmyslel.
0: Nemám ve zvyku brát své slovo zpátky. To už bys mohla vědět.
1: Já tě do Prahy nepustím.
0: Nebudeme tady hrát lidem divadlo, Kláro. Posaď se, prosím tě. A laskavě mě poslouchej. Když jsem přijímal funkci tady v Opavě, muselo ti být jasné, že tím na sebe beru i určité závazky. A jestliže jsem se teď rozhodl odejít do Prahy na ministerstvo zemědělství, věř mi, že proto mám závažné důvody. Ostatně jde jenom o přechodnou práci, Kláro. Za 6, za 7 měsíců jsem zpátky v Opavě. Prakticky to neznamená nic víc, než odložit stěhování o půl roku.
1: A to mám čekat až do jara. Tak by nestačilo, že jsem tě včera viděla. Jenom 2 dny v týdnu. A přitom Opava... Opava je, co by kamenem dohodil. Jak často se dostaneš domů, až budeš v Praze? Jednou za měsíc a kdo ví jestli? Ne, Roberte, to po mně nemůžeš chtít. Jano, proč mlčíš? Tebe se to přece taky týká, ne?
2: Do jara je jenom 9 měsíců. Budeme čekat a vydržíme to. Čekat přece není tak těžké, jako dávat s Bohem.

0: Ne. Ten velký věnec polož doprostřed, Jano.
1: Tady.
0: Zítra sem ještě zajdeme rozsvítit svíčky. A pak mě na hřbitov nikdo nedostane dřív než za rok. Nemám to ráda. Dušičkový čas. Nechápu, že tetka Karolinka dokáže prostát u hrobu celé hodiny. Proč? Mrtví jsou mrtví. A my je svým vzpomínáním nevzkřísíme.
1: Třeba tím křísíme sami sebe.
0: No, už jsi skoro stejná mudrlantka jako tetka Karolinka. Bez tak to máš z její hlavy. Poslední dobou si u ní pečená vařena.
1: Když je tak sama.
0: A co já? Mě nepolituješ? Za těch 9 neděl, co je Robert v Praze, se doma ukázal všeho všude 2x. Ani na dušičky nemá čas přijet. Už aby bylo jaro.
1: A nebo aspoň Vánoce, pak to uteče rychleji.
0: No prosím, nakázala jsem Martině, aby žulovou desku pořádně vydrhla a vyglancovala. A podívej, všude samá šmouha. Vem Hadriano a přelež ti to.
1: Jo, hned.
0: Stejně je naše hrobka z celého hřbitova nejvíc nobl. Stála fůru peněz. Ale tady jde o rodovou prestiž.
1: Familie Šmolka.
0: Byli jsme nejzámožnější rodina v kraji.
1: Franz Fürst, Karl Klaus. Ti taky patřili do rodiny?
0: No, svým způsobem ano. To byli totiž moji dřívější manželé.
1: Vy jste už byla 2x vdaná, než jste si vzala očíma.
0: Ano, Robertek je můj 3. muž. A nejlepší, to musím říct. Ale ani na ty 2 před ním si nemůžu stěžovat. Měli mě rádi, oba. A chovali mě jako v balance. Fürst, co ti byl fešák, děvče. Však mě ho taky všecky v městečku záviděli. A vzdělaný. Vystudoval ve Vídni Hochschule für Bodenkultur. Mohl si to jako statkářský syn dovolit. Prožili jsme spolu šťastné manželství, jenomže za 7 roků jsem ho pochovala. No. Můj druhý muž, Klaus, nebyl už nejmladší, když jsem si ho brala, ale za to měl skvělé postavení. Řediteloval na panském velkostatku a tak jsme bydleli na zámku. Jenomže s ním jsem si taky dlouho nepobyla. Měla jsem teprve 38 roku a byla jsem podruhé vdova.
1: Co je?
0: Jano, prosím tě, sáhni mi na srdce.
1: Proč, není vám dobře?
0: Cítíš, jak mi buší.
1: Bolí vás něco?
0: Ne, jenom ti na mě najednou padla taková hrozná úzkost.
1: Z čeho?
0: Abych jenom umřela.
1: Vy jste přece zdravá. To vás jenom rozrušily vzpomínky.
0: Však já pořád říkám, že na mrtvé je lepší nevzpomínat. My s Robertkem jsme, chvála Bohu, živí a zdraví a to je hlavní.
1: Měli bychom jít, teto. Začíná se stmívat.
0: Máš pravdu, děvče. Musím dohlídnout na trůdu, aby nenarošila. Žít umí, všecka čest a nic mě nestojí. Ale jinak je to stejná darebnice jako její matka. Nebýt toho, že její táta jako Robertův bratr padl na frontě, nestrpěla bych ji ve svém domě ani hodinu.

0: Tak, tady bych to maličko povolila, tetínko.
1: Povol, Trudičko, povol, povol. Tak, co říkáš, Jano? Sluší mi?
0: Sluší. Opravdu.
1: No, Robert má rád zelenou barvu. Tak, Truda je šikovná. Však já vždycky říkám, že by mohla šít pro módní salon. No, pasujou, pasujou. Povedli se ti, Trudičko, povedli. To víš, včel se musím starat, abych byla nobl, když je tvůj strýc ministerský rada.
2: Můžu si jít lehnout, tetínko? Od rána jsem se nehnula od mašiny.
1: Aha, však ti ta robota tady už brzo skončí. Zítra mě ještě ušiješ hedvábný župan a ze zbytku spíchneš blůzku pro Janu. A příště si tě pozvu už do Opavy.
2: Ano, tetínko.
1: Tak už běž honem spát, Trudičko, běž.
2: Dobrou noc.
1: Dobrou noc. To je ale komediantka. Může se utetinkovat a přitom mě má ráda jako veš v kožichu. Ale škoda řečí. Včil se bude psát Robertkovi.
2: Já už jsem svoji stránku napsala ráno.
1: To zas budou pěkné hlouposti. No přečti mi to.
2: Ale teto, prosím vás.
1: Řekla jsem, abys četla.
2: Milí otčíme, nejdřív bych vám měla podat obvyklý raport o svém učení mučení, jenže výsledky jsou bohužel pořád žalostné. Dobrá vůle by byla, ale prsty jsou neposlušné, do smrti se nenaučím háčkovat ani vyšívat. Za to se mi včera docela obstojně povedla třená bábovka.
1: Ale že si předevčírem připálila svíčkovou, tím se nepochlubíš, co? Čti.
2: Ptal jste se, jak je teď u nás. Listopadově. Smutno. Holé stromy a cesty samé bláto. Ale až přijdete na Vánoce, bude všechno krásnější. Rampouchy budou cinkat jako skleněné zvonky, až si zanotujeme tu vaši nejmilejší. A Karolínka říká, že taková písnička je nejlepší medicína proti stesku.
1: To mě vyléčí už jenom Opava.
2: Představte si, že u Frideckých mají telátko. Vlhký růžový čumáček a oči má hnědé a bílé jako rozpuklý kaštan.
1: Kam na to chodíš? Oči jako rozpuklý kaštan. To máš z těch knížek. Podej mi pero a kalamář.
2: Ano.
1: Čil budu psát já.
2: Prosím.
1: Můj nejdražší Bobečku, posílám ti pozdrav se stálou vzpomínkou a děkuji za tvůj milý dopis. Pořád na tebe musím myslet, jak žiješ v té Praze a jestli se neodbýváš v jídle, taky mám starost, aby ses mi nenachladil. Jestli pak nosíš to teplé spodní prádlo, co jsem ti posledně přibalila do kufru, pomalu se už chystám na zabíjačku. Nevím, čím to je, že Martina nikdy nevykrmí vepře nad 80 kilo. Pošlu ti nějaké jitrnice a jelita navíc a taky tlačenku, abys mohl podělit na ministerstvu známé. A až ti vybyde chvilka času, poohlédni se v Praze po nějakém lustru do opavského bytu. Nejlepší by byl broušený z benátského skla. Už abychom byli zase pohromadě, viď, Pejtrlíčku. Choď brzo spát a hned mi napiš, líbá tě tvoje Klára. Tečka.
3: Tak, ráno to zaneseš na poštu, Jano. A včil běž vzbudit Petronilu s Martinou. Zahrajeme si karty.
2: Tetínko, už je pozdě. Neměla byste si jít radši lehnout?
3: Neodmlouvej, neodmlouvej. A dělej, co jsem ti nakázala.
2: Ano, tetínko.
3: Tak bude to. Robi! Jak dlouho mám na vás čekat?
4: Už jdeme.
5: Milost paní, jdeme. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
6: To jsou ale hlupoty.
1: Jano, tady máš karty. Už jsem je zamíchala. Rozdávej.
2: Ano.
1: A vy dvě přestaňte mžourat jako sůvy. Tak Petronilo, probuď se už konečně.
3: A vynášej.
6: Majco, jo.
3: Čili je řada na tobě, Martino.
5: Už.
3: Však já vás všecky přetrumpnu. No, neříkala jsem to. A trumf! Stará, přestaň chrápat. A vynášej. Martino, strč do ní, ať se probere.
6: Co?
3: Oh, moje památeční váza! Nemůžeš dávat pozor, nemelo! Ale to vám neodpustím.
6: Poslouchejte, vnučkovi, panička se bojí, že schudně.
3: Ty z jeho krev neteče, co?
5: My vám škodu nahradíme. My ho s paním...
3: Kliďte se mi z očí! A ty neprskej na stůl! Ven!
6: Potvůr, jeden potvůrný.
3: Diese Räuber. Diese gezahlten Feinde. Ti se nenechají prosit, aby si se mnou zahráli karty. A ty? Ty nejsi o nic lepší, Jano. Velikého zastání bych se od tebe nedočkala. Takový nevděk za všecku moji dobrotu. A vždycky to bylo tak. First si mě vzal jenom kvůli věnu. A Klaus, ten mi ho polovic propil, než se uchlastal. Děvkař! Nakonec to dělal i se služkama. A když jsem si mu troufla říct slovíčko, zbyl mě jako psa. To byl vděk za všecko. To je trůda. Představ si, že ta holka mluví ze spaní. Všecko na sebe poví. Stačí se jenom ptát. Pojď. Ale potichu. Aby se nevzbudila.
2: Ne, prosím tě, Francku, nech mě. Já nechci. Nech mě, ne.
3: Poslouchej, Trudo. Ty jsi včil u tety Kláry, viď?
2: Ano. U tety Kláry.
3: A včera večer se zbyla projít s Franckem Kozubovým, viď? Byli jste v lese?
2: V lese.
3: Políbil tě?
2: Ano.
3: A co bylo potom? Co dělal? Obejmul tě.
2: Ano.
3: No tak, Trudičko, mluv. Jak to bylo s Franckem? Políbil tě.
2: Ano.
3: A potom? No co?
2: On chtěl... On mě vzal kolem pasu. Stiskl mě. A potom... Mě dal ruku.
4: Trudo, zbuďte se!
2: Co je? Co se stalo?
4: Mluvila jste ze spaní.
2: Nezlobte se, tetínko. Asi se mě něco zdál.
3: A co jsi včera večer prováděla s Franckem? To se ti taky jenom zdálo?
2: Proboha, tetínko, já jsem přece nic...
3: Jsi stejná nemrava jako tvoje matka.
2: O mamince takhle nemluvte.
3: Mě nebude nikdo předpisovat, jak mám o kom mluvit. A nejmín taková žebrota, co se ke mně staví jako Milius, jen aby dědila. Proč se oblékáš?
2: Vrátím se do Ostravy.
3: Včil? V noci? Poslední vlak už odjel.
2: Nevadí, půjdu pěšky.
3: Jak chceš. Já tě tady zdržovat nebudu. Ale tím pádem jsme spolu domluvili.
4: Trudo, prosím vás, nechoďte, teta to tak nemyslela.
2: Já na sobě dříví štípat nenechám. Dovedu se o sebe postarat a žádné milosti nepotřebuju. Ale vás je milý to, slečno Jano. Vy si tady ještě užijete svoje. S Bohem.
3: To je ale drzost. A ty... kterou jsem vytáhla z bídy a měla jako vlastní. Jak se vůbec mohla opovážit dělat té potvoře advokáta?
2: Teto, vždyť je to vaše netež.
3: Moje ne, chvála Bohu. A ty mě neuznát Robertovo příbuzenstvo. Myslíš si, že po mně budou dědit, ale to se přepočítali. Ani vindru jim nedám. Ať si třeba chcípnou hlady. A ty si můžeš jít. A Robert taky, jestli má v Praze nějakou...
2: Co je vám, tetičko, proboha? Prosím vás, co je vám?
3: Po mně to nikdo dědit nebude. Já vás všecky přežiju.
4: Musíte si lehnout, doběhnu pro doktora.
6: Neopovaž! Já doktora nechci. Nic mi není. Já nechci. Stonat.

0: Pane doktore, co to bylo?
1: Vysoký krevní tlak. V jejím věku je nutno počítat i se sklerózou. A navíc mám podezření, že ledviny nejsou v pořádku. Ale na konečnou diagnózu si musíte ještě pár dnů počkat, slečno Jano. Až jak dopadnou zkoušky.
0: Kdybyste věděl, jak strašně se bojí smrti.
1: No, možná, že ten strach je horší než samotná choroba. A tak se před ním schovala tady do té pevnosti. V životě jsem neviděl něco tak beznadějně smutného a ponurého, jako je tenhle dům. Když jsem sem dneska vešel, tak mi bylo, jako bych spadl do vlčí jámy. Jak to můžete žít? Proč neutečete?
0: Nemám kam. Mám jenom ji a otčíma.
1: Kdybyste potřebovala upřímného a spolehlivého přítele, přijďte za mnou.
0: Až mě bude něco bolet, pane doktore, určitě přijdu.
1: Já jsem ovšem neměl na mysli jen fyzickou bolest, Jano.
0: Já vím.
1: Opravdu vám nemůžu pomoct. Vůbec v ničem.
2: Pojď sem. Jano, pojď sem.
0: Bude lepší, pane doktore, když odejdete. Martina vám posvítí ke dveřím. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, Jano. A nezapomeňte, že jsem vám pořád na blízku. A čekám.
2: Tak kde jsi, Jano? Už běžím. Pojď. Pojď sem, děvče.
0: Ano.
2: Musím ti říct něco důležitého.
0: Ano, tetičko.
2: Víš, Robertek se nesmí nic dovědět.
0: Ano, ano.
2: Ještě by si myslel, že jsem nemocná. Hmm. A to není pravda. Jediná nemoc, kterou mám, je to, že se nemůžu dočkat Opavy. Ale my to spolu do jara nějak už přetlučeme, viď?
0: To víte, že jo.
2: Pojď, sedni si ke mně. A povídej mi něco. Janičko.
0: Už možná brzy napadne sníh. A budou Vánoce.
2: No.
0: A on přijede domů. A až se půjde projít v polích, vystrojíme mu jedličku. A večer rozsvítíme svíčky. A potom si sedne k harmoniu a zaspíváme si jeho zamilovanou.
2: Ano.
0: A všecko bude jako dřív. Jako tenkrát z jara.

0: Náhodou jsem šel kolem, milostivá paní, a tak mě napadlo, abych se zastavil.
1: Ale já se cítím výborně, pane doktore. Zbytečně marníte čas.
0: Ale ano, buďte bez starosti. Přátelské návštěvy vám účtovat nebudu. Přišel jsem jenom popřát veselé Vánoce. Jak vidím, slečna Jana už vystrojila stromek.
1: To je překvapení pro Robertka. Čekáme ho zítra.
0: A tak?
1: Představte si, že se celé dva měsíce nedostal domů. Co robí v Praze na tom ministerstvu, je pořád v jednom kole. Však my si taky nemůžeme stěžovat na dlouhou chvíli, viď, Jano? Až pan doktor odejde, musíš tady v saloně utřít prach.
0: Ovšem, ovšem, už běží, milostivá paní. A odpusťte, jestli jsem vám přišel nevhod. Slečno Jano, málem bych vám zapomněl vyřídit pozdrav od jedné pacientky.
2: Od Maričky?
0: Ne, ne, tentokrát od Agnešky. Chlubila se, že jí pomáháte s učením, ale už jste prý u ní dlouho nebyla.
3: Na kamaráčovství nemá naše Jana čas. Bez tak jsou z toho jenom drby.
2: Prosím vás, pane doktore, řekněte Agnešce, že k ní zajdu hned po Vánoci.
0: Ano, rád vyřídím. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Naschledanou,
3: pane doktore, naschledanou.
1: Nezdá se ti, že si poslední dobou nějak moc dovoluješ.
2: Co je na tom zlého, když se jdu na chvilku projít?
1: Já myslím, že poslušnost je to poslední, jak mě můžeš projevit svoji vděčnost.
2: Prach jsem utřela. Co mám dělat teď?
1: Včel si sedneš a přečteš mi kousek z toho Dima. Líp se mě přitom usíná. Dneska si půjdeme brzo lehnout.
2: Když jsme přijeli z divadla domů, byla již pro nás připravena večeře. Nemohla jsem však pozřít ani sousta. Má hlava byla plna poezie, mé srdce bylo plno lásky. Požádala jsem, abych mohla odejít do svého pokoje. Pan Havarden mě ještě předtím zavedl do knihovny, vyňal z řady jednu knihu a vložil mi ji do rukou. Byl to svazek Shakespeareova Romea a Julie.
1: Proč nečteš?
2: Usnula jste.
1: No nesmysl, čti dál.
2: Jak těžko a jak nerada jsem se ráno vracela do obchodu. A jak mi potom po celý den připadaly nicotné všechny pozornosti, které jsem musela projevovat zákazníkům. Místo naslouchání ptačímu zpěvu společně s milencem se musela konat tak všední práci. Se na skutečnost, jaké to ostré protiklady. Se na skutečnost.
4: Kdo je tam?
5: To jsem já, Robert. Otevřte mi.
4: Otčíme! Otčíme!
5: Proboha, ty mě samou radostí udusíš, Jan. To jsem rád, že jsem zase u tebe skřítku. Musíš mě nechat chvilku vydechnout, na takové bouřlivé přivítání jsem nebyl připravený. A honem, pojď do tepla, celá se třeseš. Teta už spí?
4: Před chvilkou usnula. Zřejmě jí zmohla Lady Hamiltonová v mém podání.
3: Jano, s kým to tam vykládáš?
5: To jsem já, Kláro.
4: Robert.
5: Dobrý večer.
4: Dobrý večer. Bomečku, Roberte, pojď ke mně, pojď. A proč pak jsi nenapsal, že přijedeš už dneska? Přišli bychom ti s Janou naproti, honem, pusu, pusu, honem, honem. Kdybys věděl, jak se mi stýskalo, ani spát jsem nemohla, když jsem tě neměla vedle sebe. Bobečku. Jano, je vedle rozestláno. Robertek si musí odpočinout. To jsem ráda, že tě mám zase doma. A povídej, co v Praze? Jestli pak jsi na mě taky vzpomněl, tajtrlíčku.
5: Jistě, Kláro, jistě.
4: Hlad nemáš?
5: Ne, večeřil jsem ve vlaku. Voní to tady lesem.
1: To Jana si postavila hlavu, že nastrojí vánoční stromek.
2: Můžeš si jít lehnout, teto?
1: Ne. Včil musíš zahrát Bobečkovi na uvítanou.
5: Ty se učíš na harmonium, Jano? Proč jsi mi o tom nikdy nenapsala?
1: Chtěla tě překvapit. No tak Jano, spust.
2: Teď já ještě nic neumím.
1: Kdybys nepovídala. Úzkou uličku hraješ stejně dobře jako Robertek.
2: Prosím vás, teto, nechtějte to po mně, já teď nemůžu.
1: Tak ty mi chceš pokazit tenhle večer, viď?
5: Nech jí, Kláro, nech jí. Nevidíš, že má trému?
1: Ale kde pak trému, prosím tě, postavila si prostě hlavu. Já už si s ní někdy nevím rady. Začíná být trucovitá jako nějaká slečinka. Měl bys jí promluvit do duše, třeba tebe poslechne.
5: Běž si lehnout, Jano, běž. A netvař se tak nešťastně. Teta není tak přísná, jak se dělá.
2: Dobrou noc.
5: Dobrou noc.
1: Bůh ví, co to do ní najednou vjelo. Jindy jsem ji musela od harmonia honit, protože tu tvoji písničku hrála pořád dokola. A včel se ženýruje.
5: Ale...
1: Půjdeme spát tady trlíčku, ano? Zítra musím stát dřív a zadělat na Vánočky.
5: Prosím tě, Kláro, jdi napřed. Já si tedy ještě s Janou promluvím.
1: To by mohlo počkat do rána, ne?
5: Zítra už je štědrý den a já bych ho rád prožil v klidné pohodě.
1: No, jak myslíš? Ale přijď brzo.

0: Jano, můžu jít dál?
1: Ano.
0: Odpusť, že tě přepadám v tak nevhodnou dobu, ale chtěl jsem ti poděkovat.
1: Poděkovat?
0: Za ten vánoční stromek. První v tomhle domě, co si pamatuju.
1: Vy se nezlobíte, že jsem nechtěla hrát?
0: Ne, ne, vůbec ne. Ani já bych to dnes nedokázal. Tóny někdy prozradí na člověka víc než slova. Je to tak, Jano?
1: Ano.
0: Když jsem tu byl posledně, nechal jsem ti na stole v pracovně jednu knížku. Našla jsi ji tam?
1: Našla.
0: A přečetla?
1: Přečetla.
0: A pochopila?
1: Posilněte mne kusem rozinek a navraťte mi síly jablky, neboť jsem láskou nemocná. Pod hlavou mou je jeho levice a pravicí mne objímá.
0: Mocné jako smrt je milování a jako šeol nezlomná je vášeň. Zátopy vod nemohou lásku uhasit a proudy řek ji neodplaví. Kdybych byl král Šalamoun, tuhle píseň písní bych složil pro tebe, Jano. Můj skřítku.
1: Já se bojím.
0: Snad ne mne.
1: Bojím se, že se mi to jenom zdá.
0: Ty moje lásko.
2: Babečku, pojď honem, chci spát.
1: Musíte jít. Volá vás.
0: Já vím, jak ti je.
1: Otčíme. Bude opava.
0: Ano, doufám, že ano. A když ne opava, najde se jiné řešení.
1: Ale kdy? A jaké?
2: Bobe, hned si pojď lehnout.
1: Vy nepatříte sám sobě.
0: Já tě potřebuju, Jano. Nějaké řešení se musí najít. Prosím tě, jenom nestrácej trpělivost.
1: Trpělivost?
0: A naději.
1: Naději?

0: vždycky říkám, že když zabolí srdce, je písnička nejlepší medicína.
1: Ale vy, Janičko, jste dnes pořád smutná.
2: Ach, Karolínko, už aby bylo jaro.
0: Dočkáte se, únor je krátký. Ale mě budete chybět, až se přestěhujete do Opavy.
2: Však vy mě taky. Čím to je, že je u vás tak dobře?
0: Nejspíš proto, že u paničky moc veselého živobytí neužijete.
2: Když je doma otčím, je všecko jinačí.
0: Jenomže ten je teď doma vzácný host.
2: Od Vánoc tu byl jedinkrát.
0: A co? Chystáte se na masopustní bál?
2: Teta by mě samotnou nepustila a já o to ani nestojím.
0: To já ve vašich letech nevynechala jedinou zábavu. A můj byl taky vyhlášený tanečník.
2: Musela jste ho mít hodně ráda, když jste se už znovu nevdala.
0: Opravdická láska, co trvá až za hrob, ta je vždycky jenom jedna jediná. Jenomže každý nemá to štěstí, aby ji potkal. Je to veliké štěstí, děvenko. Všechno se dá vydržet, když se dva mají rádi. My na sebe museli čekat kolik let, než jsme se vzali. A sotva rok po svatbě jsem ho pochovala.
2: Nezlobte se, že jsem o tom začala.
0: Proč bych se měla zlobit? Všechno zlé už odnesl čas. A pěkné vzpomínky vždycky potěší.
2: No, jenomže kolik jich nakonec zůstane.
0: Však já vím, proč vás srdce bolí. Ale proto ještě nesmíte věšet hlavu. Jste mladá. Celý život máte před sebou. Na vás ta opravdická láska možná teprv čeká. Třeba jste ji ještě nepotkala. A nebo kolem ní chodíte se zavřenýma očima.

0: Dávej přece pozor, Martino, ať nic nerozbiješ.
1: To víte, že dám pozor, milost paní.
0: Tenhle servis je po babičce, pravá míšeň. Ta přijde v opavském bytě do vitríny.
2: A co ty se tu pořád motáš, Petronilo? Nakázala jsem ti, abys v ložnici zapakovala panenku Marii Lurdskou a všechny ty starožitné figurky.
3: Já, paničko, už jdem.
2: Že už jsi zaspila, stará. Jestli s tou kořálkou nepřestaneš, nechám tě tady, pamatuj si to. Jano!
4: Ano, tetičko?
2: Kde jsi takovou dobu?
4: Balím v pracovně odčímavý knížky.
2: Ale knížky počkají. Čili pomůžeš tuhle Martině s porcelánem.
4: Ano.
2: Já zatím dožehlím prádlo.
3: Už mě z toho bolí celé tělo.
4: Tak si jděte na chvilku natáhnout. Já to dodělám za vás.
2: 100krát jsem ti říkala, že Robertek si přeje, abych jeho košile žehlila já sama. Martino, běž pomoct Petronile. Kdo má to tvoje věčné kučkání poslouchat? Bez tak mi to děláš na schvál.
3: Už běžím, paní, já už běžím.
2: Jen aby jsme to stihli včas zapakovat, Jano.
4: Vždyť se stěhujeme pomalu až za měsíc.
2: Co myslíš, Jano? Nemohlo se mu něco stát. 3 týdny mi nenapsal ani řádku.
4: Má spoustu práce, zvláště teď, když mu to v Praze končí.
2: Aby zatím nebyla nějaká ženská.
4: To on by nikdy neudělal, když má někoho rád.
2: Vždyť já vím, že mě má rád. Ale někdy člověka napadnou ošklivé myšlenky. Žije tam sám, ministerský rada a takový fešák. Pro nějakou zmalovanou, vypočítavou písařku by to bylo terno. To už přestává všecko. Martino!
3: Už letím. Milost paní, už jsem tady, milost paní.
2: Okamžitě si zbal svých 5 švestek a klid se z mého domu.
3: Ježusko, co jsem provedla?
2: Tu beračku pod svojí střechou nestrpím.
3: Ale to je jenom dušnost. Milost paní, to je dušnost.
2: Už tady bez tak nemáš co robit, když je maštal prázdná.
3: Milost paní, proboha vás, prosím.
2: Dej pokoj.
3: Proboha vás.
2: Dej pokoj!
3: Milost paní,
4: nevím! No tak, Martino, pojďte, pomůžu vám svalit věci a neplačte, však ono se něco najde. No tak, Martino, řeknu panu Frideckému, když znáte jakého sedláka. Pojďte, Martino, prosím.
2: Ty zůstaneš tady, Jano! Na Martinu může dohlídnout Petronila, stará pěšní do kuchyně.
1: No ale to jsou novinky. Ten děs hrbatý se kluží od nás.
2: Myslíš, že nevím, proč jsi chtěla jít s Martinou? Abyste mě mohli pomlouvat, co? Koho sem zas čertě nesou? Dál!
5: Dobrý den.
6: Mám kousek odtud pacienta, tak jsem si řekl, že vás aspoň pozdravím.
2: Vy jste u nás poslední dobou pomalu víc než v ordinaci, pane doktore.
6: Milost paní, nepřišel jsem jako váš lékař, ale přece jenom bych vás rád upozornil, že už před 3 dny jste měla přijít na rentgen a na kontrolní zkoušku.
2: Nevím proč, když mě nic nebolí. Léky, které jste mi předepsal, na srdce beru pravidelně, tak co se vám ještě nezdá?
6: Vaše schovanka nevypadá dobře. Nezlobte se, Jano, že to říkám tak otevřeně, ale mám o vás starost. Vy potřebujete pravidelný spánek a pohyb na čerstvém vzduchu.
2: Při úklidu a vaření má pohybu až. Chybí ti něco, Jano? Kde pak, pane doktore? My nejsme nic pro vás. Stejně jsem vás chtěla požádat, abyste mi poslal účet.
6: No prosím, jak si přejete. Ale zaplacením účtu svoji nemoc nezlikvidujete.
2: Já mám jenom jednu nemoc a to je opava! A vy už mi přestaňte vykládat o vysokém tlaku a o ledvinách a Bůh ví o čem ještě! Kdo je?
3: Přišla písemko od milost pana.
2: Ukáž!
6: Tak já se s vámi loučím.
2: Ne, jen tu zůstaňte, doktore, zůstaňte. Ať vidíte na vlastní oči, že jeden dopis od Robertka je 100krát lepší medicína než všechny vaše pilulky. Milá Kláro, vím dobře, jakým zklamáním bude pro tebe můj dopis. Jenom nestrácej rozvahu. Nemohu odejít z Prahy. Roberte! Jano, do obavy se prý postěhujeme až na poci, protože Robert,
4: tetičko! Pane doktore, prosím vás, tetičko!
6: Klid, Jano, klid! Prosím, klid. Ona vás teď stejně neslyší, je bezvědomí. Musíme ji přinést na lůžko rychle.
1: Ty už, paníčko, každého raz to potrefí. Všim tu ležíš a neporučáš.
6: Přestaňte s tím, ženská. Pojďte nám pomoct. No tak, rychle.
1: Ano.
6: Opatrně. Tak podejte mi brašnu, Petronilo. Tak, tak, děkuju, můžete jít. No jděte, jděte. Jano, vy byste si měla na chvilku odpočinout. Musíte se uklidnit. Hned jak ošetřím tetu, přijdu za vámi.
1: Já, já. Žádný strom neroste do neba.
4: Martina už odešla.
1: A každý šla, ani nevím kaj.
4: Prosím vás, Petronilo, uvažte kávu pro pana doktora.
1: A ty nemáš hled, co poručáš, slečinko.
5: Milá Kláro, vím dobře, jakým zklamáním bude pro tebe můj dopis. Není to ovšem nic tragického, jenom nestrácej rozvahu. Nemohu odejít z Prahy,
7: jak jsem původně zamýšlel. Do Opavy se odstěhujeme až na podzim. To už budou hotové státní domy.

0: Nebo se mi tady taky složíte?
1: Co jste to?
0: Mozková mrtvice s částečným ochrnutím těla a ztrátou řeči. Ale nebojte se, za 2, za 3 dny bude z nejhoršího venku.
1: To je moje vina.
0: Ale nesmysl. Co pak vy můžete za její nemoc?
1: Za nemoc ne, ale za ten dopis, který ji tak rozrušil.
0: Vás něco trápí, vidíte? No, nejsem slepý, abych to neviděl. A chtěl bych vám pomoct, jenomže nevím jak. Jano, vy jste můj první pacient, s kterým si nevím rady. A nejenom pacient. Já vás mám, Jano, rád. A udělal bych nevím co, jenom abyste byla šťastná, kdybyste chtěla.
1: Vy jste hodný, pane doktore, ale já nemůžu.
0: Vy někoho máte?
1: Dokud mě teta s otčímem budou potřebovat.
0: Ano, ano, vy se prostě chcete za každou cenu obětovat.
1: Teta je nemocná a opuštěná, pane doktore. A otčím mě potřebuje taky, protože...
0: Možná, že vám přece jen trochu rozumím, ale já mám taky svoje důvody, proč se vás nemíním zdát. No, už musím jít. Ale hned, jak skončím ordinaci, zaběhnu se sem podívat. Teď jsem dal injekci, ale psychicky může postavit na nohy především váš otčím. Jestli vám mohu poradit, napište mu, aby co nejdřív přijel.
1: Pošlu telegram. Pane doktore.
0: Prosím.
1: Nezlobte se, prosím vás, já se vás opravdu vážím.
0: Já se nezlobím, Jano. Já se jenom o vás bojím. Odejděte odtud, dokud je čas. A pamatujte si, co jsem vám řekl před chvílí. To platí navždycky.

0: No, slyšela jsi někdy, Jano, aby někdo viděl ve snu svůj vlastní funus? A já viděla všecko do písmene. I tu muziku si ještě pamatuju. A co nad mnou zpívali. Ale třeba je to dobré znamení. Co myslíš? Říká se přeci, že člověk, kterého považovali za mrtvého, se má dožít vysokého věku, viď? Jenom abych nezůstala chromá.
1: Vždyť je to teprve pár dní a už můžete pohnout rukou i nohou. A dokonce mluvit. Doktor říkal, že s takovou budete do týdne chodit.
0: Jak se asi tvářil Robertek, když dostal telegram. Jistě se vylekal. Ale to je dobře. Ať zakusí tak jednou na sobě, co je to strach. Jano, kolik je hodin?
1: 2:30.
0: Tak to se ho dočkáme až večer. Kdyby přijel tím vlakem ve 2, to už by tady musel být. Jano, přečti mi kousek z Dima. Ono mi to přitom líp utíká. Víš, třeba to místo, jak se Lady Hamiltonová setkává s tím svým admirálem.
1: Ano, tatičko. Něco mě neodolatelně táhlo k hrdinovi, jenž se blížil, a o něm jsem věděla, že mě miluje. Začala jsem se chvět, jako bych měla silnou horečku. Vkročila jsem na palubu jeho lodi a tímto okamžikem sevřel mě osud do své náruče. Přede mnou stál Nelson, jehož jsem neviděla od jeho cesty z Toulonu do Neapole. Uvědomila jsem si, že je to muž, jehož jediného mohu milovat. Klesla jsem bezmocně na jeho hruď.
0: Bylo to silnější než já. Byl to osud. Čti dál, Jano.
1: Bylo to silnější než já. Byl to osud. Ztratila jsem úplně pojem času. Nevím, jak dlouho jsme tak stáli.
2: Já bych spíš řekl, že vy obě nevíte, jak dlouho už stojím ve dveřích a čekám.
3: Dobrý den, Robky.
1: Dobrý den.
0: Ach, Bobečku! Bobečku! Jak jsi mi to jenom mohl udělat? Vždyť jsi mě tím dopisem div nezabil.
3: Odpust, Kláro, nechtěl jsem ti ublížit. Už je ti líp?
0: Čili už to jde, ale bylo to hrozné. No řekni, Jano, co všecko jsem musela vytrpět, řekni.
1: Vítám vás doma.
3: Tak co, skřítku? Ještě tě Petronila neumořila?
0: No, ta stará čarodějnice umoří spíš mě. Představ si, Robertku, že se dala na kořálku. Včera byla na mol.
3: A kde je Martina?
0: Souchodinářku jsem musela na hodinu propustit.
3: Ach, tak a co ty balíky všude a bedny?
0: Pakujeme. Kvůli stěhování. Jenomže včel jsme na to s Janou sami.
3: Pane Bože, v čem to žijete?
0: Naše vina to není. Pamatuj si, Robertku, že Petronilu nechám tady, ať se třeba uchlastá. V Opavě si najdu panskou a hned jak budu v pořádku, zajedeme tam spolu, ano, prohlédnout si náš nový byt.
3: To nemá smysl, Kláro, zatím je to jen staveniště.
0: Tak se aspoň podívám, kam vedou okna a co bude pod nimi a kudy ti budu chodit naproti do úřadu.
3: Zbytečně si pokazíš dojem. Co pak to nevydržíš do podzimu?
0: Nevydržím. Proč mě tak trápíš, Bobečku? Napřed celý měsíc nenapíšeš a pak mi pošleš dopis, ze kterého mě málem trefí šlak. A včel se tváříš, jako bych já ubližovala tobě. Prosím tě, měj ke mně aspoň trochu ohledu.
3: Dobře, Kláro. Až se budeš cítit dobře, uděláme si všichni výlet do Opavy.
0: Ano, Jano, běž se na chvilku projít. Robertek se o mě postará místo tebe, vidíš?
3: Jdi, ano, jdi. Potřebuješ to. A přines mi z polí kousek jara.
4: Jestli přede mnou neodletí.
3: Nejsi unavená, Kláro?
0: Ne, ne.
3: Nechceš si chvilku zdřímnout?
0: Ne, ani nápad. Na spaní mám fůru času, když tady nejsi. Včel mi dej ruku, bubenej. A povídej si se mnou.
3: Podívej, Kláro, ty jsi rozumná žena a já si tě vážím. Ale někdy se s prominutím chováš jako malé dítě. Proč pak si mi nic neřekla o té tvé srdeční slabosti před 4 měsíci?
0: Protože to nestálo za řeč. A jak to vůbec víš?
3: Cestou z nádraží jsem potkal doktora.
0: No, to jsi tedy trefil na pravého. Ten by mi nejradši udělal z domu špitál. Sadím se, že i na tobě něco našel.
3: Prosím tě, uznej, že jsi jednala dost lehkomyslně.
0: Proč ze mě všichni pořád děláte Lazara? Já přeci jsem zdravá,
3: Kláro,
0: jako žípa.
3: Kláro, neříkám, že jsi nemocná. Chci jenom, aby jsi uvědomila, že srdce je velmi jemný mechanismus a že se může časem opotřebovat.
0: Ty si myslíš, že už jsem stará víc.
3: Ale nesmysl, Kláro, nesmysl.
0: No, pořád přeci ještě mám pěknou postavu. No řekni, Robertku, že se ti líbím.
3: Kláro.
0: Já se ti někdy tak bojím.
3: Člověk s tvojí vitalitou se nemusí ničeho bát.
0: Tobě se to mluví, když jsi o tolik roků mladší a srdce máš v pořádku.
3: O mém srdci teď nebudeme mluvit.
0: Řekni, máš mě ještě rád?
3: Kláro.
0: Když jsem stará a nemocná.
3: Kláro, slib mi, že na sebe budeš opatrná.

0: krásný večer. Teplý. Jako by už bylo jaro.
1: Pojď, projdeme se ještě pod kaštany. Vlak míjede až za půl hodiny. Byl jsem doma 3 dny a s tebou jsem promluvil sotva pár vět.
0: Příště si to vynahradíme.
1: Příště? Kdo ví?
0: Vy mi něco zamlčujete. Celé 3 dny jste byl tak divný. Proč?
1: Jestli pak víš, že už je to rok, co jsi k nám přijela.
0: Nikdy na to nezapomenu, jak jste mě uvítal. Přeju ti, abys u nás byla šťastná a veselá.
1: A ty jsi tu zatím poznala jen samou žalost. Odpust mi to, Jano.
0: Nemám co odpouštět. Vám ne.
1: Ale ano. Když si pomyslím, co všechno si za ten rok musela přestát. A já tě nechal v tom očistci samotnou. Na pospa skláře, která si z tebe udělala služku. Proč jsi vůbec přišla?
0: Abyste byl šťastný. Otčíme.
1: A co ty?
0: Mám vás ráda.
1: Jano. Miláčku.
0: Celý rok tě mám ráda. A nevím si rady. Co bude, až se přestěhujeme do Opavy? Vždyť vím, že nepatříš sám sobě.
1: Jestli jsem kdy někomu patřil celý, tak tobě, Skřítku.
0: Říkáte to, jako byste se loučil.
1: Nechtěl jsem ti to říct, ale ty přece pravdu uneseš. Opava nebude.
0: Co to říkáte?
1: Mám nemocné srdce už od války. Každý záchvat jsem si musel odbít potají, aby se to Klára nedověděla. Vždyť víš, jak nesnáší ani zmínku o nemoci. A mě dřív na budoucnosti nějak moc nezáleželo, dokud ses tu neobjevila ty.
0: Budete se léčit. Jste mladý. A silný.
1: Nebudeme se nic namlouvat. Po Vánocích jsem přechodil chřipku, srdeční vada se dekompenzovala. Zkrátka a dobře, dal jsem se vyšetřit a vím, na čem jsem.
0: Musíte se léčit. Všecko zas bude dobré.
1: Ba ne. To by se musel stát leda zázrak. Jano. Jano, prosím tě, neplač. Pro mě se nesmíš trápit. Do rozloučení nám zbývá už jen chvilka.
0: Kdy zase přijedete?
1: Asi až v létě na dovolenou. Bude to tak lepší i pro tebe, věř mi.
0: Třeba se doktor zmýlil. A nebo se stane zázrak.
1: Zázrak byl, že jsem tě vůbec potkal. Obejmi mě. S Bohem, lásko. S Bohem. Děkuju ti za nejpožehnanější rok svého života. A teď už běž. Prosím tě, běž na nádraží, dojdu sám. S Bohem. Skřítku.
0: Naschledanou. Budu čekat.
1: S Bohem. Skřítku. S Bohem. Začíná podzim a já vám píšu z Prahy svůj poslední dopis. Zítra se definitivně vracím do Opavy. Čeká mě tam spousta práce a tak se nezlobte, že se cestou nezastavím doma, jak jsem slíbil. Ale ty 3 týdny to beze mne už vydržíte, bez tak máte plno roboty s balením. Stěhovací vozy jsem objednal na 15. října dopoledne. Přijedu s nimi, abych se ještě rozloučil s naším městečkem. Jano, ty ode mne pozdravuj ty staré kaštany u nádraží. a nebuď smutná, že tak rychle odkvetly. Tebe čeká ještě mnoho májů.

0: Přišla jsem vám dát s Bohem, Janičko.
1: Karolínko.
0: Kde pak je teta?
1: Šla se podívat, jestli se na nic nezapomněl.
0: Já vím. Nechává tu větší půlku života. Řeknu vám, že jí od jara ubil pěkný kousek podle toho, co bývala dřív.
1: Už si s ní nevím rady, Karolínko. Nejí a nespí. Poslední týden vysedává v křesle oblečená a obutá. No, ve dne v noci.
0: To ona si chudák myslí, že vyzraje na zubatou.
2: Špediteři tu budou co nevidět.
0: Ruku líbám.
2: A Petronila chrápe v maštali nadraná jak fianc. Ale já už se s ní nebudu rozčilovat. To ať si vyřídí pěkně Robert. Co jste nám přinesla, tetka?
0: Jenom jsem přišla povinšovat. Hodně zdraví a štěstí na novém, milost paní.
2: Však jsem se načekala půl druhého roku. 18 měsíců. Ale dneska jsem už za sebou zavřela dveře.
1: Pan doktor vám vzkazuje, že se tu zastaví ještě před ordinací.
2: Toho mi radši nepřipomínej. Veď tak sem chodí jenom kvůli tobě.
1: Já vím, že ho nemáte ráda, ale...
0: Je to řádný člověk a dobračisko. Ta, co ho dostane, bude moc mluvit o štěstí.
2: Naše Jana nemá na vdavky ani pomyšlení. A nač by taky hledala zaopatření, když se o ní můžu postarat já? Nemám pravdu. Víď, Janu, že mě nikdy neopustíš.
0: Jenomže až se jednou ozve srdce...
2: Taky najdu ženicha sama. Robertek mu opatří pěkné místo a meškat budou u nás. Však je byt dost velký. Něco takového jste jak těživ neviděla, Karolínko. Salon s arkýřem. Okna do parku. Když jsme tam byli v létě s Robertkem, zrovna všecko kvetlo. A promenádní koncerty vojenské kapely. Když peditéři nějak dlouho nejedou. Aby jsme to stihli vyložit ještě za světla. V říjnu se už po půl šesté stmívá.
0: Radši už poběžím, abych vám tu nepřekážela. S Bohem, milost paní, a mívejte se dobře v té Opavě. A vy, Janičko, ale co bych vám ještě vykládala? Však víte, že vám přeju to nejlepší, zdraví a štěstí.
1: No, Karolínko, neplačte. Já vás doprovodím, pojďte. S Bohem, Karolínko.
2: Špeditéři nikde. Za to doktor se k nám hrne jako velká voda. Na tebe jsem tak akorát zvědavá. Jano, zavolej mě, až přijedou.
1: Ano, tetičko.
2: Budu vedle. Ložnici.
1: Pojďte dál, pane doktore.
3: Dobrý den. A jak jste mohla, Jano, vědět, že jsem to já?
1: Slíbil jste přece, že se přijdete rozloučit.
3: Ano. Ale přitom pořád doufám, že neodjedete. Že se třeba stane zázrak.
1: Doktoři přece na zázraky nevěří.
3: No, já jsem asi špatný lékař. A nebo mne omlouvá to, že vás mám...
1: Prosím vás. O tom už nebudeme mluvit.
3: Dobře. Tak si na vás budu čekat, mlčky.
1: Možná, že jsme se měli potkat dřív, anebo za jiných okolností.
0: To jsem ještě já. Přišel telegram.
1: Telegram? Od koho?
0: Prý z Opavy, povídal listonoš.
3: Co se stalo, Jano?

0: S Bohem, lásko. S Bohem. Děkuji ti za nejpožehnanější rok svého života.
1: Proslulý národní pracovník slezský, doktor Robert Riedl, skonal dnes náhle srdeční mrtvicí v kanceláři zemského úřadu v Opavě uprostřed pilné a odpovědné práce. Téměř zároveň přichází z Rozvadova zpráva o smrti jeho ženy.
2: My s Robertkem jsme chválavou živi a zdraví, a to je hlavní.
1: Veřejnost je hluboce rozrušena a dojata tímto neobyčejným případem. Jejich vzorné manželství bylo všeobecně známé a jejich společná smrt otřásla celým krajem.
0: Pro mě se nesmíš trápit.
2: Pobeček mě má rád. My dva jsme jedna duše a jedno tělo.
0: Jestli jsem někomu patřil celý, tak tobě, lásko moje.
1: Zprávu o dní společného pohřbu, jakož i zhodnocení všestranné činnosti zesnulého doktora Riedla, přineseme v zítřejším zpravodajství.
0: Přeju ti, abys brzy zapomněla na všecko zle, abys byla šťastná.
3: Na vás ta opravdická láska teprv čeká.
4: Na dvorku je kura s převrženou nohou.
5: To Martina, jas kuklaty.

0: Vlčí jáma?
1: Koldun jeden potvorný.
2: Ty, kterou jsem vytáhla z bídy.
1: Nemáš nevají, co poručáš, člečínko?
2: Zbal si svých pět švestek a klid se z mého domu.
1: Že všechno jakýsi, kde tu žrač?
2: Ať si třeba chcípne hlady.
0: Vlčí jáma?
3: Ne. Chci odtud. Pryč.

0: Nebojte se, Jano. Teď už se vám nic zlého nestane.
1: Že je tu tolik světla?
0: To se vám zdá, protože jste žila dlouho v přítmí.
1: Kde to jsem?
0: Doma, jestli budete chtít.
1: Doma.
0: Ano. A já se vynasnažím, abyste na všecko zlé co nejdřív zapomněla. Abyste byla šťastná.
1: To mi už kdo si sliboval.
0: Já vím. Jsou věci, pro které nás nikdy srdce nepřestane bolet. Ale vzpomeňte si, co říká stará Karolínka. Všecko se dá vydržet, když se dva mají rádi. Co člověk potřebuje, aby mohl žít? Domov, lásku a práci. To všechno tu můžete najít. Prosté, obyčejné štěstí. Chcete?
1: Máte krásnou zahradu. Obyčejné štěstí.

Podle románu Vlčí jáma Jarmily Glazarové vznikl v roce 1957 film režiséra Jiřího Weisse. Rozhlasová dramatizace, kterou jste právě vyslechli na stanici Vltava, byla natočena o 20 let později v roce 1976 k 75. autorky. Inscenaci režíroval Josef Hajdučík, který do hlavních rolí obsadil Vlastu Vlasákovou jako Kláru, Taťánu Medveckou, ta byla Janou, Františka Vicenu, který stvárnil Roberta. Dále účinkovali Marie Vášová jako služebná Martina, Marie Glázrová, ta byla služebnou Petronilou, doktorem byl Vladimír Brabec a Karolínkou Libuše Havelková. Také zítřejší hra má svou filmovou podobu. Řeka čaruje je film natočený režisérem Václavem Krškou v roce 1945 podle lyrické rozhlasové hry Josefa Tomana, uvedené poprvé v roce 1939 v režii Václava Somera. My si zítra poslechneme nastudování režiséra Ludvíka Pompeho z roku 1968, zítra v 15 hodin na Vltavě. A zítra v 16:30 věnujeme filmovou klapku autorovi této hudby.

0: Flétnista James Galway hrál na Vltavě 5 lehkých kusů Nina Roty, na jehož spolupráci s italskými filmovými režiséry a na jeho podíl na úspěchu italského neorealismu se zaměříme zítra v Klapce na Vltavě v 16 hodin a 30 minut. Hudbu z českých filmů nám bude dnes v 19 hodin pouštět ve svém sedmém nebi Jakub Koenig a za chvilku si budeme povídat s tvůrcem filmu Poberta.
1: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
2: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
1: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.
3: Židovské muzeum v Praze slaví 120 let. Přijďte objevit příběhy, které formovaly naše dějiny. Prožijte 1000 let historie v jedinečné atmosféře pražského Josefova. Židovské muzeum v Praze. Už 120 let. Místo, kde minulost promlouvá k současnosti. Více na www.zmp.cz. Hlavním mediálním partnerem muzea je Český rozhlas.

0: Vizitka.
1: Zlodějské komedie typu Loganovi nebo Daného parťáci se u nás prakticky netočí. Bylo proto potřeba najít způsob, jak tento ryze americký žánr přenést do českého prostředí, aby působil uvěřitelně a zároveň nestratil nadsázku. Říká náš dnešní host ve vizitce, režisér, kameraman, ale také scenárista nové lupičské komedie Poberta, Ondřej Hudeček. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ve dnešní vizitce našeho hosta přivítal Ondřej Cihlář, tedy já, ale my už se vraťme také k našemu hostu, k mému jmenovci Ondřeji Hudečkovi, který studoval režii a kameru na Trebas Institute Montreal. Čtu to dobře?
2: Myslím, že jo.
1: Jo, já si nejsem jistý, jestli tam není do toho, jestli se do toho neplete trošku francouzština. Tam vystudoval, pak také vystudoval kameru na FAMU, je prvním Čechem, který vyhrál režijní cenu na Sundance, a to s krátkým filmem Furiant, který zachycuje milostnou epizodu dramatika Ladislava Stroupežnického. No a za stejné Furianty, nebo za stejného Furianta získal také Českého lva cenu Magnézia za nejlepší studentský snímek. V koprodukci se Spojenými státy a Kanadou natočil taktéž úspěšný dokument Nagano Tapes. V něm se vrátil k českému hokejovému turnaji století, respektive spíše k českému vítězství na turnaji století v japonském Nagánu. No a za dokument získal v roce 2019 cenu České filmové kritiky pro nejlepší film v kategorii Mimo kino a uspěl s ním i v zahraničí. No a teď, z kraje března, jak už jsme řekli, vešel do kin jeho celovečerní debut, lupická komedie Poberta s Matyášem Řezníčkem v hlavní roli. Je třeba také zmínit, že Matyáš Řezníček rovněž stvárnil hlavní roli v podcastovém psychotrileru Českého rozhlasu Vltava Mizení, což si můžete dohledat, ale to s tvorbou našeho dnešního hosta Ondřeje Hudečka úplně nesouvisí. Ale souvisí s tím otázka, proč jsi vybral Matyáše Řezníčka do hlavní role této komedie? Je Matyáš Řezníček komediální herec?
2: Já myslím, že je velmi univerzální herec Matyáš. On má, jinak je to podle mě prostě skvělý herec, jako tečka. A zároveň má vlastně hrozně velký rozsah, byť třeba v té filmové tvorbě to zatím tolik jako neukázal, ale na divadelních prknech ve spoustě inscenací, kde jsem ho viděl, tak vlastně šel častokrát proti, řekněme, nějaké svojí škatulce, takového jako hodného klučíka, což má tak jako v očích trošku. A tudíž jsem věděl, že zvládne i takové, řekněme, temnější polohy v té naší komedii, protože ona to není čistě jenom komedie, ale mísí to, řekněme, různé žánry.
1: Takže dokáže být takové lump?
2: Ano, dokáže být lump.
1: Já jsem se pokusil trošku stylizovat do toho dialektu strážnického, protože celý film se odehrává ve Strážnici, ve tvém rodišti. A jenom se chci dostat tomu, že všichni herci různého původu celé maličké České republiky zvládli tento dialekt, tak by mě zajímalo, jak se to povedlo, protože v různých jiných filmech, kde se tvůrci snaží o to, aby herci různého původu právě zvládli místní dialekt, se nedařilo třeba úplně dobře v tomhle. Jo? Trošku to občas diváky tahá za uši. Tady se tak neděje, je to naopak velmi příjemné do uší. Tak jak jste pracovali vlastně s jazykovými poradci? Pracovali jste s jazykovými poradci?
2: V podstatě jo, udělal jsem takový jako vlastní tým jazykových poradců, nebyli to vyloženě žádní odborníci akademičtí, ale v podstatě jeden ze spoluscénáristů je taky ze Strážnice, Jan Smutný, takže už když jsme psali ten scénář, tak jsme se tam snažili to nářečí prostě už mít v tom textu. A pak s herci jsem pracoval na zkouškách před natáčením. Vlastně docela dost intenzivní nebo dlouhé to období zkoušení bylo právě proto, aby se to tak jako zautomatizovalo všechno, aby se prostě aby herci nepřemýšleli nad tím, že zkrátka zní trošku jinak, než jsou zvyklí. A pak jsme přímo na natáčení měli dialekt kouče místního kamaráda Filipa Chluda, který měl sluchátka na uších a každý je tí vlastně poslouchal a případně opravoval, když mi něco uteklo, nebo když herci potřebovali i o přestávkách poradit s něčím, co mají říct, nebo si chtěli upravit věty, protože tam je mnohem těžší samozřejmě improvizovat, když to člověk nezná to nářečí, takže když si chce něco upravit, tak potřebuje, aby mu někdo řekl, jestli to říká správně vlastně v tom dialektu, takže to se taky hodilo.
1: No jak to, jak je to chytlavé pro herce, jako nebylo naopak problém dostat jim to z hlavy pryč?
2: Jak dlouho to zůstalo po natáčení? No, myslím, že tak mezi záběrama tak nikdo nemluvil, že by si
1: ne?
2: Myslím si, že si to netroufli v tom pokračovat a myslím, že to poměrně... to bylo pro ty konkrétní dialogy a asi to moc dlouho nezůstalo.
1: Ondřej, prosím tě, ty jsi naznačil, že jsi se pokoušel, aby ten film byl více vrstevnatý, tak už jsme si tady řekli o tom, že trošku to má jít v tom žánru těch lupických komedií, byly tady zmíněni jako pro přiblížení Loganovi nebo Daného parťáci, ale je jasné, že ta adaptace do toho českého, respektive strážnického prostředí, musí na to jít trochu celé jinak. Ale jaké jsou ty hlavní vrstvy, o které se pokoušel, aby tam byly zřetelné?
2: Chtěl jsem, aby jeden z takových jako velkých inspirací pro mě byly osudy různých, řekněme, vrstevníků z mého dospívání v okolí, které jsem třeba znal, ať už ze školy nebo prostě zvenku, kteří vlastně se měl pocit, že jsme tak nějak všichni jako stejní, nikdo není horší nebo lepší, ale prostě různou vlivem osudu nebo špatných rozhodnutí někteří z nich neskončili dobře, nebo řekněme, byli tak jednou nohou v kriminále a to město je velmi rychle zaškatulkovalo jako problémové kluky a už se málo kdo z nich třeba z tomu sporažilo vystoupit, takže to byla jedna z těch inspirací, kterou jsem tam se snažil do toho filmu dostat. Vůbec tu mechaniku toho, jak to město nedává moc druhou šanci lidem, kteří by si to třeba by mohli zasloužit, nebo jim to mohlo pomoct, takže to byla jedna vrstva. Pak tam byl takový, řekněme, společenský přesah, jelikož se to odehrává na pozadí covidové pandemie, tak tam hrajeme s tím, jak vlastně máme tendence v době krize hledat různé cestičky, jak z téhle krize ven. A častokrát mám pocit, že když přijde nějaká taková větší krize, tak máme tendenci přepínat do takového módu jako survival modu, prostě přežít sám na sebe a nepřemýšlet moc nad tím, co to třeba dělá s ostatními. A tak to je další taková vrstva. No a pak je tam velkou roli v tom hraje jako nějaké love story právě i ty, řekněme, ty zlodějské témata, jako je právě ambivalentní nějaká morálka, postav a tak.
1: No my, abychom trochu nastínili děj toho filmu, tak jak jsi zmínil, tak skutečně probíhá mezi pandemiovými vlnami. Probíhá tam vlastně to, že tedy postava Lupina se vrací z vězení, z kriminálu za takový drobné krádeže, kdy se na něj skupina kamarádů vykašle, to znamená, že on to schytá za všechny, vrací se zpátky a právě když tedy, a teď to hodně celé zjednodušuji, když tedy vypukne covid, tak se na něj začínají obracet místní podnikatele s těmi problémovými provozy, jako je třeba pivovár, kavárna, posilovna, kam se nedá chodit a oni krachují, aby vlastně zinscenovali vykradení těch jednotlivých podniků a oni na základě vyplacení pojistného mohli přežít. Tak říkám to správně, ještě bys to doplnilo něco?
2: Je to takhle, no. Tam se pracuje s tou absurditou toho, že ta postava, která je vlastně má ten cejch toho zloděje, tak najednou v téhle době je potřebný, protože může ostatním pomoct skrz to, že má tuhle tu unikátní službu.
1: A tu pozici vlastně, to znamená, že v podstatě jako celé to městečko se stává takovými jako spojenci v tom zločinu. Všichni to tak trochu vědí, ale zároveň je tam samozřejmě paradoxní ta postava policisty, který tedy jako je zároveň partnerem matky tady toho hlavního hrdiny, takže se tam dostávají všechny postavy do neuvěřitelných absurdních situací. No o tom, jakým způsobem si hledal herce do těch postav, se budeme bavit po písni, která zazní, protože jak je u nás zvykem ve vizitce, tak naši hosté jsou zároveň hudebními dramaturgy celého pořadu. Ty jsi jako první vybral píseň Bobbyho Fullera, Fur. Tak co je to za píseň? Kde se vzala v tvém výběru?
2: Je to píseň, která zazní v tom filmu v rámci takové, jakoby řekněme, montáže, kdy probíhá velká část těch loupeží a Je to, ten Bobby Fuller byl vlastně v 60. letech takový jako mladý texaský rocker, který měl tak jako našlápnuto, mluvilo se o nich, že budou vlastně takový texaští Beatles, a, ale on záhy zemřel a vlastně nikdy úplně ne, ten svůj potenciál nenaplnil, ale takže jsem tu písničku znal jako z dřívejška, jelikož se v ní zpívá o zloději, který prchá před zákonem, marně prchá před zákonem a opouští kvůli tomu svou přítelkyni a nechává za sebou celý svůj život, tak vlastně jsem ji vybral do toho filmu.

0: S režisérem Ondřejem Hudečkem si povídá Ondřej Cihlář v dnešní vizitce zatím o filmu Puberta, tedy o aktuálním snímku, který vstoupil před několika málo dny do celostátní kinodistribuce. No a slíbili jsme si, že se také pozastavíme u obsazení. No tak už bylo řečeno, že tu hlavní roli antihrdiny Lupina, tak tu si svěřil Matyáši Řezničkovi, nicméně jsou tam také další postavy, takovou tu jeho partu těchto jako kamarádů z Mokré čtvrti tvoří Lukáš Příkazský nebo Filip Kaňkovský a další, ale objeví se tam také Jiří Vyhorálek, Denisa Barešová s Anou Fialovou, Jiří Štrébl, celá řada dalších postav, samozřejmě také v roli natvrdlého policisty Václav Neužil. Tak pojďme si říci, podle jakého klíče jsi vybíral a jestli jsi vybíral až na základě castingu nebo už si psal dokonce některé postavy přímo s ohledem na konkrétní herce.
1: Během toho psaní já nad tím moc nepřemýšlím, nebo do určité fáze nad tím přemýšlím, mám v hlavě takové jako anonymní tváře, řekněme, protože se snažím vytvářet ty postavy jako samostatné, no zkrátka, aby to nebyl nějaký jako předobraz už nějakého herce, ale aby to byl ideálně prostě původní nějaká jako postava. Ale když se člověk blíží už k té, řekněme, realizační fázi a k těm posledním jako verzím, tak už samozřejmě tím přemýšlet jakoby musí, protože už je potřeba to začít obsazovat. A v tu chvíli já v podstatě je to tak jakože takový proces v hlavě. No. Není to žádný klasický casting ve smyslu, že bychom pozvali třeba více herců na jeden den a zkoušeli s nimi nějaké scény. Spíš je to tak, že si někoho vytipuju, jdu se podívat na představení, nakoukám třeba nějaké seriály nebo filmy, co ten člověk udělal a pak se s ním nejraději prostě potkám jako na kafe a v podstatě jenom si jako povídáme.
0: A jako pozoruješ, jestli by do té postavy ten dotyčný jako seděl.
1: Nejenom do té postavy, ale jaký je z něho mám jakoby pocit, jaký pocit mám z toho, jak je to i o té komunikaci společné, jestli prostě spolu jsme jakoby schopni nějak pracovat, jestli vlastně mám pocit, že by zapadl i do té party těch ostatních herců, aby oni jaký by mohli být mezi nima, jak by to mezi nimi fungovalo, takže je to takový jako intuitivní vlastně proces. Ono se to hrozně špatně popisuje, ale je to v podstatě kombinace toho, o kom jsem přesvědčený, že jako skvělý herec a zároveň jakoby ho vidím v té roli jako toho pravého, no, nebo tu
0: jak
1: pravou.
0: Jak přirozeně se takový herec chová na takové schůzce na kafe, kde tak trochu tuší, že se jedná vlastně o takový jako podprahový casting?
1: No to je právě taky zajímavé no. V procesu, jestli je mu to jedno nebo ne. Třeba Matyáš Řezníček, který mám pocit, že je úplně jako, ten je tak jako flegmatický, že vlastně mám pocit, že je pořád stejný, že vlastně vůbec nic jako nikdy jsem ho neviděl nic jako předstírat nebo být jako někým jiným. Vlastně mi přijde pořád stejný a je to hrozně jako sympatické. A pak některé herce jsem znal teda už z dřívejška, z nějakých jiných krátkých filmů, které jsme spolu točili. Ten zmiňovaný třeba Lukáš Příkazský, tak ten je taky ze Strážnice, odkud pocházím, takže vlastně jsme už spolu v dětství nebo v dospívání natáčeli nějaké krátké filmy, takže toho jsem znal docela dobře. A u těch dalších herců to bylo zkrátka takhle, no, že se mi oslovil napřímo a dělali jsme nějaké kamerové zkoušky, takové jako ve smyslu, že si člověk, že jsem chtěl vidět, jestli třeba ta parta, jak spolu fungují dohromady na kameře a tak, ale jinak to bylo takhle bez toho castingu, no.
0: Jedna z věcí, která mě trochu trkla do oka, je, že tam nebylo úplně velké množství ženských postav v tom scénáři.
1: Tak
0: vypadá to, že ve Strážnici je třeba tak jako 85% mužů na 15% žen, tak pojďme si vyjasnit, jaká je situace ve Strážnici demografická a pak taky, proč si sahnul k takovýhlemu zvláštnímu poměru.
1: Ta situace je daleko víc vyrovnaná Strážnici.
0: Protože nevím, jestli o tom víš, ale na světě je zhruba 55% žen a 45% mužů v celkové, celosvětové populaci.
1: Jo, vím o tom. No,
0: tak tady jdeš trochu proti trendu.
1: Jdu proti trendu, ale zároveň on prostě podle mě ten princip těch jako postav, které dělají tyhle ty jako podvody, mě zkrátka přišlo, že když je jich většina mužů, že jsou prostě pro mě ti muži jako srandovnější v tom, v těch svých rozhodováních, v tomhle tom jako přístupu k, právě k té jako věci, v tom jako, že člověk tak jako musí jet sám na sebe a řekněme až v těch jako pozdějších vlnách, kde to bude víc jako do toho, tak teprve potom jsou tam některé v těch dalších jako majitelky těch, těch některých podniků, ale ten začátek mi přišlo, že to jsou prostě ty jako sedláci, kteří nejdřív přijdou s tímhletím nápadem, mm-hmm. mi přišlo, že vlastně je... No, že zkrátka je to, že se to trošku právě naopak jako snaží jako vysmívat tady tomu jako patriarchátu těch jako sedláků, kteří tam sedí na těch svých gruntech a vlastně přichází s těmi jako absurdními řešením té své situace, takže...
0: No promiň, mě trošku ten film svou atmosférou připomněl starší snímek, který tedy rozhodně nemá v sobě žádný komediální prvek ani odstín, a to je Třeba zabít Sekala.
1: Už mi to pár lidí taky řeklo.
0: A to je přesně tenhle ten moment, kdy se tady tihleti jako trošku zbabělí jako majitelé gruntů rozhodnou teda, že westernovým způsobem osloví vlastně toho mstitele, který teda to za ně jakoby vyžere, ale pak se na něj zároveň jako vybodnou, že jo, v pravou chvíli. Takže tam vzniká takový tragický příběh vlastně tady tohohletoho mstitele. A Jury Barana, pokud si dobře vzpomínám na jeho jméno, ale jde o to, že i v tvém filmu jsou vlastně trošku westernové prvky. Právě i ve westernech bývá minimum ženských postav, to znamená, že to je další taková pro mě trošku průpojka této věci. Nicméně to vypadá, že i tady tahleta parta těchhletěch jako opravdu jako blbů, kteří vlastně s Matyášem Řezničkem tvoří tuhletu jako skupinku kuriozních zlodějčků, vlastně po takovém jednom velice neúspěšném pokusu kontaktovat nějaké dívky v nějaký hospodě za fotbalovým stadionem, nebo spíš hřištěm než stadionem, tak vlastně to vypadá, že se vůbec vlastně dívkami nezabývají. Tak
1: no, já myslím, že zabývají, ale zkrátka...
0: Ale neúspěšně.
1: Ale neúspěšně a zkrátka tam už tak je ten děj, jako řekl bych, hodně huštěný, nebo je tam toho zkrátka hodně, se tam toho děje.
0: Takže na její volnočasové aktivity už nebyl čas.
1: No, ale zároveň je prostě pravda, že tam jako velká inspirace je western a vůbec jako ty principy toho jako westernového narrativu. Ono je to takové jako lehce hodně jako fanouškovská taková úvaha, vlastně není to tam na první pohled jako zjevné, ale vlastně jsou tam ty archetypální postavy právě toho bandity, který se vrací do toho města, snaží se polepšit. Ale
0: bandita
1: vlastně,
0: na babetě se vrací,
1: přesně tak,
0: když ona tam, to babeta úplně není, ale mohla by být.
1: Je tam ten skorumpovaný policár, je tam nějaký mafián, který se snaží kupovat pozemky těch ostatních, jsou tam ti trochu zbabělí vesničani, je tam právě ta ženská postava, která se snaží toho hrdinu, řekněme, přivést na tu správnou cestu, takže ono to hodně vychází z těch westernových archetypů. No.
0: No, chybí tam Kazatel, což je taky samozřejmě známá postava z různých westernů, která může být jako velice komplikovaná. Ostatně člověk by taky řekl v tomto prostředí, že bude hrát určitou roli nějaká religióznost, tak ta úplně vypadla. Tak už i ve Strážnici jde do tuhého. A přestává se chodit do kostela.
1: Myslím, že se pořád chodí. Ona ta religionoznost je tam, řekněme, naznačená jenom takovým jakoby vypravěči, který to tak jako rámuje, vlastně, který to dává tematicky, tak jako propojuje, uzavírá. A určitě víra nebo katolická víra hraje pořád na Jižní Moravě jako velkou roli a určitě to byl jeden z těch jako důmů,

0: k písni číslo 2 v pořadí, během které, nejenom během které, můžete vy, naši posluchači, samozřejmě našemu hostu položit také prostřednictvím e-mailu vizitka@rozhlas.cz jakýkoliv dotaz, ale teď si pojďme uvést tu druhou píseň, která se jmenuje Summer Funk. Tedy letní funk.
1: Letní funk, je to od kapely Bartleby, což je takové, myslím, že víceméně brněnské uskupení, nebo možná kombinace Brno-Uherské Hradiště, nejsem si jistý, ale jsou to zkrátka kluci, kteří dělají vlastně takový rap říznutý folklorem a cymbálkou a ta písnička právě taky zazní v jedné scéně, kdy ti kluci, ta banda si rozděluje peníze a hulí trávu a mají prostě takový summer funk, takže proto to je v tomhle filmu a
0: proto to zazní i v této vizitce.
2: Kubo, kdyby spustil ten beat, co to je? Nemůžeš čekat, že napíšu smysluplný text, když nedáš tak srandovní beat.

Když nemělo děvče za oknem rozmarín, to tartucia nechodí. To se málo ví, ale odvar z rozmarín dokázal upravovat cyklus a za jistých okolností přiváděl potrat. Takže to jsou neuvěřitelné věci. Já říkám, a všechno je to v lidových písmech.

0: Vizitka.
1: No, my se naposledy ve třetím vstupu vracíme k současnému filmu Poberta, na který samozřejmě bych vás rád pozval, protože jsem nadšeným divákem tohoto snímku, takže v tomto ohledu se připojuji k celé řadě českých filmových kritiků, kteří tuto komedii považují za skutečně podařené dílko, pokud můžu použít tenhle ten zrovnělý výraz, který sám o sobě je hrozný. Ale protože se tady bavíme s kameramanem tohoto snímku Ondřejem Hudečkem a ty si zmínil mezi herci také Stanislava Majera, který tam hraje takového místního mafiána, který se tedy proměnil po dobu natáčení v šílenou karikaturu těchto, řekněme, maloměstských jako šíbrů, kteří ve svém domku otřesného stylu s bazénem vlastně tráví čas a jsou vlastně takovými manipulátory celého svého okolí, tak ani u něj v bazénu nebyla žádná ženská společnost. Tak to by mě opravdu zajímalo, jestli aspoň tady nebyl prostor pro to mu takzvaně nasázet do bazénu pár místních krasavic z místních diskotek.
2: On tam leží jeho žena u toho bazénu.
1: Tak ale toho jsem si nevšiml.
2: Jo, on tam má vystavenou, ale ten je tam tak schálně vystavená, jenom jako tak právě jako trošku jeho jako trofej prostě, no.
1: Aha, prostě tak to jsem si skutečně nevšiml.
2: On tam má vystavenou jako v podstatě rekvizitu, no. Tam je to jako záměrně takhle. Takhle prostě.
1: Já jsem si právě nebyl jistý, jestli nenarážíš třeba na jeho jinou orientaci i tím, že on má tak zdařilou trvalou na celou dobu na hlavě.
2: Ne, to se tam to žádná narážka není, ale samozřejmě myslím si, že se umí přizpůsobit. Je taková postava přizpůsobivá, takže. Ale jako ne. Přišlo mi to zkrátka vtipnější, když tam v tom bazénu místo toho, že to je menší klišé, když jsou tam ty jeho gorily v tom bazénu vlastně, a než kdyby tam byly prostě
1: krasavice z diskotéky.
2: Ano.
1: Chápu. Pojďme si ještě říct si k tomu obsazení, a k tomu jsem se chtěl dostat tady touhletou nejapnou otázkou u bazénu. Vlastně k tomu, nakolik si myslíš, že je vlastně také zajímavou taktikou představovat ve filmech filmovým divákům, kteří častokrát jsou jinačí než diváci divadelní, postavy nepříliš známé, tak jako se třeba podařilo tvůrcům filmu Přišla v noci s obsazením hlavní postavy, a ty ostatně, proto také na to narážím, si obsadil celou řadu herců vlastně brněnské divadelní scény, která častokrát třeba není celostátnímu kinu diváku úplně známa. Nakolik si myslíš, že je to třeba riskantní, a nebo naopak lákavé do hlavnějších postav, což se úplně nestalo, tam u tebe jsou to spíš postavy vedlejší, obsazovat méně známé herce, kteří mohou najednou zazářit, přesně jako třeba Simona Peková ve snímku Přišla v noci. A nebo nakolik je to riskantní třeba z té divácké návštěvnosti, protože přeci jenom víme, že na Jirku Langmajera se chodí.
2: Ano, je to tak.
1: Kterého jsi neobsadil?
2: No, je to, člověk se musí rozhodovat, jestli to obsadí podle toho, kdo má pocit, že je zkrátka pravý, anebo jestli si už na začátku řekne, musím trošku kalkulovat s tím, na koho se bude chodit, řekněme. No,
1: no a jak jsi to měl ty? Kalkuloval jsi trochu s tímto ohledem?
2: Ne, moc ne. V podstatě vůbec. Jakože určitě jsem si bylo jasné, že ve chvíli, kdy tam třeba obsadím Vaška Neužila nebo Standu Majera, že jsou zkrátka největší jako jména asi z těch, plus Denisa Barešová, že jsou asi jako známí, ale nejsou to zkrátka úplně ty jako těch jako velkých star, řekněme, jsou možná ještě další jména, která by tam možná jako by mohla být, ale mně to zkrátka přijde, že to není, že nejdůležitější pro mě je natočit jako dobrý film a obsadit to tak, komu věřím, že je zkrátka proto to nejlepší. Kdybych měl pocit, že je nejlepší Jirka Langmajer pro tu roli, tak ho klidně jako obsadím, ale obsadil jsem to zkrátka podle toho, koho jsem si vytipoval, že mám pocit, že je nejlepší. No a co se týče těch malých rolí, těch regionálních, tak to je strašná výhoda, naopak právě to, že je divák nezná, že nemá tu zkušenost s jejich předchozími filmy a tím pádem mnohem víc věří, že to jsou ti opravdu vesničani tam na tom městě, že jo? Takže ono to má prostě velkou výhodu a myslím si, že strašně jako dobré objíždět i ty prostě regionální divadla a hledat ty herce, protože tam jako spousta skvělých herců jako se nachází, ale je to někdy jako složitější je odhalit a zároveň pak je to někdy i komplikované třeba skloubit ten natáčecí plán, protože ten zápřah v těch regionálních divadlech je někdy teda jako neuvěřitelný, kolik mají inscenací do měsíce. Ne?
1: No to ano, to jistě je tak. Málo kdo si to z diváků uvědomuje, jak jako vlastně v tomhle tom je ten herecký život tvrdý a vlastně nesvobodný, protože vlastně ten čas je naprosto nekompromisně rozdělen mezi ta představení a mezi ty termíny všech těchto aktivit, kteří herci kloubí, to zcela jistě. Ale ještě by mě zajímalo taky, jestli na to máš čas vlastně objíždět různá tato regionální divadla a dělat si ten přehled sám, aniž by si třeba spolupracoval nějakou castingovou agenturou?
2: Když vím, že už se blíží ta realizace, řekněme prostě rok až dva jako i předtím, tak to prostě ten čas tomu jako věnuju, protože prostě tom jako vím, že prostě potřebuju vidět ty herce a tím, jak jsem z Moravy, tak je prostě, a jezdím k rodičům domů, tak prostě je vlastně příjemné se udělat zastávku v Brně, jít do divadla a pak pokračovat dál na jich. Takže ono se to prostě dá nějak spojit s tím přirozeným pohybem po republice, když člověk někam jede, tak se podívat, co se prostě zrovna kde hraje, ať už jako v Brně nebo prostě v Ostravě nebo dalších divadlech, no.
1: Ondřej, jaká je teď tvoje taková regionální hvězda, která opravdu zazáří v následující pětiletce a ještě o ní netušíme?
2: No, mně se hodně líbí Dominik Teleky, který teď právě už není regionální, byl z Brna, ale teď je...
1: Přechází do Davidského divadla, tak to skutečně divadla, je
2: takže,
1: tak tam...
2: Takže to už není to, jako moc úplně...
1: Ten už je odhalen,
2: ano. Asi teď nevím. Asi bych teď...
1: Co taková Maruna?
2: Maruna
1: z brněnského divadla, která hrála, schválně ještě neprozrazuji její příjmení, která hrála majitelku kavárny.
2: Jo, ty myslíš Marie Ludvíkovou.
1: Maruna Ludvíková.
2: Tak ta už je taky objevená, objevená. Není to objevená jako ve smyslu...
1: Filmu, bych řekl, tolik.
2: Filmu, ano, no.
1: Jinak ale jinak na brněnské divadelní scéně.
2: Ano, je to vlastně...
1: Je ta jedna z hvězd.
2: Jedna z hvězd spolu se Simonou Pekovou hvězda a divadla vlastně, ano. No. Tam je taky skvělá, to je pravda. Asi bych bylo jako víc, no nechci asi úplně teď nějakou konkrétně, chápu. Protože nevím, abych někoho jmenoval a pak někoho zase ne, ale Marie Ludvíková taky je skvělá samozřejmě.
1: Tak, dostáváme se k další písni a sice k té, kterou jste teď s editorkou Martinou Raš vlastně zapojili do toho tvého výběru a sice Bože můj, Otče můj. Tak je to písnička, kterou si pustíme. Ty k ní sám máš nějaký vztah? Že jsi souhlasil s doplněním tvého playlistu touto písní?
2: Vlastně mám vztah určitě k Martinovi Hrbáčovi a k horňáckým slavnostem, takže jsem neměl problém souhlasit s touhle lidovou vsuvkou, takže jsem rád vlastně, že to zazní nějaká lidovka.

0: No a my se včil dostáváme zpátky do rozhovoru s režisérem, scénáristou, ale také kameramanem Ondřejem Hudečkem. A to tedy člověkem, který dal dohromady současnou komedii Poberta, kterou můžete sledovat v českých kinech. Nicméně, jak už jsem tady dělal ten výčet těch tvých profesí, tak to skutečně není všechno, protože ty se podílel i na výběru hudby. To znamená, že skutečně to vypadá, že jsi takový self-made man všech filmových profesí, tak není to trochu taky o tom, že nepustíš ostatní profesionály vlastně k tomu, aby se podíleli na tvém filmu?
1: No, jsem strašný despota. Ne, je to v podstatě tak, no, že...
0: Působíš tak skutečně?
1: No, je to asi jako to trošku kombinace víc věcí. Určitě tam do určité míry hraje roli to, že je to prostě v něčem jednodušší některé věci vykomunikovat, když člověk komunikuje sám se sebou v hlavě, tak je to asi i ten určitě jedna z věcí. Další je to, že když jsem začínal natáčet své krátké filmy, tak jsem si ty profese vlastně všechny dělal sám, protože v okolí nebyl jako nikdo, kdo by třeba dělal kameru, nebo kdo by to pak stříhal, takže ještě vlastně než jsem šel na nějakou filmovou školu, tak jsem natočil do té třeba už 15-20 krátkých filmů a vlastně všechny jsem si točil tímhle způsobem a je to pro mě nějakým způsobem přirozené. Ale určitě v tom hraje roli i to, že mám pocit, že to je rychlejší, no, to rozhodování. A což ale neznamená, že bych měl pocit, že jsem v každé té jednotlivé profesi jako nejlepší, že není nikdo, kdo by to udělal líp, to si myslím, že určitě ne. Ale ta jako určitou výhodu má to, že když to člověk dělá dohromady, tak zase to přináší trošku něco jiného a jiný způsob práce, nebo může to mít nějakou jinou výhodu a třeba i trošku, řekněme, jak to říct, no, singulárnější vizi prostě, no. Jako...
0: No zároveň to je i trochu úspora, ne, možná finanční a pro tebe větší výdělek?
1: Já myslím, že pro mě úplně větší výdělek, ale finanční úspora, tak bych to možná řekl.
0: No, pojďme ještě zkusit srovnat školy, kterými jsi prošel, protože ty jsi prošel teda jednak filmovou školu v Písku, pražskou FAMU, ale také školou, filmovou školu v Montrealu, tak je, řekl bys, to české školství filmové a to v Montrealu v něčem v principu rozdílné?
1: Určitě. FAMU vlastně vychází z modelu toho tradičního jako evropského, kdy je ta filmová škola rozdělená na katedry.
0: To znamená, a na různé filmové profese.
1: A na různé filmové profese, kdežto v těch, řekněme, západních zemích, nebo těch anglosaských, řekněme, nebo v Americe a Kanadě především, tam vlastně většina těch bakalářských, jako to bakalářského studia žádné katedry nemá a až od magisterského se to případně dělí na ty katedry.
0: Tak jako mezi lékaři, kteří tedy se potom ano, jako takže, rozhodují až později, ano, jestli se stanou zubaři nebo chirurgi.
1: Ano, v podstatě je to stejný princip, takže ta výhoda je v tom, že si člověk osahá všechny ty různé profese a právě se i naučí, jak se stříhá, jak se dělá zvuk na place nebo pak postprodukci. Natočí si jeden film jako kameramán, jeden jako režisér, další jako asistent režie. Takže si projde těmi různými profesemi a...
0: Vlastně pozná jako na vlastní kůži celý ten proces výroby filmu.
1: A zároveň je tam... Prostě ten cíl je daleko víc to, než aby po tomhletom bakalářském studiu ten člověk byl umělec, tak aby byl schopný najít zaměstnání v tom filmovém průmyslu. Aby prostě mohl jít do nějaké produkce, do nějakého studia a začít od nějaké asistentské profese právě v tom oboru, který je mu třeba nejbližší, ale už má ty vědomosti, řekněme ty základní, technické, aby tu profesi byl schopný dělat. No.
0: Čili máš pocit, že toto je šťastnější přístup k tomu vzdělání filmovému, tento anglosaský a kanadsko-americký?
1: Ono to je totiž hrozně těžko říct, protože je otázka, jak vůbec jako učit film nebo jak učit umění. Jakože to prostě je těch jako přístupů spoustu a mě osobně víc vyhovuje a přijde mi mě osobně lepší začít jako kdyby tou řemeslnou částí a vlastně učit se klidně jako napodobováním nebo pořád jako zkoušením těch věcí, jak už to třeba někdo dělal, jak to dělá někdo jiný. Spoustu těch jako cvičení ve stylu natoč tohleto kameraman, jako kdyby to byl film, já nevím, Scorseseho a tady udělej zvuk v postprodukci, jako kdyby to bylo prostě minimalistický nějaký evropský art a tady udělej verzi stejné scény, jako kdyby to byl prostě blockbuster. A jenom jsou to čistě technické věci, kde vlastně člověk plní jenom jako zadání, řekněme.
0: Jako žánrová zadání.
1: Žánrová zadání a naučí se na tom strašně moc věcí, podle mě. A vlastně pak teprve může aplikovat svoje nějaké konkrétní vizi nebo svůj přístup k filmu nebo k vyprávění, takže si tam najde to, co jemu je jakoby nejbližší, ale zkrátka si zkusí spoustu různých věcí. No.
0: Ty jsi natočil také, a bylo to řečeno v souvislosti právě třeba s propagací snímků Poberta, krátký film Furiant, který byl oceněn, napřed tedy vybrán a pak oceněn na festivalu Sundance. Potom tedy si také získal za něj ceny i u nás jako studentský film. Kde se vzal tvůj zájem o dramatika Stroupežnického, našeho, že jo, už možná pozapomenutého vlastně buditele mezi českými divadelníky, a vlastně jak si pojmul celý tenhle ten krátký film, ve kterém je minimum dialogu?
1: Já když jsem byl ve třeťáku na kameře, tak se blížilo natáčení takového jednoho cvičení krátkého a měl jsem takovou představu, že bych to hrozně rád natočil jako historický film, že vlastně neviděl jsem přesně o čem, ale měl jsem jakoby ten žánr, že by mě bavilo, kdyby to byl historický film, a zároveň tím, že to je studentský film, tak aby to bylo co nejlevnější, tak člověk ví, že nemůže jít moc dál než do 19. století, aby našel nějaké ještě budovy nebo reálné lokace, kde by to odpovídalo. No a v té době jsem vlastně na krátkých filmech spolupracoval s produkční Kamilou Dohnalovou, se kterou jsem se o tom bavil, a ona si právě vzpomněla, že kdysi na gymnáziu měla nějaký, já nevím, jestli to byl referát, nebo nějakou prostě ročníkovou práci o Stroupežnickém, a tak by připravila jenom tady tenhle ten jako jeho úsek z toho mládí, a mi to přišlo jako fantastický příběh, o kterém jsem do té doby nevěděl, a takže jsem začal v archivech hledat víc, a přišlo mi to zkrátka natolik fascinující, že jsem to chtěl vidět, řekněme, na plátně jako film. Takže takhle se to zrodilo, ten zájem. A to 19. století mě dlouhodobě fascinuje jako taková velmi jako důležitá a zároveň v něčem trochu jako legrační období našich dějin, kdy vlastně se z toho malého národa snažíme jako vydupat tu hrdost zpátky, a je to, zároveň je to v něčem dojemné i srandovní pro mě. No,
0: no tak samozřejmě, protože se to celé prolíná celou řadou jako smyšlenek, které mají právě, jako řekněme, tu velikost toho malého národa jako výrazným způsobem posunout. Ty jsi ovšem, tvůj rozptyl tvých témat a zájmu je široký, ty jsi potom také upozornil na sebe svým takovým akčním dokumentem Nagano Tapes o tedy tom legendárním posledním velkém českém vítězství na mezinárodním poli, a sice tedy olympijské vítězství na japonských zimních olympijských hrách v čele s naším zlatým hokejovým týmem. Tak by mě zajímalo vlastně, jestli ty jako člověk, který si prošel celou řadu tedy těch filmových profesí, jestli si prošel předtím i nějakou průpravou dokumentární, protože to přeci jenom žánrově je trochu něco jiného, ale ty to vyprávíš vlastně jako takovou velkou napínavou jako story v kontextu tedy řekněme i třeba historie české a vlastně toho českého hokeje, tak aby to pochopili třeba diváci právě zámořské NHL, kteří tu perspektivu vnímají právě třeba přes hráče této nejlepší světové ligy.
1: Dokumentární průpravu jakoby minimální, řekněme, v rámci právě školy člověk má taky některé zadání některých filmů, že mají být dokumenty, ale tohle to byl dokument, který, protože vznikl tak, že mě oslovili producenti, že to nebylo, řekněme, můj nápad, se kterým bych hledal producenta, ale bylo to opačně, že mě oslovili skrz právě, díky tomu, že se o mě dozvěděli skrz právě film Furiant, který byl na Sundance, tak mě oslovili s tímhle námětem. Ale bylo jakoby zřejmé, že to chtějí v tom žánru, řekněme, toho amerického dokumentu, který je vlastně jako řekněme postavený hodně na těch jako archivech a mluvících hlavách, což je žánr, který se tady zas tak moc jako netočí, no řekněme míně v tomhle tom konkrétním stylu, takže pro mě to znamenalo vlastně si jako nakoukávat ty dokumenty a vlastně
0: zjišťovat,
1: jak vlastně fungují a jak vlastně funguje ten princip vyprávění a jak se vlastně dělají. A to bylo to pro mě hrozně zábavné, protože tady to jako rozklíčování těch žánrů mě hrozně, hrozně baví, čistě jako ta mechanika toho, jak fungují. No a jako byla tam i představa toho, že by jsme mohli natáčet nějaké víc, jako i třeba ze současnosti věci, kde ti hokejisti jsou dnes a tak, ale mě právě bavila to udělat čistě jenom jako archivy a ty mluvící hlavy, což je vlastně ten nejsuší možný způsob, ale mě bavilo to, jestli se s tímhletím minimem dá udělat jako blockbuster vlastně. Nebo udělat...
0: No na co jsi přišel?
1: Že myslím, že dá, že to funguje.
0: Že se ti to povedlo, ten blockbuster udělat.
1: Snad jo, no, myslím, že to funguje, že tam je ta kombinace právě těch jako emocí té hry a zároveň těch jako dějin, které tomu dávají ten společenský přesah a je to i pro mě osobně takový jako návrat do těch 90. ve kterých člověk v době toho Nagana mi bylo 11 nebo 10, 11
0: Ale pravděpodobně jsi to prožíval.
1: Prožíval jsem strašně moc ten turnaj, no, ale nepamatoval jsem si tu dobu, nebo pamatoval jsem si tu dobu, jako, ale neřekněme ten kontext politický, takže mě vlastně i bavilo se vrátit zpátky a byl jsem docela překvapený z těch archivů, že ta Česká republika na konci 90. let vypadala mnohem víc jako řekněme zaostalej, než jsem si pamatoval. No. Vlastně z těch záběrů mě to překvapilo, že to působilo jako míň moderně, než byla moje vzpomínka.
0: Pojďme ovšem teďka do přítomnosti. Ty jsi v mnoha rozhovorech také připustil, že řekněme tvé pracovní tempo je řekněme jako poklidné, že nechrlíš úplně každé dva roky jeden film. I příprava tohoto filmu Puberta ti trvalo zhruba 6 let. Tak na čem teď pracuješ a kdy se dočkáme tedy další premiéry z tvé dílny?
1: No, snažím se na tom pracoval, abych to zrychlil, no, je to pomalé a myslím si, že ten jeden z těch důvodů...
0: Já trpím stejným neduhem, takže jako tomu rozumím, také se snažím
1: zrychlovat. Já se tak jako namlouvám, že až to budu umět trošku líp, až už toho napíšu nebo natočím víc, že už budu vědět víc, jak na to půjde to třeba rychleji, ale nevím, jestli to je zkušeností anebo povahou. Pokud je to povahou, tak s tím se bude těžce bojovat, ale pracuji na několika dalších námětech. Jeden je, řekněme, takový historický thriller, romano drama, který se odehrává na konci 18. století v době velkého hladomoru, který byl tady v českých zemích, což je takové trošku zapomenutá kapitola našich dějin, tak to je jeden z těch námětů, ale ten určitě nebude za 2 roky, to je prostě jeden z těch projektů, který je na pár let. A mezi tím doufám, že se podaří něco trošku menšího. Mám nějakou minisérii, na které teď pracuju a nějaký další námět na film, ale zatím je to tak jako začátcích, že o tom...
0: Takže náměty se nedozvíme.
1: Náměty úplně neprozradí.
0: Dobře, tak děkuji za tuhle tu konkrétní odpověď a my se dostáváme k závěrečné rozlučkové písni, kterou může být buď to David Ferguson, anebo Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr, ví. Tak by mě zajímalo, kterou z těchto dvou písní vybereš.
1: No já mám radši to Hard Times. Na druhou stranu je taková pomalejší, tak nevím, jestli potom Hrbáčovi je. Ale je to zkrátka písnička, která hraje na konci toho filmu a tak nějak ho tematicky pro mě uzavírá, protože vypráví o tom, jak je to takový apel, řekněme, na bohaté, aby mysleli i na ty chudé, kteří to mají těžké.
0: Mm-hmm. No, říká náš dnešní host, režisér, kameraman a také scénárista, ale také spolustřihač nové lupičské komedie Puberta, kterou doporučujeme ke zhlédnutí. Zajděte do kina, protože to se také počítá. No a my se loučíme tedy s Ondřejem Hudečkem. Díky za tvou návštěvu.
1: Taky moc děkuji za pozvání.
0: A loučí se také od mikrofonu Ondřej Cihlář.

0: 31. března jsme si do vizitky pozvali scénáristu, režiséra a kameramana snímku Poberta Ondřeje Hudečka. 16. března jsme tu měli bývalou ředitelku Státního fondu audiovize a jednu z nejvlivnějších žen českého filmového průmyslu Helenu Bezděk-Fraňkovou. Ta v Česku prosadila systém filmových pobídek a je držitelkou Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii. Kulturou se vytvářejí další vztahy, třeba ty biznisové. Kultura definuje národ a je jedno, jestli jde o film, knihu nebo sochu, řekla nám ve vizitce. Nakolik těžké bylo myšlenku filmových pobídek vysvětlit politikům a veřejnosti a proč ji baví učit na FAMU, zeptáme se jí zítra na Vltavě v 17 hodin.
1: Jazzový podvečer. Dnešní jazzový podvečer bude trochu neobvyklý, zejména v zařazení čtvrté skladby v pořadí, která se ohlíží za 10. výročím úmrtí Davida Bowieho. Tato mimořádná osobnost světové moderní muziky se ve své tvorbě nevyhnula ani jazzovým vlivům, a to právě mimo jiné ukázkou z desky Black Star, která vyšla těsně před jeho smrtí, ale k ní až později. Teď si dáme ukázku ze zcela pohodové záležitosti amerického dua Rachel a Will Ray, ona zpěvačka, on kytarista. Potkali se na Broadwayi a vydali poctu této muzikálové ikoně deskou nazvanou West of Broadway. Z níž vybírám skladbu Forever Never Last. This is the third time we're getting hitched.

73-letý americký basák a zpěvák a autor Dan Voss vydal novinku Groove in the Face of Adversity se svým nonetem Penn Detroit Ensemble. A já z ní vybírám skladbu Midnight Marauders, půlnoční lupiči.

39letý americký zpěvák, autor, klávesa, kytarista a tak dále, John Batiste, vydal další novinku, tentokrát nazvanou Big Money. Skoro, jako by se s předchozím názvem Půlnoční loupež tak nějak shodovaly velké prachy.

A jsme u Davida Bowieho. Co k jeho osobě dodávat? Patřil k nejvýraznějším postavám rockové muziky. Mimořádný muzikant, autor, interpret, který vydal spoustu skvělé hudby. A je to o něch už bohužel 10 let, kdy zemřel. Tak k jeho poctě dejme zmíněnou skladbu z posledního alba Black Star, Lazarus.

Další skladba nepotřebuje skoro žádné podrobnosti, stačí dvě jména protagonistů, Ella Fitzgerald a Louis Armstrong. Předloni vyšla zvukově vyčištěná deska jejich spoluprací a na ní je i standard dnes už Isn't This a Love Day? Není tohle nádherný den?

0: Jedna z nejintimnějších skladeb alba Lost Pieces, ztracené části, píseň I Can't Sleep, původem korejské zpěvačky usazené ve Francii Yusu Nacho, ukončila dnešní jazzový podvečer Otakara Svobody na stanici Vltava.
1: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorští pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v black metalovém setu, Načeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau Lau, Siu nebo Taige. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. 33. Beseda, 31. července a 1. srpna Tasov u Veselí nad Moravou. Beseda u BigBeatu.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
4: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
3: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
5: Louis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
3: Dej mi pokoj.
4: Tohle neskončí dobře.
3: Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
2: Četba na pokračování.
0: Osud dědečka po únoru 1948 vězněného v Jáchymovských uranových lágrech se stal inspirací spisovatelce Lence Elbe pro román Uranova. A tento debut roku 2021 ceny Magnesia Litera čteme na Vltavě v premiéře. Dnes po 17.

Ask. Rána. Druhá rána. Dozvuk těch dvou ran rezonoval jeho lebeční dutinou. Probouzel se. Ležel na zemi u nohou postele a v celém těle mu chrastil kocovinový třas. V ústech nechutné lepivé sucho a srdce mu bušilo tak rychle, že ani nedokázal vnímat intervaly mezi jednotlivými pulzy. Budík ukazoval poledne. Matně si vzpomínal na prapodivnou scénu, která ukončila včerejší večer. Náročný proces odbourávání té obří kádě alkoholu z krve mu bránil být si stoprocentně jistý, zda šlo o skutečnost, nebo se mu to všechno jen zdálo. Třetí rána. Přišla zvenčí a zněla jako prásknutí dveřmi u nějakého auta. Pomalu se postavil na nohy. Opřel potící se čelo o okenní tabuli a pozoroval příčinu iritujícího lomozu. Profesoři Chapman, Boerio a Dufour dávali s bohem obří zásilce, kterou řidič DHL právě naložil do dodávky. Nejmodernější mlžná komora opouštěla Jáchymov. Funění do skla zamlžilo Henryho obraz, ale ne myšlení. Ve svém zbědovaném stavu nedokázal vůbec pochopit, jak je možné, že tihle tři už jsou dávno na nohou a fungují, jako by snad včerejší noc ani neproběhla. Akademická půda Heidelbergu je holt lepší oddíl. V koupelně si opláchl obličej a po cestě zpět do pokoje sakra. Zakopl osizáněny boty. Něco s nimi ale bylo jinak.

0: Koupila si prý hodně té vaší makové kosmetiky a čaju. Procedil mezi zuby Henry, zatímco se svlékal za plentou uvnitř modré koupelny. Jo, to si koupila, aspoň co si pamatuju, potvrdila jeho tvrzení LB a vypnula přívod vody. A proto se jí prý ty boty nevešly do kufru. Parafrázoval Henry obsah dopisu, který před chvílí uviděl trčet z pravé sizaniny lodičky. Dopis. Bylo zvláštní dostat dopis od člověka, od něhož se po dobu 31 let téměř nehnul na krok. Přečetl ho strašně rychle, protože z těch slov měl strach. Nechtěl vlastně ani vidět její písmo. Složil ho a strčil zpátky do boty, jako by se ho štítil. Nejspíš proto si teď nevybavil nic jiného, než jen tu podělanou zmínku o nákupu té podělané kosmetiky, o lodičkách, které jí prý buď může poslat nebo přivést, a pak ještě něco o tom, že se musí od sebe v Londýně odstěhovat, a pak tam bylo něco jako, že lidi se mění, nebo možná, že se lidi nemění, nebo zkrátka něco v tomhle smyslu. Takže vy víte, že moje žena odjela? Zeptal se lehce vyčítavým tónem, jako by Elbe vinil z toho, že mu to nenahlásila. Říkala jsem si, že si toho nejspíš všimnete sám, ozvala se Elbe zpoza plenty. Uznal, že na tom něco je. Rozhrnul závěs a rychle vklouzl do vany. Nejdřív tam jen tak schrbeně seděl, až po chvíli záda ponořil do radonové vody a pozoroval svoje tělo pod hladinou. Takže víte všechno. Všechno co? Zarazila se Elbe na odchodu. Třeba to, že už je neděle. Jestli vím, že je neděle? Zopakovala, nechápavě povytáhla obočí a vrátila se zpět k vaně. Henry přikývl a se studem, který křečovitě deformoval jeho kotníky, si uvědomil, že na škále nepříčetnosti už sestře LB nedýchá na krk, ale už ji zcela pokořil. Ano, já vím, že je neděle, konstatovala fakt a svou odpověď okořenila podezíravým pohledem, jenž stvrdil tvrdý dopad na úplné dno propasti jeho mysli. Já jen, že já jsem to ještě před chvíli nevěděl, zamumlal a hned sám sebe rozčílil. Suzanne taky věděla, že je neděle, ale nic mi neřekla. To už se lidem neříká, co je za den. Elbe považovala jeho otázku za řečnickou. Z kapsy nenápadně vytáhla placatku, napila se, aby zostřila smysly, a rozhodla se raději neodejít. Sedla si do křesla zády k vaně, znovu zalovila v kapse, napila se a nepřítomně zírala z okna. Její apatie vytvořila v Henryho hlavě baterii otázek, které si kladl v duchu v rámci jakéhosi samovytáčecího mechanismu, jenž zřejmě musel sebrat v ulicích Jáchymova, protože nikdy předtím nic takového nepoužíval a bylo mu to bytostně cizí. Neděle byl přece poslední den naší dovolené, nebo ne? To jsem vážně zapomněl na školu, na svoje žáky, které mám zítra učit, na náš dům i na hrob? Zapomněl jsem na Angelin hrob? To by měla Suzanne radost, že jsem zapomněl i na hřbitov, nebo ne? Kde je ale Suzanne? Jak jí pošleš ty boty? Když mu došly otázky, přemohl ho spánek a brada mu začala klesat pod hladinu. Co je s váma? Zeptala se Elbe, když se otočila a všimla si Henryho. Nevykřikla, nevyskočila, jen vykulila oči a začala se smát. Ne, že by se snad nechtěla zvednout a zachránit ho před utonutím, ale ještě toho dnes nevypila dost, aby dosáhla takové rychlosti odezvy. Naštěstí jí smích zvedl krevní tlak, takže se její reakce nakonec zmobilizovaly a dost možná na poslední chvíli mu hlavu spod hladiny vytáhla. Cukl sebou a rozchrchlal se z toho, jak měl nozdry naplněné vodou. Elbe se smála dál. A co paní doktorka? Je v pořádku?
1: Zařval na ní hned, jak vykašlal a vysmrkal poslední přebytečnou vodu. Tím ji ale rozesmál ještě víc.

Otevřel mu Schmidt, což Henryho poněkud zaskočilo. Jeho obličej vypadal pořád jako suchem popraskaná zemina, ale přece jen o něco míň než včera. Estela stála za ním, jen v županu z lehké, tmavě modré látky, a gestem svolila ke vpuštění návštěvníka. Schmidt se na ní ještě jednou otočil, zřejmě aby se ujistil, jestli to myslí vážně, ale to už Henry směle nakročil směrem do ordinace. Stařec si ho změřil nedůvěřivým a chladným pohledem a odešel. Zůstali sami. Henry byl z toho trochu nesvůj. Měl pocit, že už se staříkem vezli na vlně intelektuálního zpříznění a teď to najednou vypadalo, že vše je zase zpátky hluboko pod bodem mrazu. Jako dřív. Estela se podrážděně vrátila ke dveřím, vyklonila se na chodbu, jako by někoho vyhlížela, a pak s kamennou tváří dveře zabouchla. Jak ti je? Zeptal se Henry opatrně a snažil se před ní potlačit stále se projevující celkové vyčerpání ze včerejší piatiky. Zvláštně vzdychla. To včera, to mě vážně vyděsilo. Bylo to špatným jídlem? Nebo jsi nemocná? Nebo co to bylo? Já, začala váhavě Estela. Srovnala si župan u krku a sedla si za stůl. Já je pryč a já se nemám vracet. Skočil jí do toho Henry a sedl si na pacientskou židli. Estela povytáhla obočí a vyčkávala, až z něj vypadne něco konkrétnějšího. Ačkoliv jí bylo jasné, o koho jde. Rozhodla se pro pietní ticho za ukončený vztah, ale Henry z ní svým bodavým pohledem lámal nějakou pro něj vhodnější reakci. Na já nejspíš si toho všimla. Prolomila Estela ticho, aby uspokojila jeho potřebu interakce. Ale čeho? Já nevím, pokrčila rameny a se špetkou despektu zatřásla hlavou. Třeba toho, že si na ní týden skoro nepromluvil? Pár slov jsme občas prohodili, bránil se. Tak třeba toho, že si před ní projevoval náklonnost k někomu jinému? Ke komu? Teď už jeho mentální zpomalení Estelu poněkud vyděsilo. Významně se narovnala v zádech, hlavu uklonila na stranu a dala mu tak poslední šanci obhájit svoji inteligenci. No, ano, jistě, rozhodil rukama. K tobě, jenže ty přece nejsi cizí. Za to, že se Henryho mozek nyní plácal v jakémsi vegetativním stavu, obviňovala jen a pouze sebe. Kdyby jen znala toho Henryho, jímž byl, než přijel do Jáchymova, neměla by jedinou výčitku. Tak jsem tu asi zůstal pro tebe. Asi to tak mělo být, usmál se najednou, až se nakonec rozřechtal. V tom si všiml, že pod dokumenty na jejím pracovním stole vykukuje paklík starých fotografií, které mu včera vypadly ze saka. On ti to asi řekl, že? Schmidt, řekl ti o těch fotkách, že ano. Já se omlouvám, já si je jen půjčil, jen tak ze zvědavosti. Estela se lehce přezíravým gestem snažila utnout jeho omluvný výlev, ale Henry se nedal. Ne, vážně se omlouvám, nevím, proč jsem to udělal. Prohlédl jsem si je, to přiznávám. Šlo mi hlavně o ty na autobusové zastávce, jak je tam Schmidt a ty si vyfocená v pozadí. Na ostatních je už jen on a spousta mrtvých lidí. Jsou to, řekl bych, velmi znepokojující fotografie. Ano. Mrtvol je tam mnoho, konstatovala suše a prsty uchopila roh jedné z černobílých fotografií. Zajímavá je ale jen jedna z nich. Fotografie byla evidentně násilně odlepena od jiné a tak byl její obsah značně poničen. Ovšem to podstatné tam zůstalo. Špinavý mladý Schmidt kdesi v důlní chodbě k
kterak něco přenáší. A za jeho zády se na skalní vyvýšenině povaluje mrtvé tělo s obličejem Joa Sagrada Colorada Čučina. No to snad, to je celý on? Jak to, že tam je? Vyhrkl Henry a přirazil si fotografii až k nosu. To právě nevíme. Je to z roku 45, Francovi je tam teprve 35. Na tyhle fotky desítky let nikdo nesáhl, jen díky tomu, že si je vzal, na to teď Franc přišel. Henry ho na chvíli zasáhl pocit důležitosti. Ale jak je to možné? Že by to byl jeho příbuzný? Otec? Asi ano. Buď to byl voják, nebo vězeň, nebo zajatec, těžko říct. Franc si to už bohužel nepamatuje. Ťukání na dveře. Lekla se a nervózně si urovnala překřížení županu u krku. Hlasitě si odfoukla. To by měl být Schmidt, zašeptala si pro sebe a podívala se na Henryho. Mohl bys mu prosím otevřít? Mohl. Henry vpustil starce do místnosti a ten jen položil na stůl dva pugéty růží, dárkovou krabici s mašlí a kleště. Kombinačky s červenou gumovou rukojetí. A zas zmizel. Estela se postavila, prstem lehce pohladila růžové okvětní lístky, ale překvapivě květiny nechala ležet, i přesto, že hned vedle stála připravená váza s vodou. Místo toho se chopila kleští a podala je Henrymu. Župan jí spadl ke kotníkům a najednou tam stála nahá. Naprázdno polkl i zcvakl kleštěmi, které mu v zápětí vypadly z ruky. On to ví, zašeptala. Kdo? Co ví? Zašeptal v odpověď, aniž byl schopen odtrhnout zrak od toho, co se před ním právě vyjevilo. Takhle nějak by si představoval způsob, jak zahnat smutek a depresi z nepříliš pozitivního vývoje posledního dne. Tak nějak podobně. Snad jen kromě té malé dírky v jejím hrudníku, z níž asi na půl centimetru trčel ven zelený skleněný hrot. Začala se k němu pomalu otáčet zády, nejspíš, aby mu bylo jasné, že druhý konec hrotu jí čouhá mezi lopatkami. Skrz, naskrz. Kdo? Zopakovala. Náš nesmírně zábavný společník Joe Sagrado Colorado Čučin. Už ví, že jsem nesmrtelná. Včera si mě prozkoušel. Nejdřív tohle a pak se mě ještě pokusil otrávit. Nevím čím, možná poloniem nebo něčím takovým. Poloniem? Cože? Vyděsil se Henry. To teď neřešme, prosím, uklidňovala ho a pokynula hlavou směrem ke kleštím válejícím se na zemi. Snad chápeš, že Francovi jsem to ukazovat nechtěla. Dovysvětlila sama sebe lehce prosebným tónem. Když to nebude stačit, pošleme si pro jiné nářadí. Henry se sehnul pro svůj pracovní nástroj. Pomalu v dlani sevřel pogumované rukojeti kleští a přejel prsty po estelinných hladkých zádech až k hrozivě ostré překážce. Okrajem kovových čelistí opatrně zcvakl konec hrotu a pomalu zatáhl, ale ani se nehnul. Kleště po hladkém skle sklouzly a sklaply na prázdno. Konec špičatého střepu byl v zádech téměř skryt pod kůží, což výrazně stěžovalo celý proces. Nejdřív bylo potřeba zatlačit tenkou špičku vepředu hlouběji do těla, aby naopak druhý konec na zádech vyjel na povrch. A to také Henry udělal. Zbrocený potem a s nadskakujícím žaludkem opět sevřel kus pevného skla do kleští a táhl. Víš co, lehni si na ten gauč. Poslechla. Lehla si na břicho a Henry si stoupl nad ní. Znovu v kleštích sevřel konec ostnu a zatáhl. Žaludeční šťávy začaly stoupat. Bylo to venku. Šťávy nakonec udržel. Špička vyklouzla jako párátko z olivy. Seděli, mlčeli.
Dýchali zhluboka a nemohli to zastavit. 5 minut, 10 minut, 15 minut. Musíš na policii. A co jim řeknu? Čučin ví moc dobře, že nemůžu dělat nic, opřela se Estela do Henryho naléhání. Ale nemůže tě přece zabít. Jsi nesmrtelná. Dobře, nemůže mě zabít, ale může mě znehybnit. A taky může ublížit lidem kolem mě. Mluvil o Elbe, ví o tobě, vysvětlovala a třásla přitom rukama. Zvedla se z divanu a začala nervózně pochodovat po ordinaci. Říkám si, že jediným řešením bude, zastavila se a zvedla ukazováček, vykoupat v mrtvoslizu i ji. A taky France. Henry povytáhl obočí. A taky lidi z kuchyně, lázeňskou sestru, menšika a ostatní lidi z Jáchymova. Úplně všechny, co znáš. Doplnil ji lehce jízlivým tónem. Promiň, ale to nedává smysl. Tobě se to přihodilo úplnou náhodou, ale nemůžeš přece chtít po ostatních, aby to podstoupili taky. Ale nějak vás ochránit musím, bránila se Estela a znovu nasadila tempo. Od okna ke dveřím tam a zpátky. Najednou se zarazila. Počkej, to, co jsi řekl, znamená to, že ani ty tu se mnou nezůstaneš. Henry sklopil hlavu a promnul si obličej. Vzdychl, ale ne provinile. Bylo to rozčilené odfouknutí. Angelo, prosím tě, zapomeň na to a buďme konstruktivní. Nebudeme řešit, jak kvůli Čučinovi zbavit lidi mortality. My budeme řešit, jak lidi zbavit Čučina. Estela si ho udiveně prohlédla. On křičel. On skutečně křičel. Ne sice moc nahlas, ale ostře zvedl hlas. Ačkoliv bylo záhodno zaobírat se především obsahem jeho sdělení, na první poslech upoutala Estelu forma. Zabijeme ho, dovysvětlil Henry. Z Esteliny strany stále nepřicházela žádná verbální reakce. Postavila se před něj a nevěřícně svraštila obočí. Zabijeme ho? Zašeptala. Přikývl. Nervozita byla ta tam. Vypadal až děsivě soustředěně. Až šíleně. Jeho oči se doširoka otevřely a vůbec nemrkaly. Nebude to nejspíš vůbec snadné, vyhrkl, když se trhavým pohybem, který jakoby odkoukal od Elbe, vrátil zpět do reality a nasadil přesvědčovací tón. Ale víš, když se nad tím zamyslíš a zeptáš se sama sebe, co je tím nejefektivnějším řešením, tak nedá se s tím nic dělat. Je to ono. Chápeš? Na rozdíl od tvého návrhu, který zahrnuje nespočet kroků a lidí, tohle je jen jedna jediná akce, kterou vyřešíme úplně všechno. Když domluvil, jeho oční bulvy se opět zvětšily. Tohle vůbec nebyl Henry, kterého Estela znala. Děsilo jí to, ale zároveň byla ohromena jeho nově nabitou schopností koncentrace a nebývalou rozhodností. Zabijeme člověka, zamumlala pro sebe. Ano, vždyť jsem to říkal. Ovšem otázkou je, jak to uděláme. Zírala na něj s otevřenou pusou. Pořád jí mátla ta Henryho nová role, ale snažila se jí přijmout. V rozevírajícím se výstřihu u županu se teď myhla rána, čehož si hned všimla, a tak klopami z jemné tkaniny zakryla hrudník a pásek utáhla pevněji. Zbraní rozhodně ne. Jsem zásadně proti zbraním. Ani žádnou nemám, odvětila rázně a opřela se o stůl naproti Henrymu, který s jakousi kompulzí dřel dlaněmi vlákna sametu na červeném divanu. Ano, jistě, zbraní ne. Takže Henry se zarazil a uhnul pohledem ke stropu. Že by sršel nápady, to se říct nedalo. A tak poměrně záhy začal zpochybňovat své předchozí odhodlání.
Estela sklonila hlavu, aby se znovu průhledem mezi modrou látkou a kůží podívala na svoje poranění. Pak pohlédla na starou fotografii s Francem a tajemným Čučinovým příbuzným. Otevři tamtu dole, ukázala Estela na neoznačenou láhev, ležící v lékárenské lednici vedle láhví vína. Čirá tekutina naplnila malé broušené pohárky a rázem z nich taky zmizela. První sklenička makové pálenky. Klid a ticho. Počkej, máš přece zásoby léků a umíš s nimi pracovat. Nemohla bys ho něčím otrávit přes jídlo v kuchyni nebo přes ty procedury, já nevím, nějak ho uspat, utopit ve vaně třeba, co myslíš? To by šlo nebo ne? Sondoval Henry a v krku se mu stále rozlévalo horko z vypité pálenky. Chápu, že se to nabízí, ale tento způsob má vždy jeden zádrhel. Na konci celého procesu nám totiž zůstane tělo, které nás dřív nebo později usvědčí. Kroutila nesouhlasně hlavou Estela. Henry se otráveně ušklíbil. Víš co? Nechme zatím stranou možnosti, jak ho zprovodit ze světa. Nechme to prostě otevřený. My na to musíme odzadu, pronesl stroze a na papír najednou načmáral něco, co mělo nejspíš připomínat ležící lidské tělo. Až budeme tady, tady v tomto bodě, ukázal prstem na čmáranici. Jak to celé nenápadně dokončíme? Jak se může tělo ztratit? Navždy. Estela sledovala primitivní malůvku, zatímco Henry v čmárání pokračoval a tělo od hlavy až k patě postupně přetínal krátkými vertikálními liniemi. Estela významně povytáhla obočí, aby si toho Henry okamžitě všiml. Máš pravdu, Estelo. Neukrojím pořádně ani rostbív. Takže by snad nějaká mafiánská praktika s kyselinou? Ale počkej, přece tvoje tělo se nikdy nenašlo. Ano, někde ses zasekla, sami jste mi to řekli. Tvoje staré tělo nikdy nikdo neobjevil, protože zůstalo někde hluboko v zavaleném dole. Vysvětloval dál a hned pod obrázek lidského těla nakreslil jakýsi labyrint chodeb, jedno místo zakroužkoval a přidal šipku směřující k tělu. Estela mu v zápětí sebrala tušku a zakroužkovala jakési místo o dost níže pod jeho značkou. Jáma v dole rovnost. Je to nejhlubší těžební jáma, řekla a ťukala prstem do místa v mapě. Stará, nepoužívaná. Má 12 pater a to poslední je v hloubce 660 metrů. Teď už slouží jen jako větrací komín pro jiný důl. Ten vstup je prostě taková díra v zemi. Henry se pomalu zabořil do opěradla židle. Tak to zní jako... Estela klepla klouby na prstech ruky do desky stolu. No, jen to řekni. Jako jáma, ve které se může lecos ztratit. Druhá sklenička makové pálenky. Jenže jak ho tam dostat? Zamyslel se Henry. Dobrovolně. Musí mít nějaký důvod tam jít. Musí tam dostat něco, co chce. Nebo potřebuje, řekl s ledovým klidem. Estela křečovitě stiskla rty a pokývala hlavou. Co chce? To už naštěstí vím. Chce to, co mám já. Chce nesmrtelnost. On neví, co to je. Jen ví, že já to mám. Aha, chce mrtvoslis, tak ho dostane, zvolal Henry a přitom rázně rozhodil rukama do stran. Nedostane, já mu ho za žádnou cenu dát nechci a na rovnosti k němu ani přístup není, vrtěla hlavou Estela. Ale najednou se zarazila. Henry se na ní šibalsky usmál. Přivřela oči. Nadechla se a úsměv mu vrátila. Jenže to on přece neví, zašeptala.
Henry spokojeně pokýval hlavou. Přesně tohle chtěl slyšet.

Skutečnou historii Jáchymovských uranových dolů s prvky mysteriózního a fantaskního vyprávění propojuje román Uranova Lenky Elbe. V letošním roce podle něj natočil režisér Dimitrij Dudík 21-dílnou četbu na pokračování. Premiéru 18. části uslyšíte na Vltavě zítra v 18.30. Interpretace se opět zhostí Marie Štípková.

0: Sedmé nebe.
1: Dobrý večer. Na rozhlasových vlnách stanice Vltava vás zdraví Jakub Koenig. Vítejte v pořadu Sedmé nebe. Dnes bych vám rád pustil několik báječných písniček z českých filmů. Začneme dávno, předávno, v roce 1964, kdy vznikl první český muzikál jménem Starci na chmelu. Já ho viděl ve třetí třídě, tedy někdy v roce 1987. A druhý den jsem přiběhl do školy s očima navrch hlavy. Já jsem včera viděl úžasný film, jmenoval se Starci na chmelu a byly v něm úplně parádní písničky, vyprávěl jsem nadšeně spolužákům. Já myslím, opáčil tehdy Kamil se zdrcující vahou slova devítiletého mladého muže, že to bylo pěkně trapný. No, tak to vidíte sami. Každý to vidí a slyší jinak. Ale já osobně mám třeba zrovna písničku Milenci v Texaskách, naspívanou Josefem Zímou a Karlem Štědrým, pořád moc rád. Hlavně ty psychopaticky nadšené dívčí vokály v druhé sloce a refrénu. Tak si je pojďme pustit.

To je prosím autentický zvuk roku 1964 a milenci v Texaskách. V něčem je to aranžmá a zvuková koláž trochu legrační. V něčem je ten zvuk a aranžmá trochu legrační. A v něčem je to zase dokonale zavařený kus nostalgie, která na člověka dýchne, jen co zaslechnete první tóny. Podobně to mám i s následující písničkou Nestůj a pojď, která se stala ústřední melodií v filmu Páni kluci. Napsal ji Petr Habka a otextoval Zdeněk Rytíř a záměrně jsem ji nedal na konec pořadu, jelikož je neuvěřitelně vemlouvavá, řekl bych. A museli byste si ji potom pořád zpívat, prospěvovat nebo hvízdat, což je nebezpečné, jelikož se to šíří exponenciálně.

Kdysi dávno mi při poslechu písničky Nestůj a pojď, která právě dohrává, došlo, jak moc hudba ovlivňuje náladu celého filmu. Páni kluci jsou inspirovaní příběhy Toma Sawyera, ovšem veselá melodie vás bezpečně ukotví v naší rodné kotlině. U následující skladby to není zdaleka tak jednoduché. Vlastně jde o úplně opačný případ. Text totiž popisuje realitu mladého člověka, vyrůstajícího v neúplné rodině v pražských Dejvicích v 60. letech minulého století. Ovšem hudba. Hudba je dravě americká. Tehdy totiž přes železnou oponu nahlédl do Dejvic rock'n'roll.

Šakalí léta. Ano, tak se jmenoval legendární hudební film režiséra Jana Hřebejka a scénáristy Petra Jarchovského podle povídek Petra Šabacha. A to legendární se měl možnost, na rozdíl třeba od zmiňovaných starců na chmelu, slíznout pěkně z první ruky. V roce 1993, když šel film do kin, mi bylo 15. A s kamarádem Radimem jsme na Šakalí léta šli v České Lípě asi 6krát za sebou. Na skautském táboře jsme pak na Umrlčí skále drhli, jednou mi fotr povídá, tak dlouho, až nás ze skauta vyloučili a my zběhli k muzice. Taková je moc písniček. Sotva rok po Šakalých letech Jan Svěrák všechny překvapil, když do kin vypustil road movie nazvanou Jízda. Ta byla údajně natočená na prošlý filmový materiál za pouhý 1 000 000 korun a excelují v ní Aňa Geislerová, Jan Čpalek a herecký debutant, zpěvák a kytarista hudební skupiny Buty Radek Pastrňák. A zatímco se ústřední hrdinové prohánějí zeleným kabrioletem po vedlejších silničkách jižních Čech, nad hlavou se jim klene bezpražcová basa Petra Vavříka a přelétávají vlaštovky fléten Milana Nitry. A v titulcích samozřejmě musí znít hymna léta 1994, písnička Mám jednu ruku dlouhou.

Tam na tom místě, kde se dobře není, zpívá Radek Pastrňák v závěru skladby Mám jednu ruku dlouhou, ještě než začnou všechny ty sbory. Jestli oni nemyslejí hřbitov, poznamenala jednou moje moudrá maminka. A jak nad tím od té doby přemýšlím, říkám si, že má možná pravdu. Co myslíte vy? Než si tuhle otázku zodpovíte, pojďme se vrátit k režiséru Janu Hřebejkovi a scénáristovi Petru Jarchovskému. Tihle dva po šakalých letech vytvořili společně hned několik národem milovaných filmů. Ovšem jejich zdaleka nejúspěšnějším počinem se stal snímek Pelíšky z roku 1999. I ten čerpá z povídek Petra Šabacha, i tady je důležitá hudba a kultura, která k nám proudí přes uzavřené hranice komunistického režimu ze západu. A když se řeknou Pelíšky, nemůže vám nevytanout skladba Sluneční hrob od Blue Effectu.

0: probouzím se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Panečku, to je nostalgie. A vůbec nevadí, že jsem vlastně nikdy nepřišel na to, o čem se v téhle písničce vlastně zpívá. Ostatně nejsme tady na světě od toho, abychom všechno věděli. Na poslední větě by se s námi možná shodli hrdinové civilně poetického snímku o magické době 90. let filmu Davida Ondříčka Šeptej. Viděl jsem ho na maličké televizi, kterou jsme měli na privátě v Holešovicích, jednou večer a pak hned při dopoledním vysílání druhý den. A zatímco na poprvé se mi moc nelíbil, na podruhé jsem jeho prazvláštnímu kouzlu úplně propadl. Po všech těch letech se mi pokaždé vybaví ta báječná mikroscénka s tmavými brýlemi na lavičce a zasněná písnička It's Always You od kapely Color Factory.

U režiséra Davida Ondříčka ještě zůstaneme. V roce 2000 měl totiž premiéru jeden z těch nejdůležitějších bijáků mého života, Samotáři. Zasáhl mě jako šíp prakticky vším. Hereckým obsazením, fantasticky propleteným scénářem Petra Zelenky a samozřejmě hlavně soundtrackem. Vybrat jednu písničku je pro mě těžké, ale na druhou stranu vlastně neexistuje jiná možnost. Geniálně jednoduchý antihit Lucky Boy skladatele a producenta Jana P. Muchova.

0: Myslím, že lidi jsou tady k sobě zílí, protože čestina je zlá. To je blbý jazyk. Tvrdý a složitý. Žádné jaký možná a kdyby.
1: Aby.
0: Nikdo neumí říct, co chtěl.
1: Co bych chtěl.
0: A všichni tady lžou.
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
0: Myslíš, že to je tím?
1: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
0: Možná máš pravdu. Ale určitě je tahle země pěkně skurvená.
1: No tak to každopádně. Ostatně jako jakákoliv jiná země.
2: Lucky Boy z filmu Samotáři je jednou z mála písní, ve které můžeme slyšet Jana P. Muchova zpívat. Tahle šedá eminence tuzemské elektronické scény obvykle nechává svoje písně rozeznít hlasy jiných interpretů. Ovšem v téhle intimní posmutnělé skladbě si zpěv vystřihnul sám. A možná i to jí nejspíš propůjčuje tu zvláštní křehkou sílu. Na druhou stranu další písničku, Miláčku, Love, kterou na svou první desku a pro film Mrtvej brouk naspívala Lenka Dusilová, za posmutnilou ani křehkou označit nemůžeme. Kus textu Už si z tvých návyků nech ty rvu a vlasy koušu mi přišel geniální už v roce 1998, když šel film s tuhle skladbou do kin. A přijde mi geniální i teď. Nedávno jsem ho slyšel paní Dusilovou zpívat v narvané arše po boku Davida Kolera a mráz mi běhá po zádech ještě teď.

I v následující skladbě uslyšíte Lenku Dusilovou a Davida Kollera. A tahle píseň je ještě o pár let starší než doznívající Mrtvej brouk. Objevila se na albu skupiny Lucie, Černý kočky, Mokrý žáby, které produkoval legendární Ivan Král. A stala se ústřední melodií snímku Amerika režiséra Vladimíra Michálka. Historky z natáčení skladby v pražském Rudolfínu jsou legendární. Pokud vás to zajímá, určitě se po nich podívejte. Já si po letech živě vybavuju, jak se s kamarádem živě hádám u rádia, jestli jsou ty vokály v písničce falešně nebo ne. Dodneška úplně přesně nevím, ale víte co, je mi to úplně jedno.

Až nedávno mi někdo prozradil, že se těmhle neuvěřitelně otevřeným samohláskám, kterými David Koller úspěšně infikoval celou generaci českých zpěváků a zpěvaček, říká prkno v hubě. Když pak u táboráku hulákám pa, pa, pa, pa, vždycky na to prkno vzpomínám. A když hraju u ohně písničku Čtyři slunce, kterou pro stejnojmenný film Bohdana Slámy napsala má oblíbená kapela Vypsaná fixa, vždycky vzpomínám na Vladimíra Mertu. Ten totiž ve filmu hraje nevšední postavu na nezřetelné hranici dvou světů. Je trochu legrační, laskavý, zároveň maličko strašidelný, což by se vlastně o Čtyřech sluncích jako filmu dalo říct tak nějak celkově. A obyčejná, civilní a přitom hluboká je i titulní písnička.

dozněla Čtyři slunce od kapely Vypsaná fixa ze stejnojmenného filmu Bohdana Slámy. A protože se blížíme k závěru, velkým obloukem bych vás zase rád vzal až do roku 1988, kdy v režii Tomáše Vorla vznikl povídkový film Pražská pětka. A v něm najdeme hudby spoustu, ať už znepokojivou mantru Skřítku, milý skřítku, kam stále pospícháš, nebo minimalistický tep skladeb doprovázejících taneční jednotku Křič. Ovšem nejspíš se vám vybaví naprosto neskutečná trampská balada Strom kýve pahýly, napnutá na žebřinách klišé až k slastnému momentu odevzdání. Držte si Kanady, kamarádi, přihořívá.

Úplně na závěr jsem si pro vás nachystal skladbu Cesta na severozápad od houslisty Jana Hrubého a jeho kapely Kukulín. A pro sebe jsem si tím nachystal pořádné překvapení. Nejméně 30 let žijí v přesvědčení, že jde o skladbu ze soundtracku českého filmu Cesta na severozápad. Ten jsem jako malý hoch viděl a o pár let později si jej s panem Janem Hrubým spojil. Včera jsem ovšem s překvapením zjistil, že jsem spojil snímek Cesta na jihozápad z roku 1989 s americkým snímkem Cesta na severozápad, který je skoro o 50 let starší. A pak také se stejnojmenným Hrubého albem. Jelikož ale nevěřím na náhody, rozhodl jsem se, že vám písničku pustím tak jako tak. Konec konců, kvůli pouštění a poslouchání výjimečných písniček tu společně jsme, jak u rozhlasu, tak na světě. Děkuji vám za vaši soustředěnou pozornost, přeju vám krásný čas a moc se na vás zase těším v 7. nebi na Vltavě.

0: Titulní píseň z alba Cesta na severozápad Jana Hrubého ukončila dnes Sedmé nebe Jakuba Koeniga.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Jana Kozubková od mikrofonu Vltavy a Nataša Vodvářková od mixážních pultů vám přejí klidný sobotní večer. Ten dnes otevřeme operou Čertova stěna od Bedřicha Smetany a po romantickém díle s pohádkovými prvky vám pak předložíme dystopický román varující před totalitní společností zneužitím moci a omezováním lidských práv. Příběh služebnice Margaret Atwoodové v četbě s hvězdičkou ve 23 hodin.
1: Operní večer.
3: Lásku, která vzklíčila už dávno, ale naplnění došla až po mnoha letech a mnoha peripetiích, potkáváme hned v několika operách Bedřicha Smetany. Až skoro podléháme pokušení spatřovat paralelu v cestě samotných mistrových oper na česká jeviště. Na níž museli překonávat nejednu překážku, nepochopení, ba i cílený úklad ze strany Smetanových antagonistů. Vždyť to postihlo třeba hned jeho první operu. Branibory v Čechách přihlásil Smetana do soutěže na nejlepší dvě české opery, když se doslechl, že by se v Praze mělo otevírat první stálé české divadlo, a dva roky se nedělo vůbec nic. Tak i Ladislav s Aneškou, protagonisté dvou vdov, musí na svůj den čekat, než zemře Aneščin manžel, než jim Karolína umete cestičku a oni sami zlomí jisté hráze ve svém vědomí. Tak i Vendulka s Lukášem v opeře Hubička musí před prvním polibkem projít očistcem pověr, nepochopení, nedorozumění a také Lukášovi uražené ješitnosti a spupnosti. Dále opera Tajemství. Vesnice rozštěpená na dva tábory, přívržence dvou znepřátelených končelů. Jeden chtěl kdysi za ženu sestru svého protivníka, ale nebyl vyslyšen. Leč duch starého frátera, který už kdysi poznal, že tito dva lidé k sobě prostě patří, nad nimi bdí a v pravou chvíli zasahuje jako deus ex machina. Abychom se dověděli, že plamen lásky Kaliny a Panny Rózy za léta nepřestal hořet. A konečně přichází v tomto výčtu i Čertova stěna, naše dnešní opera, poslední dokončené hudebně dramatické dílo Bedřicha Smetany. Po dvou realistických skladbách z venkova či malého města požádal Smetana Elišku Krásnohorskou o veselé, burleskní, fantastické libreto. Vzdělaná dáma sáhla po rytířském příběhu, který zasadila do jižních Čech. Sama znala starou pověst o kamenném valu, navršeném ve zlém úmyslu samotným ďáblem. A pro ústřední postavu zvolila skutečnou historickou osobnost, stavitele Rožmberku, Voka Vítkovice. Vojtěch Babka vám od mikrofonu stanice Vltava přeje dobrý večer. Dnes pro vás mám Čertovu stěnu na unikátním historickém snímku, který jste v našem vysílání dlouho neslyšeli. Je z roku 1952. A ústřední postavu Voka, který se v závěru opery stává novým nejvyšším hejtmanem, na něm stvárňuje baritonista Václav Bednář. Právě jemu bych chtěl dnešní program věnovat. Václav Bednář se narodil v Ostravě 20. prosince roku 1905. A my už jsme na Rožmberském hradě. Rytíř Jarek se vrátil s nepořízenou z cesty, na které měl pro svého pána, Voka Vítkovice, získat nevěstu. Jarek má svého pána rád, ctí ho a uznává. A zaříká se, že sám svoji Katušku, dceru hradního Michálka, dříve za ženu sobě nepojme, dokud i Vok v manželský stav nevstoupí. Jarkův slib s posměchem vyslechne Rarach, přestrojený za poustevníka Beneše, a ponouká Voka, aby si Katušku sám vyvolil za svou choť. Vok se tedy přímo na dívku obrací s otázkou, má-li snad milého, a Katuška se jen po krátkém váhání přiznává. Pan Vok je moudrým a zralým mužem a nechce mladým lidem kazit štěstí. Dává Jarkovi a Katušce svolení ku sňatku. Jarek se ale přiznává ke svému slibu. A aby se čekací doba mladých lidí zkrátila, rozhoduje se VOK, že přeze svoje rozhodnutí, učiněné po svém nezdaru u paní Mandalény, přece jinou nevěstu si vyhledá. V tom však VOK dostává psaní. Je právě od dřívější dámy jeho srdce, hraběnky ze Schauenburka. Hraběnka sice zemřela, ale těsně před smrtí tímto dopisem VOKa požádala, aby se ujal její dcery Hedviky. VOK vítá vidinu, že může u Hedviky nalézt lásku, kterou její matka pro něho chovala, ale v sobě skrývala. A z návodu Raracha, přestrojeného za poustevníka Beneše, vysílá svého strýce Záviše, aby Hedviku přivedl. A my se ptáme, jak je možné, že Rarach používá poustevníkovi podoby a jeho ustrojení k uskutečnění svých nekalých záměrů. Skutečný poustevník Beneš se totiž dopustil hříchu, a to tím, že paní Mandaléně poradil, aby VOKa nechtěla, protože sám toužil podědit její statky. Čertovu stěnu si dnes vyslechneme v tomto obsazení. VOK Vítkovic, pán z Růže, bariton, Václav Bednář, Jarek, rytíř ve VOKově službě, tenor, Ivo Žídek. Hedvika, hraběnka ze Schauenburka, soprán, Jaroslava Vymazalová. Katuška, dcera hradního Michálka, soprán, Drahomíra Tikalová. Michálek, hradní na Rožmberku, tenor, Antonín Votava. Záviš, VOKův synovec, alt, Štěpánka Štěpánová. Beneš, poustevník, bas, Jaroslav Veverka. Rarach, bas, Karel Kalaš. Dále účinkují pěvecký sbor Československého rozhlasu v Praze se sbormistrem Josefem Hrnčířem a pražský rozhlasový orchestr. Nastudoval a řídí František Dyk, Bedřich Smetana, Čertova stěna a první dějství.

0: rytíři, aj pěkně vítám. Nuže, nož,
1: jen nesměj se a nepíří.
0: Jest to namluva, konec jož.

0: Nuž, jaké Jarku poselství mi neseš?
1: Šel Bohu neblahé.
0: Aj, proč se třeseš, jsem odmrštěn, nuž neměv

0: Vyť víš to, že mne žádná nechce.
1: Když nechce vdova Madalena, sto jiných nalezdete lehce.
0: Milý starochu, ty zbláhovec.
1: Pane můj, on pravdu mluvil přec. Oblaž nás oboje, pane náš.
0: Ten stařec jenom má hezkou dceru.

Slava Ukraine! Ajm radu neskou dceru, v tom Boží prst je věru, jen pošli věrné posly pro ní, ať tvoje ochrana jí cloní. Tvůj synovec, pan Zábiš mladý,

Moci. Oj, odhánět mě nemáš moci. Tvá duše není čistá, a kořist má to jistá. Ty propadl si prokladství, ty zkazil Bogu sňatek, vyzdědil všechen statek.

Stanice Český rozhlas Vltava vysílá operní večer a v něm právě doznělo první jednání opery Čertova stěna Bedřicha Smetany. Hlavní partie stvárňují někdejší zlaté hlasy Národního divadla v Praze. Drahomíra Tikalová, Ivo Žídek, Karel Kalaš, Štěpánka Štěpánová a také baritonista Václav Bednář, který se nám představuje jakožto Vok Vítkovic, pán z Růže a maršálek Království českého. Václav Bednář pocházel z Ostravy Mariánských hor a protože jako školní dítko exceloval prý pouze ve zpěvu a tělocviku, stal se nejprve pokračovatelem svého otce Komíníka. Zpíval ale při svém řemesle dál. Zapojil se jako divadelní ochotník do operetních i činoherních produkcí. Pilně se také hlasově školil a už roku 1929 ve svých 24 letech se po několika hostováních stal solistou ostravské opery. Tam mu postupně přinesla všechny důležité baritonové partie v operách Bedřicha Smetany, se kterými si Václava Bednáře dodnes spojujeme především. Náš vyučený Komíník po pár letech sbírá odvahu a uchází se o pohostinské vystoupení v pražském Národním divadle. Za žádost se staví sám šéf opery Otakar Ostrčil a 9. června 1935 zpívá Bednář na prknech Zlaté kapličky Kalinu ve Smetanově tajemství. Jenže pak přechází z ostravského angažmá do úvazku v Brně a o další hostovačku v Národním divadle se uchází až po dalších 5 letech. Je to Tomeš ve Smetanově Hubičce, ale ani jím si angažmá v Národním divadle ještě nezískává. Brněnský vládní rada dokonce žádal Prahu, aby Bednáře neangažovala a neochuzovala tak brněnskou scénu o jejího prvotřídního solistu. Jenže pak Bednáře zatýká a na několik týdnů uvězňuje gestapo, načež dostává v Brně výpověď. Znovu žádá o angažmá v Národním divadle, tentokrát s přímluvou Václava Talicha, ale ředitelství s poukazem na počet již angažovaných baritonistů odmítá. Václav Bednář se tak solistou opery Národního divadla v Praze stává až po skončení války 1. srpna 1945. A jak uvádí Emanuel Kopecký ve svém almanachu pěvců Národního divadla, jen 2 roky poté Bednářovi E.F. Burian, syn pěvecké legendy Emila Buriana, adresuje tento dopis. Milý příteli, při své pracovní smůle nemám tolik času, abych se mohl na tebe dívat na jevišti, ale moje práce a můj čas mi dovolují, abych si tě tu a tam poslechl v rozhlase. A jestli tě to potěší, tak bych ti chtěl napsat toto. Od smrti svého otce jsem neslyšel tak poctivého zpěváka, jako si ty. I ve druhém jednání Smetanovy Čertovy stěny nám bude Václav Bednář zpívat partii pana Voka a my už míříme do Chudé chýše. Jarek, aby mohl snadněji splnit svou přísahu a aby také snáze odolal svodům lásky, odešel do světa. Tak se také jako poutník do nuzné chatrče dostal a únavou zde usnul. Pánem doupěte byl Rarach a snažil se Jarka svést, aby svou přísahu porušil. Přenesl jej za tím účelem na hrad Rožemberk a dal mu příležitost vyslechnout nářky hradního Michálka nad tím, že Katuška, Michálkova dcera, nechce pro věrnost k Jarkovi pana Voka, ač by se tím sňatkem dostala mezi nejslavnější české pány. Michálkovo roztrpčení nebere konce. V tom přistupuje k němu Beneš alias Rarach a slibuje mu v tom u Katušky pomoci. Obrací se ke Katušce, která zatím poznala Jarka, a chce požehnati jejímu sňatku s ním. Ale Jarek se dovede ubránit i takovému svodu. Věda, že by se dopustil zlého porušení své přísahy a zabraňuje Rarachovu požehnání, načež se Rarach propadá pod zem. Už se vrací pan Záviš s Hedvikou, která v panu Vokovi poznává svého příštího ochránce. Vok sám pak v Hedvice spatřuje její matku a hned k ní zahoří láskou, kterou choval k nebožce hraběnce, Hedvičině matce. Jeho city postřehne Beneš a upamatovává ho na dané sliby, ale ani Rarach nezahálí. Vzav na sebe opět Benešovu podobu, střídavě s ním, předstupuje před Voka a žádá ho, aby ho učinil opatem nového kláštera. Vok konečně Benešovu žádost vyslyší
a Beneše Raracha opatem skutečně ustanovuje. Avšak Benešové dosud svoje dílo neskončili. Vytýkají Vokovi, že je povinen splnit vůli nebožky hraběnky a že tudíž Hedvice má být otcem a nikoli ženichem. Nabádají ho, aby sám vstoupil do kláštera a tak učinil přítrž vší světské žádostivosti. Vok se k tomu skutečně podvoluje a hned své rozhodnutí také oznamuje všem vůkol. Když mu ale Jarek, Záviš i Hedvika staví před oči, že se zřekne všeho, a tedy i lásky, a že tím také odepře vlasti své služby, prohlašuje Vok se zrakem upřeným na Hedviku, že buď se ožení s dívkou, která si pro něj do večera jako pro svého nastávajícího do kláštera přijde, a nebo zůstane řeholníkem.

0: Kuchli a slzu se tří z oka, zasnoubím já Pana Boha.
1: Otče Beneši, ach za pokus to stojí, zasnoubit hleď Boha.

0: ten neúhledný světoběžný otrhanec, tohle spískal mi tu čas. Mlčíš, takového muže snad bys chtěla, jenom hleď místo pana Vlka z růže, tohle má být můj pan zeď.
1: Ty, já tu s Bláhovou zůstanu sám, lepší rozumek do hlavy dám.
0: Tak svatý

a hořím pro tu rajskou vladu. Tvůj soud neohromí a pout mých nezlomí. Pozlomím na možnosti ho zpět k tobě pout. Z nich kouzla nevyprostím, ne, nábožný tvůj soud. Ten obraz je muž

bázeň. Soufám sobě dosud. Nuž, ať ona sama rozhodne můj osud.

Dirigent František Dyk řídí provedení komicko-romantické opery Čertova stěna Bedřicha Smetany. Posloucháme nahrávku Československého rozhlasu z roku 1952. Boka Vítkovice zpívá Václav Bednář, Hedviku Jaroslava Vymazalová, Jarka Ivo Žídek a Katušku Drahomíra Tikalová. Jak už jsme zdůraznili, libretistka Čertovy stěny Eliška Krásnohorská učinila středobodem svého libreta a tím i Smetanovy opery skutečnou historickou personu, stavitele Rožmberku Voka Vítkovice. Jinak ovšem paní Eliška pracuje s fakty, skutečnostmi i lidmi dosti volně, jako pravá básnířka, neboť touží vyhovět přání uznávaného mistra skladatele a propojit komiku, lyriku i fantazii. Po zdvižení, které tu zavládá kolem zámožného pána z Růže, ustupuje poněkud do pozadí před jinými motivy. A jedním z nich je něco, co patrně sám Bedřich Smetana vnímal velmi osobně. Tedy na jedné straně osamocený vok, odmítnutý zbožňovanou ženou a mající stále před očima jen tuto vnadnou hvězdu. A na té druhé osudem těžce zkoušený, již zcela hluchý a nemocný skladatel, postrádající půvab a něhu své zemřelé první manželky. Ve třetím jednání už máme namířeno k samotné Čertově stěně na břeh řeky Vltavy. Vok se loučí se Závišem a odchází do kláštera. Přichází i Hedvika vedená Jarkem a Katuškou. Ale ani Vok, ani Hedvika se nemůžou odhodlat, aby si navzájem prozradili své city, což mladí průvodci dobře postřehli. Posílají Hedviku za odcházejícím Vokem. Ale Michálek, poslaný právě od Voka, tomuto kroku brání. Nastává nedorozumění, které konejší poustevník Beneš, jenž obraceje se k Michálkovi, se mu zpovídá ze svého činu, spáchaného na panu Vokovi a paní Mandaléně. A tím nabývá opět moci nad lži Benešem Rarachem. Když se Hedvika nechce pro Voka rozhodnout, spěchá Michálek pro Katušku, aby napravila to, co už dříve pokazila. Zatím přichází Rarach v úboru pastýře a ubírá se do kláštera ujmout se svého opatského úřadu. Ale Beneš ho znamením kříže zahání a sám se do kláštera obrací. Nyní přicházejí venkovská děvčata. Pokoušejí se o štěstí spočívající v tom, že by mohli získat panského ženicha. Jejich hoši je však metlami zapuzují. Když Rarach vidí, že pozbyl moci nad celou situací, chce vodou z Vltavy klášter zničit, dává svým duchům pokyn stavět zeď přes Vltavu, která by tak svým posíleným tokem dokázala celý klášter rozbořit. Tu přichází Záviš s Hedvikou, která se, nehledíc nebezpečí, odhodlává Voka vysvobodit a už chce celou stěnu přejít. Ale Vok se již blíží ve společnosti Opata, který se už ujal úřadu. Opatskou berlou zničil ďáblovo dílo a Vltavě naštěstí navrátil původní tok. Vok na to podává ruku Hedvice a Jarek, zbaven své dřívější přísahy, objímá svou Katušku, nastávající manželku. Ve finále pak přicházejí poslové krále Přemysla Otakara II., nesoucí panu Vokovi jmenování nejvyšším hejtmanem.

Kter ten jejž vystaviv, chci obývat. I starče rozlož v modlitebně.

0: kupolu. Pryč, hanba starče, hanba mladíku.
1: A nás lípit puta se pjatou i k boku, provodím co zajatou.
2: Lexi, staj za mne na chvíli, zde na stráži mám na píl.
0: Chceš prchnout?

jen zůstaň, přece na chvíli chci se ti s něčím velkým svěřit. Neb není duchovního rádce tu v okolí krom nebe zvládce. A mně je třeba kněze.

0: nejsi, přece však muž poctivý.
1: Až tuze, tuze, poctivý.
0: Tož se ti v kajícnosti vyznat mohu, a přitom jak bych zpovídal se Bohu.

0: Bůh se takovým převratem.
1: A proto jsem se tobě snížil, by duše moje říkem neoslávla. A v mojí dnešní pamík smohl já. Slyš řík můj, já to byl, víš, tenkrát u vdovy.
0: Aj, aj!
1: Já zkazil sňatek panu můj, vidět dědictví jen

Ďáblovo dílo se nezdařilo. Vltava se vrátila do svého koryta, mladý pár slaví zásnuby a maršálek království českého se stává nejvyšším hejtmanem. Na Vltavě dozněly poslední tóny tříaktové opery Čertova stěna, kterou Bedřich Smetana komponoval na libreto Elišky Krásnohorské a která vůbec poprvé zazněla v Praze roku 1882. Komicko-romantickou operu, jež nás zavedla do poloviny 13. století, jsme si vyslechli v tomto obsazení. Vok Vítkovic, bariton Václav Bednář, Jarek, tenor Ivo Žídek, Hedvika, soprán Jaroslava Vymazalová, Katuška, soprán Drahomíra Tikalová, Michálek, tenor Antonín Votava, Záviš, alt Štěpánka Štěpánová, Beneš, bas Jaroslav Veverka, Rarach, bas Karel Kalaš. Dále účinkovali pěvecký sbor Československého rozhlasu v Praze se sbormistrem Josefem Hrnčířem a Pražský rozhlasový orchestr. Nastudoval a řídil František Dyk. Operní večer na stanici Vltava, který se v tuto chvíli uzavírá, připravil a slovem provázel Vojtěch Babka, technicky spolupracoval mistr zvuku Jiří Matějček. Loučíme se s hudbou Bedřicha Smetany. Finále dnešního programu bude patřit komorní tvorbě Josefa Haydna. Kociánovo kvarteto přednese smyčcový kvartet B-dur číslo 4.

0: Dozněl smyčcový kvartet B-dur číslo 4 Josefa Haydna, hrálo nám Kocianovo kvarteto. Vojtěch Babka vám z Vltavy přeje klidnou noc.
1: Letní slavnosti staré hudby s podtitulem Mýty a legendy přinášejí 7 večerů plných pokladů hudební historie. Nenechte si ujít špičkové interprety v nezaměnitelné atmosféře pražských sálů, zámku Troja, Lobkovického paláce, Emauského kláštera a dalších. Od 16. července do 5. srpna. www.letniislavnosti.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
2: Četba s hvězdičkou.
3: V rámci letošního filmového léta na Vltavě vám o těchto večerech čteme román Margaret Atwoodové Příběh služebnice. Osobní svědectví ženy uvězněné v totalitním Gileadu v roce 1990 sfilmoval Volker Schlendorf a roku 2017 se stal předlohou úspěšného seriálu s Elizabeth Mossovou. Toto je 7. část.

Je tu horko a hrozný hluk. Kolem mě se ozývají hlasy žen. Tiché skandování, které je na mě po dlouhých dnech ticha příliš hlasité. V koutě pokoje leží krví potřísněné prostěradlo, zmačkané a odhozené poté, co jí praskla voda. Je tu těžký vzduch. Měli by otevřít okno. Zápach vychází z našich těl. Je to organický zápach potu se stopou železa od krve na prostěradle. A pak ještě živočišnější zápach, který musí vycházet od Janin. Je to zápach doupat, obydlených jeskyní. Zápach kostkované deky na posteli, na které kdysi rodila kočka. Zápach lůna. Nadechnout, nadechnout, skandujeme, jak nás to naučili. Zadržet, zadržet, vydechnout, vydechnout. Skandujeme nejdřív na 6 dob. Na 6 dob nadechnout, na 6 zadržet, na 6 vydechnout. Janin se zavřenýma očima se snaží ovládnout dýchání. Teta Elizabeth jí nahmatává kontrakce. Teď je Janin neklidná, chce se jí chodit. 2 ženy jí pomáhají vstát z postele a podpírají ji z obou stran, když přechází sem a tam. Pak přichází kontrakce a ona se přikrčí. 1 z žen poklekne a masíruje jí záda. Tohle nám jde dobře. Absolvovali jsme na to kurzy. Poznávám Glenovu, mou partnerku z nákupů. Sedí 2 místa ode mě. Tiché skandování nás obepíná jako membrána. Přichází Marta s podnosem, džbán ovocné šťávy z prášku. Položí ho na koberec před skandující ženy. Glenova nalévá, aniž propásne jedinou dobu, a kalíšky se začnou posílat. Dostanu do ruky 1 z nich. Nakloním se, abych ho poslala dál, a žena vedle mě mi zašeptá do ucha: "Hledáš někoho?" "Mojru," odpovím stejně tiše. "Tmavovlasá, pihovatá." "Ne," vrtí hlavou žena. "Neznám ji. Nebyla se mnou ve středisku, neviděla se mi na nákupech, ale podívám se ti." "A ty?" ptám se. "Almu," zaševelí. "Jak se jmenuješ doopravdy?" Chci jí říct, že se mnou byla ve středisku nějaká Alma. Chci jí prozradit i své jméno, ale teta Elizabeth zvedne hlavu a rozhlíží se po místnosti. Nejspíš zaslechla ve skandování cizorodý rytmus, takže už není čas. Někdy se při porodu podaří lecos zjistit. Ale ptát se na Luka by nemělo smysl. Určitě není tam, kde by na něj některá z těchto žen mohla narazit. Skandování pokračuje. Začíná se na mě přenášet. Je to dřina, když se má člověk soustředit. Už začínám v břiše cítit slabé bolesti a prsy mi těžknou. Janin vyhekne. Něco mezi slabým výkřikem a zasténáním. Dostává se do přechodné fáze, vysvětluje teta Elizabeth. 1 z pomocnic otírá Janin čelo vlhkým hadrem. "Chci ven," ozve se Janin. "Chci se projít. Je mi dobře, potřebuju si odskočit." Teta Elizabeth dává znamení. 2 ženy se postaví k přenosnému záchodu a jemně na něj Janin posadí. Rozline se další zápach a připojí se k těm, co už místnost prosicují. Rodička znovu zasténá, hlavu skloněnou, takže z ní vidíme jenom vlasy. Jak dlouho už tady jsme? Minuty nebo hodiny? Šaty mám v podpaží promáčené. Na spodním rtu cítím sůl a svírají mě falešné bolesti. I ostatní je cítí. Janin cucá kostku ledu. A pak, za pár okamžiků nebo za celou věčnost. "Ne," křičí. "Ne, ne, ne." Je to její 2. porod. Kdysi už měla 1 dítě. Vím to ze střediska, kde kvůli němu v noci plakala. Jako my všechny, jenom víc nahlas.

Někdo řízl hroznovou šťávu vínem. Asi štíply láhev ze zdola. Není to na podobném shromáždění poprvé, ale přivírají se nad tím oči. I my potřebujeme svoje orgie. Stlumte světla. Nařizuje teta Elizabeth. Zavolejte ji sem. Někdo vstává, kráčí ke stěně. Světlo v pokoji se mění v soumrak. Naše hlasy skomírají do sboru skřehotání, chraplavého šepotu jako sarančata v noci na louce. Dvě z nás odcházejí z místnosti a další dvě odvádějí Janine na porodní stoličku, kde usedne na nižší sedátko. Působí teď klidněji, nasává rovnoměrně vzduch do plic. A my se nakláníme jako struny dopředu. Zádové a břišní svaly nás z toho vypětí bolí. Už to bude, už se to blíží. Jako polnice, volání do zbraně, jako bortící se hradba. Cítíme to jako těžký balvan, který se řítí našimi útrobami dolů, až máme pocit, že praskneme. Drtíme jedna druhé ruku, už nejsme sami. Dovnitř vběhne velitelova manželka v té směšné bílé bavlněné košilce, z níž vyčuhují stopkovité nohy. V podpaží ji podpírají dvě manželky v modrých šatech se závojem, jako by to potřebovala. Ve tváři má sotva zřetelný napjatý úsměv, jako hostitelka na večírku, který by nejraději zrušila. Určitě ví, co si o ní myslíme. Vyškrábe se na porodní stoličku za Janine a nad ní, takže rodičku celou orámuje. Spustí podél ní své vyhublé nohy jako opěrky na výstředním křesle. Má na sobě ku podivu bílé bavlněné ponožky a modré domácí papuče z nějakého huňatého materiálu, z jakého se vyrábějí pokrývky na záchodový poklop. My si však manželky nevšímáme, jako bychom ji neviděli. Naše oči se upírají na Janine. V šeru pokoje svítí ve své bílé košili jako měsíc mezi mraky. Teď samým úsilím heká. Tlačit, tlačit, tlačit, šeptáme. Uvolnit, dýchat, tlačit, tlačit, tlačit. Jsme s ní, jsme jako v její kůži, jsme opilé. Teta Elizabeth poklekne s roztaženým ručníkem, aby novorozeně zachytila. Teď přichází korunovace a sláva. Hlavička fialová a potřísněná jogurtem. Ještě jedno zatlačení a vyklouzne ven. Kluské od tekutiny a krve. Vstříc našemu očekávání. Budiš chvála. Zadržíme dech, když ho teta Elizabeth prohlíží. Holčička. Chudinka. Ale to ještě tolik nevadí. Aspoň, že je v pořádku, to se hned pozná. Ruce, nohy, oči. Tiše počítáme. Všechno je, jak má být. Teta Elizabeth drží dítě v náručí. Pohlíží na nás a usmívá se. I my se usmíváme. Jsme jeden velký úsměv. Po tvářích se nám koulejí slzy. Jsme tak šťastné.

Naše štěstí jsou částečně vzpomínky. Já vzpomínám na Luka, jak byl se mnou v porodnici. Stál mi u hlavy a držel mě za ruku, v zeleném plášti a bílé roušce, kterou mu dali. Je, řekl. Pane bože, úžasle vydechl. Vzpomínal, že pak v noci vůbec nemohl usnout, jak byl opojený. Teta Elizabeth dítě jemně umývá. Moc nekřičí, pak přestane úplně. Vstáváme co nejtěšeji, abychom ho nepolekali a tlačíme se kolem Janin. Tiskneme ji a hladíme. I ona pláče. Dvě manželky v modrém pomáhají třetí manželce, paní domu, z porodní stoličky. Položí na postel a přikryjí. Obřadně jí položí do náruče dítě, teď už tiché a umyté. Do pokoje se teď ze zdola tlačí další manželky. Cpou se mezi nás, odstrakují nás a halekají. Některé mají ještě v ruce talíř a šálek s kávou či pohár na víno. Některé ještě žvíkají. Mačkají se kolem postele, kolem matky s dítětem, vrkají a blahopřejí. Vyzařuje z nich závist. Cítím ji. Ten slabý, kyselý závan, který se mísí s jejich parfémy. Velitelová manželka se dívá na dítě, jako by to byla kytice. Něco, co vyhrála. Odměna. Přišli, aby svědčili při pojmenování. Jméno tu dávají manželky. Angela, pronáší hostitelka. Angela, Angela, opakují manželky štěbetavě. Krásné jméno, je tak dokonalá, je kouzelná. Stojíme mezi Janin a postelí, aby se na to nemusela dívat. Někdo jí dává napít hroznové šťávy. Doufám, že s vínem. Pořád má bolesti z porodu placenty. Po tvářích jí bezmocně stékají nešťastné, vyhořelé slzy. Přesto já sáme. Je to vítězství pro nás, pro všechny. Dokázali jsme to. Bude smět dítě několik měsíců kojit, protože se věří v blahodárnost mateřského mléka. Potom ji přivelí jinam, aby se vidělo, jestli to zvládne ještě jednou s někým jiným, kdo je na řadě. Ale už nikdy ji nepošlou do kolonií, nikdy ji neprohlásí za neženu. To je její odměna. Porodní vůz čeká venku, aby nás rozvezl zpátky do našich domovů. Doktoři pořád vyčkávají v sanitce. Za okny jsou vidět jejich tváře. Bílé skvrny připomínající obličejíčky nemocných dětí, které nesmějí ven. Jeden z nich nakonec otevře dveře a kráčí k nám. Dopadlo to dobře? Ptá se nedočkavě. Ano, odpovídám. Jsem z toho vyždímaná, vyčerpaná. Prsa mě bolí a trochu z nich teče. Falešné mléko, některým z nás se to stává. Za jízdy sedíme na lavicích čelem k sobě. Už neprožíváme žádné emoce, téměř nic necítíme. Jsme jako chomáče červené látky. Všechno nás bolí. Každá z nás drží na klíně fantoma, ducha dítěte. Teď, když vzrušení opadlo, čelíme vlastnímu selhání. Mami, volám v duchu. Ať si kde si, slyšíš mě? Chtěla si kulturu žen? Tak tady ji máš. Není taková, jak jsi si představovala, ale je tu. Buďme rádi za to, co máme,

Když porodní vůz dorazí před dům, je už podvečer. Vleču se nahoru do patra. Těžce zvedám nohy z jednoho schodu na druhý. Přidržuju se zábradlí. Mám pocit, jako kdybych několik nocí nespala a celé dny běhala. Bolí mě v prsou. Ve svalech mám křeč jako při nedostatku cukru. Pro jednou jsem ráda, že můžu být o samotě. Uléhám na postel. Chtěla bych si odpočinout, spát, ale jsem příliš unavená. A zároveň příliš rozrušená. Oči se mi nechtějí zavřít. Jsem příliš unavená, abych pokračovala v tomhle vyprávění. Jsem příliš unavená, abych myslela na to, kde jsem. Tady je jiný příběh. Lepší. Příběh, který se přihodil Mojře. Část z ní jsem si domyslela, část jsem vyslechla od Almy, která to slyšela od Dolores, a ta zase od Janin. Janin ho slyšela od tety Lidie. Teta Lidie si zavolala Janin k sobě do kabinetu. Janin, začala teta Lidie, stalo se něco strašného. Janin sklopila oči k podlaze. Ať se přihodilo cokoliv, věděla, že ona za nic nemůže, že je nevinná. Víš o tom, Janin? Zeptala se teta Lidie jemně. Ne, teto Lidie, pípla Janin. Věděla, že v tuhle chvíli musí vzhlédnout a podívat se tetě Lidii přímo do očí. Po chvilce se jí to podařilo. Protože jestli o tom víš, tak bys mě moc zklamala, řekla teta Lidie. Pán je mi svědkem, zvolala Janin s falešnou vroucností. Teta Lidie si dopřála jednu ze svých odmlk. Pohrávala si s perem. Mojra už tu s námi není, prohlásila konečně. Opravdu? Ozvala se Janin. Bylo jí to jedno. S Mojrou se nekamarádila. Je mrtvá? Odvážila se po chvíli. Pak jí teta Lidie všechno vylíčila. Mojra se při cvičení přihlásila, že potřebuje na záchod. Odešla. U záchodu měla službu teta Elizabeth. Mojra vešla dovnitř. Po chvíli Mojra zavolala na tetu Elizabeth. Mísa je ucpaná a přetéká. Mohla by to jít spravit? Stávalo se, že záchody někdy bývaly ucpané. Neznámé pachatelky do nich úmyslně cpaly chomáče papíru. Teta Elizabeth vešla dovnitř, nic zlého netušíc. Teta Lidie musí uznat, že to od ní bylo poněkud pošetilé. Na druhou stranu dřív už párkrát záchod opravovala a nic se nestalo. Mojra nelhala. Po podlaze tekla voda z kousky rozkládajících se fekálií. Nebylo to nic příjemného a teta Elizabeth měla zlost. Mojra ustoupila zdvořila stranou a teta Elizabeth spěchala do kabinky, kterou jí Mojra ukázala, a sklonila se nad mísou. Chtěla zdvihnout porcelánový kryt nádrže a udělat něco s baňkou a splachovadlem uvnitř. Ve chvíli, kdy měla obě ruce na poklopu, ucítila, jak jí zezadu do žeber vjelo něco tvrdého, ostrého a zřejmě kovového. Ani se nehni, sykla Mojra. Nebo ti to vrazím celý dovnitř, vím kam, a propíchnu ti plíce. Později se zjistilo, že rozebrala zařízení jedné z toalet a vytáhla z ní dlouhou, tenkou a špičatou páku, která propojuje řetízek s vnitřním splachovadlem. Mojra tetě Elizabeth nařídila, aby si z pásku odepnula poháněč na dobytek a píšťalku a obojí jí odevzdala. Potom ji hnala do sklepa. Byli v druhém poschodí, ne ve třetím, a museli proto zdolat jen dvojí schodiště. Probíhala výuka, takže na chodbách nebyla ani noha. Mojra vedla tetu Elizabeth chodbou kolem prázdných šaten a dveří do tělocvičny až do kotelny. Tam tetě Elizabeth nařídila, aby se svlékla. Ne, vydechla Janin slabě, jakoby na protest proti takové svatokrádeži. A sama se taky svlékla a oblékla si šaty tety Elizabeth. Přenechala jí svoje červené šaty. Závoj roztrhala na pruhy a svázala jimi tetu Elizabeth za kotlem. Nacpala jí kus látky do úst a převázala ho dalším pruhem. Potom ovázala další cár látky tetě Elizabeth kolem krku a druhý konec jí přivázala k lýtkům. Je to mazaná a nebezpečná ženská, prohlásila teta Lidie. Janin se zeptala, můžu si sednout, jako by toho na ní bylo moc. Ano, Janin, odpověděla teta Lidie překvapeně a ukázala na židli v rohu. Janin se jí přisunula. Mohla bych tě zabít, je ti to jasný? Vyhrožovala Mojra, když byla teta Elizabeth bezpečně uklizená za kotlem. Mohla bych tě tímhle propíchnout, nebo ti to vrazit do oka. Pamatuj si, že jsem to neudělala, jestli na to někdy přijde řeč. Teta Lidie nic z toho Janin neopakovala. Ale předpokládám, že Mojra něco takového řekla. Každopádně tetu Elizabeth nezabila ani nezmrzačila.
Za několik dní, když se vzpamatovala ze 7 hodin strávených za kotlem a zřejmě i z výslechu, neboť možnost spoluviny se nikdy nedala zcela vyloučit u Ted ani u nikoho jiného, začala ve středisku fungovat jako předtím.

Moira se napřímila a pohlédla odhodlaně před sebe. Zatáhla ramena, narovnala páteř a sevřela rty. To nebyl náš obvyklý postoj. Většinou jsme chodili se sklopenou hlavou, oči upřené na ruce nebo na zem. Moira se teď Elizabeth příliš nepodobala, a to ani v hnědém čepci, ale chůze se stuhlými zády očividně stačila k tomu, aby přesvědčila anděli na stráži, kteří se na nás bez tak nikdy nedívali zblízka, a zejména ne na tety. Jelikož Moira vypochodovala z budovy hlavním vchodem v postoji člověka, který ví, kam má namířeno, stráž jí zasalutovala a ona jim předložila průkazku tety Elizabeth, kterou se ani nenamáhali zkontrolovat, protože kdo by takhle obtěžoval tetu, a zmizela. Ne, vyjekla Janin. Kdo ví, co v tu chvíli cítila. Možná měla chuť tleskat. Pokud ano, nedala na sobě nic znát. No tak, Janin, ozvala se teta Lydie. Teď poslouchej, co bych od tebe potřebovala. Janin otevřela oči do kořán a snažila se tvářit nevinně a pozorně. Chci, abys měla uši nastražené. Možná, že do toho byla zapletená i některá další. Ano, teto Lydie, pípla Janin. A když se něco dozvíš, půjdeš mi to říct, ano, zlatíčko? Ano, teto Lydie, přikývla Janin. Věděla, že už si nebude muset před třídou klekat a poslouchat, jak na ni všichni křičíme, že si to zavinila sama. Teď bude chvíli řada na někom jiném. Ona je z toho na nějaký čas venku. To, že se o tomhle setkání v kabinetě u tety Lydie svěřila Dolores, nic neznamenalo. Dolores si zřejmě pohladila po zádech a pochválila ji, že je hodná holka, že nám o tom pověděla. Kde asi ta rozmluva proběhla? V tělocvičně, když jsme se chystali jít spát. Dolores ležela vedle Janin. Té noci mezi námi ta historka kolovala šeptem v polotmě z lehátka na lehátko. Moira byla někde venku. Byla na svobodě. Nebo po smrti. Co asi udělá? Představa toho, co udělá, rostla a rostla, až naplnila celou místnost. Každou chvíli mohlo dojít k ohlušující explozi. Okenní tabulky se mohly vysypat a dveře se rozletět. Moira teď měla moc. Byla volná. Sama se osvobodila. Byla to nespoutaná žena. Myslím, že nám to připadalo děsivé. Moira byla jako výtah beze stěn. Dostávali jsme z ní závrať. Už jsme začali zapomínat, jak chutná svoboda. Už nám ty zdi začaly připadat bezpečné. V horních vrstvách atmosféry by se člověk rozpadl. Rozplynul by se v páru, protože by ho žádný tlak nedržel pohromadě. Přesto byla Moira naší fantazií. Hýčkali jsme si ji. Byla tajně s námi, jako chichotání. Byla lávou pod kůrou každodenního života. Ve světle Moiry se nám tety zdály méně děsivé a směšnější. Jejich moc měla slabá místa. Dali se přepadnout na záchodě. Líbila se nám ta nestydatost. Čekali jsme, že ji každou chvíli přivlečou zpátky. Ale nestalo se nic. Moira se už neobjevila. Dosud se neobjevila.

Toto je rekonstrukce. Celé je to rekonstrukce. Ta rekonstrukce probíhá teď v mé hlavě, když ležím na zádech na své úzké posteli a přehrávám si, co jsem měla nebo neměla říct. Co jsem měla nebo neměla udělat. Jak jsem se měla zachovat. Jestli se odsud někdy dostanu. Ale dost. Hodlám se odsud dostat. Nemůže to trvat věčně. Tohle už si říkali lidé přede mnou za jiných zlých časů a vždycky měli pravdu. Nakonec se z toho nějak dostali a netrvalo to věčně. I když pro ně to mohla být celá věčnost, která jim byla dopřána. Až se odsud dostanu, a jestli se mi to někdy podaří nějak sdělit, i kdyby to mělo být formou promluvy jednoho hlasu k druhému, bude to také rekonstrukce. Další stupeň. A pokud jste náhodou muž, někdy v budoucnosti, a dostali jste se až sem, prosím, pamatujte. Nikdy nepoznáte to pokušení, když jako žena musíte muži odpustit. Věřte mi, že je těžké mu nepodlehnout. Nezapomínejte však, že i odpuštění znamená moc. Prosit o odpuštění znamená moc. A odepřít je nebo udělit představuje moc, možná ze všeho největší. Ale možná nic z toho není mocenská záležitost. Možná tu nejde o to, kdo může koho vlastnit, kdo může komu co beztrestně udělat, i kdyby mělo dojít na nejhorší. Možná nejde o to, kdo smí sedět a kdo musí klečet, stát nebo ležet s roztaženýma nohama. Možná nejde o to, kdo smí komu co udělat a dosáhnout za to odpuštění. Neříkejte mi, že je to totéž.

Nakonec jsem přece usnula. Vzbudila mě Kora přinášející podnos s večeří a čas se znovu rozběhl. Tak co, mimino, dobrý? Ptá se Kora, když pokládá podnos. Určitě už to ví, fungují mezi nimi jakési tamtamy z domu do domu. Zprávy se šíří. Ale ráda si to poslechne znovu, jako by to z mých úst bylo věrohodnější. Je v pořádku, odpovím. Zdravá, holčička. Kora mi věnuje všeobjímající úsměv. Tyhle chvíle jsou pro ně nepochybně důkazem smysluplnosti její práce. To je dobře. Pronese to téměř toužebně. A mě napadne, no jistě, taky by u toho chtěla být. Je to jako večírek, kterého se nemohla zúčastnit. Možná bude brzy něco i u nás, ozve se nesměle. Má tím na mysli mě. Teď je na mě, abych se odvděčila. Oplatila jim to vyvařování a opečovávání jako mravenčí královna s vajíčky. Rita mě možná nemá v lásce, ale s Korou je to jiné. Ta je na mě spíš závislá. Doufá a já jsem nástrojem její naděje.

Ameriku ovládne teokracie. Rostoucí neplodnost společnosti řeší tím, že z plodných žen udělá služebnice násilně nucené k početí a rození dětí. Celkem 16-dílnou četbu s hvězdičkou románu Margaret Atwoodové Příběh služebnice režíroval Radim Nejedlý, účinkuje Barbora Goldmanová, dramaturgie Petra Hinčíková. Osmou část nabídneme na Vltavě zítra ve 23 hodin a 8 not současného skladatele Petra Bakly za pár chvil.

příjemný noční čas přeje z ostravského studia Českého rozhlasu Renáta Spisarová. Dnes s hudbou pražského skladatele Petra Bakly. Jehož album Cello and Piano zařadila globální platforma Bandcamp mezi 10 nejlepších alb klasické současné hudby roku 2025. Přidávám se ke gratulantům a ráda vám tak při té příležitosti nabídnu k poslechu nejdelší kompozici ze tří tohoto alba s názvem Eight Notes. Trvá něco přes 22 minut. Než se tak stane, shrňme si, aspoň ve stručnosti, několik odpovědí na otázku, čím je platforma Bandcamp charakteristická, co ji odlišuje od například platformy Spotify. Zjednodušeně, Spotify rovná se pohodlí a algoritmy, Bandcamp rovná se podpora, objevování a respekt k tvůrcům. U Bandcampu si umělec sám nastavuje ceny, často i zaplať kolik chceš. Většina peněz jde přímo umělcům ve speciální pátky i 100% z digitálních prodejů. Fanoušci kupují hudbu přímo od autorů, často i s osobním vzkazem. Na Bandcampu má nezávislá a okrajová scéna svůj zásadní prostor. Bandcamp zjednodušeně rovná se férová umělecká platforma. Ta v souvislosti s hierarchizací současné klasické hudby, nové nebo soudobé, mluví jako o ožhavé otázce. Hodnocení nejlepších počinů roku je vždy téměř nemožné, zvláště v oblasti umění. V souvislosti s 10 nejlepšími alby roku tak Bandcamp odkazuje na hudební rozmanitosti, pocity vzrušení a zkoumání různých druhů krásy. A tak jsem se do seznamu podle abecedního pořadí 10 nejlepších alb Bandcampu za rok 2025 podívala. A nejenom tedy hudba Petra Bakly, ale dalších skladatelů, které jsem měla možnost poznat napřímo v Ostravě, Praze nebo New Yorku. Catherine Lamb s Ghost Ensemblem, Raven Chacon, Jörg Frey, Choco Slavnič, ale také aspoň pro mě nová jména. Brit James Weeks, 34-letá, Zajneb Toraman z Turecka, Deva Alec z Bali, Laura Steinberg ze západního pobřeží Spojených států amerických a další Američanka Sarah Hennis. Tak to jen stručný přehled skladatelů a skladatelek 10 nejlepších alb Bandcampu roku 2025. A teď už k Petru Baklovi. Je ročník 1980, žije v Praze. S klavíristou a hráčem na Hábovo šestinotónové harmonium Miroslavem Baňhauerem se zná dlouho. Komponuje pro něj. Miroslav Baňhauer se vší seriózností provádí i nahrává také ve studiích Českého rozhlasu jeho hudbu. Jak uvádí Bandcamp, jeho sofistikované uchopení minimalistického materiálu mu umožňuje nacházet překvapivé hloubky i v těch nejvíce strohých skladbách. Vzpomenu tak přímou spolupráci dvojice Petr Bakla a Miroslav Baňhauer ve skladbách Usableness of the List nebo Portfolio někdy kolem roku 2021. Na albu Cello and Piano je Baňhauerovým kolegou německý violončelista Matthias Lorenz, kterého také známe z mnoha projektů v České republice. Všechna tři díla na albu vyžadují velkou trpělivost a koncentraci, klid i zvláštní druh napětí, jak ze strany posluchače, tak pochopitelně i hráčů. A Baklova až skoro drzost v tomto ohledu jde na hranu, ale v tom tkví originalita jeho hudby a čirá krása. Americký skladatel Eric Wubel smluví v kontextu všech tří skladeb o Baklově pestrobarevném vhledu do jeho hudebního světa, tak specifického a osobitého, tak alergického na módu a estetické trendy. Konec citace. Eight Notes, skladba, kterou nabízím teď k poslechu, je nejdelší a nejnovější kompozicí. Alba Cello and Piano je z roku 2024, ostatní dvě z roku 2006 a 2016. A cituji z Bandcampu, Baňhauer v Eight Notes buší do jednodobých vzorců, zatímco Lorenz vyluzuje syrové, drsné, hluboce fyzické tóny, přičemž každý z hudebníků buduje něco, co působí improvizovaně v hypnotizujícím dialogu, který je navzdory své strohosti fascinující.

0: Píšu čím dál méně. Trvá mi to déle než dřív. Je čím dál více hudebních možností, které pro mě ztratily jakoukoliv přitažlivost, i když od jiných skladatelů si je třeba ještě poslechnu rád. Období, kdy jsem jako skladatel bez práce, to znamená de facto nejsem, se prodlužují a pociťují jako vysoce dezintegrující. Potřebuje tedy asi tento stav zvrátit. Tím jediným způsobem, o němž vím, že zabírá. Přijít na to, jak bych mohl napsat ještě jednu skladbu. Je to pro mě velmi těžké a mám-li být zcela upřímný, mám pocit, že by to mělo být těžké pro kohokoliv. Měli bychom pak míň umění, ale lepšího. Říká skladatel Petr Bakla v rozhovoru s Markem Pokorným, ředitelem Galerie Plato, která má lví podíl na vydání alba Cello and Piano, které zařadila globální platforma Bandcamp mezi 10 nejlepších alb klasické současné hudby roku 2025. A z alba jsme slyšeli skladbu Eight Notes Petra Bakly. Hrálo duo Matthias Lorenz violončelo a Miroslav Beinhauer klavír. Oba hráči spolupracují na velkých hudebních projektech, například hudby Mortona Feldmana už od roku 2021. Tak za týden se v pořadu Soudobá hudba těší na slyšenou už s dalším tématem. Renáta Spisarová. Klidnou noc.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Následující blok bude patřit nejprve Josefu Sukovi a poté Rafaelu Kubelíkovi. Dva významní čeští hudebníci se světovou kariérou, ale přesto velmi rozdílní. Ten první byl vynikající houslista, který se vždy věnoval jen svému umění. Druhý byl dirigent, který vnímal všechny společenské a kulturní souvislosti své práce. Suk zemřel v roce 2011, konkrétně 7. července, Rafael Kubelík už v srpnu roku 1996. Nejprve dáme prostor Josefu Sukovi v pořadu, který před časem pro sesterskou stanici Vltava připravil hudebník a rodinný přítel rodiny Sukových, Pavel Kirs. Má slovo.
2: Dnes začneme Johannem Sebastianem Bachem. Jak jsem řekl v díle prvním, Josef Suk nahrál komplet Bachových sonát a partit v září roku 1970 ve studiu Abbey Road v Londýně. Dostal v Holandsku za nahrávku Edisonovu cenu a této ceny si vážil nejvíce ze všech ocenění, kterých se mu za nahrávky dostalo. A bylo jich opravdu hodně. Prestižní Grand Prix v Paříži dostal několikrát. Za nahrávku Mozartových koncertů, za sonáty Debussyho a Janáčka s Janem Panenkou a za koncerty Albana Berga a Bohuslava Martinu. Za nahrávku Mozartových koncertů dostal také cenu Mozartovy společnosti Wiener Flötenuhr. Suk říká, největším interpretačním oříškem byl Mozart. Proto mě potěšilo, že právě Rakušané mi dali vyznamenání za nahrávku jeho koncertu. Stejně tak mě potěšilo, když jsem v Paříži dostal ocenění za Debussyho sonátu. Zlatou desku Nippon Columbia dostal za nahrávku Mozartových kvintetů se Smetanovým kvartetem, kde hrál na violu. Suk je také držitelem zlaté desky suprafonu za milion prodaných nosičů a také desky platinové stejné společnosti. V roce 2001 obdržel od Masarykovy akademie umění světovou cenu Antonína Dvořáka. Od roku 2002 byl také rytířem čestné legie, což je nejvyšší francouzské vyznamenání. Josef Suk velice rád nahrával. Nechyběla mu koncertní atmosféra jako některým umělcům. Dokázal si ji ve studiu navodit a soustředil se plně na hudbu. Jeho nahrávky mají dodnes světovou úroveň a jsou vynikajícím studijním materiálem pro studenty. Poslechněme si nyní, milí posluchači, Sukovu nahrávku solové partity D-moll Johanna Sebastiana Bacha. Hezký poslech.

po několika desetiletích nestrácejí nic na své aktuálnosti. Nedá se o nich říci, že jsou to takzvané staré nahrávky, hrané starým, dnes již překonaným stylem. U mistra Suka obdivujeme naprosto ojedinělou intonační čistotu. Dovolím si říci, že ojedinělou i ve srovnání s největšími a nejslavnějšími světovými houslisty. Suk naprosto dokonale intonuje každý interval. Totéž platí o jeho nádherném tónu. Intonace a tón, dvě strany jedné vizitky každého hudebníka. Zde přichází v úvahu srovnání Josefa Suka s Henrikem Schöringem. Jejich intonace a tónová kultura byly skutečně mimořádné. Nyní si poslechneme další ukázku Sukova mistrovství. Zůstaneme ještě v baroku a poslechneme si sonátu pro housle a čembalo Georga Friedricha Händla. Josefa Suka samozřejmě doprovází první dáma čembala, profesorka Zuzana Růžičková. Spolupráce těchto dvou slavných interpretů je velice významná. Mnohokrát spolu hráli u nás i v zahraničí. Nahráli mimo jiné sonáty Bachovi a Händlovi. Podle slov Zuzany Růžičkové, jejich pojetí byla takřka stejná a při zkouškách ani moc nemluvili, jen hráli. Poslechneme si tedy v jejich provedení sonátu číslo 1 A dur, opus 1 číslo 3 pro housle a čembalo Georga Friedricha Händla.

Dozněla sonáta číslo 1 A dur pro housle a čembalo Georga Friedricha Händla. Hráli Josef Suk a Zuzana Růžičková. Sukova hra není založena na nějakých vnějších efektech. Vše je u něj podřízeno hudbě. Novou skladbu studoval nejdříve s partiturou a pak ji teprve začal cvičit s houslemi. I v pozdějších letech stále objevoval ve skladbách, které mnohokrát hrál, nové smyky a prstoklady. Nyní si poslechneme romanci G-dur Ludwiga van Beethovena. Tato nahrávka, myslím, není u nás tak známá. Je na kompaktním disku, na kterém je ještě romance F-dur a nádherná nahrávka Beethovenova koncertu, ve kterém Suka doprovází New Philharmonie Orchestr s dirigentem Adriaanem Boultem. Tento kompaktní disk mi věnovala paní Marie Suková. Tak tedy zaposlouchejme se do Beethovenovy romance G-dur. Suka doprovází Akademie svatého Martina v Polích, provedení řídí Neville Mariner. Hezký poslech.

Dozněl romance G-dur opus 40 Ludwiga van Beethovena. Solový part přednesl Josef Suk, Akademii svatého Martina v Polích řídil Neville Mariner. Z českých klavíristů, kteří se Sukem spolupracovali, jsou to zejména Jan Panenka, Josef Hála a vynikající a zahraničními solisty vyhledávaný doprovazeč Alfred Holeček. Ze světových klavíristů to byli například Claudio Arau, Jörg Demus, Julius Kečn a jiní. S Janem Panenkou nahrál Josef Suk mimo jiné Beethovenovy sonáty a také jako první na světě Šostakovičovu sonátu pro violu a klavír. Zvu vás nyní, vážení posluchači, k poslechu nahrávky, za kterou dostali Josef Suk a Jan Panenka v Paříži prestižní Grand Prix. Je to sonáta pro housle a klavír Claude Debussyho. Hezký poslech.

Josef Suk a Jan Panenka přednesli sonátu pro housle a klavír Claude Debussyho. Již zde byla řeč o spolupráci Josefa Suka s profesorkou Zuzanou Růžičkovou. Na svých koncertech tito slavní interpreti hráli velice často i skladby Viktora Kalabise, manžela paní profesorky. Nyní uslyšíme skladbu, kterou Viktor Kalabis Sukovi věnoval. Bude to jeho druhý houslový koncert, opus 49. Snímek je z koncertu v Rudolfínu 19. června 1980. Josefa Suka doprovází Česká filharmonie, kterou řídí Wolfgang Sawallisch.

Josef Suk byl solistou koncertu pro housle a orchestr číslo 2 Viktora Kalabise. Spoluúčinkovala Česká filharmonie, kterou řídil Wolfgang Sawallisch. Byl to snímek z koncertu v Rudolfínu 19. června roku 1980. Josef Suk procestoval takřka celý svět. Světová kritika nešetřila superlativy na jeho hru. Hudební kritik časopisu Herald Tribune napsal: Josef Suk hrál v Carnegie Hall tak, jako dosud nikdo z příchozích od návštěvy Davida Oistracha. Dvořákův koncert hrál, jako by to bylo největší dílo na světě. Vykouzlil úchvatné tóny ze svých stradivárek, které ovládá technikou, jež se zdá být bez hranic. Josef Suk je pochován na Vyšehradském hřbitově. Zádušní mši v chrámu

Houslový koncert Antonína Dvořáka na vzácné živé nahrávce z Royal Albert Hall v Londýně z roku 1964 hrál Josef Suk, doprovázel orchestr BBC, řídil Malcolm Sargent. Uzavřel se pořad, který o Josefu Sukovi připravil Pavel Kirs. Od mikrofonu vás znovu zdraví Jindřich Bálek. O umění Josefa Suka není pochyb, ale na svých cestách vždy tak trochu reprezentoval kulturu zemí socialistického bloku. Ta samozřejmě měla mnohem hlubší kořeny a komunisté si ji neprávem přivlastňovali. A právě to vadilo dirigentovi Rafaelu Kubelíkovi. Následující nahrávka Dvořáka bude také z Anglie, konkrétně s anglickým komorním orchestrem, ale natočil Rafael Kubelík, který do Anglie emigroval už v roce 1948. Nejprve spolupracoval s různými anglickými orchestry, několik let byl také šéfem královské opery Covent Garden. Tato nahrávka Sukovy serenády E-dur je z roku 1969. Anglický komorní orchestr řídí Rafael Kubelík.